0: U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Evropská komise zaslala oficiální dopis ohledně střetu zájmů premiéra Babiše na ministerstvo pro místní rozvoj. Kanada poskytne Ukrajině balík pomoci v protivzdušné obraně. Fotbalisté Slávie prohráli na úvod hlavní fáze ligy mistrů Slánc. Dnes bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu, který komise poslala ministerstvu pro místní rozvoj. Přijetí dokumentu potvrdila mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Náš zpravodajský server iRozhlas.cz má jeho obsah k dispozici. Komise v něm podrobně vysvětluje, proč převedení Agrofertu do fondu neřeší Babišův střev zájmu. Zmiňuje třeba vliv premiéra na rozhodování státu i nastavení samotného fondu. Ten má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy. Komise kvůli tomu už začátkem týdne pozastavila proplácení části dotací. Babiš i Agrofert střet zájmů dlouhodobě odmítají. Na Ukrajinu se na začátku listopadu vydá zatím největší česká podnikatelská mise. Oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zájem firem je podle něj velký, na Ukrajinu zřejmě poletí dvě letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele.
3: Spouštíme definitivně dlouho očekávaný projekt, takzvaný Ukraine Facility. Projekt, který je záručního charakteru a který umožní našim firmám investovat na Ukrajině a současně jim připravit velmi atraktivní záruční schémata.
1: V programu jsou vyčleněné 3 miliardy korun, které spolu s ministerstvem průmyslu poskytla Evropská komise. Kanada pomůže Ukrajině posílit protivzdušnou obranu. Balík pomoci v přepočtu za více než 5 miliard korun oznámil kanadský premiér Mark Carney a po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Kanada taky plánuje v příštích 2 letech posílit výrobu dronů. Třetinu produkce bude podle Carneyho dodávat na Ukrajinu. Obě země zároveň podepsaly několik dalších dohod o posílení ekonomické nebo energetické spolupráce. Kanada už od začátku války poskytla Ukrajině pomoc v přepočtu za skoro 400 miliard korun. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy dočasně zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední 2 měsíce přes 170 případů onemocnění. Opatření bude platit od úterý. Nejvíc nemocných bylo v zařízení v první polovině července. Ředitelka lázeňského domu Praha Anna Kneblová Radiožurnálu řekla, že teď jde o jednotky pacientů, které drží v izolaci. Šíření nemoci se ale nepodařilo úplně zastavit.
4: Mně se to nařízení nelíbí a pro nás je likvidační. Prostě já to považuji za nešťastné, protože nic se u nás neprokázalo, že bychom měli něco špatně z hlediska těch rozborů. A prostě hygienické opatření dodržujeme, ale vím, že to lidi donesou zvenku, že třeba někdo s tím přijede, protože je to v celé republice.
1: Podle výsledků kontrol problémy nezpůsobilo stravování ani zdroje vody.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slávie podlehli Lanz 2-3 v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané hráli skoro celý druhý poločas bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného. Přesto nad francouzským soupeřem dvakrát vedli, když dal oba góly Daniel Šturm. A po druhé se slovinský záložník trefil 2 minuty před koncem základní hrací doby. A pak ale slávisté dvakrát inkasovali v nastavení. Pokračuje Šturm.
5: Jsme neuvěřitelně zklamaní. Málem jsme měli 3 body v kapse. Je to smutné. Ani neumím popsat své pocity. Dal jsem 2 góly, ale na tom nezáleží, protože jsme prohráli. Tady se počítají jenom body.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Opět průjezdná D6 v Sokolově a zvěř na Pražském okruhu. Dálnice D6 je v Sokolově směrem na Karlovy Vary opět sjízdná bez omezení. Následky dřívější hromadné nehody se podařilo odstranit a provoz je obnovený v běžném režimu. Na Pražském okruhu teď velmi opatrně směrem z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Ořech. Okolo 18. kilometru hlásí zpravodaj zvěř u vozovky.
7: Stádo kanců jsou přímo v krajnici, no, ale tak 7 kusů a jako dospělí, velký to.
6: A na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 156,5 se porouchal kamion. Je v odstavném pruhu, ale může částečně zasahovat do pravého. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi Noční radiožurnál a Adam Carda.
0: S vámi je Noční radiožurnál 6 minut po 2. hodině a teď nastal čas, kdy budeme soutěžit. Do neděle můžete v noční soutěži radiožurnálu vyhrát audioknihu od Václava Erbena s názvem Pastvina zmizelých. Jedná se o příběh ze série o kapitánu Exnerovi, který dorazí do malé vsi ve svém kabrioletu a bude řešit záhadná zmizení během posledních 2 let. Kdo se k němu chcete přidat a přijít na kloub této záhadě, tak s námi soutěžte, a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Lucie zazněla v nočním radiožurnálu a teď budeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má další případ kapitána Exnera.
2: Pánové, jsou zde snad? Jo, kvůli těm zmizelým.
1: V chatové oblasti se během 2 let ztratilo 6 lidí.
2: Vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí.
1: Zamotaný případ z pera Václava Erbena rozplétá kapitán Exner.
2: To je osud.
1: Audioknihu Pastvina zmizelých na CD dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru známe, ale soutěžícího zatím ne. Pojďme zjistit, kdo z vás je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
3: Ano, velice dobře. Já zdravím všechny posluchače i vás, Adame. Tady Tomáš z Mimoně.
0: Tomáši, zdravím vás. Teď asi ne do Mimoně, ale na cesty, jestli slyším správně.
3: Velice dobře, ale už se hrnu pomalinku domů. Sice pomalinku, ale hrnu.
0: Výborně, tak přeju šťastnou cestu a dobrý dojezd. Než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti zmíním pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní 3 možnosti, jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to jasné takhle?
3: Ano.
0: Tak jdeme na to. Kapitán Exner je policistou, ovšem tato fiktivní postava se pyšní i doktorským titulem a dnes nás zajímá, ve kterém oboru. Za A to může být právo, za B lékařství, za C filozofie.
3: Vysloveně budu typovat, nevím, sedělo by mi k tomu právo.
0: Kapitán Judr Michal Exner. Takže samozřejmě není co dodat, právo je správná odpověď. Gratuluju.
3: Jo, děkuju moc krát.
0: Jenom tedy poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano, a všem přeju příjemnou noc.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit opět zítra v tradičním čase po 2. hodině a kde jinde než v nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál a společně s Českým rozhlasem Plus jsme odstartovali sérii debat před říjnovými volbami do obecních zastupitelstev a také senátu. Ta první byla v Aši. Tématem, kterými se zástupci kandidujících uskupení v komunálních volbách zabývali, bylo hned několik. Tím nejdůležitějším je zdravotnictví. Ve městě totiž chybí lékaři, hlavně ambulantní specialisté, a pacienti za nimi musí dojíždět desítky kilometrů daleko. Co by mělo město lékařům nabídnout, aby je nalákalo? I na to politici při debatě odpovídali.
1: Určitě vybavenou ordinaci, ale samozřejmě i podmínky pro život, pro ní i pro její rodinu.
2: Odpověděla na otázku, co by mělo město nabídnout mladé lékařce, která by chtěla do Aše přijít, lídrině místního sdružení nezávislých kandidátů Fajn Aš Jiřina Červenková.
1: My jsme opravdu taková specifická oblast, tak by měla mít i daleko lepší ohodnocení, nežli lékaři všude jinde.
2: Podle lídra hnutí zdraví, sport a vzdělávání Pavla Klepáčka se na příhraniční regiony zapomíná a města pak musí lékaře právě různými programy dotovat.
3: Jsem sledoval, jestli nějaké podobné dotační programy mají i jiná města, ty velká jako Praha, Brno, Ostrava, nic takového nemají. Ty nenabízí doktorům vůbec nic, přesto jich tam mají nejvíce.
2: Obyvatelé Aše by také za ošetřením mohli jezdit do sousedního Německa, než například do 25 kilometrů vzdáleného Chebu. Tady ale jednání ztroskotala, a to kvůli kvótám, které lékaři v Německu mají, říká starosta Vítězslav Kokoř, lídr hnutí ANO.
4: Pokud by ty kvóty překročily, tak vlastně by tomu lékaři německému nikdo neproplatil tu platbu. Tady vedle nás bydlí lékař, jde do Německa, my mu zaplatíme vzdělání. Já jako soused nemůžu v Evropské unii za tím lékařem, to považuji za naprosto nepřijatelné.
2: Dalším tématem byl taky například městem chystaný odkup bývalého hotelu Gete. Radnice ho chce od soukromého vlastníka získat proto, aby v Aši nevzniklo další problémové místo, říká lídr strany Zelených a současný místostarosta Pavel Matala.
5: Všechny ty věci, které tady diskutujeme, tak mají společného jmenovatele, a to je vlastně stát, který nefunguje. Takže je to opravdu zase jedno z nouzových řešení. Ten boj s těmi obchodníky s chudobou je skutečně velmi složitý a jediné, co je asi jako rychlé a efektivní, skutečně vykupování těch problémových nemovitostí.
2: Lídr nezávislé platformy Aš Marian Revčuk ale s vykupováním budov nesouhlasí.
6: Jestli vykoupíme ještě 4, 5, 6, 7 budov, tak se může stát, že nebudeme mít na to, aby jsme zametali chodníky.
2: Několikrát na debatě také zaznělo, že je třeba víc komunikovat o problémech města na krajské, ale především celostátní úrovni. Třeba o tom, že ve městě chybí policisté. Předvolební debaty budou pokračovat i nadále. Tu další chystáme příští čtvrtek v Jesenici u Prahy. Z Aše na Chebsku, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: 2:30. Stručné zprávy připravil Martin Matějka.
4: Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. A podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 44 korun 22 halířů. A to je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde v průměru na 47,79 a vláda zatím regulaci nechystá. Knihovna Václava Havla mění název. Nově se přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Informoval o tom předseda správní rady knihovny David Dušek. Havlovo jméno knihovna používat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Dagmar Havlové, vdovy po bývalém prezidentovi. Knihovna se už taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. I pod novým názvem ale chce dál připomínat

0: odkaz bývalého prezidenta a zachovat co nejvíc dosavadních projektů. Islandská vláda navrhne příští rok trvalý zákaz lovu velryb, kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve třech zemích světa. A vedle Islandu také v Norsku a v Japonsku. Ochránci velryb záměr islandské vlády uvítali. A velrybáři na Islandu většinou loví plejtváky. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kytovců za zranitelný. A v safari parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se poprvé narodili krajty písmenkové, jde o největší hady Afriky. V dospělosti můžou být dlouhé kolem 7,5 metru a vážit 100 kg. Na světě je v zoologických zahradách podle databáze ZIMS 55 těchto hadů. Jinde než ve Dvoře Králové se je za poslední rok rozmnožit nepodařilo. Sport. Fotbalová Slavia rozehrála hlavní fázi Ligy mistrů porážkou Slánce 2-3. Další utkání v nejprestižnější klubové soutěži čeká Slavii za měsíc v Baku proti Sabahu. Tým z Azerbajdžánu vstoupil do Ligy mistrů prohrou 0-4 na stadionu Manchester United. Reprezentační brankář Matěj Kovář pomohl PSV Eindhoven k remíze 1-1 s Šachtarem Doněck. Stejným výsledkem skončil i duel Fenerbahce-Istanbul s AS Řím. Bayern Mnichov porazil Bode Glimt 5-0 a Como přehrálo Lipsko 4-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D8 v Praze a omezení na silnici 43 u Černé hory. Na dálnici D8 s Ústí nad Labem pozor na příjezdu do Prahy. Za sjezdem na Kralupy leží na druhém kilometru předmět v levém pruhu. Osobní auta se mu na poslední chvíli vyhýbají tak opatrně. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem čekejte omezení u Černé hory. Provoz je kvůli práci silničářů řízen jedním pruhem. Kyvadlově z obou směrů se brzdí do krátké kolony. Práce jsou naplánované až do sobotní noci. Menší zdržení čekejte i na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí. Na kruhovém objezdu u Koclířova probíhají stavební práce a i tady provoz řídí Kyvadlově semafor. Zpoždění je taky minimální. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci se ochlazuje na 14 až 10 stupňů na severu a západě Čech až na 6 stupňů a od jihovýchodu se postupně přidává déšť. Přes den pak čekáme zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Není vidět, přesto velmi komplikuje běžný život. Řeč je o duševním onemocnění. Téma otevřeme za chvíli v nočním radiožurnálu v rámci právě probíhajících týdnů pro duševní zdraví.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: V Česku včera začaly týdny pro duševní zdraví. Upozorňují na obtíže, se kterými se potýkají lidé s psychickým onemocněním. Jedním z velkých problémů je pro ně například najít si stálou práci.
1: Jak se dnes cítíte?
2: Dobře.
1: Takže budeme pokračovat odplevelení záhonů.
3: Pro pana Miloše začíná jeho pracovní směna kolem sídla Zlínského kraje.
2: Do téhle výšky to je ideální.
3: Jen jeho nadřízený Karel Mikulička ví, že jde o člověka s duševním onemocněním, který 20 let života prožil v domově pro osoby se zdravotním postižením.
1: Velice nás překvapil, protože je samostatný, velice dobře pracuje, rád pracuje ze zelení.
3: Až poslední dva roky pan Miloš žije ve Zlíně v chráněném bydlení a má i stálou práci.
2: Řežu tady nebo zametám.
3: Jak jste tady spokojený?
2: Jo, ale nachodím se a bolí mě z toho nohy už. Tož musím mít aspoň takový trošku pohyb, no. A ještě peníze mám z toho, no.
3: Peníze, ty vedou k samostatnosti, tak
2: ano,
3: za co...
2: Ano, přesně tak.
3: Za co nejraději utrácíte?
2: Tož za jídlo.
3: Třeba koupil jste si něco pro radost jenom?
2: Ano, tablet.
3: Ze současných 8 klientů chráněného bydlení ve Zlíně má pan Miloš práci jako jediný. Podle sociálního pracovníka Krištofa Amchy se pro lidi s duševním onemocněním těžko hledají zaměstnavatelé.
4: Myslím, že nejsou tak dobře ještě připraveni na lidi s duševním onemocněním, protože při práci vyžadují potom zase určitá jiná specifika než například lidé s mentálním postižením. Třeba delší a častější přestávky.
3: Ideální je zkrácená 4-hodinová pracovní doba 3x týdně. Přesně tohle pracovní tempo zvládá už 2 roky i pan Miloš. Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Fanoušci fotbalového Baníku Ostrava nezažívají lehký týden. Potěšení výhrou nad Olomoucí ze závěru srpna vyrazili podpořit svůj tým na venkovní dvojzápas v Mladé Boleslavi a Jablonci. Byli ale u dvou porážek s celkovým skórem 0-7. Řadu příznivců Slezanů navíc rozladilo i angažování obránce Jakuba Elbla, který si letos odpykal trest za účast v korupční kauze.
1: Já bych byl nekompromisní, absolutně nekompromisní. Ke komukoliv, Davida nevíme.
2: Řekl 9. srpna trenér Baníku Roman Skuhravý o útočníkovi Davidu Látalovi, toho času také v trestu. Uplynul přesně měsíc a vy jste ve vysílání radiožurnálu Sport mohli slyšet následující.
3: Sport. Fotbalisty Baníku Ostrava posílil obránce Jakub Elbel, který si odpykává trest za účast v korupční kauze. 26-letý hráč přichází jako volný hráč po předčasném konci v Olomouci.
2: David Látal pykal 2 měsíce, Jakub Elbel ještě o měsíc déle. Oba oficiálně za to, že věděli o ovlivnění zápasu a nenahlásili to. Oba hráči jsou sice teď zranění a stejně hrát nemůžou. I tak ale kouč Slezanů Skuhravý musel odpovídat na to, jestli s ohledem na svá dřívější slova s příchodem ex-olomouckého stopera souhlasí.
4: Já jsem se jasně vyjádřil a na mém názoru se vůbec nic nemění. Korupční aféra prostě je pro mě jako absolutně nepřijatelná věc.
2: Jenže nakonec rozhodla celou klubová porada.
4: Svět není černobílej. Přes veškerou komunikaci, včetně mě, jsme se rozhodli k tomu, že obou dvou dáme druhou příležitost, protože každý si ji zaslouží. Jsme o tomhletom v celém klubu prostě přemýšleli strašně moc, ale záleží jenom na Kubovi, jakým způsobem si tu roli v tom týmu sebere a teď nás musí přesvědčit prostě po doléčení v B mužstvu, že to je hráč, který si tu naší druhou šanci zaslouží.
5: Vím, že jsem udělal chybu. Dnes bych se ve stejné situaci zachoval jinak. K tomu, co bylo, už se nechci vracet. Je to zkušenost, ze které jsem si vzal po učení. Teď dostávám možnost pokračovat dál a za tu šanci jsem rád. Udělám maximum pro to, abych byl pro tým platný.
2: Citoval Elbla, kterému už trest vypršel, klubový web Baníku. Většina fanoušků Ostravy ale z příchodu fotbalisty namočeného v korupční kauze nemá radost. Zvlášť, když výsledkově to z kraje září Slezanům taky neklape. Prohráli v Mladé Boleslavi a Jablonci s celkovým skórem 0-7.
6: 3 body zůstávají na jablonecké střelnici. Domácí tým poráží ostravský Baník 3-0.
2: Ještě bez Látala s Elblem bude Baník v neděli hostit v přímém přenosu radiožurnálu Sport Pardubice. František Typovský, radiožurnál. We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place. That night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Martin Matějka.
1: A pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Země Vyšegrádské čtyřky chtějí společný evropský postup proti vysokým cenám energií. Fotbalová Slávia na úvod Ligy mistrů podlehla Lens po obratu 2-3. Dnes bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Paliva v Česku dál výrazně zdražují, benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. A podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 44 korun 22 haléřů, to je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta, litr vyjde v průměru na 47,79.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí kvůli cenám energií společnou evropskou strategii. Jednali o tom v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Právě jeho země teď předsedá Radě Evropské unie.
6: Premiéři V4 se zároveň dohodli, že budou před evropskými samity častěji koordinovat své postoje. U příštího evropského rozpočtu chtějí společně hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Velkou část jednání ale věnovali drahým energiím a emisním povolenkám. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu vyzval k odkladu nového systému ETS2.
7: Odložme to, protože to bude obrovský problém pro celou Evropu.
6: Irský premiér Mihol Martin po jednání řekl, že si odváží lepší představu o požadavcích zemí střední Evropy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. V případě mimořádné události dokáže přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace a probudit i vypnuté DAB přijímače.
8: Přijímače na to zareagovaly správně, ty digitální se probudily ze spánku a začaly hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazily na displeji nápis alarm a blikaly. Takže všechno se povedlo.
9: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
10: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například hasičský záchranný sbor.
9: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté pražské Slávie prohráli v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů s Lens 2-3. Domácí Feyenoordu díky šturmovi 2x vedli. Slávia přitom skoro celý druhý poločas hrála bez vyloučeného konečného. Hráči Lens ale utkání v nastavení 2 góly otočili. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru ve Španělsku 2. v časovce Kech Crossu. Českou reprezentantku v závodě i v celkovém pořadí předčila francouzská Delausová. V mužském závodě získal bronz Matyáš Novák. Polepšil si tím na konečné 9. místo v disciplíně.
11: No já jsem první půlku sezóny tady těch světových pohárů byl nemocnej. Vlastně do Placenu jsem vůbec nevodil. V Praze jsem závodil na Ibalginech a v Augsburgu jsem sice byl zdravý, ale po té nemoci jsem nebyl určitě 100%, takže to bylo hodně znát. Ten poslední závod rozhoduje, ten je za 2 násobek bodu, takže tam se dá udělat obrovský skok. Vidím, že vlastně ty time triali, který jsem dojel, tak jak jsem chtěl, tak jsem vždycky byl v top 10 a to se odrazilo pak i v tom celkovém. Jsem rád, že to ta kontinuální výkonnost, když jsem v dobré formě, tam je.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na silnici 35 u Kotlířova a nehoda v Praze. Na silnici 35 mezi Mohelnicí a Litomyšlí se brzdí do kratších kolon v obou směrech u Kotlířova. Na kruhovém objezdu probíhají stavební práce a jezdí se na semafor Kyvadlově. V obou směrech ale provoz není silný a zdržení je minimální. A nehodu čekejte v Praze na Vítězném náměstí. Ve výjezdu z kruhového objezdu do Evropské ulice narazilo auto do zábradlí. Stojí těsně za zatáčkou u autobusové zastávky, projíždí se jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 14 až 10 stupňů na severu a západě Čech až na 6. Přes den pak čekáme zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě naměří 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Cerda.
0: Ladíte noční vysílání radiožurnálu dnes s datem 11. září, je tu pátek a máme 6 minut po 3. hodině. Svět podle Havla. To je název série, ve které si po celé září na radiožurnálu připomínáme hovory z lán, čerpáme z našeho unikátního archivu. Seriál k 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta Václava Havla můžete v premiéře poslouchat symbolicky ve 14 hodin a 15 minut, tedy ve stejném čase, kdy se tyto rozhovory v 90. letech vysílaly. Čtvrteční díl série Svět podle Havla se zaměřil na jeho osobnost dramatika a spisovatele. Reprízu nabídneme za pár minut.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Madonna s vámi byla v nočním radiožurnálu a je tu další díl seriálu k 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta. Václav Havel poskytl radiožurnálu stovky rozhovorů a my z nich teď postupně vybíráme každý den jedno téma. Díky archivu pořadu Hovory z Lán se tentokrát zaměříme na Václava Havla jako na dramatika a spisovatele.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z Hovorů z Lán.
4: V 90. letech se Václav Havel etabloval jako politik. Ani v této roli se ale nechtěl vzdát svého původního zaměření. Dramatika. V Hovorech z Lán v dubnu 1990 tak vyjádřil potěšení z toho, že se jeho hry vracejí na jeviště divadel a televizní obrazovky.
3: Mě těší, že se mé hry začínají hrát. Z těch svých premiér považuji za nejdůležitější premiéru Larga Desolata v divadle Na Zábradlí, mimo jiné podle mého mínění velmi dobré představení.
4: V lednu 1991 prezident přiznal, že by se rád k divadelní tvorbě vrátil, ale zatím na to nenachází čas.
3: Je to legrační, ale já jsem v roce 89. rozepsal hru, napsal jsem ji asi z 2/3 a pak přišla revoluce. A najednou v té naprosto nové, radikální a překvapivé situaci se mi zdálo, že ta hra úplně je mimo a nemá smysl, tak jsem ten rukopis zahodil. Ta hra totiž byla o paradoxech moci. A po roce pobytu v této funkci mi najednou ty všechny paradoxy přicházejí tak živé, tak těsně se mě dotýkající, že toho trošku lituju, že jsem to vyhodil.
4: Nicméně literárně Václav Havel nezahálel. V říjnu 1991 se zúčastnil v pražském divadle Na Zábradlí křtu své nové knihy Letní přemítání.
3: Já jsem na jaře pojal úmysl, že se pokusím o dovolené napsat souvislejší soubor svých názorů na dnešní situaci naší země, na její základní problémy, že se pokusím trochu zamyslet o jejich výhledech, o její budoucnosti a podařilo se mi během několika málo dní o dovolené opravdu napsat tu knížku. K 50. narozeninám jsem si tak trošku věnoval nebo napsal knížku Dálkový výslech a tedy k 55. bez děky přichází knížka tato.
4: O dva roky později, v říjnu 1993, zase Havel představoval knihu Antikódy.
3: Není to tak úplně nová knížka, naopak je to soubor grafické poezie, co jsem psal v 60. letech, trochu i v 70., který souborně vychází a já jsem tam dopsal po letech jeden nový typogram a ten jsem psal v té době, kdy jsem už nebyl československým prezidentem a uvažoval jsem o tom, zda mám přímou kandidaturu na českého prezidenta. Byla to taková pro mě trošku zvláštní doba. Noviny byly plné článků všelijakých proti mně. Všichni mluvili o mých chybách, aniž nějak přesně popisovali, jakých chyb jsem se dopustil.
4: A právě na vernisáži knihy nechal prezident kolovat petici, která ve výsledku vedla ke znovu otevření legendární pražské kavárny Slávie.
3: Já jsem na závěr tohoto takového přátelského vzpomínání skutečně nechal kolovat petici protestující proti tomu, že tato kavárna je nesmyslně už 3 roky uzavřena. Byl to takový ambivalentní počin. Na jedné straně mi šlo o to trošku vyvolat pozornost veřejného mínění, vyvolat určitý tlak na tu firmu, která má kavárnu Slávie pronajatu, proto, aby v ní nic nebylo. Na druhé straně to byl samozřejmě napůl žert. Trošku jsem se jakoby vrátil do svých disidentských dob, kdy jsme sbírávali podpisy za různé vážné věci.
1: Svět podle Havla.
3: Na shledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z Hovorů z Lán.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
4: V Česku výrazně přibývá kyberpodvodů. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o 1 900 000 000 korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace. Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne zhruba o 30%. Odhaduje to svaz vinařů. Škody podle ní dosáhnou 500 000 000 korun. Chybějící váha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám. A vědci objevili Závišově kříži z Vyšebrodského kláštera další relikvii. Jde o kus dřeva, který byl zhruba 500 let v přímém kontaktu s hlavní relikví, tedy údajným úlomkem kříže, na kterém zemřel Ježíš. Na mezinárodním sympóziu ve Vyšším Brodě to oznámil geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Závišův kříž je po korunovačních klenotech a relikviáři svatého Maura třetí nejcennější středověkou zlatinskou památkou v Česku. Sport. Fotbalisté pražské Slávie prohráli na úvod Ligy mistrů Slánce 2-3. Běloruská tenistka Arina Sabalenková postoupila po čtvrté v řadě do finále US Open. Obhájkyně titulu porazila v semifinále domácí Američanku Pegulovou v New Yorku 7-5 a 6-2.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: omezení na silnici 35 u Koclířova a taky na silnici 43 u Černé Hory. Na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí čekejte zdržení u Koclířova. Na kruhovém objezdu pracují silničáři a provoz řídí kyvadlově semafor. Plní se zejména příjezd od Moravské Třebové, ale zdržení před kruhovým objezdem naberete i na 34 od Svitav. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem se obousměrně brzdí do kratší kolony u Černé Hory. Za odbočkou na Lisice tam také kvůli práci na vozovce řídí provoz kyvadlově semafor. Z obou směrů ale naberete jen kratší zpoždění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď v noci se ochladilo na 14 až 10 stupňů na severu a západě Čech až na 6. A přes den pak čekáme zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. A nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 25 let ode dne, který změnil svět. 11. září 2001. Teroristé z Al-Kaidy tehdy unesli 4 dopravní letadla a zabili tisíce lidí. Náraz dvou Boeingů do mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku viděl na vlastní oči architekt Jiří Boudník a vydal se na pomoc. Dnes je pátek 11. září.
4: Spojené státy americké ochromila série teroristických útoků.
5: Dvě unesená dopravní letadla narazila nejprve do budov Světového obchodního centra.
6: Věže na jihu Manhattanu se zřítily poté.
7: We stand together to win the war against terrorism.
3: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do podcastu Vinohradská 12.
8: Dobrý den.
3: Pořád vám to přijde jako včera, co se stalo 11. září roku 2001?
8: Opravdu je to jako včera, že to byl tak silný zážitek, negativní, a no v podstatě ten adrenalin pumpoval skrz vás, že člověk si to bude pamatovat na dosmrti. No. Hmm. To jsou takový momenty, no, který maminka třeba měla zabití Kennedyho, jo, jako tak silný zážitek. A 68. rok nebo revoluce, kterou jsem bohužel tady jako nezažil, ale to 11. září, tak opravdu úplně jak včera.
3: Kde jste byl ve 8:45 ráno, když Boeing 767 letu American Airlines 11 narazil do severní věže Světového obchodního centra?
8: Bylo to úterý a to jsme měli kontrolní den. To je, když se sejde investor s těmi jednotlivými generálním dodavatelem a subdodavateli a stavili jsme budovu federálního soudu v Brooklynu, Kenman Plaza, a seděli jsme v jedné velké místnosti okolo stolu a nedávali jsme na sebe, proč něco není hotový v ten určitý čas. Takže standardní den na stavbě.
3: A vy jste se to dozvěděl ale jak, pokud jste byl někde v zasedačce a tam jste se dohadovali o stavbě?
8: Tam najednou začali všem zvonit telefony a tehdy, jestli si možná nevíte, ale byly takový buzzers, se tomu říkalo, takový černý krabičky.
3: Nějaký pagery nebo?
8: Pagery, tak. Jo. No a ty začali zvonit, takže vlastně celý ten stůl začal vibrovat. Jo. Což bylo jako zvláštní a kamarádka mi zavolala a říkala, něco hroznýho se stalo, asi člověk letěl v sesně, nějaký pilot.
3: Jako v menším letadle.
8: Letadle a narazil do jedné z věží a já jsem říkal, jo, to je jako strašný, ale zavolám tě po naší zkoušce. No a možná po 15 minutách se rozlíty dveře a hlavní stavby vedoucí Mike, tak to byl bývalý mariňák a vždycky byl v klidu, v ledovém klidu. A si pamatuju, měl úplně oči na stopkách vytřeštěný a říkal, všichni ven, tohle je federální budova. A já jsem viděl druhý letadlo, jak naletěl do druhé věže. A něco se děje, jo, jelikož jsme federální budova soudu, musíme evakuovat. Takže jsme vyběhli ven a pamatuji si z toho náměstíčka Camden Plaza, to bylo vzdušnou čarou, možná 2 kilometry, k dvojčatům a viděl jsem, jak obě věže hoří.
3: Stoupal z nich vlastně takový ten velký hustý ten dým, který kouš, je potom
8: no, a i
3: vidět na fotografiích a na videích. A v tu chvíli vy už jste tušil, že zatím může být teroristický útok?
8: No to bylo absolutně, to nebyla náhoda, aby obě věže, jo, najednou někdo do nich narazil. Takže to nám bylo jasný a já jsem si v ten moment vybavil rok 93, kdy byl první bombový útok na severní věž.
3: To bylo někde v garážích, ne? Tenkrát tak, dole. No,
8: tam nějaký islamista vjel do garáží s náloží v té dodávce. A v té době jsem chodil s jednou dívkou, která pracovala na STIM podlaží té severní věže a ona mi volala. A já jsem byl zrovna v studio, já jsem studoval jako architekt, tak mi zavolala do studia a říkala, jo, je tady zmatek, všichni musíme evakuovat a v těch schodištích je ale tma, jo, je tady kouř. Tak já jsem mi řekl, potkám tě na severní straně té severní věže, na West Street, to je taková ta hlavní tepna podél toho ostrova. A takže jsem šel naproti a pamatuju si, jak tam parkovali všechny ty hasičské vozy pod tou věží, těsně pod ní, i helikoptéra tam přistála. A mě problesklo, že vlastně tohle budou dělat taky.
3: Po těch 7-8 letech znovu, tak, že, no, že už to mají nacvičené.
8: Vlastně si to natrénovali, jo. Jak vlastně reagovat na nějaký tam bombový útok, ale tušil jsem, že teď to bude trošku jiný, protože něco ze zhora, já jsem netušil, že to spadne, jo, to vůbec nikdo nás netušil, ale věděl jsem, že něco začne padat ze zhora. Volal jsem známým, který pracovali v té severní věži, Landmark Education se to jmenovalo, to bylo myslím 15. poschodí severní věže, ale nikomu jsem se nemohl dovolat, že všechny linky byly přetíženy, tak jsem se rozhodl prostě jít je varovat.
3: A tak tam už probíhala nějaká evakuace celou dobu, že jo? Tam hasiči totiž mířili přímo do těch věží a přímo vstupovali i dovnitř vlastně.
8: To
3: do,
8: víme
3: do obou
8: vlastně
3: těch
8: teďka,
3: věží.
8: Jakoby, jo? Nebo, ale v ten moment jsem nevěděl, co...
3: Tak jste běžel na to místo, abyste jim pomohl, abyste tak, jim řekl...
8: Tak jsem vlastně šel sem a vzal jsem si baterku, přilbu, jo, stavební a takový přenosný rádio. A šel jsem přes Brooklynský most, protože vlastně tam, kde jsme byli my, jsme byli hned na ústí toho mostu. A proti mně šli tisíce lidí, kteří evakuovali Manhattan. A když jsem byl uprostřed mostu, tak najednou vidím, jak ta jižní věž začíná se sesouvat dolů. A tím, jak zvuk se přenáší pomalej než světlo, takže já jsem viděl tu věž, jak mizí v prostě oblaku prachu, ale teprve asi po 3 sekundách k nám došel ten hřmot.
3: Ta ohromná rána, někdo to popisoval, že to bylo něco, co v životě neslyšel, že to bylo tak strašlivě ohlušující.
8: No, to jsem slyšel, až když jsem potom se dostal k náměstí před City Hall, před radnici.
3: Ano.
8: Ale i v ten moment tak to bylo hlučný a lidi najednou se začali otáčet, jo, co se děje. A předtím viděli dvě věže, najednou vidí už jenom jednu.
3: To bylo asi hodinu poté, co vlastně došlo k tomu nárazu, že jo?
8: Tak
3: ty dvě věže začaly padat v 10:30.
8: Tak, ta jižní věž spadla dřív, vlastně mezi nárazem a kolapsem, tak uběhl menší čas, protože vlastně to letadlo naletělo níž, byla tam větší váha a rychle to vlastně povolili ty sloupy, které to držely. No a v ten moment se mi dostal strach taky, protože v tom rádiu poslouchám, jak... Ve vzduchu jsou další letadla, jsme viděli, že vlastně na Washington mířou další a koukám nad hlavu a vidím, že tam jsou nějaký stíhačky a nevěděl jsem, že to byly teda naše F-16, ale řekl jsem si, jo, to je mosty, tunely, to bude další asi místo, kde narazí. Tak jsem se otočil a když teprve mi bylo jasné, že teda to nejsou nepřátelské letadla, tak jsem se vrátil směrem na Manhattan a když jsem dorazil k takovýmu náměstí před budovou radnice City Hall, tak začala padat druhá budova. A to bylo neuvěřitelné, ten mrak prachu byl stlačený mezi ty budovy do těch úzkých ulic, takže během pár vteřin jo, nebylo vidět na krok. Tak jak sedíme daleko od sebe, tak bych nikoho nepoznal. Tak jsem si teda zavázal košily okolo úst a rozpoznal jsem po pár minutách jenom ty blikající světla těch policejních aut, ale vlastně bylo pozdě, nebylo co už, nebo koho varovat.
3: Takže už se potom ani nedostal přímo na to místo, ne? Protože policisté
8: tam už byly
3: zablokovali
8: bariéry a dál už mě nepustili, ale vlastně jako, co tam dělat v ten moment, protože bylo pozdě. No a večer jsem se teda vrátil domů, sledoval jsem zprávy a druhý den jsem šel do práce, jo, co má člověk jiný dělat. Tak jsem šel do práce, ale my jsme měli zavřeno tím, že jsme byli federální budova, takže všechny federální budovy byly zavřené kvůli obavám z nějakých dalších teroristických útoků. A říkal jsem si, co teda budu dělat. Tak umím nějaký jazyky, tak třeba nabídnu, že budu pomáhat v triáž centru, jo, tam, kde budou přivážet ty zraněné. A třeba překlady nebo tak. Ale nikoho nevozili, to byl ten problém. Jo. Jeden triage center byl vlastně kousek od nás, ale nikoho tam nevozili, prostě nic. To bylo dost depresivní. No a tak mě napadlo, že mezi tím přes noc jsem koukal, jak tam čety dělníků pomáhají odklízet ty trosky a hledat přeživší, protože my jsme tušili, že tam budou tisíce zraněných.
3: Já jsem se teď díval na dokument National Geographic, kde se znovu zmiňuje to, na co už jsem dávno zapomněl, totiž, že to mrtvolné ticho, které se rozléhalo po tom pádu obou dvou těch věží, tak prošpikovaly jenom takové cvrlikavé pištící zvuky těch lokalizačních zařízení hasičů, které měli u sebe a které
8: začaly... Byly v horizontální pozici, tak začaly...
3: Tak začaly pískat, když se prostě přestali hýbat.
8: No,
3: a byli buď zasypaní, anebo už mrtví. No.
8: To ticho, to bylo něco... No to bylo horší než skoro cokoliv jinýho, co člověk viděl. Jo? A člověk tam viděl strašné věci. A ten druhý den teda jsem si říkal, no tak my jsme na stavbě, já tam pracoval jako projektový manažer, pod náma jsou různí dělníci, mají lopaty, mají lana, mají krumpáče, tak tam dáme dohromady nějakou partu a půjdeme tam pomáhat. Tak jsem přemluvil asi 6-7 lidí a vzali jsme si nějaký nářadí a šli jsme přes Brooklynský most, nebo jeli jsme, a teďka nás zastavil policie a říkali, ne, nemůžete na Manhattan, jo, to je zavřené, ale my tam jdeme pracovat.
3: Pomáhat.
8: Tak oni nás naložili do policejního Antonu a eskortoval nás policejní auto a teď jsme vlastně jeli, to byla středa ráno, byl nádherný den, jo, a teďka ten kouř se vznášel pouze jakoby nad tu jižní stranou Manhattanu. Takže my výjížděme z Brooklynu do krásného slunečního dne, teď přijeli jsme na Manhattan a tam je takový, jmenuje se to Barry Tunnel, to je takový tunel, který objíždí ten jižní cíp Manhattanu. Tak jsme vyjeli do tunelu a když jsme vyjeli, tak bylo úplně jak někde na měsíci. Jo, všude tma, prach se vznášel všude. No a vystoupili jsme z toho Antonu a tam najednou šlápnu a místo na normální, řekněme, silnici nebo asfalt, tak jsem šlápnul do bahna, který mi šlo až po kolena. Jak tam celou noc hasiči stříkali z těch stříkaček vodu, tak vlastně ta voda se promíchala s tím odpadem jako z těch věží. Jo, ať to byly sádro, kartony, rozdrcený a tak. Takže jsme nejdřív se brodili asi prostě 30 cm tady toho bahna. No a postupně, když jsme vyšli na tý West Street, tak se před námi otevřela ta skáza. A ta velikost vlastně toho, oni tomu říkali Ground Zero, jo, toho vlastně místa, kde spadly ty věže, tak bylo pro představu asi 10 fotbalových hřišť. Jo, fotbalové hřiště má 105 na 60 něco metrů. Takže 10 hřišť vedle sebe, to bylo neskutečně veliká hromada, která se tyčela do 70 stop, to bylo vlastně přes 20, řekněme, 3 metrů.
3: To je nepředstavitelné v tu chvíli.
8: A teďka to šlo vlastně ještě do hloubky, protože ty věže měly 6 podzemních pater.
3: Ano, ano, byly propojené vlastně, že jo, i podzemní chodbou společně, takže tam se taky pátralo po přeživších. Vzpomeňme, že v těch troskách a při těch dalších útocích jedno letadlo spadlo na Pentagon, další se zřítilo v polích v Pensylvánii. Skoro 3000 lidí zahynulo. They don't look like corpses, they look like remains in a bag, and
8: that was very sobering. Já jsem měl takový bláhový nápad, že třeba se přidám k mariňákům, nebo jo, prostě tam byl velký vztek na to, co si dovolili, že vlastně, dobře, je nějaká válka, konflikt, tak bojují vojáci proti vojákům, jo. Ale tady ty islamisti vzali letadlo, ukradli, unesli a narazili do budov plný lidí. No. A tam byly prostě mámy, babičky, jo, tam byly Indky, Japonky, Maďarky, prostě celý svět. Tam pracovali lidi z celého světa, já nevím, asi 70 národů. A to člověka jako hodně naštve, že přinesli ten konflikt, tu válku, nějaká prostě nábožensko-kulturní, až přímo do centra New Yorku, jo. Hmm. A že zaútočili na věže, který ze začátku nebyly úplně oblíbený, když se postavili v roce 70, ale
9: staly jako, se ikonické.
8: Přesně tak.
9: Ty občané si je zamilovali, ne?
8: No, když se díváte na Přátelé, jo, díly, tak občas se tam objeví a to mě vždycky jako bolí u srdce, když je vidím, no.
9: Hmm. Na tom horizontu chybí. Místo nich je samozřejmě One World Trade Center, ale ta dvojčata tam nejsou a chybí přes 400 metrů vysoké věže. Vy jste tedy byl v těch sutinách, pomáhal jste je odklízet. Sestavoval jste taky model, který měl pomoct hasičům se trošku vyznat v tom místě jako takovém, protože jestli tam bylo bahno, jestli tam byla masa betonu a trosek, tak to asi nebylo jednoduché, taky hrozilo, že se to víc ještě sesune a že budou zavaleni další lidé.
8: Určitě nebylo to stabilní, ty sutiny. Takhle, tím, že jsem pracoval na budově federálního soudu, tak jsem měl takovou zvláštní kartičku, jmenuje se to General Services Agency,
9: no.
8: A ta mě opravňovala vlastně vstupovat všude. A díky tomu vlastně jsem tam i po toho druhý dne pracoval a pak mě teda vyměnili za permanentnější kartu.
9: Takže jste byl takový VIP záchranář?
8: Tak, no, ano. Ale nás tam bylo teda několik a chodil jsem na pravidelný dvakrát za den schůzky mezi těmi, co to organizovali, ty záchranářské práce a hasiči plus ty dělníci. Hmm. A vzpomínám si, jak to bylo vlastně, myslím, možná ve středu nebo ve čtvrtek, tak říkali, počkejte, Liberty Street, Liberty Plaza, Liberty Place. Jo, tam byly tři místa, ulice, které měly podobný název. A teďka oni nevěděli. Bylo hrozně těžké se orientovat v těch sutinách a nalézt, což bylo v ten moment důležitý, ty výtahové šachty a schodiště, protože tam jsme tušili, že někdo ještě bude, jo, zachráněn. Takže jak vlastně se dostat k těm výtahovým šachtám? A mě v ten moment napadlo, že by bylo dobrý vytvořit jim 3D model, fyzický model, který by ukazoval vlastně přímo i ty šachty. Takže trvalo mi to pár dní, ale v pondělí následujícího týdne se tam převezl do toho command post, do toho řídícího centra ten model. A mi řekl, je to je super. A já jsem řekl, a to není všechno. Já chci vytvořit model počítači, který bude ukazovat, který sloupy jsou v pořádku, který a nosníky, jo, ještě vydrží, tak, aby se dali ty záchranské práce zvládat lépe. A my řekli, fajn, tak jo, tak budeš teďka člen tady toho nejužšího týmu a dáme ti dispozici cokoliv. Fotografie můžeš projízat všude, výkresy od původních statiků Leslie Robertson, který to navrhnul, ty dvě věže. Takže se začal tvořit potom plexiglas model, ale i počítačový model v programu Maya, to bylo v té době takový populární program, který umožňoval i animaci. Takže my jsme mohli ukázat, když budete se pohybovat tady.
9: Aha, co se stane?
8: A co se stane, tady se sesune nosník nebo nevydrží to sloup.
9: Jak dlouho vám to zabralo, tohle to dát dohromady? Jak dlouho jste strávil na Ground Zero?
8: Až do března 2002. No, 6 měsíců jsem to vydržel, pak už jsem nemohl, pak už jsem tam musel přestat pracovat.
9: Přemýšlíte někdy zpětně nad tím, co by se stalo, kdyby nespadly, nebo proč vůbec spadly ty věže? Nebyly na to testované?
8: Ty budovy Leslie Robertson,
9: na náraz vlastně letadlo.
8: To byly. V roce 67, když se začali projektovat, tak ten stavební inženýr, statik, Leslie Robertson říkal, já jsem je navrhoval pro náraz letadla Boeing 727.
9: Aha.
8: A to má, já nevím, 40 amerických tun váhu. Pro tu kinetickou sílu toho letadla, tak ta věž byla navržená, aby to ustála.
9: Hmm.
8: Takže absorbovala tu kinetickou sílu nárazu toho letadla, i toho 737-200, což to 11. září tam naletěli. A to ty byly asi po třetiny.
9: 767 to byly.
8: Nebo 767.
9: 767,
8: jo,
9: ano,
8: no, tak ano. Ty jsou ještě
9: větší a,
8: no,
9: těžší a naletěli do dvojčat v obrovské rychlosti.
8: Ale ty budovy ty ustály.
9: No ustály, no, ale ustály. Pak se sesunuli.
8: Pak se sesunuli, hodinu, protože měli v křídlech plný nádrže paliva. A to palivo letecké při tom nárazu vybouchlo, ale ne všechno vlastně se absorbovalo tím výbuchem. Takže třetina toho paliva se absorbovala do okolních podlaží, tam, kde letadlo letělo. Třetina tím výbuchem byla spotřebovaná a jedna třetina postupně padala gravitací na ty spodní patra. Takže ten kolaps, k tomu nedošlo kvůli nárazu toho letadla, ale kvůli tomu palivu, který poškodilo svislý a horizontální spoje, jo, v té oblasti. A pak samozřejmě ve spojení s tou váhou té horní budovy, která začala na ty změkčené části té konstrukce tlačit ze zhora. Jo, takže to vlastně zavinilo ten postupný kolaps těch budov.
9: Kdyby, nedej bože, dvojčata teda stále stála a stalo se jim to dnes, v době, kdy používáme třeba jiné konstrukční postupy, jiné materiály.
8: Tak by stálo dodnes.
9: Tak by stály dodnes.
8: Protože došlo k několika změnám ve stavebním zákoně v Americe. Například každé desáté patro je vystužené teďka. I unikové schodiště tak nemají sádrokartonový vlastně obal, ale jsou v betonovém jakoby tubusu. Takže nejenom, že stuží tu budovu samotné, ale i umožňují evakuaci lidí, jo, třeba nad místem nárazu. Schodiště jsou širší, značení jsou jiný, jo, i jakoby pohotovostní osvětlení, takže v dnešní době už by ustály.
9: Čím je pro vás 11. září po 25 letech? Vy jste sepsal z toho, co jste zažil tehdy v roce 2001 na spodním Manhattanu knihu svých vzpomínek.
8: Jo, to je tady
9: věže příběh 11. září.
8: To mi pomohlo hodně, protože na člověka, když vlastně opadne ta prvotní, jo, těch po pár měsících, kdy vlastně málo spíte a jedete na ten adrenalin a na kafe a prostě chcete pomáhat, když to postupně opadlo, zvláště potom, když jsme zjistili, že už tam nejsou žádný přeživší, tak najednou jsem měl z toho špatný sny a pocity, což pomáhlo třeba chodit do hospody a
9: povídat si o tom taky
8: a povídat si o tom, no, s těmi hasiči a do dneska s Tianachem Cassidy, což je vlastně on, to jsou jeho záda potetované.
9: Jo, potetovaná záda na přebalu vaší knihy, kde teda má ten výjev z 11.
8: září. On zachránil ten den, první den 13 lidí, jo, z těch trosek. A taky se s tím jako těžko srovnával.
9: A vy si vlastně dodnes píšete?
8: Jo, my jsme v kontaktu.
9: Jo?
8: No, já často, když jsem v New Yorku, tak jdeme na burgera, nebo on teda nepije, on přestal pít, což to je super, ale špatný pro mě, protože já mám rád pivo.
9: Byli jste společně i na místě toho národního památku?
8: Byli, ale jenom venku. No, se podívat.
9: Jaké to bylo?
8: Je to těžký, protože člověk to má spojený s úplně jako jinou reálí. Tam byla ohromná díra a dnes vlastně jsou tam pouze na těch footprints, na těch vlastně půdorysech těch dvou budov, tak jsou ty jako jakoby bazény, jo. Je to krásný, ale je to úplně jiný zážitek, jo. Vůbec to nedá srovnat s tím, co tam tehdy člověk prožíval. Ale ta kniha, tu jsem napsal, abych se jakousi katarzí dostal zpět do normálního fungování.
9: Abyste se z toho vypsal.
8: Tak, no.
9: Vy jste před 25 lety byl přímo na místě, každý si pamatuje, co tehdy dělal, pokud žil. Já si pamatuju, co jsem tehdy dělal, hrál jsem si na zahradě za naším panelákem a mamka mě volala domů odpoledne tehdy, při tom posunu času, podívat se na televizi, co se děje. Jak ale mají na 11. září nahlížet ti, kteří ho nezažili, kteří si ho nepamatují, kteří třeba v té době ještě nebyli vůbec naživu. Dnes je jim 25 let, klidně. Jsou dospělí.
8: Ať si představí, kde jsou teďka v tenhle moment a že najednou za sklem se objeví ohromné těleso, šíleně rychle se pohybujícího letadla a vletí jim přímo do obýváku, jo, nebo do kanceláře. To je něco tak absolutně šíleného a nemůžou za nic, prostě jdou, jo, dělají to, co dělají každý den. A vedle třeba ve vedlejší místnosti je jejich sestra nebo babička a ti všichni jenom zmizí. Ten den vlastně nastartoval takový konflikt, jo, já to vidím, že je to válka, ne kulturní, ale taková jakoby ideologická válka mezi dobrem a zlem, ač to zní velice černobílé, ale já si myslím, že my jsme na té straně dobrá, že my nikomu nechceme ubližovat a přesvědčovat se o našem náboženství nebo, jo, stylu života, ať jsme to třeba dělali v minulosti. A tady je vlastně ideologie, která pokračuje do dneška. Jo, podívejte se, co se děje v Ceutě ve Španělsku, jo, nebo jaký plán mají islamisti ohledně šarii v západní Evropě. Je to něco, čemu musíme opravdu odolávat a čelit. Jo, a to 11. září je s tím spojené. To nebylo jenom o tom, že v Afghánistánu jim zůstaly nějaké Sting rakety, kterými se střelovali předtím ruský vrtulníky a pak se rozhodli s nimi se střelovat americký. Je to součástí kulturní války mezi liberální demokracií a totalitními systémy. Jo, kdy
9: která vlastně teda začala podle vás 11. září 2000?
8: Něco předtím, ale to 11. září opravdu je takový startovací moment. Jo. A vlastně do toho i zapojím zločince Putina, který útočí na, jo, na lidi, kteří chtějí mít jako jiný způsob života, chtějí být nezávislí, Ukrajince myslím. Takže je to opravdu konflikt mezi demokracií liberální a nějakým totalitním systémem, ať je to šaria nebo ruský oligarchismus. Jo. My jsme pořád vlastně živě teďka uprostřed toho konfliktu a my to musíme ustát. My nemůžeme strčit hlavu do písku a říct si, to se nás netýká. Jo. Když Rusové posílají drony na letiště v Lipsku, a to je zahumný. Jo, to letiště mohlo být úplně vyřezený z provozu. Tisíce lidí mrtvých, celý vlastně letecký provoz Evropy by byl vlastně zastaven. To je neakceptovatelný.
9: Dobrá, tak moc díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
8: Díky za pozvání.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska architekt Jiří Boudník, který před čtvrtstoletím byl svědkem teroristických útoků ve Spojených státech amerických. Mimochodem, závěrem padla zmínka o španělské Seutě, kde ta situace je složitá, má mnoho různých vrstev a my jsme to řešili v nedávné epizodě s expertkou na rozvoj afrických států, tak chci tuhletu epizodu určitě moc doporučit k poslechu. Události před 25 lety v roce 2001 skutečně změnily svět. Vrací se k ním ale nejenom kniha Jiřího Boudníka, o které jsme mluvili, anebo mnou zmíněný dokument na National Geographic. Ale samozřejmě se tohle výročí objevuje i u nás ve zpravodajství. Ostatně v posledních dnech se objevily nové informace týkající se soudního procesu s obviněnými muži z podílu na útocích z 11. září, včetně Khalida Šajcha Muhammada, který je už 20 let v Guantanámu a Američané ho považují za mozek celé operace. Soud by měl nakonec začít v červnu roku 2028. Naslyšenou v pondělí.
1: Bruselské chlebíčky.
10: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
10: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
10: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
1: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
10: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
1: US Open na Radiožurnálu.
10: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
1: US Open na Radiožurnálu.
10: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis a Martin Matějka. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Kvůli obnoveným bojům mezi Husy a jemenskými vládními jednotkami se zvyšuje cena ropy na světových trzích. Fotbalisté Slávie prohrávy v prvním utkání Ligy mistrů Slans 2-3. A dnes bude převážně zataženo, místy s deštěm. Postupně se začne vyjasňovat, teploty do 21 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
11: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci. A to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
2: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD a podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Za základní roční známku řidiči zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun. Jemenští povstalci Husiové se podle agentury Reuters a AFP přiblížili k přístavnímu městu Moka. Kvůli nepokojům na Blízkém východě stoupá cena ropy na světových trzích. Severomorský Brent se obchoduje za skoro 105 dolarů za barel.
12: Armádní zdroje z jemenské vlády potvrzují územní zisky povstaleckých Husijů. Rebelové se vylodili taky na Hanýšských ostrovech mezi Jemenem a africkým Džibutskem. Zatím není jasné, jestli se jim podaří udržet kontrolu nad nově získaným územím. Cílem husijské pozemní ofenzívy je získat vliv nad úžinou Bab al-Mandab na jihu Jemenu. Tou proudí asi desetina světového obchodu a spojuje Evropu a Asii přes Rudé moře a Suezský průplav. Význam úžiny Bab al-Mandab se ještě zvýšil po zahájení americko-izraelských úderů na Irán a sporech o kontrolu námořní dopravy Hormuzským průlivem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Ostravský podnikatel dostal tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v době koronavirové pandemie. Trest potvrdil vrchní soud v Olomouci. Gabriel Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal covidové dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
13: Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto. Stejně jako soud prvního stupně jsme neakceptovali jeho obhajobu tím, že za to může vlastně daňová poradkyně. Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou.
2: Sport. Fotbalisté Slávie na úvod nového ročníku Ligy mistrů prohráli. Doma podlehli Lance 2-3. Pražané hráli skoro celý druhý poločas v 10 po vyloučení střídajícího Mikuláše Konečného. Dvakrát se přitom dostali do vedení po trefách Daniela Šturma, který po druhé skóroval v 88. minutě. O 5 minut později už měl jednogólový náskok soupeř. Dvě inkasované branky v nastavení vysvětluje obránce Tomáš Vlček.
14: Já si myslím, že už nám docházely síly, ale to se nechcem vymlouvat. Bylo to tím, že jak nás bylo o jednoho míň, tak měli spoustu času na stranách hřiště a sypali tam balony a já nevím, jestli tam bylo 50 centrů do vápna, jelikož prohrávali. Tam chodili klidně v 6 lidech a jelikož to o jednoho míň, tak strašně těžký nabíjat ty hráče.
2: Druhý zápas v Lize mistrů odehraje Slávie až po reprezentační přestávce. 13. října nastoupí v Baku proti Sabahu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na silnici 11 v Ostravě a taky na 37 v Hradci Králové. Na silnici 11 z Ostravy do Opavy dejte pozor na výjezdu ze Svinova. U leteckého centra v pravém pruhu havarovalo osobní auto. Po nehodě je blokovaný pravý jízdní pruh, provoz ale není silný a kolony nevznikají. A na silnici 37 v Hradci Králové čekejte nehodu na Rašínově třídě ve směru do centra. Vedle osady Květen osobní auto narazilo do sloupu. I tady se jede jen levým pruhem, ale větší zdržení nenaberete. Dálnice jsou po Česku sjízdné bez větších problémů. Provoz je na nich plynulý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm, odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě naměří až 16 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
16: Přeji příjemné časné ráno, ladíte stále noční Radiožurnál, necelých 6 minut po čtvrté a končí pracovní týden, je tu pátek 11. září. Moderní technologie hrají v oblasti bojů na Ukrajině stále větší roli. Už zdaleka nejenom v průzkumu a útoku, ale také v logistice a evakuaci. Pozemní robotické vozy plní zadání, při kterých lze šetřit lidské životy. Uslyšíte o tom za chvíli v reportáži.
1: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.

0: Carly Rae Jepsen v nočním radiožurnálu. A představte si situaci. Skupina ukrajinských vojáků čeká s raněným kolegou u silnice. Kvůli intenzivním bojům se k ním nemůže dostat evakuační tým. Po chvíli jede kolem prázdné zásobovací robotické vozidlo, které u nich zastavuje. Vojáci se okamžitě přes komunikátor domlouvají s pilotem a po chvíli raněného nakládají na korbu. Podobných videí na internetu přibývá. Jejich množství dokazuje, jak se bojová oblast na Ukrajině proměňuje a jak pozemní robotická vozidla hrají stále důležitější roli.
1: Mám teď v živé paměti jednu velmi náročnou evakuační misi. Měli jsme vojáka, který byl se svým zraněním na pozici 33 dní. Pokusili se ho evakuovat 6krát, pokaždé ale neúspěšně.
2: Popisuje Roman ze společnosti A-Drones UA, která pozemní robotická vozidla pro evakuaci raněných vyrábí.
1: Úspěšný byl až 7. pokus a i při této evakuaci vybuchla u vozidla mina. Poškodila kolo, ztratilo kus pláště. Takže ovládání bylo obtížnější, ale i přesto robot raněného dostal do bezpečí.
2: Pozemní robotická vozidla se stala pevnou součástí frontové oblasti.
1: V dnešní době není úplně zřejmé, kde je frontová linie, kde je ta zóna nula. Místo toho máme zóny smrti, které mohou být široké až 20 kilometrů na obě strany a všechno, co se v té oblasti pohybuje, je v obrovském nebezpečí. Proto také při misích ztrácíme vozidla, ale upřímně je lepší ztratit robota než člověka.
2: Popisuje realitu dnešního bojiště Roman, který sám ve zdravotnických oddílech sloužil. Právě nebezpečí, které představují FPV drony, miny nebo schazované výbušné nálože, musí zohledňovat i konstrukce takzvaných kazvek robotů. Tento například připomíná čtyřkolku, jen nemá sedadlo ani volant. Za to má velký krytý zavazadlový prostor, který připomíná sarkofág nebo taky rakev.
1: To je opancéřovaná kapsule, která chrání raněného po dobu přepravy. Uvnitř funguje ventilace vzduchu a také komunikátor s raněným, takže může být během přepravy ve spojení s pilotem vozidla, který sedí daleko. Uvnitř je také pěnová podložka a fixační pásy.
2: Kvůli náročnosti terénu má evakuační vozidlo nezávislé odpružení kol. A samotná kola nemají duši, takže je neohrožuje proražení nebo prostřelení. Čtyři taková vozidla nyní kupuje pro první samostatný zdravotní batalion i nezisková organizace Postbelu. Jak už popisuje Šimon Pliska.
3: Protože vlastně dodáváme auta, dodáváme nějaké zdravotnické věci a tohle nějaká kombinace vlastně tím, že to vymyslel první zdravotní batalion, se kterým máme dlouhodobou jako doby spolupráci navázanou, tak to byla nějaká z dalších možností, jakým způsobem ukrajinské partnery vlastně podpořit. Tyhle pozemní drony evakuační jsou vlastně varianta, kdy se neohrožuje další život.
2: O významu robotických vozidel pro ukrajinskou obranu svědčí i letošní program Dne nezávislosti. 24. srpna totiž po Kresčatyku, tedy centrem Kyjeva, poprvé projeli v koloně desítky různých pozemních robotů, určených k logistice, evakuaci nebo i krycí palbě. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: Nemá prosluněné pláže jako Cannes, ani lázeňskou kolonádu jako Karlovy Vary. I přesto patří Mezinárodní torontský filmový festival mezi přední akce, kde mají vcelku pravidelně své místo i čeští filmaři. 51. ročník kanadské přehlídky začal včera a nabídne letos dva snímky s českou stopou. A česká filmařka Viktorie Štěpánová z pražské FAMU tam převezme studentského Oscara.
1: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic.
2: V 16-minutovém experimentálním filmu Volklore sledujeme fiktivní influencerku Vivi. Ta během jednoho roku provází diváky sezónními lidovými zvyky.
1: Protože folklore is the new way.
2: Ty jsou často součástí módních trendů, reklamních kampaní nebo sociálních sítí. I proto hlavní postava mluví jazykem mladé generace.
3: Protože já jsem se nějak snažila přetransformovat přesně tady ty tradice toho tradičního roku venkovského, ale nějak mluvou, kterou by rozuměli třeba přesně jakoby Gen Z.
2: Popsala Viktorie Štěpánová před několika týdny ve vysílání Českého rozhlasu.
3: Že mně vlastně přijde, že to je úplně to stejný, jenom trošku jiná forma, že vlastně jakoby příběhy a bajky jsou vlastně to stejný jako vlogy a nářečí je stejný jako tady ty anglicismy, které používáme jenom v té nové době.
2: Autorka je první českou vítězkou studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Ocenění převezme režisérka 14. září právě v Torontu, kde udělí americká akademie zlaté sošky mladým filmařům a filmařkám poprvé. Tuzemskou stopu mají ale na kanadském festivalu i další dva snímky. Jedním z nich je česko-španělský dokument Nácvik revoluce režisérky a herečky Pega a Hangarány. Ta v příběhu mapuje s pomocí animací, rodinných záběrů nebo záznamů z protivládních protestů 40 let konfliktů v Iránu. Snímek už získal cenu pro nejlepší dokumentární film ve francouzském Cannes. Česká koprodukce se podílela také na animovaném filmu Please, tedy prosím, švédské režisérky Anny Manzaris. Loutkový snímek vypráví o osamělosti a potřebě lidského kontaktu. Hlavní postavu namluvil také známý švédský herec Stellan Skarsgård. Martin Hrnčíř, Radiožurnál. Just stop you crying, it's a sign of the times.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 5:30. Martin Matějka přináší krátké zprávy.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu, který komise poslala Ministerstvu pro místní rozvoj. Přijetí dokumentu potvrdila mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Náš zpravodajský server iRozhlas.cz má jeho obsah k dispozici. Komise v něm podrobně vysvětluje, proč převedení Agrofertu do fondu neřeší Babišův střet zájmu. Zmiňuje třeba vliv premiéra na rozhodování státu i nastavení samotného fondu. Ten má po Babišově odchodu z vlády přejít do jiné zprávy. Komise kvůli tomu už začátkem týdne pozastavila proplácení části dotací. Babiš i Agrofert střet zájmů dlouhodobě odmítají. Státní zástupce obžaloval 8 lidí a jednu firmu v kauze údajného ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci o tom informovalo na svém webu. Skupinu kriminalisté stíhají mimo jiné kvůli podvodu, podplácení nebo účasti na organizované zločinecké skupině. Obvinění podle vyšetřovatelů ovlivňovaly zakázky na dopravní stavby v letech 2018 až 2022. Japonsko požádalo o opravu nové mapy světa. Tokiu vadí, že sporné Kurilské ostrovy jsou na mapě vyznačené stejnou barvou jako Rusko. Podle Japonska to vytváří mylný dojem, že jsou pod kontrolou Ruska, píše o tom agentura AFP. Kurilské ostrovy po druhé světové válce obsadil tehdejší Sovětský svaz a vysídlil japonské obyvatele. Spor o ostrovy dlouhodobě zhoršuje diplomatické vztahy mezi Tokiem a Moskvou. Novou mapu před týdnem schválilo Valné shromáždění OSN.
4: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou. Na úvod ligové fáze v Edenu podlehli francouzskému Lens 2-3. A čeští volejbalisté budou hrát svůj první zápas na mistrovství Evropy v Itálii. Od 16 hodin se utkají s Řeckem. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos a Radiožurnál nabídne živé vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na 35 u Koclířova a nehoda v Ostravě. Na silnici 35 mezi Mohelnicí a Litomyšlí se brzdí do kratších kolon u Koclířova. Na kruhovém objezdu probíhají stavební práce, jezdí se na semafor Kivadlově. V obou směrech začíná provoz zesilovat, zejména od Litomyšle už zdržení narůstá na zhruba 10 minut. Nehodu čekejte v Ostravě v ulici Rudy.

0: Na Svinově. Těsně za křížením s dálnicí D1 havarovalo osobní auto a blokuje pravý jízdní pruh. Projíždí se jen levým, ale zpoždění nenaberete. Kromě toho jsou dálnice a hlavní tahy v Česku volně průjezdné, nemáme hlášená žádná omezení ani nehody. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď nad ránem se ochladilo na 14 až 10 stupňů na severu a západě Čech až na 6 a přes den čekáme zpočátku převážně zataženo. Na jihovýchodě většinou s deštěm, odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě naměří 12 až 16 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
3: Univerzity třetího věku nejsou pro seniory jenom přednášky, ale i aktivní životní styl. Ta nejstarší v Česku funguje už 40 let. O jaké obory mají seniori na Olomoucké univerzitě největší zájem, uslyšíte za pár minut ještě v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Nejstarší univerzita třetího věku v Česku funguje už 40 let a podle pořádající Univerzity Palackého v Olomouci je o ní velký zájem. Navštěvují ji 2000 studentů. Zajímá je umění, věda, ale zkouší třeba i sportovní lukostřelbu nebo cvičení jógy.
1: Teď si položte takhle dlaně na boky.
2: Na podložce při ranní józe pro seniory je i paní Eva.
3: Je to cvičení, které dokáže protáhnout všechny svaly, sklidnit mysl a je to takové ucelené cvičení pro tělo i pro duši.
2: Na univerzitě třetího věku se už považuje za veterána.
3: Od roku 2019, takže jsem spokojená a hodlám pokračovat.
2: Tady je ale také muž.
4: Já už cvičím 8. rokem.
2: Říká mi pan Vladislav, co vás tak nejvíc přitahuje?
4: Psychologie. Výpočetní technika.
5: Dobře. Jakmile vám přijde rozvrh, prohlédněte si ho a kdyby cokoliv...
2: Zájem stále mírně roste. Akademický rok na Univerzitě Palackého letos zahájí zhruba 2000 seniorů. Univerzita třetího věku ale pomáhá i lidem handicapovaným nebo v invalidním důchodu. Proto nejmladší posluchačka má 27 let, nejstarší patří do skupiny 85+. Mezi posluchači jsou i profesoři, docenti, zkrátka lidé velmi vzdělaní. Učit je proto výzva i pro zkušené lektory, například archeoložku Pavlínu Kalápkovou.
6: Mají takové otázky a takové dotazy, na které je pro nás i obtížné občas odpovědět.
2: Jste schopná říct, nevím.
6: To říkám velmi často. O tom je archeologie.
2: Seniorské kurzy nabízí všech 8 fakult Univerzity Palackého. Největší zájem je o přednášky práva, medicíny, historii a umění. V poslední době i o zdravý životní styl, jazyky a výpočetní techniku. Letos se do Univerzity třetího věku poprvé zapojila například katedra bohemistiky. Další novinky doplňuje manažerka Univerzity třetího věku Klára Tesaříková.
7: Francouzská kultura na střední Moravě a ajurvéda. Jedním z takových nejvíce přírodovědecky zaměřených je od mikroskopu po dalekohled, jak se rodí vědecké poznání.
2: Univerzita třetího věku nabízí i letos kurzy na 1 nebo 2 semestry. Kromě Olomouce má pobočku i v Uherském Hradišti. Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii. První studijní obory otevřela Fakulta sociálních studií Univerzity v Toulouse v roce 1973. V roce 1986 se celoživotním vzděláváním inspirovali i v hanácké metropoli. Z Olomouce Blanka Mazalová,

0: Kapela Queen v nočním radiožurnálu těsně před jeho koncem v 5, tedy za 9 minut, to bude ranní radiožurnál a s ním už Petr Král. Ovšem, než se rozloučíme, tak tu mám ještě jednu reportáž. Vlny, zátopek nebo dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. To jsou jen některé ze snímků, které v uplynulých letech podpořil Státní fond audiovize. Jeho vedení plánuje v příštím období rozdělit českým filmařům a kinařům zhruba 790 milionů korun a nově chce podpořit také vývoj videoher.
1: Nedělejte takový povyk s tím, že se cítíte nevinen.
2: Podobně jako získala peníze z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury vzdělávací hra Playing Kafka, která přibližuje život známého spisovatele, budou moci už za několik měsíců žádat o finance vývojáři právě Státní fond audiovize. Ten plánuje podle ředitelky Veroniky Slámové rozdělit v první výzvě 30 milionů korun. Tvůrci videoher ale dostanou podporu jenom pod podmínkou, že si s fondem rozdělí zisk.
3: Podíl na zisku v podstatě je alternativou audiovizuálních poplatků, které platí audiovizuální sektor. A my teď v tuhle chvíli nastavujeme přesnou metodiku podílu na zisku, tak aby Státní fond skutečně z těch projektů, které podpoří a budou úspěšné, měl signifikantní podíl na zisku, který zase půjde zpátky vlastně do toho rozpočtu podpor.
2: Peníze získává fond i díky audiovizuálním poplatkům, které musí nově platit také velké mezinárodní streamovací platformy. Nejen od nich tak vybrali téměř 400 milionů korun. Podle krátkodobé koncepce půjde teď většina podpory hlavně filmovým produkcím.
3: Kinematografie dostává 300 milionů korun v několika samozřejmě výzvách. Těch výzev je celkem 48 napříč kategoriemi, jenom upozorňuji. Televize 153 milionů, televizní díla, se myslí tím i díla třeba určená pro online prostředí. Animace a videohry získávají 165 milionů korun a infrastruktura 169,5 milionů korun.
2: Zahraniční produkce ale dlouhodobě vyhlížely, kdy fond audiovize znovu otevře pobídkový systém. Ten začal opět přijímat zájemce od 1. září. Díky pobídkám, tedy zjednodušeně řečeno až 25% vratce z nákladů na natáčení, se do Česka snaží lákat právě hollywoodské produkce. Veronika Slámová si s týmem také nechala celý systém ekonomicky vyhodnotit.
3: Jsem opatrná s tím plně jasným vyhodnocením, ale v tuto chvíli, když jsme tato data zkoumali a požádali tedy konzultanty o tu ekonomickou studii a ten ekonomický dopad, tak to vychází tak, že ta jedna koruna, která se vloží, který stát vloží do pobídek, tak na druhé straně zase zpátky připutuje do veřejných financí vlastně ve stejném objemu koruna za korunu.
2: Kvůli embargu na informace nemůže fond aktuálně potvrdit, jestli do pobídkového systému zařadili i filmový štáb, který aktuálně natáčí v Praze seriál Tajemství všech tajemství, spisovatele Dana Browna. Tajemstvím už ale nejsou fotky z natáčení, které zveřejnil Netflix na svých sociálních sítích. Martin Hrnčíř, Radiožurnál. I filled it with all the things that I could live without. I've been thinking about

0: Radiožurnál je 5 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Země Vyšegrádské čtyřky odmítají plánované škrty v unijních fondech. Kanada poskytne Ukrajině nový balík pomoci v protivzdušné obraně za víc než 5 miliard korun. Fotbalisté Slavie prohráli na úvod Ligy mistrů Slans 2-3 a bude většinou zataženo, občas déšť, postupně ubývání oblačnosti a teploty maximálně do 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiéři Vyšegrádské čtyřky kritizují návrh na škrty v chystaném unijním rozpočtu. Předsedové vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se na tom shodli na společné schůzce na Bratislavském hradě. Připravovaný unijní rozpočet pro roky 2028 až 34 počítá s méně penězi na podporu zemědělství nebo v kohezních fondech na odstraňování regionálních rozdílů. Tyto fondy český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označuje za pilíře rozpočtu 27.
3: Ten rozpočet musí být spravedlivý a vyvážený. Musí respektovat rozdílnou hospodářskou úroveň členských států a nesmí poškozovat země, které mají silnou průmyslovou základnu a stále dohánějí nejvyspělejší části Unie, jako je Česká republika a další země V4.
1: Babiš taky kritizoval systém emisních povolenek a vyzval k úpravě jejich připravované reformy. Od ledna vznikne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nový ústav pro archeologii, ústav asijských studií a do jednoho se sloučí divadelní, filmová a hudební věda. Sloučení několika dosavadních pracovišť schválil akademický senát. Naopak katedra pedagogiky a andragogiky zůstanou oddělené. Stovky studentů a akademiků včera proti plánům vedení protestovali. Vadí jim hlavně rychlost přípravy a způsob komunikace. Děkanka Eva Lehečková se za dosavadní komunikaci omluvila. Kanada pomůže Ukrajině posílit protivzdušnou obranu. Balík pomoci v přepočtu za víc než 5 miliard korun oznámil kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Kanada taky plánuje v příštích 2 letech posílit výrobu dronů. Třetinu produkce bude podle Carneyho dodávat na Ukrajinu. Obě země zároveň podepsaly několik dalších dohod o posílení ekonomické nebo energetické spolupráce. V Litoměřicích začíná veletrh Zahrada Čech. Potrvá do středy. Podle pořadatelů řidiči v okolí musí počítat se zvýšeným provozem a možným zdržením. Pokračuje obchodní ředitelka výstavy Michaela Mokrá.
4: Co se týče parkovacích ploch, tak u výstaviště je parkovací plocha, která má kapacitu 1000 vozidel. V dalších prostorách výstaviště jsou soukromá parkovací místa, která lze taktéž využít, ale je potřeba počítat s tím, že můžou být v dopoledních hodinách jejichže zaplněna.
2: Sport.
1: Fotbalisté pražské Slavie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů prohrou. Francouzskému Lens podlehli v Edenu 2-3.
5: Slavia hrála téměř celý druhý poločas bez vyloučeného Mikuláše Konečného. I v 10 se ale dostala do vedení. Ránou zpoza vápna se prosadil útočník Daniel Šturm. Fotbalisté Lens vyrovnali díky dorážce forwarda Simi. Šturm se ale v 88. minutě trefil znovu. Jenže francouzský celek skóre v nastavení druhé půle otočil. Na 2-2 vyrovnával kapitán Lens, útočník Tovan a vítězný gól dal obránce Aguilar. Slavia tak pod vedením kouče Trpišovského i dál čeká v lize mistrů na vítězství. Pražané naposledy v této soutěži zvítězili před 19 lety. Z Edenu Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Příští soupeř Slavie, Sabah Baku, prohrál na stadionu Manchesteru United 0-4, Bayern Mnichov porazil Bode Glimt 5-0, Como přehrálo Lipsko 4-1 a PSV Eindhoven rezimizoval se Šachtěrem Doněck 1-1, stejně jako Fenerbahče Istanbul s AS Řím.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na Pražském okruhu a nehoda na silnici 6 u Karlových Varů. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 z Bystřeté za sjezdem na Jesenici. Na 79,5 kilometru v omezení blokuje pravý jízdní pruh porouchané osobní auto.
7: Protahují se tam kamiony jenom tím úzkým levým a zdržuje se provoz, ale průjezdní to zatím je. Trojúhelník nemá, ale bliká varovkama.
6: Na silnici 6 na výjezdu z Karlových Varů do Prahy dejte pozor před začátkem dálničního úseku u Lubence. Za Bochovem mělo závadu osobní auto a na vozovku unikl olej, může to klouzat, hasiči už jedou na místo. A ještě silnice 3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi, čerstvá nehoda se stala kousek za Voticemi u odbočky na Neustupov. Čelně se tam srazila dvě osobní auta a zejména ve směru do Prahy se začíná brzdit do kolony. Provoz navíc houstne a zdržení může narůstat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude většinou zataženo, občas déšť, během dne od západu ubývání oblačnosti a teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě maximálně 12 až 16. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Přejeme dobré ráno, s vámi ranní radiožurnál, je pátek, památné datum smutně proslulé 11. září, připomeneme si jednak minulost, ale budeme také v současnosti. Za chvíli se vydáme pod zem a vyrazíme na cestu, která nebude rychlá, 80 cm za den. To je totiž rychlost, kterou postupuje ražba tunelu pod Českou ulicí v centru Brna. A právě tam vás za chvíli pozveme.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po páté, vítejte v podzemí. Pod Českou ulicí v Brně už jsou první metry podzemního tunelu pro inženýrské sítě. Stavba za více než 500 milionů korun má být hotová za 2 roky. Stavbaři razí tunel zatím pouze tím klasickým způsobem.
1: Odtěžujeme strojně čelbu, která je složena z plastických jílů. Následně je stříkaným betonem vystříkáno ostění, vložen výstužný prvek, oblouk, a je přidávána další vrstva.
2: Pracovní postup popisuje hlavní stavby vedoucí Tomáš Žák. Tunel razí stavbaři klasickým hornickým způsobem. Postupují proti sobě ze 2 10-metrových šachet.
1: Tato šachta se jmenuje Karolínka. Razíme směrem k náměstí Svobody. V současné době jsme na 16. tunelovém metru. Chtěli bychom se s kolegy, kteří razí od náměstí Svobody, prorazit v první polovině následujícího roku.
2: Po dokončení bude mít přes 3 metry vysoká chodba délku 235 metrů. Říká Michael Benža z technických sítí Brno.
3: Práce pokračují dle předpokladu, to znamená nějakých 80 cm až metr za den výrubu. Kolektor by měl mít definitivně 21 odboček jednotlivým objektům, 3 nové technické komory, a až bude stavba dokončena, navážená stávající kolektor, tak to bude něco podobného, jak když se předávají klíče od bytu, dostaneme kompletně nově vybavený kolektor Česká do obstarání.
2: Stavba kolektoru bude stát víc než 500 milionů korun. Skončit by měla do roku 2028. Česká ulice potom dostane novou dlažbu. Místo litinové kašny, která stála v její horní části, vznikne nový vodní prvek, dodává mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
4: Plánujeme soutěž na nový umělecký prvek, který by ale právě fungoval i jako vodní a zároveň jako pítko.
2: Na České ulici taky přibude zeleň, konkrétně 2 platany. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: Tady je žurnál 4:06. Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září. Národní památník a také muzeum na Manhattanu v New Yorku uctí památku tisíců obětí 7 minutami ticha. Pietní ceremoniál pořádají také Pensylvánie a Pentagon, kde se svými projevem vystoupí prezident Donald Trump. Pořadatelé varují před falešnými vstupenkami na znojemské historické Vinobraní. To začíná dnes. V posledních dnech se objevilo několik případů, kdy se podvodníci snažili prodat vstupenky vytvořené umělou inteligencí. Organizátoři proto upozorňují, aby lidé nikde nezveřejňovali údaje ze zakoupených vstupenek.
1: Dnes bude nad celým naším územím hodně oblačnosti. V jeho východní polovině bude, a už vlastně i je, také deštivo. Zpočátku nás tedy čeká převážně zataženo s občasným deštěm. Během dne začne od západu mraku ubývat a odpoledne budou ustávat i srážky. V Beskydech přestane pršet až večer. Spadnout může do 5 mm, na krajním východě až 10 mm vody. Teploty dnes budou docela nízké, hlavně na severovýchodě a východě. Tam se budou pohybovat jen mezi 12 a 16 stupni, jinde od 16 do 21 stupňů Celsia. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 5% HDP mají členské státy na to dávat na obranu v roce 2035. Podle české vlády je to ale nereálný cíl. Zatímco Pobaltí masivně zbrojí, v Česku koaliční hnutí SPD mluví o úsporách na ministerstvu obrany.
1: Se 2% HDP na obranu počítá návrh rozpočtu na příští rok. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala tam ale vidí možné úspory.
2: I ty zbrojní firmy jsou tak zahlceny, že utratit 2% HDP do budoucna bude větší a větší problém.
1: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD proto před dalším jednáním o rozpočtu dnes dorazí i na klub SPD. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO 2% HDP hájí, růst na 5% ale ne.
3: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak já nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%, ale je to velmi daleká budoucnost.
1: A v letech 2028 a 2029 se teď počítá s růstem jen o zhruba 0,15% bodu. Upozorňuje na to poslanec Ivan Bartoš z Pirátů.
4: Já jsem viděl ty investiční plány armády, jak si modeluje, jaké projekty zastaví.
1: K urychlenému posilování obrany přitom nedávno v rozhovoru pro USA Today vyzval americký velvyslanec při NATO Matt Whitaker. Citujeme.
5: Nemůžete předpovídat, co Vladimír Putin nebo jiní protivníci udělají. Všechno, co můžete dělat, je jen být připraveni a odstrašovat je.
1: A zatím není hotová ani nová koncepce výstavby armády České republiky, kterou ministr Zuna připravuje od nástupu do úřadu.
6: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch úprav, které souvisí s tím rozpočtem, dokončili velmi rychle.
1: Významným přínosem mohla být podle předsedy sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka ze STAN i účast náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na bezpečnostní konferenci na Ukrajině. Podle týdeníku Respekt ale cestu Hlaváčovi nepovolilo ministerstvo obrany. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: 6.25, radiožurnál. Astronaut Aleš Svoboda by se měl příští rok jako první Čech podívat na mezinárodní vesmírnou stanici. Už teď se přesouvá do Spojených států, kde ho čekají stovky hodin tréninku.
1: To, co teď bude probíhat, a bude to v 90% ve Spojených státech, v Los Angeles a v Houstonu především, tak to bude příprava už přímo té konkrétní posádky zaměřená přímo na ten konkrétní kosmický let. To znamená, bude to zaměřené hodně na tu nosnou raketu Falcon 9, na ten návratový modul Crew Dragon a pak samozřejmě na ten americký orbitální segment ISS.
2: V čem se třeba liší váš trénink jako pilota kosmické lodi od dalších členů posádky? Co jsou ty zásadní rozdíly?
1: Já jako pilot společně s velitelem, tam máme o 300 hodin specializovaného výcviku navíc. To znamená, že některé ty dny, které budeme trávit na simulátorech, tak pro nás budou delší. Máme tam i nějaké samostudium v delším rozsahu a máme tam i asi týden nebo dva navíc v Los Angeles u firmy SpaceX, která je vlastně dodavatelem té nosné rakety a toho návratového modulu.
2: A na jakou část tréninku se těšíte nejvíc?
1: Tak asi na tu část, která je zaměřená na to pilotování toho nosného, ten nosné rakety, respektive toho návratového modulu, na to orbitální manévrování, zblížení, spojení s tou orbitální stanicí. Samozřejmě jsou to především i různé nouzové scénáře. No a pak samozřejmě na tu část, která se přímo týká ISS a pak v neposlední řadě těch 13 českých experimentů, protože pro ten český průmysl, českou vědu a výzkum je tohle jedinečná příležitost, tak tu svoji práci přenést do toho unikátního prostředí ISS.

0: Radiožurnál půl šesté. Zprávy Tereza Tomášková.
1: Rusko v noci znovu zaútočilo na Kyjev. Letecké údery zranily nejméně dva lidi a způsobili požár 9-patrového bytového domu. Informovali o tom úřady ukrajinské metropole. V ruském městě Saratov na řece Volze ukrajinské drony poškodily civilní infrastrukturu. Oznámil to tamní guvernér s tím, že útok nemá žádné oběti. Česko neplánuje dávat v roce 2035 na obranu 5% HDP. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že to je nereálné. Jde o závazek NATO, který mají plnit všechny členské země. V příštím roce Česko vydá na obranu 2% HDP. Další navyšování podle Schillerové není bez zaškrcení ekonomiky možné. Festival Mezi planetami jako doma pořádá ode dneška Hvězdárna v pražských Ďáblicích. Oslaví tak 70 let od svého založení. Až do neděle bude k vidění vesmírná instalace se světelnými modely planet sluneční soustavy, doplní vědecké pokusy, divadelní představení i aktivity pro děti. Vstup na festival je zdarma. Sport. Fotbalisté pražské Slavie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli z Lens 2-3. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se utkají Sabalenková z Běloruska a Rybakinová z Kazachstánu. Obě si v semifinále poradily s domácími hráčkami. Sabalenková v New Yorku přehrála ve dvou sadách Pegulovou, Rybakinová porazila po obratu 2-1 na sety Goffovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená trojka u Votic a kolona na D2 v Brně. Silnice 3 z Českých Budějovic do Prahy je mezi Oldřichovcem a Voticemi neprůjezdná. Za odbočkou na Neustupov se čelně srazila dvě osobní auta. Na místě teď pracují záchranáři. Zastavili provoz v obou směrech. Osobním autem se to dá objet přes Smilkov a Ješetice z Miličína. Na pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 komplikace u Jesenice. Za sjezdem na Jesenici je omezení a v omezení na 79,5 kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. Průjezdný pouze levý a začíná se tvořit kolona směrem na D1. A ještě do Brna, na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Kolona kamionů v pravém pruhu aktuálně od Kývalky 182. kilometru až k omezení. No a komplikace i na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy. Tam ve sjezdu z D2 na D1 v místě stavby stojí kamion a osobní auto po nehodě. A teď se v podstatě nedá sjet z D2 na D1. Čekejte kolony od Olympie. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes po ránu je nad Českem převážně zataženo. Prší aktuálně v jižních Čechách a také v jižní polovině Moravy. Jedná se zatím většinou o slabý déšť. Teploty se pohybují mezi 8 a 12 stupni. Na Moravě je pak trochu tepleji, kolem 13 stupňů. Naopak v Liberci klesla teplota k 7 stupňům a ještě o trochu chladněji.

0: Je ve vyšších polohách. Přes den pak čekáme na horách jen kolem 12 stupňů. Na severovýchodě a východě bude také docela chladno, od 12 do 16 stupňů. Na ostatním území pak může teplota vyšplhat až k příjemným 21 stupňům Celsia. Nebe ale zůstane po celý den většinou zatažené. Až později se bude oblačnost od západu protrhávat a také bude ustávat déšť. Nejdéle až do večera bude pršet v Beskydech. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, pokračuje lecos, mimo jiné i filmový festival v Benátkách, odkud se dnes ráno také přihlásí náš zpravodaj. No a samozřejmě datum. Spojené státy si připomínají čtvrtstoletí od vůbec nejkrvavějších útoků na své území od konce druhé světové války. 11. září 2001, určitě to pamatujete, skupina radikálních islamistů unesla 4 letadla. Kdo se jim ale tenkrát v letadle dokázal zepřít a jak na útoky vzpomínala bývalá rozhlasová zpravodajka Olga Krupaverová, také další Češi ve Spojených státech. To od nás uslyšíte už za malou chvíli právě dnes.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Mám tajnou skrýšavní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

na ruku. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

0: Radiožurnál, pojďme se vrátit o čtvrtstoletí zpět. Masakr, apokalypsa, váleční zločin, právě takhle před 25 lety světová média informovala o teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu. Islámští radikálové ze sítě Al-Kaida tehdy unesli 4 letadla. 2 z nich narazila do věží světového obchodního centra, 3. potom do Pentagonu a 4. se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry v Pensylvánii. Při útocích zemřeli asi 3000 lidí a zraněných byly tenkrát tisíce.
1: Nikdo nikdy nezapomene na 11. září.
2: 2 letadla narazila do budov světového obchodního centra.
3: V horní části mrakodrapů zejí obrovské díry.
4: Tehdejší zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech byla Olga Krupauerová.
5: Jsem vlastně došla asi tak 300 metrů k těm troskám, k tomu Ground Zero, kde jsem teda viděla, on to vypadalo jako nějaká zhroucená katedrála, ty trosky.
4: Svět se po 11. září změnil.
6: And we stand together to win the war.
4: Letiště zpřísnila kontroly a Spojené státy vyhlásily válku terorismu. Islamistické komando vedl egyptský stavební inženýr Muhammad Atta, který při únosu letadla mluvil k pasažérům a spojil se i s řízením letového provozu. Audiozáznam po letech zveřejnila televize CNN.
7: Máme několik letadel. Buďte sticha a všechno bude v pořádku.
4: Boj s terorismem odstartoval už v jednom z unesených letadel. Skupina pasažérů se zbouřila a zabránila islamistům v útoku na další cíle ve Washingtonu, pravděpodobně na Bílý dům nebo na Kapitol. Letoun se nakonec zřítil v Pensylvánii. Mezi oběťmi a těmi, kteří se postavili únoscům, byl i Todd Beamer. Popisoval ve vysílání americké televize jeho otec David.
8: Todd popsal operátorce na tísňové lince situaci, plán a požádal jí, aby vyřídila jeho rodině láskyplný vzkaz. Poslední slova, která Líza slyšela, bylo: hoši, jste připraveni? Jdeme na to.
9: Are you guys ready? Let's roll.
4: Tohle slovní spojení let's roll neboli jdeme na to se stalo symbolem amerického tažení proti terorismu. Američané v reakci na 11. září zahájili válku v Afghánistánu. O 10 let později v Pákistánu dopadly strůjce těchto útoků Usámu bin Ládina. Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál 543, jeden z největších zaměstnavatelů na plzeňských borských polích, společnost JTEC, chystá hromadné propouštění. Výrobce autodílů v Plzni po víc než 20 letech výrazně redukuje výrobu a rozprodává část svých evropských aktivit. O práci přijde přibližně polovina ze 600 zaměstnanců.
1: Na jednu z posledních nočních směn nastupuje Jana Bezděková.
2: No, je to hodně bolestivá situace, teď půjdeme do neznáma.
1: Stroje z plzeňské haly zamíří do jiných zemí, kde JTECT působí. Důvody vysvětluje personální ředitel podniku Jan Jiřík.
3: Automobilový průmysl prochází významnými změnami, na které musí reagovat bohužel skupina JTECT. Na centrální úrovni bylo proto rozhodnuto o strategickém prodeji části evropských aktivit.
1: Plánované hromadné propouštění se bude týkat přibližně 300 zaměstnanců.
3: To je zhruba polovina. Ukončování pracovních poměrů nebude jednorázové, ale bude probíhat postupně v řádu několika měsíců.
1: S řešením situace pomáhá i úřad práce, který komunikuje jak s firmou, tak potenciálními zaměstnavateli v okolí i propouštěnými zaměstnanci, říká ředitelka krajské pobočky Pavla Janovská.
4: Zaměstnanci tak budou mít k dispozici informace o možnostech dalšího pracovního uplatnění ještě před skončením pracovního poměru.
1: Seznamy zaměstnanců, kterých se bude hromadné propouštění firmy JTECT týkat, si vyžádal i odborový svaz OS Kovo. Pokračuje vedoucí regionálního pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj Václav Pelc.
5: Očekáváme v nejbližších dnech, že ty seznamy nám budou předány.
1: Podle Václava Pelce je firma JTECT první firmou, která ohlásila hromadné propouštění v automobilovém průmyslu. Připouští ale, že někteří zaměstnavatelé v oboru úbytek lidí maskují jinými způsoby.
5: Zaměstnavatelé to nazývají optimalizací výroby, tím trošku zakrývají vlastně to propouštění.
1: Celkem 300 zaměstnanců z firmy JTECT bude dostávat výpovědi postupně až do jara příštího roku. Z borských polí v Plzni, Pavel Hala, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:15. Důvod k oslavě. Lázeňská města Karlovarského kraje slaví 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy právě dnes zahájí Mariánské lázně, v sobotu se přidají Karlovy Vary, no a v neděli pak Františkovy lázně. Součástí oslav budou přednášky anebo také komentované prohlídky. Polští strojvůdci budou demonstrovat za zlepšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Vlaky v zemi tak budou přes přejezdy jezdit rychlostí jenom 20 km v hodině. Podle policejních statistik se na nich totiž stane nehoda v průměru jednou za 2 dny.
6: Nehoda na plzeňské dálnici u Zdic a zavřená silnice 3 u Potic. Na D5 ve směru z Plzně do Prahy teď dejte velký pozor u sjezdu na Zdice. Na kilometru 28 čerstvá nehoda v levém pruhu, srazila se 2 osobní auta. Zatím bez policie, bez označení, tak pozor na to. D5, 28. kilometr, v levém pruhu stojí 2 auta. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí kolona u Jesenice. Za sjezdem na Jesenici je omezení a v omezení v pravém pruhu stojí nepojízdné osobní auto. Průjezdný pouze levý a je tam kolona do 10 minut. Silnice 3, hlavní tah z Českých Budějovic do Prahy, je mezi Oldřichovcem a Boticemi neprůjezdná. Za odbočkou na Neústupov se čelně srazila 2 osobní auta. Silnice je zavřená obousměrně. Obě se to dá pouze osobním autem a dodávkou z Miličína a z Votice přes Ješetice a Smilkov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes bude zpočátku převážně zataženo, v jeho východní polovině našeho území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat, odpoledne pak bude i déšť ustávat. V Beskydech ale bude pršet až do večera. Dnešní nejvyšší teploty budou mezi 16 a 21 stupni. Na severovýchodě a východě čekáme ale jen od 12 do 16 stupňů. A je pravděpodobné, že na některých místech ve Slezsku zůstane teplota přes den stejná, jako jsou aktuální ranní teploty. Na horách v 1000 metrech nad mořem pak naměříte kolem 12 stupňů. Krásný den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál. Stejně jako loni fotbalisté Slavie nezvládli závěr úvodního utkání Ligy mistrů. Doma v pražském Edenu nakonec podlehli Lens 2-3. Pražané hráli celý druhý poločas v deseti, a to bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného. Přesto díky gólům Slovince Daniela Šturma dvakrát dokonce o gól vedli. O body pak přišli až v nastaveném čase.
1: Tohle je obrovská šance Lánca, gól! 3-2 po obrovské chybě Chorého před pokutovým územím a tohle je tedy obrovsky kruté pro pražskou Slávii.
2: We are incredibly sad. We almost had 3 points in the pocket.
3: Jsme neuvěřitelně zklamaní. Málem jsme měli 3 body v kapse. Je to smutné. Ani neumím popsat své pocity. Dal jsem 2 góly, ale na tom nezáleží, protože jsme prohráli. Tady se počítají jenom body.
4: Smutnil Daniel Šturm, který oslabenou Slávii dvakrát poslal do jednobrankového náskoku, po druhé v 88. minutě. Přesto to Pražanům na body v souboji s Lens nestačilo. V nastavení dvakrát inkasovali, což obránce Tomáš Vlček přisuzoval únavě.
5: Já si myslím, že už nám docházely síly, ale to se nechcem vymlouvat. Bylo to tím, že jak nás bylo o jednoho míň, tak měli spoustu času na stranách hřiště a sypali tam balony a já nevím, jestli tam bylo 50 centrů do vápna, jelikož prohrávali. Tam chodili klidně v 6 lidech a jelikož to bylo jednou mín, tak strašně těžký nabírat ty hráče.
6: Nikdy nechceme ukazovat prstem prostě na žádného hráče, prostě jsme tým, který válčí a který bude prostě válčit dál, a ty rozhodnutí na hřiště prostě nejsou jednoduchý.
4: Řekl trenér Slávie Jindřich Trpišovský, že nebude vyčítat ztrátu balonu útočníkovi Tomáši Chorému před vítězným gólem Lens na 3-2, ani červenou kartu Mikuláši Konečnému na začátku druhého poločasu za faul na bývalého útočníka Pražanů Abdala Hasimu. Dalším soupeřem Slávie v Lize mistrů bude v polovině října v Azerbajdžánu Sabah Baku. Z Edenu Pavel Tilšár, Radiožurnál.

Ranní radiožurnál 4 minuty před 6. Právě dnes začíná znojemské historické vinobraní. A ještě jedna zpráva z vinic, která není moc veselá. Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Proti dlouhodobému průměru podle svazu vinařů klesne zhruba o 30%. Ranní radiožurnál, Iva Frýlingová, a za chvíli zprávy.

0: Paní radiožurnál, díky našim dopravním zpravodajům víme o problémech na dálnici D5 z Plzně do Prahy u sjezdu na Zdice. Dvě auta v levém pruhu po nehodě, ale právě teď tam dorazila policejní hlídka, tak už je to alespoň označené. No a komplikace také na silnici číslo 3, o tom bude zelená vlna a také teď další zprávy.
1: Češi opět míří k volebním urnám.
2: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
1: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
2: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
1: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
2: Volby 2026 na Radiožurnálu.
1: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
2: Volby 2026 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: Šest hodin. Čas na další zprávy a pro Terezu Tomáškovou.
3: Ruské drony po třetí během 24 hodin útočily na obchodní centrum v ukrajinském Sumy. Některé ústavy a katedry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se sloučí. Část studentů protestuje. Fotbalisté Slavie na úvod nového ročníku Ligy mistrů prohráli Slans 2-3. Silnice 3 z Tábora do Prahy je po nehodě u Votic neprůjezdná a bude zataženo občas déšť, postupně ubývání oblačnosti a teploty maximálně do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ruské drony po třetí za sebou vybuchly v obchodním centru Manufaktura ve východoukrajinském městě Sumy. Při prvním útoku zahynuli dva lidé a přes 20 utrpělo zranění. Útoky se opakovaly i včera odpoledne a večer. Ty se obešly bez obětí. Obchodní centrum je ale natolik poškozené, že muselo zavřít.
4: Dalším nákupním centrem, které se stalo cílem ruských náletů, byla obchodní galerie Gulliver v Pavlogradu v Dněpropetrovské oblasti. Podle velitele oblastní vojenské správy Alexandra Ganži při útoku zemřelo 5 lidí. Na místě bylo také 67 zraněných. Ruský dron poškodil obchody, prodejní stánky a auta. Část ulice v centru Pavlogradu je zničená. V Kyjevě bylo za poslední den poničených 17 budov. Byly to sklady, soukromé domy, benzínová pumpa, ale také veterinární ordinace. Při útocích jeden člověk zemřel a dva jsou zranění. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze bude mít nové ústavy archeologie a asijských studií. Schválil to akademický senát. Rozhodl taky o sloučení katedr filmových a divadelních studií s ústavem hudební vědy. Všechny navrhované změny ale senát nepodpořil.
5: Samostatné zatím zůstanou katedra pedagogiky a katedra andragogiky a personálního řízení. Co s nimi bude dál, popisuje děkanka Eva Lehečková.
6: Se musíme ve vedení i s katedrou andragogiky a personálním řízením katedrou pedagogiky zamyslet, jak dál povedeme ta jednání a jestli budeme pokračovat v těch přípravách té integrace nebo půjdeme nějakou jinou cestou.
5: Část akademiků a studentů zachování kateder vítá. Vzhledem k plánovanému propouštění zaměstnanců se obávali dopadů na výuku. Škola podle vedení potřebuje změny i vzhledem k ekonomické situaci. Může tak ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Závod japonské společnosti JTECT v Plzni propustí 300 lidí. O práci tak přijde polovina z celkového počtu zaměstnanců. Podle odborového svazu KOVO jde o první oficiálně nahlášené hromadné propouštění v autoprůmyslu v plzeňském kraji. Jak bude propouštění probíhat, popisuje personální ředitel společnosti JTECT Česká republika Jan Jiřík.
7: Plánované hromadné propouštění se bude týkat přibližně 300 zaměstnanců, to je zhruba polovina. Ukončování pracovních poměrů nebude jednorázové, ale bude probíhat postupně v řádu několika měsíců. Je to zhruba do jara, co se týká toho koncového data, zatím ještě není potvrzeno, bude záležet na konkrétním vývoji přesunu jednotlivých výrobních linek.
8: Sport. Fotbalisté Slavie podlehli na úvod Ligy mistrů Lens 2-3. Francouzský soupeř otočil zápas dvěma góly v nastavení utkání. Pražané hráli skoro celý druhý poločas bez Mikuláše Konečného, který dostal červenou kartu. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský vyloučeného obránce hájil.
9: Miky zase prostě mladý hráč, jsou to zkušenosti nepříjemný pro něj, ale myslím si, že je to pro ně hodně přísný. Z mýho pohledu mu těžko něco vyčítat, protože tam malou šel nahoru a my měli do breaku a on se do té situace dostal. Kdyby ho zase nechal převzít balón a bránil ho, tak už ho neubráníte toho hráče.
8: Tenistka Kateřina Siňáková večer nastoupí po boku Američanky Townsendové ve finále deblu na US Open proti domácímu páru Montgomeryová-Krugerová. Do finále ženské dvouhry postoupily v New Yorku Sabalenková z Běloruska a Rybakinová z Kazachstánu. Sabalenková přehrála ve dvou setech domácí Pegulovou, Rybakinová vyhrála 2-1 na sety nad Američankou Goffovou. A čeští volejbalisté vstoupí v Itálii do evropského šampionátu. Od 16 hodin se utkají s Řeckem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 se uzdic a zavřená trojka u Votic. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy se začíná rozjíždět kolona u sjezdu na Zdice. Na 28. kilometru chvilku stála dvě auta po nehodě v levém pruhu. Policisté už je dali na stranu, kratší fronta se rozjíždí. Pozor, řeší to tam na krajnici, pohybují se tam lidé, tak opatrně projíždějte. Silnice 3, hlavní tak z Českých Budějovic do Prahy, je mezi Oldřichovcem a Voticemi zavřená. Za odbočkou na Neustupov se čelně srazila dvě osobní auta. Oběd se to dá pouze osobním autem dodávkou z Miličína a z Votic přes Ješetice a Smilkov. A taky na silnici 50 z Brna na Slovensko komplikace. Před Uherským Hradištěm u Zlechova zasahují hasiči. U nájezdu na dálnici D55 blíže neupřesněná nehoda a tvoří se kolony. A ještě D1, příjezd do Brna z Prahy, kolona kamionů v pravém pruhu aktuálně od 174. kilometru až k omezení na 196. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude zataženo občas déšť, během dne ubývání oblačnosti, teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě jenom 12 až 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, pátek. Ceny pohonných hmot stále stoupají, což třeba majitel elektromobilů vpravdě nezajímá, ale zajímat by je mohlo, kde je od včerejška v provozu vůbec nejrychlejší autonabíječka v České republice, u které dokonce můžou zastavit a dobíjet také řidiči kamionů. Pozveme vás. Like

0: V ranním radiožurnálu 10 minut po 6. hodině přibrzdíme u nové nabíječky a není to ledajaká nabíječka. Nabít auto, tedy míněno klasický osobní elektromobil, dokáže do 15 minut. No a kamion za 3/4 hodiny. Nová rychlonabíječka je teď v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku a funguje od včerejška. Je vůbec tou nejsilnější v Česku. Navíc jako třetí v republice nabíjí i kamiony.
1: Já jsem rád, že tady přibyla. Určitě by bylo dobrý, kdyby přibyly i další.
2: Jako první si 600 kW nabíječku vyzkoušel řidič kamionu Martin Pazdera ze společnosti GV Logistics. Nejvýkonnější nabíječku v Dolním Dvořišti nainstalovala společnost E.ON. Podle ředitele divize Drive Infrastructure Martina Racmana je lokalita pro její využití ideální.
3: Přes Dolní Dvořiště vede hlavní transitní tah z České republiky do jižní Evropy a samozřejmě i zpět.
2: Podle údajů svazu dovozců automobilů dopravci v Česku od roku 2018 přihlásili přes 260 nákladních vozidel na elektrický pohon. Jen za letošní rok jich přibylo téměř 90. Jak Racman dodává, Stojan je připravený i na nabíjení elektroautobusů.
3: Už přichází na trh, sice žádný v České republice aktuálně není registrovaný, to je jenom otázka budoucnosti.
2: Společnost E.ON chce současnou technologii využívat i na dalších místech v republice, potvrzuje ředitel Drive Infrastructure pro střední a východní Evropu Martin Klíma.
4: Nebudeme mít v plánu takto rychlou technologii instalovat u obchodních center, tam to smysl nedává, takže určitě budeme, ale podle hlavních dopravních tahů. Bude na Vysočině další jedna lokalita, mělo by to být, doufejme snad do konce roku.
2: Nabíječku v Dolním Dvořišti momentálně plně využije pouze nákladní doprava. Maximální dobíjecí kapacitě se zatím blíží jen hrstka modelů osobních aut na trhu. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve 6:45. Kanada poskytne Ukrajině v přepočtu dalších víc než 5 miliard korun na protivzdušnou obranu. Další finanční pomoc pošle například na opravy energetické infrastruktury, oznámil to kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Kanada už od začátku války patří mezi nejaktivnější spojence Ukrajiny. Česko si dnes připomíná 75. výročí útěku na západ známého jako Vlak svobody. Skupina protikomunistických odbojářů tehdy unesla vlak z Chebu do Aše a projela s ním přes státní hranici do západního Německa. Ve vlaku cestovalo celkem 110 lidí, většina z nich se následně vrátila zpět do Československa.
1: Zavřená trojka u Votic, taky silnice 50 u Starého Města. Silnice 3 z Českých Budějovic do Prahy je zavřená u Votic. Mezi Oldřichovcem a Voticemi vážná nehoda. Kolony jsou tam dlouhé, objížďte z Miličína, respektive z Votic přes Smilkov a Ješetice. Zavřená je taky silnice 50 z Brna na Slovensko před Uherským Hradištěm. Za Zlechovem pod dálnicí vážná nehoda, srazila se dvě osobní auta. Objet se to dá poměrně jednoduše sjezdem na Staré Město. A ještě informace z dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. V tom omezení za Poděbrady 33. kilometru v pravém pruhu nepojízdný kamion. Čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes ještě hodně deště, také zatažené nebe a místy i docela nízké teploty. Obloha tedy nabídne hodně mraku, pršet bude hlavně v jihovýchodní polovině našeho území. Občasné přehánky se mohou objevit i jinde. Během dne bude jak mraku, tak i deště ubývat. Teploty na severovýchodě a východě od 12 do 16, jinde až do 21 stupňů. Zítra už by ale měly být příjemné podzimní teploty na celém našem území. To se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. A také nás čeká docela krásná slunečná sobota. Očekáváme polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Krásný pátek.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: toi.
1: S vámi Radiožurnál 6 hodin 20 minut, touto dobou za měsíc už bude po volbách a proto Radiožurnál a Český rozhlas Plus odstartovali včera sérii debat před říjnovými volbami do obecních zastupitelstev a taky do části Senátu. Ta první debata byla včera v Aši a nejdůležitějším tématem tamních politiků bylo zdravotnictví. Ve městě totiž chybí lékaři, hlavně ambulantní specialisté.
2: Určitě vybavenou ordinaci, ale samozřejmě i podmínky pro život, pro ní i pro její rodinu.
3: Odpověděla na otázku, co by mělo město nabídnout mladé lékařce, která by chtěla do Aše přijít, lídrině místního sdružení nezávislých kandidátů Fajn Aš Jiřina Červenková.
2: My jsme opravdu taková specifická oblast, tak by měla mít i daleko lepší ohodnocení, nežli lékaři všude jinde.
3: Podle lídra hnutí zdraví, sport a vzdělávání Pavla Klepáčka se na příhraniční regiony zapomíná a města pak musí lékaře právě různými programy dotovat.
4: Jsem sledoval, jestli nějaké podobné dotační programy mají i jiná města, ty velká jako Praha, Brno, Ostrava, nic takového nemají. Ty nenabízí doktorům vůbec nic, přesto jich tam mají nejvíce.
3: Obyvatelé Aše by také za ošetřením mohli jezdit do sousedního Německa, než například do 25 kilometrů vzdáleného Chebu. Tady ale jednání ztroskotala, a to kvůli kvótám, které lékaři v Německu mají, říká starosta Vítězslav Kokoř, lídr hnutí ANO.
5: Pokud by ty kvóty překročily, tak vlastně by tomu lékaři německému nikdo neproplatil tu platbu. Tady vedle nás bydlí lékař, jde do Německa, my mu zaplatíme vzdělání. Já jako soused nemůžu v Evropské unii za tím lékařem, to považuji za naprosto nepřijatelné.
3: Dalším tématem byl taky například městem chystaný odkup bývalého hotelu Gete. Radnice ho chce od soukromého vlastníka získat proto, aby v Aši nevzniklo další problémové místo, říká lídr strany Zelených a současný místostarosta Pavel Matala.
6: Všechny ty věci, které tady diskutujeme, tak mají společného jmenovatele a to je vlastně stát, který nefunguje. Takže je to opravdu zase jedno z nouzových řešení. Ten boj s těmi obchodníky s chudobou je skutečně velmi složitý a jediné, co je asi jako rychlé a efektivní, skutečně vykupování těch problémových nemovitostí.
3: Lídr nezávislé platformy Aš Marian Revčuk ale s vykupováním budov nesouhlasí.
7: Jestli vykoupíme ještě 4, 5, 6, 7 budov, tak se může stát, že nebudeme mít na to, aby jsme zametali chodníky.
3: Několikrát na debatě také zaznělo, že je třeba víc komunikovat o problémech města na krajské, ale především celostátní úrovni. Třeba o tom, že ve městě chybí policisté. Předvolební debaty budou pokračovat i nadále. Tu další chystáme příští čtvrtek v Jesenici u Prahy. Z Aše na Chebsku, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Chceš zažít stav bez tíže a cítit se jako astronaut na oběžné dráze? Je ti 13 až 18 let? Staň se kadetem nebo kadetkou druhého ročníku mise Zero G. Výběr nové posádky prověří tvoje kognitivní schopnosti, fyzickou připravenost i schopnost komunikovat. Přihlašování probíhá od 7. září do 5. října 2026. Všechny informace a přihlašovací formulář najdeš na webu České cesty do vesmíru. Tak si tuhle vesmírnou šanci nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Dobré ráno, teď je 6:30. A slovo má Tereza Tomášková.
3: Povolování, ale i rušení pobytu cizinců v Česku by mohlo být rychlejší. Počítá s tím návrh zákona, který jde dnes ve sněmovně do třetího čtení. Zákon předložilo ministerstvo vnitra. Jeho přijetí podporuje i opozice. Jeho součástí je třeba digitalizace pobytového řízení, změny v evidenci cizinců nebo povinná registrace občanů z unijních zemí, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Indický premiér Narendra Modi se v Novém Dillí setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle Kremlu budou jednat hlavně o obchodu a hospodářství. Nové obchodní dohody by se měly týkat například důležitých nerostů. Indie chce v Rusku nakupovat suroviny pro výrobu elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie, elektroniky nebo obranných systémů. Pořadatelé varují před falešnými vstupenkami na znojemské historické vinobraní, které dnes začíná. V posledních dnech se objevilo několik případů, kdy se podvodníci snažili prodat lístky vytvořené umělou inteligencí. Návštěvníci by měli být obezřetní a nakupovat vstupenky jen na oficiálních platformách. K dostání budou i přímo u vstupu na akci.
4: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie vstoupili do Ligy mistrů prohrou. V Edenu na úvod hlavní fáze soutěže podlehli Lens 2-3. V první den nového šampionátu pro vybrané atlety v Budapešti se představí i dva čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel bude usilovat o postup do finále. Kladiváře Volodymyra Myslivčuka čeká rovnou boj o medaile. O víkendu bude v Maďarsku startovat i výškař Jan Štefela.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Komplikace na D11 za Poděbrady a zavřená trojka u Votic. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy pozor v omezení za Poděbrady. V tom pravém pruhu zhruba na 30. kilometru zastavil kamion. Podle našeho zpravodaje ten pravý pruh teď neprůjezdný.
6: Kamion tam má nějakou poruchu, takže se začíná tvořit kolona směrem na Prahu.
5: Do omezení vyjíždějte tím levým protisměrným pruhem, ten zůstal průjezdný. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme dlouhé kolony kamionů, aktuálně od sjezdu na Domašov 168. kilometru a je to až do Brna ke zúžení. Osobním pojedete v levém pruhu o něco rychleji. Silnice 50 z Uherského Brodu do Brna u Starého Města neprůjezdná. Je tam nehoda pod dálnicí a podle našeho zpravodaje vážná.
6: Akorát tam přijeli záchranné složky z osadnáky rozsvící hodně, to tam rozházeli.
5: Opět se to dá jednoduše přes Staré Město. Horší je to s objížďkou na silnici 3 z Prahy na České Budějovice. Hlavní tah je zavřený po nehodě u Votic. Mezi Voticemi a Oldřichovsem se čelně srazila dvě auta. Objížďka pouze pro osobní auta dodávky z Votic a z Miličína přes Ješetice a Smilkov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Probouzíte se do zataženého rána v jižních Čechách a také na Moravě a ve Slezsku už prší. Teploty se drží kolem 10 stupňů, chladněji na severu našeho území. Odpoledne pak zůstane obloha zatažená a hlavně opět na Moravě a ve Slezsku bude pršet. Během odpoledne se nejprve v Čechách, později i na Moravě začne oblačnost částečně protrhávat a déšť bude pozvolna ustávat. Nejdéle bude pršet v Beskydech. Maximální teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, ale na severovýchodě a východě bude chladněji od 12 do 16 stupňů. Zítřejší ráno pak bude hlavně na Moravě a ve Slezsku poměrně chladné. Při bezvětří tu může místy klesnout teplota i k 5 stupňům. A také se tam kvůli tomu mohou místy tvořit mlhy. Přes den nás ale čeká pěkné počasí, bude polojasno až oblačno s teplota.

0: dámy kolem 20. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Marza Halová, počasí pátek 6.34 a 11. září, což znamená, že Spojené státy si právě dnes připomínají 25 let od teroristických útoků. V New Yorku už tradičním 6 minutám ticha město přidá letos ještě jednu navíc. Proč tomu tak bude, tak to nám řekne naše zpravodajka ve Spojených státech.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: vámi ranní radiožurnál. Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001. Rodiny obětí se ráno sejdou například u památníku v New Yorku, kde se budou číst jména necelých 3 000 obětí, které toho dne zemřely. Tragickou událost si přijdou připomenout také všichni žijící bývalí prezidenti. Město k tradičním 6 minutám ticha letos ale poprvé přidává i 7. Komu je věnována? Tak to nám vysvětlí přímo z New Yorku naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ta 7. minuta ticha je letos poprvé věnovaná lidem, kteří zemřeli později, a to na nemoci a zranění, které byly způsobeny až následky těch útoků. Takže poprvé se vůbec ohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach a třeba poté onemocnili rakovinou nebo jinými plicními chorobami. A až to nastalo s odstupem let, a ono to totiž není, Petře, malé číslo, je to až 9 000 lidí, to znamená trojnásobek těch, než kolik zemřelo lidí přímo v ten den útoku.
0: Jano, a proč se toho ceremoniálu nezúčastní úřadující prezident Donald Trump?
1: Zatímco všichni bývalí žijící prezidenti Clinton, Bush, Obama i Biden se sejdou na Ground Zero v New Yorku, tak Donald Trump dává letos přednost obřadu u Pentagonu. Tam totiž na rozdíl od New Yorku on bude moc pronést projev a také to hodlá učinit. New Yorkský památník od roku 2012 politikům žádné projevy nedovoluje, čtou se tam jména těch obětí, tak si to přáli rodiny pozůstalých, aby to nebyla politická akce. Podle amerických médií právě toto bylo důvodem, proč se Donald Trump nakonec rozhodl do New Yorku nejet. Bílý dům to oficiálně nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.
0: No a jak výročí 11. září prožívají sami New Yorkčané? Je ve městě nějak hodně znát, že si tuhle událost město připomíná?
1: Je to znát, bych řekla, skoro na každém kroku. Jednak se tu celý týden koná taková série připomínkových akcí, ale večer se ještě budovy rozsvítily po celém New Yorku modře. Je to takové doprovodné gesto k tomu hlavnímu, k té hlavní poctě světlu nad Ground Zero. A co jsem takhle mluvila s lidmi, nebo jsem slyšela jejich rozhovory, tak to všichni nějak registrují, všichni se k tomu nějak vyjadřují. Někteří vzpomínali, co ten den dělali, a uvědomujeme si stále, že si to pamatuje spousta z nás detailně, aspoň tady těch, kteří ten den zažili.
0: Američané si připomínají výročí 25. výročí teroristických útoků z 11. září. Ty pietní ceremoniály budou na mnoha místech, jak jsme slyšeli, pořádá ho také Pentagon, kde bude mluvit prezident Trump, ale také Pensylvánie, no a samozřejmě také Národní památník a muzeum na Manhattanu v New Yorku, které ucí památku 1000 obětí 7 minutami ticha. Proč 7, tak to nám teď z New Yorku v ranním radiožurnálu vysvětlila naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Jano, díky a naslyšenou.
1: Hezké ráno.
0: Radiožurnál 6.41.

0: Radiožurnál 6:45. Víme, co se děje, tak připomínáme, začíná vinobraní ve Znojmě, ale v Mikulově začíná také, a sice pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku bude i hudební a kulturní program. Krom historického centra Mikulova je návštěvníkům vinobraní otevřený také zámek a zámecká zahrada. V sobotu pak městem projde průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Pálavské vinobraní potrvá až do neděle. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár, informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu, arloval po dráze milánského letiště. Nikdo nebyl vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Podle italského serveru Rai News začalo hořet powerbanka.
1: Překážka na hradecké dálnici za Poděbrady a zavřená trojka u Votic. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony v omezení za Poděbrady. Na 30. kilometru v tom omezení v pravém pruhu mění řidič kolo u kamionu. Objíždí se to přes tu opravovanou část a tvoří se kolona. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice stále zavřená obousměrně za Voticemi. Mezi Voticemi a Oldřichovcem likvidují následky vážné nehody dvou osobních aut. Kolony jsou dlouhé, osobním se to dá objet přes Smilkov. Silnice 35 se i dnes ucpává u Svitav. U Koclířova na kruhovém objezdu se jede kyvadlově, zatím je ta fronta hlavně ve směru z Hradce Králové. Na silnici 43 ze Svitav do Brna komplikace. Nejdříve se vyvrátil strom před Letovicemi a zasahují tam hasiči. Pak je ještě omezení u Černé hory. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká sichravé podzimní počasí, bude převážně zataženo ve východní a jižní části našeho území s deštěm, odpoledne pak bude od západu jak mraku, tak i dešťových kapek ubývat. Teploty na severovýchodě do 16, jinde do 21 stupňů. Víkend pak začne spolujasným až oblačným nebem a v sobotu odpoledne nás čekají na celém našem území příjemné teploty kolem 20. Neděle ještě začne slunečným ránem, postupně se ale bude nebe od západu zatahovat a také musíme počítat s deštěm. Teploty ale nadprůměrné do 23, na jižní Moravě dokonce do 25 stupňů. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: To byl opět Radeček, posíleně o zpěvačku Eli v ranním radiožurnálu. Za 9 minut bude 7 hodin, nabídneme další zprávy a jednu sportovní, vlastně dvě přidáme už teď. Jak víte, tak stejně jako v loňském roce se historie opakuje a fotbalisté Slávie nezvládli závěr úvodního utkání Ligy mistrů. Tentokrát inkasovali dvakrát nastavení a Slans nakonec prohráli 2-3, ještě o tom bude řeč. Teď ale tenis, a to proto, že Kateřina Siňáková zabojuje o svůj 12. Grand Slamový titul v deblu a 13. celkem. Ve finále US Open nastoupí po boku domácí Taylor Townsendové proti americkému páru Montgomeryová-Krugerová. Samozřejmě všechno budeme sledovat na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
1: Česko-americký pár na cestě do finále neztratil v New Yorku ani set. Toho si Siňáková moc váží. US Open totiž nepatří mezi její oblíbené Grand Slamy.
2: Každý kurt je jiný, takže je těžký prostě zvyknout si na ty podmínky. Jeden je rychlejší, jeden je pomalejší. Do toho, když ty míče vám třeba tolik nesedí, tak je prostě náročnější najít si ten rytmus.
1: Říkala po postupu do finále čtyřhry česká tenistka, která se pokusí v New Yorku získat druhý titul. Siňáková to ale jako motivaci navíc nebere.
2: Takovou srdcovku US Open nemám. Nebudu říkat, že jo. Za mě je to prostě další Grand Slam, kde bych chtěla zahrát prostě super výsledek a soustředím se na to.
1: Zatímco pro Siňákovou to večer bude v úvozovkách jen další finále, pro Američanku to bude mít daleko větší význam.
3: Jezdila jsem na tenhle turnaj jako dítě. Pamatuju si, jak jsme sem jezdívali metrem, kráčeli na stadion a sledovala jsem Angie Haincovou na kurtu číslo 11. Byla jsem tu jako malá několikrát a vždycky to pro mě byly nezapomenutelné zážitky. Vždycky jsem si přála tady být a hrát na těch největších kurtech. Proto jsem tak pyšná, že tu teď fakt hraju.
1: Říká Taylor Townsendová, kterou na dálku ze školky podporuje i její 5letý syn AJ.
3: Jeho učitelka mi pár dní zpátky poslala fotku zrovna, když jsem šla na trénink a musela jsem si na chvíli sednout, protože jsem se rozbrečela. Na té fotce bylo vidět, jak společně se spolužáky koukají na náš zápas. Měli transparent, kde měl každý napsáno do toho AJova mamko. A pak tam bylo video, jak tleská. Bylo to tak hezké.
1: Finále dámského debla začne krátce po 18. hodině českého času. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Dobré ráno v 7 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Policie podle zjištění Radiožurnálu navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kafku, vinného z podvodu za desítky milionů korun. Kanada poskytne Ukrajině v přepočtu přes 5 miliard korun na protivzdušnou obranu. Fotbalisté Slavie na úvod Ligy mistrů prohráli s Lens. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice je po nehodě za Voticemi neprůjezdná a bude zataženo občas déšť, postupně ubývání oblačnosti a teploty maximálně do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Pokud Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Podle Ibeheje policie návrh státnímu zástupci poslala v srpnu.
6: Mohu uvést, že náš útvar podal ke krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě návrh na podání obžaloby na jednu osobu pro trestný čin podvodu.
5: Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Už dřív ale pro Radiožurnál uvedl, že si peníze půjčoval, protože čelil vydírání. V ranním Radiožurnálu se k tomu vrátíme podrobně po 7:30. Kanada poskytne Ukrajině v přepočtu přes 5 miliard korun na protivzdušnou obranu. Další finanční pomoc pošle například na opravy energetické infrastruktury. Oznámil to kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
7: Kanada bude podle Carneyho vždy stát na straně Ukrajiny. Už od začátku války patří mezi její nejaktivnější spojence a celkem jí poskytla pomoc za skoro 400 miliard korun. Obě země spolu taky uzavřely smlouvu o partnerství a spolupráci na 100 let. Kanada například plánuje výrazně posílit výrobu dronů a třetinu produkce pak bude posílat přímo na Ukrajinu. Václav Hojiný, Radiožurnál.
5: Dnes je to přesně 75 let, co státní hranici mezi Československem a západním Německem přejel takzvaný vlak svobody. Tři muži i s rodinami se tehdy chtěli dostat z komunistické země. Unesli proto vlak, který jel z Chebu do Aše, tam ale nezastavil a pokračoval až za hranici. Ve vlaku bylo celkem 110 cestujících, většina z nich o únosu předem nevěděla a část se jich vrátila zpět do Československa, říká historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Kalous.
8: I lidé, kteří se vraceli potom ze Spolkové republiky Německo, těch více jak 70 lidí, tak byli podrobeni dohledu, výslechům, někdy tam docházelo i k opakovanému nějakému nátlaku, řada z nich se účastnila určitých propagandistických vystoupení.
5: Podle Kalouse byl úspěšný únos vlaku unikátní akcí, která byla největší po únoru 1948 a kterou už se pak nikomu nepodařilo zopakovat.
2: Sport.
7: Fotbalisté Slavie dál čekají na historicky druhé vítězství v Lize mistrů. Na úvod nového ročníku slavné soutěže podlehli doma Lens 2-3. Pražané přitom nad francouzským soupeřem dvakrát o gol vedli. Po druhé v 88. minutě a druhé trefě Daniela Šturma, přestože hráli od začátku druhého poločasu bez Mikuláše Konečného. Ten dostal červenou kartu po pouhé chvilce na trávníku. Hned po přestávce totiž nahradil zraněného Davida Zimu. Další stoper Tomáš Vlček k vyloučení Konečného řekl.
9: Pro ten tým je to škoda, v okolo 50. minuty jdete do 10, ale všichni nekončímu vyjádřili podporu, protože prostě to je fotbal a to se stane a je mladý výborný hráč a pomůžeme mu celý tým, aby to nějak nevzalo a stalo se, teďka to musíme hodit za hlavu a jde dál.
7: Další utkání v Lize mistrů čeká Slávy až v polovině října po reprezentační přestávce, kdy v Azerbajdžánu nastoupí proti Sabahu Baku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Komplikace na hradecké dálnici u Chlumce a taky u Poděbrad. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Projíždí se omezením a na konci omezení na 63. kilometru chybí víko od kanálu, hlásí náš zpravodaj.
11: To víko kanálu chybí na konci toho zúžení. Před tím víkem stojí policisté, mají to rozbrykaný a odklání všechno do levého pruhu.
10: Jeden pruh je málo a tvoří se kolona v tom omezení. Pozor na hradecké dálnici, komplikace i ve směru do Prahy. Za Poděbrady se projíždí omezením a v omezení zhruba na 30. kilometru stojí kamion s prasklou pneumatikou. Dá se to tam pomalu objet přes tu opravovanou část, už je tam ale kolona. Už před omezením od 35. kilometru. Silnice 3, hlavní tak z Prahy na Budějovice, zavřená u Votic po nehodě. Za Voticemi u odbočky na Mladou Vožici se čelně srazila dvě auta. Kolony dlouhé v obou směrech a dlouhé jsou i objížďky přes Prčice nebo po menší silnici přes Ješetice. Ještě do Prahy Štěrboholská spojka směr Barandovský most za nájezdem od Běchovic. Zatáčce dvě auta v levém pruhu po nehodě a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude většinou zataženo, na jihovýchodě občas déšť, během dne od západu obývání oblačnosti a ustávání srážek. Teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě jenom 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: 7 hodin 6 minut, přejeme dobré ráno, snad i pro vás je o to lepší, že je páteční ranní radiožurnál i v pátek tradičně s informačním přehledem o tom důležitém a podstatném, o čem je dobré nejen po ránu vědět. V této hodině mimo jiné připomeneme případ bývalého soudce Romana Kafky. Ano, to je ten, který měl připravit podvodem desítky lidí o miliony korun. Policie ho tentokrát navrhla obžalovat. Další dějství probereme po půl osmé. A také se vrátíme k dění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ta v lednu zřejmě sloučí některé katedry a ústavy. Ne všechny plánované změny ale prošly tak, jak byly původně plánované. I tohle dnes po ránu určitě ještě probereme. Dobré ráno.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po 7 v ranním radiožurnálu Novinky, řekněme, z akademického světa. V lednu vzniknou 3 nové ústavy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, do kterých se sloučí několik už existujících pracovišť. Návrh na jejich vznik odsouhlasil akademický senát školy. Všechny navrhované změny ale senátoři nepodpořili. Víc teď podrobněji o tom s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Senátoři schválili 3 ze 4 navrhovaných změn. Od ledna se sloučí Ústav pro archeologii s Ústavem pro klasickou archeologii a vznikne jeden ústav archeologie. Katedra synologie se začlení do Ústavu asijských studií a spojí se taky katedra divadelní vědy, katedra filmových studií a ústav hudební vědy. Katedra pedagogiky a katedra andragogiky a personálního řízení zůstanou zatím samostatné.
0: No a jak na změny reagují akademici a studenti?
1: Někteří z nich kritizují hlavně to, že se dělají narychlo a dozvěděli se o nich teprve v létě. Promyšleným proměnám se ale nebrání. Studenti kvůli tomu včera uspořádali protest, kterého se zúčastnili stovky lidí. Děkanka Eva Lehečková se pak za špatnou komunikaci omluvila a slíbila, že ji zlepší. Změny, které mají ušetřit desítky milionů korun ročně, studium podle vedení fakulty neohrozí. O práci ale může přijít až 57 zaměstnanců. A dodám, že dál se jedná ještě například o budoucnosti katedry estetiky a ústavu translatologie.
0: Jan Duchoslav, díky.
1: Díky, naslyšenou.
0: Radiožurnál 7.11, ještě dobrá zpráva ze silnice 3, ta už je po nehodě u Votic obousměrně průjezdná, kolony se rozjíždějí. Come on.

0: Ruské útoky na ukrajinské velkosklady potravin se projevily nedostatkem zboží v některých obchodech. Podle ukrajinského ministerstva může jít o systematické tažení. I to je téma pro nás ještě před 7:30. Tady je Radiožurnál v 7:15. Poslanci se dnes v závěrečném třetím čtení budou věnovat pravidlům pro povolování pobytu cizinců v Česku. Jeho schválení, ale i rušení by mohlo být rychlejší. Je to součást návrhu cizineckého zákona, který předložilo ministerstvo vnitra. Americká letiště nejspíš budou moct zrušit některá bezpečnostní opatření zavedená po 11. září roku 2001. Úřad pro bezpečnost dopravy oznámil, že například brzy umožní průchod bezpečnostní kontrolou bez letenky, aby se u letišních bran mohli lidé rozloučit se svými blízkými.
1: Ucpra na D1 u Brna, komplikace na hradecké dálnici u Poděbrad. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme dlouhé kolony, hlavně kamionů. Pravý pruh zastavuje už za sjezdem na Velkou Bíteš a je to až do Brna. Osobním zastavíte na chvíli až před Kývalkou na 179. kilometru. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony za Poděbrady. Projíždí se omezením a na 30. kilometru v tom pravém pruhu stojí kamion. Dá se pomalu objet, je tam ale kolona už od sjezdu na Pečky. Silnice 50 z Brna na Uherský Brod je u Starého Města zavřená. Pod dálnicí tam uklízejí po nehodě a jede se objížďkou přes Staré Město. A nakonec dobrá zpráva z Votic. Silnice 3 byla zavřená v obou směrech po nehodě u Votic. Teď už se projíždí, hlásí náš zpravodaj.
2: Auta jsou odtažený, hasiči odjeli, policajti taky, už to jede.
1: Chvilku potrvá, než se ty dlouhé kolony rozjedou, tak vydržte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes bude nad celým naším územím hodně oblačnosti. V jeho východní polovině bude a už vlastně i je také deštivo. Zpočátku nás tedy čeká převážně zataženo s občasným deštěm. Během dne začne od západu mraku ubývat a odpoledne budou ustávat i srážky. V Beskydech přestane pršet až večer. Spadnout dnes může do 5 mm, na krajním východě až 10 mm vody. Teploty dnes budou poměrně nízké, hlavně na severovýchodě a východě. Tam se budou pohybovat jen mezi 12 a 16 stupni. Jinde od 16 do 21 stupňů Celsia. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: talking. And we can talk about whatever is on your mind.
1: Tohle byly Picture Days a tohle je ranní radiožurnál v 7.20. Ruské drony už přes 4 roky dopadají nejenom na obytné domy, továrny a obchody na Ukrajině. Množí se také údery na skladiště a logistická centra, která zásobují obchodní řetězce. V obchodech pak chybí některé druhy zboží. Podle ukrajinského ministra pro zemědělství a potravinářství Tarase Vysockého může jít o systematické útoky na další infrastrukturu, která je tedy životně důležitá pro civilní obyvatelstvo. Do obchodů se situaci vydal prozkoumat náš zpravodaj v Kyjevě Pavel Novák. Pavle, vítej, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mohou za váznoucí zásobování obchodu jenom útoky na velkosklady, nebo je v tom třeba ještě něco jiného?
2: Oni to nejsou jenom útoky na velkosklady, ale také třeba na samotné prodejny a také na čerpací stanice, kde tankují ty zásobovací vozy, takže to je pro ně také složité. Velkou ztrátou bylo, když na konci srpna ruské drony zničily logistické centrum Kalinivka, které je asi 50 km jižně od Kyjeva. Také zasáhly sklady čokoládové na cukrovinek firmy Rošen u kyjevského letiště. Včera zasáhly drony obchodní centrum Gulliver v Pavlogradu v Dněpropetrovské oblasti. Tam byly 4 oběti, přes 60 lidí tam bylo zraněných. Jak mi řekl řidič Kiril, který pracuje u jedné firmy rozvážející do obchodu kuřecí maso, tak ničení těch velkoskladů značně komplikuje zásobování prodejen.
3: Для того, щоб привезти якісь продукти, на це витрачається дуже багато часу, тому що
2: když nemůže do velkoskladu přijet velký kamion se zbožím a vyložit to tam, tak se musí ten náklad rozvést po menších skladech malými auty do 3,5 tuny a chybějící ten sklad pro velká auta potom prodlužuje čas toho konečného rozvozu do prodejen, takže to zboží tam nedojede včas. Navíc, když je vzdušný poplach, tak se vypne navigace, nefunguje, vypne se GPS a řidiči, kteří třeba neznají to město, tak potom zkrátka bloudí.
1: Ty jsi se vydal sám zjistit situaci se zbožím v kyjevských obchodech. Čeho je v těch ukrajinských obchodech teď asi tak nedostatek?
2: Ono to není všude stejné, to se liší podle místa, také podle obchodního řetězce, jakého má toho dodavatele. Lidé se snaží nakupovat hlavně v těch levnějších diskontních obchodech. Já jsem byl na kyjevském sídlišti Oboloň, tam v jednom obchodě byly prázdné regály s těstovinami, pohankou, což je základ ukrajinské kuchyně. Nebyla tam rýže, cereálie, v plechu sterilovaná zelenina, rybí konzervy, balená voda tam nebyla. Zkrátka všechno, co se dá dobře uskladnit. Hodně tam bylo mléčných výrobků, nebyl nedostatek masa nebo zeleniny, čerstvého ovoce. Na druhé straně ulice byl dražší obchod a tam zase měli všechno. Tam zase měli prázdné regály se sušenkami. A ono to není tak, že by obyvatelům ukrajinských měst nebo vesnic hrozil nějaký hlad, zkrátka nějakou dobu určitý druh potraviny. Není, ono to trvá, než se doplní, protože to zásobování vázne.
1: Situace v ukrajinských obchodech a náš zpravodaj na Ukrajině Pavel Novák, zjišťovali jsme, co je k mání po té, co Rusové zintenzivnili útoky na velkosklady potravin, no také prodejny a čerpací stanice. Pavle, díky, zdravíme do Kyjeva, naslyšenou.
2: Hezké ráno, naslyšenou.
1: Zdravíme také vás všechny na cestách. Připomínáme, že silnice 3 už je průjezdná, po obou směrně byla uzavřena po vážné nehodě, tak to už teď neplatí. Pokud víte o dopravě něco, co nevíme, tak se to rádi od vás dozvíme na bezplatné lince Zelené vlny 800 553 553. Dobré ráno, šťastnou cestu.

S vámi Radiožurnál, budete-li mít chvilku, pojďte na náš web radiožurnál.cz, stále hledáme na začátku 60. sezóny divadla Járy Cimrmana nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her, tak budeme rádi, když nám s tím pomůžete. Zatím stále vede Vavroch z divadelní hry Záskok, vede Oparník, takže hlasujte a pojďte s námi hledat toho nej.

0: Je 7:30. A další zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Česko neplánuje dávat v roce 2035 na obranu 5% HDP. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je to nereálné. Jde o závazek NATO, který mají plnit všechny členské země. V příštím roce Česko vydá na obranu 2% HDP. Další navyšování podle Schillerové bez zaškrcení ekonomiky není možné. Polští strojvedoucí dnes budou demonstrovat za zlepšení bezpečnosti na přejezdech. Vlaky přes ně budou jezdit rychlostí maximálně 20 km za hodinu. Podle policejních statistik se nehoda na přejezdu stane v průměru jednou za dva dny. Jen tento týden se v Polsku srazily 4 vlaky s nákladními auty. Po celé zemi se kvůli protestům očekávají zpoždění spojů. V Mikulově začíná pálavské vinobraní. Kromě historického centra bude otevřený i Mikulovský zámek a zámecká zahrada. V sobotu projde městem průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel. Pálavské vinobraní potrvá do neděle. Sport. Fotbalisté pražské Slavie na úvod základní fáze Ligy mistrů prohráli. Francouzskému Lens podlehli v Edenu po obratu v nastavení 2-3. A v sobotním finále ženské dvouhry na tenisovém US Open bude hrát současná světová jednička Arina Sabalenková proti Jeleně Rybakinové z Kazachstánu, která Bělorusku v čele žebříčku po Grand Slamu nahradí. Vítězka posledních dvou ročníků Sabalenková vyřadila v New Yorku domácí Pegulovou, Rybakinová další Američanku Goffovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a komplikace na hradecké dálnici za Poděbrady. Na D1 na příjezdu do Brna čekejte kolony. Kamiony se sunou ve směru z Prahy. Kamiony se sunou už od Velké Výteše 160. kilometru a je to až do Brna k omezení. Osobním autem výrazněji zpomalíte až u Kývalky 182. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždějí kolony za Poděbrady. Projíždí se omezením a v tom omezení na 30. kilometru stojí nepojízdný kamion. Dá se objet přes tu opravenou část, ale pomalu a tvoří se kolona od sjezdu na Pečky. Na silnici 3 z Budějovic do Prahy se stále rozjíždějí kolony před teď už odstraněnou nehodou u Votic. Třeba u Miličína stále fronty, tak vydržte, rozjíždí se to. Zavřená by měla být stále silnice 50 na příjezdu do Uherského Hradiště z Brna. Za Zlechovem pod dálnicí uklízejí po další vážné nehodě. Objížďka přes Staré město se mírně ucpává. V Praze je silný ranní provoz kolony na hlavních tazích na těch tradičních místech zatím do 15 minut. Pozor na výjezdu z Prahy na letiště, tam je kolona od Evropské ulice až ke sjezdu na letiště kvůli stavebním pracím. Tam je to na 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes po ráno je nad Českem převážně zataženo, prší aktuálně v jižních Čechách a také v jižní polovině Moravy, jedná se zatím o docela slabý déšť. Teploty se pohybují mezi 8 a 12, na Moravě je pak o trochu tepleji kolem 13 stupňů, naopak v Liberci klesla teplota k 7 stupňům Celsia, no a ještě chladněji je ve vyšších polohách. Přes den pak čekáme na horách jen kolem 12 stupňů, na severovýchodě a východě bude také docela chladno od 12 do 16 stupňů a na ostatním území pak může teplota vyšplhat až k 21 stupňům Celsia. Nebe ale zůstane po celý den většinou zatažené. Až později se bude oblačnost od západu protrhávat a také bude ustávat déšť. Nejdéle až do večera dnes bude pršet v Beskydech. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je opět Petr Král. Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Bývalý soudce Roman Kafka měl připravit pod úvodem desítky lidí o miliony korun. Další posun vysledovali teď naši investigativci. Policie totiž navrhla někdejšího soudce obžalovat. Případ připomeneme za chvíli i s aktuálním vývojem.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 7.38. Kriminalisté dokončili práci na rozkrývání případu bývalého soudce Romana Kafky. Jak Radiožurnálu potvrdilo dozorové státní zastupitelství, policie navrhla Kafku obžalovat. Podle vyšetřovatelů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Podrobnosti k tomu přidá náš investigativní redaktor Jan Horák. Vítej, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Co aktuální krok policie znamená a jaký tedy bude další vývoj?
1: Kauzu rozkrývala Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle vedoucího krajského státního zastupitelství v Ostravě Libora Malého se rozhodne do konce září, jestli případ půjde před soud nebo ho žalobkyně vrátí policii k došetření. Kafka se k aktuálnímu posunu v kauze odmítl vyjádřit, protože se prý chystá na jednání se státním zastupitelstvím o možnosti uzavření dohody o vině a trestu. V krajním případě mu hrozí až 10 let vězení.
0: Na čeho se podle policie Kafka dopustil?
1: Kriminalisté jsou přesvědčení, že Kafka si v letech 2022 až 2025 pod vylhanými záminkami půjčil od přátel a známých přes 20 milionů korun. Připomenu, že Kafka v březnu 2025 náhle rezignoval na funkci soudce Krajského soudu v Brně a zmizel. Policie ho vypátrala o měsíc později v Chorvatsku.
0: A vysvětlil Kafka, proč si ty peníze půjčoval?
1: Bývalý soudce tvrdil, že čelil vydírání. Takto nám to popsal před rokem, když jsme s ním ve vazbě udělali rozhovor.
2: Ty skutky se staly, myslím si, že jako trestní právník bych je také kvalifikoval jako podvod, protože byly samozřejmě těm poškozeným předstírané nepravdivé skutečnosti, to je jasné, a těm poškozeným byla způsobena škoda. Takže za mě ta kvalifikace je správná, já se rozhodně si odpovědnosti jako nezříkám. Chci samozřejmě hradit tu škodu, kterou jsem způsobil. Už jsem navrhl i dozorovému státnímu zastupitelství jednání o dohodě o vině a trestu.
1: Řekl nám bývalý soudce, jenže jeho verze má několik neznámých. Kafka například podrobně nevysvětlil, proč ho někdo vydíral a proč se neobrátil na policii. Ještě připomenu, že Roman Kafka působil jako soudce 7 let. Předtím pracoval jako státní zástupce a dozoroval třeba vyšetřování metanolové kauzy.
0: Případ bývalého soudce Romana Kafky sleduje náš investigativní redaktor Jan Horák. Díky, Honzo, naslyšenou.
1: Já děkuju.
0: A to další najdete k tomu i na serveru iRozhlas.cz.

0: Páteční ranní radiožurnál 7 hodin 43 minut. Po čtvrtém místu z mistrovství světa se čeští volejbalisté tedy poprvé představí také na evropském šampionátu. Vstoupí do něj právě dnes a my budeme u toho. Prvním soupeřem českého týmu budou od 16. hodiny v Modeně Řekové. Ještě dodejme, že v roli favorita je právě český tým.
1: We don't have big names, we don't have big stars.
2: Asistent řeckého trenéra Stefano Georgos neoznačil žádného hráče svého týmu vyloženě za hvězdu. Mluvil o týmovém duchu.
1: We have a completely team spirit and we need to.
2: Podobně Řeky vidí také manažer české reprezentace Miloslav Javůrek.
3: Oni jsou rankingově malinko pod náma. Oni v tom týmu nebudou mít nějakého dominantního útočníka.
4: Hlavní tam je ubránit jednoho menšího smečaře, který je vážně šikovný.
2: Zaujal českou nahrávačskou jedničku Luboše Bartuňka, 185 cm vysoký Atanasios Protopsaltis.
4: Na něj si musíme dát pozor, tam tudy povede cesta k výhře.
5: Z druhé strany právě přes něj povede cesta k úspěchu v útoku.
4: Asi tam pár balónů půjde přes něj, teda doufám, že půjdou přes něj.
2: Luboš Bartuňek se nezříká role favorita, ale po senzačním čtvrtém místě na mistrovství světa trochu brzdí nadšení.
4: Určitě to nějaký tlak na nás bude, asi myslím si, že hlavně z hlediska těch lidí, co na ten volejbal koukají, a já jenom nechci, aby to brali, takže to bude teďkon samozřejmost, že budeme zase třeba ve čtyřce, jo? Bude to těžký.
2: Dodal Bartuňek, zápas začne v 16 hodin. Radiožurnál o něm bude informovat ve zpravodajských vstupech. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 3:48. Jedno varování v budově městského úřadu ve Frýdlantu na Liberecku budou dnes policisté cvičit. Je to cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Policisté tam budou trénovat zajištění ozbrojeného pachatele. Větší počet policistů se zbraněmi bude také v okolí budovy, a tak lidé se nemusí bát, jenom v blízkosti úřadu musíte počítat s omezeními. Chorvatsko je čtvrtou evropskou zemí, která nakoupí moderní raketomaty z Jižní Koreje. Za 18 multifunkčních raketových systémů s vícenásobným odpalem zaplatí Chorvati v přepočtu asi 10 miliard korun. Jihokorejské raketové systémy už používá estonská, norská a už také polská armáda.
6: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice 50 v Uherském Hradišti. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme dlouhé kolony, hlavně kamionů. Poprvé se brzdí před sjezdem na Velkou Bíteš na 161. kilometru a nesouvislá fronta je až do Brna. Osobní popojíždějí až od zhruba 181. kilometru. Pro osobní to zdržení u Brna asi 20 minut. Kolony i na silnici 43 ze Svitav do Brna, nejdříve před Černou horou, tam je mezi sjezdy na Lisice omezení, a pak ještě kolona před Lipůvkou, to je tradiční ranní fronta. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště je za Zlechovem neprůjezdná, pod dálnicí tam vyšetřují vážnou nehodu dvou aut. Jede se přes Staré Město a tvoří se kolony na objížce. Ještě dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy, za Poděbrady čekejte kolony v omezení. Na 30. kilometru stál nepojízdný kamion v pravém pruhu a zdržíte se 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Dnes bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině našeho území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat, odpoledne pak bude i déšť ustávat, v Beskydech ale bude pršet až do večera. Dnešní nejvyšší teploty budou mezi 16 a 21 stupni, na severovýchodě a východě čekáme ale jen od 12 do 16 stupňů. Je pravděpodobné, že na některých místech ve Slezsku zůstane teplota i přes den stejná, jako jsou aktuální ranní teploty. Na horách tisíci metrech nad mořem pak naměříte kolem 12 stupňů. A foukat k tomu dnes bude jen slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný severní nebo severovýchodní vítr. Krásný den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, dnes je to 25 let od nejtragičtějšího teroristického útoku v historii. 11. září členové Al-Kaidy tehdy unesli 4 letadla, 2 narazila do newyorských dvojčat, 3. do Pentagonu a 4. se zřítilo v Pensylvánii. Zemřeli téměř 3000 lidí. Spojené státy následně zahájili takzvanou válku proti terorismu a svrhli hnutí Taliban v Afghánistánu. Zabili vůdce Usámu bin Ládina. Terorismus ale nezmizel, spíše se v mnoha ohledech proměnil. Jak a jakou roli v radikalizaci a šíření extremistického obsahu hrají sociální sítě, tak to probereme v ranním interview Radiožurnálu. Naším hostem je politolog a expert právě na extremismus Jan Charvát z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V čem je podoba terorismu dnes jiná? Co se změnilo za těch 25 let?
1: Tak to by záviselo na tom, o jaké oblasti světa bychom se bavili. Kdybychom mluvili o Asii a specificky Africe, tam se toho mnoho nezměnilo a klíčovou roli tam pořád sehrávají ty relativně větší, organizované, systematizované jaksi skupiny. Pokud bychom ale mluvili o Spojených státech a Evropě, vlastně ty teroristické útoky před 25 lety vedly k poměrně masivnímu jaksi nástupu různých protiteroristických jaksi aktivit, které vedly k tomu, že se v Evropě i v Americe ten terorismus proměnil. Dneska je v zásadě velice výrazně decentralizovaný, individualizovaný a máme ty útoky těch takzvaných jaksi osamělých vlků, na což většinou lidé, kteří s tím zabijí, upozorní, že není úplně přesné. Jde o to, že útočník je jeden, ale je za ním nějaké jaksi širší, nicméně lehce mlhavé zázemí, obvykle na sociálních sítích.
0: Mm-hmm. V Evropě i ve Spojených státech dnes vidíme různé formy politicky motivovaného násilí, krajně pravicové, krajně levicové i třeba nacionalistické. Co za jeho nárůstem podle vás stojí?
1: Tak úplně první věc je otázka, když bychom mluvili o terorismu, tak tam je otázka, jestli bychom mohli mluvit o nárůstu. My v zásadě vidíme jako poměrně spíš pokles, jo, v těch úplně posledních letech. Násilí je trošku širší pojem. V tomhle případě bych dokonce řekl, že vidíme nejenom jako různé typy jaksi ideologického násilí, ale vidíme naopak pokud vidíme nárůst nějakého násilí, tak je to, čemu se říká dneska nihilistické násilí nebo nihilistický extremismus. To znamená, jsou to útoky, které vlastně nemají ideologický rámec, ale jsou vedené v podstatě jenom jaksi touhou po ničení nebo po té samotné akci. To, co je v rámci Evropy charakteristické, je jednak. Na jedné straně teda jaksi ty sociální sítě, které z vás sice neudělají radikála nebo extremistu, ale které vás velice rychle propojí s prostředím, které radikální je, a pokud jste vstoupil jaksi do těch sítí nebo na ty sítě s nějakou jako radikální představu, tak ji ve vás jako velice rychle dokáže převést od nějaké hypotetické představy k tomu konkrétnímu jednání. Provedení těch útoků je vlastně hrozně jednoduché, bohužel, to jsme zjistili. A zároveň v těch posledních možná ne 25 letech, ale 20-15 letech vlastně stoupá určitá míra nervozity v rámci celé společnosti. Evropa, Amerika byla zasažena celou sérií různých krizí, kde bychom možná mohli říct, že ten útok na dvojčata byl takovou jako předzvěstí, ale záležitosti, ať už ekonomická represe 2008, otevřená válka na Ukrajině, toky v Izraeli a tak dále. To znamená od těch jako ekonomických, politických záležitostí až těm skutečně jako násilným vlastně stoupá frekvence těchto věcí, kterým jsme vystaveni, a samozřejmě část lidí na to reaguje přikloněním k tomu násilí.
0: 11. září, datum, které nechválně vstoupilo do dějin. Poprosím ještě jednou větou, pokud se způsob té radikalizace tedy změnil, daří se tomu přizpůsobit i konání bezpečnostních složek?
1: Částečně ano, jak jsem říkal, ty data, která máme k dispozici ohledně třeba jaksi připravovaných, provedených útoků nebo teroristických útoků, kterým bylo zabráněno, vlastně naznačují, že jsme schopni zabraňovat celé řadě těch útoků, ne všem, ale vlastně počet těch provedených útoků spíš klesá.
0: Politolog Jan Charvát z Univerzity Karlovy byl naším hostem. Děkujeme za to a naslyšenou.
1: Díky, nashledanou.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
2: Dobré ráno v 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Česká vláda zatím nevidí možnost, jak navýšit obranné výdaje až na 5% HDP, jak stanovilo NATO. Spojené státy si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Fotbalisté pražské Slavie na úvod Ligy mistrů prohráli s francouzským Lens. Silnice 50 z Brna do Uherského Brodu je po nehodě u Starého Města neprůjezdná. A bude zataženo občas déšť, postupně ubývání oblačnosti a teploty maximálně do 21 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Cíl vydávat v roce 2035 5% HDP na obranu je podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nereálný. Závazek na to schválili členské státy předloni v nizozemském Hágu. 3,5% má jít přímo na obranu, 1,5% na související výdaje. Podle Schillerové by to znamenalo vzdát se s ohledem na objem povinných výdajů téměř všech ostatních investic.
5: 97% máme mandatorních výdajů, 74% jsou ty mandatorní, jako jsou důchody, sociální dávky, a ten zbývající prostor, který máme, tak je právě na všechno ostatní investice a tak dále. Takže pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak já nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
3: Česko by podle návrhu rozpočtu mělo v příštím roce poprvé splnit závazek vydávat na obranu 2% HDP. V Severoatlantické alianci je mezi posledními. Američané si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Piety na místě původního světového obchodního centra se zúčastní všichni žijící američtí prezidenti, kromě toho současného. Donald Trump pronese projev v Pentagonu.
6: Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
7: Poprvé se vůbec zohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach.
6: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3000 obětí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Pořadatelé varují před falešnými vstupenkami na znojemské historické vinobraní, které dnes začíná. V posledních dnech se objevilo několik případů, kdy se podvodníci snažili prodat lístky vytvořené umělou inteligencí. Návštěvníci by měli být obezřetní a nakupovat vstupenky jen na oficiálních platformách, upozorňuje za pořadatele Kristýna Musilová.
8: Správná cesta, jak zakoupit vstupenku, je přes portál GoOut a nebo v turistickém informačním centru ve Znojmě. Tam máte opravdu jistotu, to jsou naše oficiální platformy, které využíváme, a samozřejmě bude možné zakoupit i vstupenku na místě na vstupních branách festivalu.
3: V programu znojemského vinobraní jsou i koncerty, ohňostroj, vystoupení historického šermu, rytířské turnaje a taky tradiční průvod 400 historických postav městem v čele s Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou. Městem projde dvakrát, dnes večer a zítra odpoledne.
9: Sport. Pražská Slavia dál čeká na výhru ve fotbalové lize mistrů. Pod vedením trenéra Jindřicha Trpišovského na úvod nového ročníku soutěže prohrála s Lens 2-3. Slávisté hráli téměř celý druhý poločas bez vyloučeného Mikuláše Konečného. V závěru základní hrací doby sice vedli, ale francouzské mužstvo skóre v nastavení otočilo. Obě branky Slavie dal v oslabení slovinský záložník Daniel Šturm při své premiéře v lize mistrů. Kouč Trpišovský ocenil nejen jeho trefy.
10: Góly jsou hezký, ale ta komplexnost toho výkonu, to je pro mě unikátní. V deseti, jak je schopný plnit ty defenzivní úkoly, vracet se, podržet míč. Je to hráč, jak jsme se bavili, který nám třeba v těch minulých sezónách chyběli. Dany byl ten rozdílový hráč nahoru.
9: Tenistka Kateřina Siniaková zabojuje na US Open o titul ve čtyřhře. S Američankou Townsendovou nastoupí v New Yorku po 18. hodině českého času proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 už Mejkalky a zavřená silnice 50 u Starého Města. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před omezením už Mejkalky. Na začátku omezení na 25. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Průjezdný zůstal pouze ten úzký levý pruh. Kolona je zatím krátká, ale prodlužuje se. Na D1 fronty i na příjezdu do Brna z Prahy. Pro osobní auta je to od 182. kilometru až do Brna asi na 25 minut. Pro kamiony je to delší. Na silnici 43 ze Svitav do Brna komplikace. Nejdříve před Letovicemi hasiči odstraňují vyvrácený strom z vozovky. Tam jsou první kolony. Pak jsou fronty před omezením Ulicic a nakonec kolona v Lipůvce asi na 10 minut. Silnice 50 z Brna do Uherského Brodu je neprůjezdná u Starého Města. Pod dálnicí tam uklízejí po vážné nehodě. Jede se objížďkou přes Staré Město a jsou tam kolony. V Praze čekejte fronty mimo jiné na výjezdu k letišti. Od Evropské ulice až k omezení u letiště pojedete asi 15 minut. No a pozor i v opačném směru, příjezd po dálnici D7 z Chomutova. Za sjezdem na Kněževec na 3. kilometru nehoda a brzdí se prudce. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou zataženo, na jihovýchodě občas déšť, během dne od západu ubývání oblačnosti a ustávání srážek. V Beskydech přestane pršet až večer a teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě jen mezi 12 a 16. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: A přidáme vzpomínku. Před 75 lety se skupině odbojářů povedlo překonat střeženou komunistickou hranici a utéct na západ osobním vlakem. I tenhle příběh nabídneme.

0: 10 minut po 8 v ranním radiožurnálu pro vás teď máme jeden příběh z dráhy, který vešel do dějin. Původně to měla být tehdy jenom obyčejná jízda vlakem z Prahy do Aše, ale ta nakonec skončila úplně jinak než standardním výletem, totiž hromadným útěkem z komunistického Československa, samozřejmě na západ. Stalo se tak přesně před 75 lety. Tehdy si skupina lidí dokázala prorazit doslova cestu do Bavorska. Ten příběh je dodnes známý jako Vlak svobody.
1: Vlak nejprve vyrazil jako rychlík z Prahy do Chebu, odtud pak pokračoval jako osobní vlak do příhraničního města Aš. To už v něm byli i všichni tři hlavní organizátoři únosu. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Před příjezdem do konečné stanice v Aši povolili vlaku brzdy a projeli nádražím i přes nedalekou hranici.
2: No a najednou vlak zastavil, no a byli jsme v Německu, tak jsem vystrčila hlavu a tam nějaká bába dělala na poli a řekla nám, že jsme v Německu.
1: Vzpomínala na to pro českou televizi Gerta Jetlebová, která ve vlaku cestovala. Na západě se ocitlo přes 100 lidí. Většina z nich se ale vrátila zpět do Československa. Šlo totiž o cestující, kteří o únosu předem nevěděli, říká historik Jan Kalous.
3: Pak tam je samozřejmě ta školní mládež, je tam i ta ozbrojená část, to znamená vojáci, policisté, v podstatě obyvatelé, který tam jezdí v tom regionu zcela běžně.
1: Komunisté v reakci na únos začali pronásledovat příbuzné a známé organizátorů útěku. U soudu padlo přes 70 rozsudků, včetně mnoha let ve vězení a nakonec nevykonaného trestu smrti. David Šalek, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 4:15. Plzeňský výrobce autodílu JTEC chystá propouštění. Jeden z největších zaměstnavatelů na borských polích výrazně redukuje výrobu. O práci kvůli tomu přijde zhruba 300 lidí. Výpovědi by měly dostávat postupně až do jara příštího roku. Nejenom ve Znojmě a v Mikulově, ale dnes také na náměstí Jiřího v Poděbrad v Praze odpoledne začne vinobraní, vinohradské vinobraní. Návštěvníci mohou ochutnávat burčáka nebo víno od zhruba 30 rodinných vinařství. Připravené i doprovodný program pro děti i dospělé. Na Jiřák se vinobraní vrací po dvou letech.
1: Komplikace na D1 už mají kalky a kolony na 43 u Letovic. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí pomalu kolona před Šmejkalkou, před omezením na 25. kilometru. Stojí tam nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Přijeli i policisté, jede se pouze úzkým levým pruhem. Kolona zatím na 10 minut, ale pomalu se prodlužuje. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolony. Kamiony už od Velké Bíteše, osobní odkývalky a je to asi na 25 minut. Pro osobní auta. Silnice 43 ve směru ze Svitav do Brna hlásili jsme vyvrácený strom před Letovicemi. Spadl na dráty elektrického vedení, teď už ho hasiči mají odstraněný a projíždí se. Vydržte. Další kolony na 43 taky před Černou horou, před omezením a před Lipůvkou směrem do Brna. Ještě dálnice D7, pozor na příjezdu do Prahy z Chomutova na 3. kilometru před letištěm, nehoda v pravém pruhu, vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes ještě hodně deště, také zatažené nebe a místy i docela nízké teploty. Obloha tedy nabídne hodně mraku, pršet bude hlavně v jihovýchodní polovině našeho území. Občasné přehánky se mohou objevit i jinde. Během dne bude jak mraku, tak i deště ubývat od západu. Teploty na severovýchodě a východě od 12 do 16 stupňů, jinde až do 21 stupňů Celsia. Zítra už by ale měly být příjemné podzimní teploty na celém našem území. To se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. A také nás čeká krásná slunečná sobota. Očekáváme polojasno až oblačno, jen opravdu výjimečně s přeháňkami. Krásný pátek.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 8.20 právě teď. Vlaky v Polsku dnes projíždějí přes přejezdy tak pomalu, jako kdyby na nich nefungovalo žádné zabezpečení. Ani závory, ani světelná či zvuková signalizace. Strojvůdci tím demonstrují za zlepšení bezpečnostní situace na železničních přejezdech. Víc nám k tomu poví naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Dobré ráno, Kateřino.
1: Hezké ráno.
0: Proč se tedy polští strojvůdci rozhodli takhle protestovat?
1: Tu pověstnou červenou linii představovala středeční nehoda nedaleko vsi Sokolníky Suché, což je vesnice asi 110 kilometrů jižně od Varšavy. Vlak Intercity tam narazil do nákladního auta, které vjelo na přejezd i přes červená světla na světelné signalizaci. Řidič auta tvrdil, že ho oslepilo slunce. Ten náraz vykolejil vlaka, navíc vymrštil do vzduchu i lokomotivu, která následně dopadla na první vagon. Jedna cestující 38letá žena nehodu nepřežila, 7 lidí utrpělo těžká zranění. Bylo tam i víc než 10 lehkých zranění. Podle statistik Polského odborového svazu vlakových strojvůdců loni se na železničních přejezdech stalo 180 takových nehod. Letos jich je zatím evidovaných 130.
0: No a jak se k bezpečnosti na železničních přejezdech staví polští politici?
1: Po té středeční tragické nehodě u Sokolníku Suchých se to stalo hlasitým tématem, kterého se chopil třeba premiér Donald Tusk.
2: Musíme rychle začít pracovat na zpřísnění pravidel, na radikálním zpřísnění pravidel pro ty, kteří bohužel systematicky výjíždějí na železniční přejezdy i přes padající závory, i přes červená světla. To musí skončit.
1: Rafael Bochenek z opozičního Práva a spravedlnosti zase zkritizoval současnou vládu za emocionální přístup k celé té věci. Podle něj je důležitější zlepšit označení železničních přejezdů.
0: V Polsku vlakem tedy dnes o něco pomaleji. Proč to nám vysvětlila naše zpravodajka z Varšavy Kateřina Havlíková teď v ranním radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za 8 minut půl deváté.

Páteční ranní radiožurnál a teď je 4 minuty před 8:30. Macy Gray na filmový festival v Benátkách dopadl doslova filmový šrapnel. Náš zpravodaj byl u toho, tak mu dáme slovo po 8:30. A ještě varování od našich dopravních zpravodajů. D1 z Brna na Prahu na začátku omezení u Šmejkalky na 25. kilometru překáží v pravém pruhu nepojízdné auto. Kolona na 15 minut.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschwitz našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.

0: Mariupole. V ruském městě Saratov na řece Volze ukrajinské drony poškodily civilní infrastrukturu. Oznámil to tamní guvernér s tím, že útok nemá žádné oběti. Ve Friedlandu dnes pořádají policejní cvičení v budově městského úřadu, zaměřené na mimořádnou situaci. Policisté tam trénují zajištění ozbrojeného pachatele. Větší počet policistů se zbraněmi bude i v okolí budovy. Můžou i omezovat dopravu. Akce má skončit hodinu popoledni. Sport. Fotbalisté Slavie v prvním kole základní části Ligy mistrů podlehli Lens 2-3. Těsně před koncem zápasu vedli. Francouzský soupeř ale v nastavení dvěma góly skore otočil. A čeští volejbalisté vstoupí v italské Modeně do mistrovství Evropy. V 16 hodin rozehrají duel s Řeckem. Ve skupině je pak čeká ještě Švédsko, Slovensko, Itálie a Slovinsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 už Mejkalky a taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před Šmejkalkou. Na 25. kilometru na začátku omezení tam stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Na místě policisté taky už šipka a čeká se na odtahovku. Zdržíte se asi 15 minut směrem do Prahy. D1 je ucpaná taky na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony zastavují už u Velké Bíteše na 162. kilometru. Osobní až u Kývalky. Osobním autem se před Brnem před omezením zdržíte okolo 20 minut. No a pozor, ucpává se i možná objížďka po silnici 602. Na silnici 35 u Svitav čekejte kolony. U Koclířova na kruhovém objezdu omezení fronta pouze ve směru z Hradce Králové do 15 minut. V Praze ucpaný mimo jiné výjezd směr letiště. Je tam omezení ve sjezdu na letiště a kolona od Evropské ulice zabere 10 až 15 minut. No a pozor v opačném směru na příjezdu do Prahy z Chomutova po dálnici D7. Za sjezdem na Kněževes na 2,5 kilometru havaroval motorkář. Je teď zavřený pravý pruh a tvoří se kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnešní ráno je zatažené v jižních Čechách, na Vysočině, také v Pardubickém kraji i na Moravě a ve Slezsku už prší. Teploty se drží lehce nad 10 stupni, chladněji je na severu našeho území. Dopoledne pak zůstane obloha zatažená a hlavně na Moravě a ve Slezsku bude stále pršet. Během odpoledne se nejprve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku začne oblačnost částečně protrhávat a deště bude pozvolna ustávat. Nejdéle bude pršet v Beskydech. Maximální teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, ale na severovýchodě a východě bude chladněji od 12 do 16 stupňů. Zítřejší ráno pak bude hlavně na Moravě a ve Slezsku poměrně chladné. Při bezvětří tu může místy klesnout teplota i k 5 stupňům. A také se tam kvůli tomu mohou místy tvořit mlhy. Přes den nás pak ale čeká pěkné počasí, bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 20. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Počasí Marcela Hálová, no a náš filmový kritik Pavel Sladký toho času na festivalu v Benátkách a tak byl u toho, když byl promítnut investigativní dokument, který na festivalu v Benátkách nechává vojáky izraelské armády popisovat válečné zločiny páchané v Gaze. Jaký to může mít dopad, jaký ten film byl, probereme s naším zpravodajem přímo už za pár minut v ranním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8.38, teď filmové novinky, konkrétně bude řeč o investigativním filmu nazvaném Naza, který je politicky nejvýbušnějším snímkem letošního benátského festivalu. Bývalí i současní členové izraelské armády v něm vysvětlují, jak v masovém měřítku zabíjají civilisty v Gaze a podílejí se tak na válečných zločinech. Dokument izraelské režisérské dvojice Yuval Abraham a Rachel Sor měl premiéru včera večer a teď nám o něm víc poví Pavel Sladký, náš filmový kritik a festivalový zpravodaj. Pavle, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Začneme tím názvem. Co to znamená Naza?
1: Naza je trochu eufemismus a trochu krycí název izraelské armády pro collateral damage, čili pro civilisty, kteří jsou zabiti společně s vytyčeným cílem, například nějakým operativcem Hamásu. V tom dokumentárním filmu vypovídá 24 izraelských vojáků, mezi nimi také jedna žena, kteří mluví právě o tom, jak na dálku různými softwarovými způsoby a samozřejmě drony a dalšími zbraněmi zabíjejí civilisty. A právě jeden z těch vojáků v určitém momentě říká, že to Naza číslo u jednoho terče bylo až 500 lidí. Takže v momentě, kdy nám tohle může připadat šokující, takhle vysoké číslo civilních obětí, tak ten dokument se od toho pouze odpichuje k dalším a dalším výpovědím o současných strategiích války, řekněme.
0: No, jaká jsou ta nejzásadnější zjištění toho filmu? Jak je vůbec natočený?
1: Ten snímek je celý natočený v nočním Tel Avivu, kdy na střeši jedné budovy Yuval Abraham jako člen té režisérské dvojice zpovídá ty vojáky a v jednom případě také vojačku. Čili má takovou atmosféru příšeří a temného svědomí současného Izraele. Snímek se zaměřuje právě především na to, co říkají ti vojáci a jak to koresponduje s fakty, jaké jsou technologie, jak je AI zapojena do zabíjení v Gaze a jak často dost cynickým způsobem vedení armády o civilistech uvažuje a jaké to vlastně je zabíjet na dálku lidi, kterým ti vojáci často i vidí do tváře v detailu.
0: No a tvůrci filmu obvinují vlastní zemi z páchání genocidy. Je ten dokument vůbec důvěryhodný?
1: Ten dokument působí velice důvěryhodně právě proto, že se omezuje na fakta výpovědi a i kdyby z těch výpovědí byla prokazatelná třeba jen menší část, tak pořád je to velice závažné. Ten snímek vznikl v produkci britského Guardianu a samozřejmě izraelsko-palestinských zdrojů, kteří jsou i ta režisérská dvojice součástí. Slovo genocida tam padne, ale velice okrajově. Jde skutečně spíš o to dokumentovat to, jakým způsobem válka v Gaze probíhá a jaké jsou její strategické cíle a uvažování izraelské armády o ní.
0: Z filmového festivalu v Benátkách náš zpravodaj Pavel Sladký. Pavle, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den do Česka.

0: Dobré ráno ve 8:45. To s vámi ranní radiožurnál. Indický premiér Narendra Modi se v novém dílí setká s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Podle Kremlu budou jednat hlavně o obchodu. Nové dohody by se měly týkat například kritických nerostů. Indie chce v Rusku nakupovat suroviny pro výrobu elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie anebo elektroniky. V Litoměřicích začíná jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech. Potrvá až do středy 16. září. Pořadatelé neplánují žádná dopravní omezení ani uzavírky. Řidiči ale musí při průjezdu městem počítat se zvýšeným provozem a možným zdržením.
1: Kucpráda jednička u Šmíkalky a taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte v koloně před Šmíkalkou, aktuálně asi 15 minut. Stojí tam nepojízdné auto v pravém pruhu v omezení na 25. kilometru. Odtahovka právě dorazila. Na D1 kolony i na příjezdu do Brna z Prahy pro kamiony je to více než 35-kilometrová nesouvislá kolona v pravém pruhu až k omezení v Brně. Pro osobní je to kratší, od Kývalky je to asi na 25 minut. Na silnici 43 ve směru ze Svitav do Brna čekejte kolony před Černou horou. Mezi odbočkami na Lisice je omezení a zdržíte se asi 10 minut. Ucpává se dálnice D7 před letištěm v Praze v obou směrech. Ve směru z Chomutova do Prahy je tam za sjezdem na Kněževest nehoda v pravém pruhu a fronta asi na 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnes nás čeká sichravé podzimní počasí, bude převážně zataženo ve východní a jižní části našeho území s deštěm. Odpoledne pak bude od západu jak mraku, tak i dešťových kapek ubývat. Teploty na severovýchodě a východě do 16, jinde do 21 stupňů. Víkend pak začne s polojasným až oblačným nebem a v sobotu odpoledne nás čekají na celém našem území příjemné teploty kolem 20. Neděle ještě nabídne slunečné ráno. Postupně se ale bude nebe od západu zatahovat a také musíme počítat s deštěm. Teploty ale nadprůměrné do 23, na jižní Moravě v neděli dokonce do 25 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásný pátek.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 9 minut před 9. Fotbalisté Slávie prohráli na úvod Ligy mistrů Slánc 2-3. Posledním vítězstvím klubu z Edenu v prestižní soutěži tak zůstává to z roku 2007 nad Steaua Bukurešť. Tehdy u toho byl taky Marek Suchý, náš host teď v ranním Radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďte možná trošku blíž k mikrofonu, slyšíme hluk kolem, ale vás velmi vzdáleně. Vy jste se Slaví v minulosti získal titul, nastoupil jste v Lize mistrů a teď jste součástí B týmu. Jak člověk tak úzce spjatý s klubem prožíval včerejší emotivní zápas Slánc?
1: Tak bylo tam hodně emocí. Musím říct, že Slávie vstoupila do toho zápasu skvěle a tak, jak ji známe, plná energie. Soubojově na tom byli skvěle a v těch prvních minutách je škoda, že do toho nevstoupili i góle, protože Daniel Šturm měl na začátku hned obrovskou šanci.
0: Slavia hrála prakticky pak celý druhý poločas bez vyloučeného Mikuláše Konečného. Byla ta červená karta podle vás úplně jasná?
1: Tak z mého pohledu ta červená karta, když jsem to viděl potom v opakovaných záběrech, Tak musím říct, že z pohledu toho obránce znám tyhle situace a červená karta byla udělená správně, protože Konečný vlastně byl tam o ten krok později a s nima si to dal dobře do vápna. V tom opakovaném záběru bylo vidět, že rozhodčí v tu chvíli vlastně to nepískal ze hřiště, protože on to neviděl. On se tam zrovna koukal za sebe na nějakého ležícího hráče a myslím si, že v tomhle tom ten VAR mu hodně pomohl, protože ten zákrok na červenou byl a bohužel pro Slávy to bylo krutý. Bylo to hned na začátku druhého poločasu. Určitě měli pokyny pokračovat v tom aktivním výkonu z té první půle, kdy si myslím, že LAN vlastně nedovolili hrát nějakou tu jejich kombinační hru. Jak jsem říkal, byli agresivní, soubojoví, potom hráli přímočaře nahoru a byli nebezpeční, takže tohle ta červená karta hodně ovlivnila to utkání.
0: A jak to ovlivní toho hráče? Co to může s 20-letým obráncem udělat, když je takhle brzy v Lize mistrů vyloučen?
1: Tak je to prostě obrovská zkušenost pro něj vlastně, protože...
0: A zdá se, že spojení nám... A už se slyšíme, výborně.
1: Jste obránce vlastně jako poslední tam...
0: Na chvilku se nám přerušilo spojení, vidím, že jste v pohybu.
1: Zkusím zastavit.
0: Pojďme ještě si říct, z vašeho pohledu obránce, jak je těžké bránit v početní nevýhodě tak dlouhou dobu? Tak teď nevím,
1: zda... Pokud je to někdy na konci nějakých 15-20 minut...
0: Už se zase slyšíme, no, jenom tam je drobné zpoždění, takže teď si dáme chvilku pauzu a pak prosím zkuste odpovědět, my si na to počkáme.
1: Dobře. Je tam, prostě jste na posledním místě na tom hřišti a prostě malej krok tam byl pozdě a Sima to udělal dobře a bohužel z toho byl takovýhle zákrok. A ta červená karta, pokud je to fakt takhle hodně na začátku té druhé půle, tak je to strašně dlouhá doba a prostě postupně vám docházejí síly. Pokud by šlo o nějakých 15-20 minut, tak si myslím, že se to ještě dá zvládnout i fyzicky pro ty ostatní kluky na hřišti, ale tohle je strašně dlouhá doba.
0: Paradoxně tedy rozhodl asistencí na vítězný gól Tomáš Chorý. Jak moc velká tohle byla chyba?
1: Jo, tak takovýhle věci se stanou. To prostě těžko ho vinit. Chtěl prostě zakryt balón, dát to někam do strany a ten obránce Lán, jak už vědělo, že jsou o jednoho víc, tak trošku zariskoval, šel tam napřed a prostě vypích tu přihrávku a bohužel byl tak blízko vápna, že hned šel do střely a i ta střela byla krásná, takže klobouk dolů před tím hráčem Lán, který to takhle vyřešil.
0: Jak těžký bude pro Slávii ten další soupeř, tedy Sabah Baku?
1: Tak je to velká neznáma. Vůbec asi nikdo nevíme pořádně, co od nich čekat. Já jsem se koukal, že mají tam taky nějaký zahraniční hráče, je to Azerbajdžan, takže ty hráči vůbec je neznáme, jak na tom budou, takže pro mě to bude vlastně velká neznámá, jsem zvědavý, těžký zápas venku, takže cestování a věřím, že Slávě i po tomhle nešťastném prvním zápasu si bude chtít spravit chuť a pojedou tam vyhrát.
0: Říká Marek Suchý, současný obránce B týmu Slavie a někdejší oponát týmu. Děkujeme za váš čas, naslyšenou a šťastnou cestu.
1: Děkuju moc, mějte se, naschle.

0: S vámi Radiožurnál na několika místech na Moravě i v Česku začíná vinobradní. No a v Litoměřicích začíná tradiční výstava Zahrada Čech, což už teď ovlivňuje promoc ve městě, tak s tím počítejte. Po deváté host tentokrát to bude choreograf Václav Kuneš s Janem Pokorným. Mějte klidný víkend, naslyšenou v pondělí.
1: Technologie budoucnosti,
2: lékařské novinky,
1: překvapivé vynálezy.
2: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
2: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
2: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Je 9 hodin. A zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
5: Česká vláda zatím nevidí možnost, jak zvýšit obranné výdaje až na 5% HDP, jak stanovilo NATO. Ruské drony po třetí během 24 hodin útočily na obchodní centrum v ukrajinském Sumy. Fotbalisté Slavie prohráli v prvním utkání Ligy mistrů Slánc 2-3. Nehoda brzdí provoz na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. A bude zataženo občas déšť, postupně ubývání oblačnosti a teploty maximálně do 21 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Česká vláda zatím nepočítá s vydáváním celkem 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné.
6: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu. Dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
7: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
6: V roce 2028 a 2029 je teď plán navýšit výdaje o 0,15% bodu. To je podle Ivana Bartoše z Pirátů málo.
8: Jsem viděl ty investiční plány armády, tak si modeluje, jaké projekty zastaví.
6: Spojené státy vyzvaly další členské země na to, aby urychleně posilovali obranu kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Ruské drony po třetí za sebou vybuchly v obchodním centru Manufaktura ve východoukrajinském městě Sumy. Při prvním útoku zahynuli dva lidé a přes 20 utrpělo zranění. Útoky se opakovaly i včera odpoledne a večer. Ty se obešly bez obětí. Obchodní centrum je ale natolik poškozené, že muselo zavřít.
9: Dalším nákupním centrem, které se stalo cílem ruských náletů, byla obchodní galerie Gulliver v Pavlogradu v Dněpropetrovské oblasti. Podle velitele oblastní vojenské správy Alexandra Ganži při útoku zemřelo 5 lidí. Na místě bylo také 67 zraněných. Ruský dron poškodil obchody, prodejní stánky a auta. Část ulice v centru Pavlogradu je zničená. V Kyjevě bylo za poslední den poničených 17 budov. Byly to sklady, soukromé domy, benzínová pumpa, ale také veterinární ordinace. Při útocích jeden člověk zemřel a dva jsou zranění. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
5: Mezzosopranistka Magdalena Kožená dnes vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Zaspívá Dvořákovi Cypřiše i věčnou píseň Ernsta Schussuna. Pokračuje ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Jan Simon.
10: Vystoupí se smyčcovým kvartetem České filharmonie v Anežském klášteře. Partnerem uměleckým jim bude i klavírista Karel Košárek.
11: Sport. Fotbalisté Slavie na úvod nového ročníku Ligy mistrů prohráli, doma podlehli Lánc 2-3, Pražané hráli skoro celý druhý poločas v deseti po vyloučení střídajícího Mikuláše Konečného. Dvakrát se přitom dostali do vedení po dvou trefách Daniela Šturma. Ten po druhé skóroval v 88. minutě. O pět minut později už měl jednogólový náskok soupeř. Dvě inkasované branky v nastavení vysvětluje obránce Tomáš Valček.
12: Já si myslím, že už nám docházely síly, ale to se nechcem vymlouvat. Bylo to tím, že jak nás bylo o jednoho míň, tak měli spoustu času na stranách hřiště a sypali tam balony a já nevím, jestli tam bylo 50 centrů do vápna, jelikož prohrávali. Tam chodili klidně v šesti lidech a jelikož to o jednoho míň, tak strašně těžký nabírat ty hráče.
11: A druhý zápas v Lize mistrů odehraje Slavia 13. října v Baku proti Sabahu. Reprezentační basketbalistka Eliška Joklová má po konci v Minnesotě v WNBA nové angažmá. Znovu bude hrát za Žabiny Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Brna a nehoda na dálnici D7 před Prahou. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Pro kamiony je to od 158. kilometru. Tam poprvé zastavuje pravý pruh. Nesouvislá kolona je pak až do omezení v Brně. Pro osobní auta je to kratší, zhruba od Kývalky asi na půl hodiny. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti. Ve směru z centra od Evropské fronta asi na 10 minut k omezení u letiště a ve směru z Chomutova na dálnici D7 je tam nehoda. Za sjezdem na Kněževec blokuje pravý pruh. Zdržíte se od Středokluk 15 minut. Na silnici 35 ve směru z Liberce na Turnov pozor za sjezdem na Jablonec nad Nisou. Před Hodkovicemi na kilometru 32 hlásíte stojící kamion.
14: Postavený kamion, jsou u něj hasiči. Nebylo vidět, že by něco hořelo, ale je to zúžený do jednoho pruhu.
13: A už se dojíždí do kolony, opatrně je to za zatáčkou. Ve Zlíně se ucpává silnice 49 z Otrokovic. V Malenovicích větší nehoda dvou osobních aut a na místo jedou hasiči. A v Litoměřicích se začíná výstava Zahrada Čech a už teď je velký zájem, tvoří se kolona už z Terezína. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude většinou zataženo, na jihovýchodě občas déšť, během dne od západu obývání oblačnosti a ustávání srážek. Teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě mezi 12 a 16. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
15: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je choreograf, taneční šéf souboru 420 People, Václav Kuneš, dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Vy jste měl mít premiéru teď s novým představením na Fabrice.
16: Premiéru Kintsugi.
15: Kintsugi. Za chvíli si řekneme, co to je, ale kvůli zranění
16: bohužel,
15: premiéra nebyla.
16: Bohužel, během generálky se zranila jedna tanečnice a ještě předevčírem, no včera jsme se rozhodli, že to uděláme den po dní, ale ten její stav je tak, není prostě dobrý a bylo by to tak riskantní odehrát, i když jenom třeba to třetí představení, že jsme museli zrušit všechny první tři premiéry.
15: A to rozhodnutí je na vás? Jestli to budete pokoušet, ne zkoušet, pokoušet?
16: Tak jedna věc je, tam je jako z tomu se váže spoustu věcí, ta logistika, všichni ty lidi objednali, samozřejmě lístky prodaný, bylo vyprodáno, ale zároveň i zdraví samozřejmě, nebo zároveň, to je hlavně strašně důležité, u těch zad člověk nikdy neví. A taky vůbec ta atmosféra těch ostatních kolegů, tanečníků na jevišti vedle někoho, kdo třeba může být takhle na půl zraní, to taky vám odvádí pozornost někam jinam a pak si můžou stát další úrazy, takže ono je to všechno tak provázané, že bylo lepší to prostě vypnout teďka.
15: A odložit.
16: Naštěstí jenom měsíc.
15: Tak se na to těšíme.
1: Host Radiožurnálu.

0: Choreograf Václav Kuneš je hostem Radiožurnálu. Povídáme si o představení, které zatím nebylo, Kintsugi. Tak. To je z japonštiny, nebo je to takový japonský úkon, že?
1: Ano, je to japonský druh umění, taková forma, kde mně se na tom nejvíc líbila ta filozofie, ale lidi to možná poznají, nebo poznali by, to jsou ty mističky, talířky, hrníčky, jakoby prasklé, slepené a respektive ty praskliny jsou zvýrazněné zlatou barvou. Hmm.
0: To znamená, že je to jakési umění přiznat tu prasklinu a přitom neskrývat tu opravu.
1: Přesně tak, vlastně.
0: To je existenciální.
1: Je, ono je to vyloženě, ty praskliny reprezentují, nebo já to tak vykládám, nebo tak to chápu, jako naší duši. Takže veškeré ty věci, co nám stanou v životě, ty praskliny na duši, že bychom je neměli skrývat, že to je to, co z nás dělá to, čím jsme.
0: Jak se tohle tančí?
1: Tak to je samozřejmě tak osobní téma a tak abstraktní, že ti tanečníci si ho můžou každý tak nějak jako stvárnit po svém, ale i celá ta skladba toho představení, tam je 11 takových hudebních kousků, které sami o sobě třeba nedávají smysl, ale v kontextu té hodiny, kterou to představení trvá, má každý ten kousek svůj smysl a význam.
0: Jak se rodila choreografie k tomuto představení?
1: Dlouho a já už jsem si právě tu hudbu, která to je pro mě základ, to je prvotní takový impuls, když si představuju nějaký nový představení, tak jako tanečník ve výslužbě potřebuju dobrou hudbu, aby mě to zvedlo ze židle, abych si zatancoval ještě. A já měl vybraných 11 takových skladeb krásných, jako elektronická hudba, ale z opravdu, která má každá ta hudba má nějakou energii, nějakou náladu, nějaký podtext, rychlost. A my jsme s tím pracovali hodně dlouho a rozkoušeli jsme různé kombinace a hledali jsme, jak ty hudby nejlépe stvárnit. Každou jinou, každou právě samou od sebe.
0: A tohle není ale váš první dotek s japonským uměním, s japonským tancem?
1: Není. Já jsem hodně, vlastně když jsem odešel ze souboru holandského, tak můj první velký projekt byl dvouměsíční pobyt v Tokiu přímo. Mm. A pak jsem se tam velmi často vracel a já tam mám vlastně dceru japonskou.
0: Za kterou jezdíte?
1: Za kterou jezdím.
0: No ale co tak jako láká středoevropana na tom japonském vlastně unikátním tanci, pohybovém umění spíš?
1: Pro mě to byl daleko víc než ten unikátní tanec nebo to divadlo no a buto a tyto směry. Mě ta Asie jako taková oslovila. Jídlo je jedna věc, ale abychom nebyli tak přímočaří a povrchní. Nějaký vztah těch lidí jako sami k sobě v té společnosti, ale i vztah k tělu. Oni jsou velmi takový v té Asii si toho těla jako toho, co máme vlastně dáno jako na nějakou dobu určenou, tak oni se o to tělo velmi dobře starají. A to mě tak nějak přišlo blízký, to mě vlastně fascinovalo a nějaký takový ten vztah jednoduchý, upřímnej. My se často jako v Evropě za ta těla jako stydíme, nebo neradě ukazujeme, nebo vůbec se stydíme.
0: Čím to je?
1: Ne, my si jsme víc rozmazlený.
0: To určitě. No ale když jste říkal, že vy jste ten tanečník ve výslužbě, tak japonský tanečník ve výslužbě ve vašem věku ještě není ve výslužbě, ne?
1: Dlouho ne.
0: Dlouho ne. Ano. Když jste to tady měl v Majzlovce, toho skvělého japonského tanečníka Sabura Teshigawaru, tomu je přes 70.
1: Tomu je 72 mu bylo, když tady byl, to je rok zpátky. To je opravdu unikátní. To byl právě ten dlouhodobý projekt, který jsem v Japonsku měl, s kterým já jsem s ním potom spolupracoval asi 7 let. To byla obrovská škola. Po té, co jsem skončil v tom holandském souboru, který byl jedním, nebo je stále jedním ze světově uznávaných souborů, Jiří Kilián ho dlouhodobě vedl, tak tohle bylo opravdu takový jako procitnutí a spojení právě všech těch věcí, když jsme s ním zkoušeli, když on nás jako ved a on moc nechoreografuje, tam je hodně improvizace, ale ta technika jeho, nebo koncept, filozofie jeho pohybu, to byly třeba 3 hodinové jako přípravy na zkoušku, 3 hodinový takzvaný warm-up jako trénink, normálně trvá hodinu, hodinu a čtvrt, tohle trvalo 3 hodiny, než se teprve začalo zkoušet, ale po těch 3 hodinách jste úplně už vyřízený a pak se teprve začíná zkoušet. A nikdy se nikdo nezranil, to je prostě založený na nějakých fakt jednoduchých principech, který vlastně všichni známe, no nějaká přirozenost. Přirozenost je základ.

0: Povídáme si s tanečníkem ve výslužbě, choreografem Václavem Kunešem, který v 18 letech odešel z Prahy do jednoho vlastně z nejlepších tanečních souborů světa. 11 let jste byl v Holandsku?
1: 11 let.
0: Netherlands Dance Theater?
1: 11 let jsem byl v Netherlands Dance Theater a dalších 5 jsem tam ještě zůstal jako na volné noze.
0: V čem je to unikátní?
1: Ten soubor? Tak jednak tou osobností Jiřího Kiliana, který to vedl, který tomu dal to jméno, ale je tam celý takový, on právě razil tuhle myšlenku těch hostujících choreografů, jo? Že máte často, se stává taková ten efekt té čínské zdi, že si všechno chcete chránit a jenom dělat si to sám. Je spoustu takových choreografů, kteří chtějí tvořit sami a nedávají nikomu jinému příležitost. A ne každý to takhle umí jako tahnout roky a roky a nějakým způsobem se posouvat. No a pan Kilian razil takovou prostě jednoduchý princip toho, že tam zval ostatní choreografy a nechával talentované lidi ze souboru, dával jim příležitost začít choreografovat právě pro tyhle skvělý tanečníky v Holandsku. A tenhle ten mix a taková fluktuace prostě různých osobností a stylů, ono vás to potom i jako toho náčelníka dovede k tomu, jako dotlačí k tomu, aby neustále se jako inovoval a hledal další věci.
0: I toho Jiřího Kiliana?
1: I toho Jiřího Kiliana. A to je to krásné, že některé ty věci 80. 90. 0. let, že opravdu vidíte nějakou progresi, že opravdu vidíte jiný přístup k choreografii.
0: Jaký je vlastně tenhle mistr nad mistry? Vy si vykáte?
1: Pokus byl, o tykání proběhl párkrát, ale to já
0: nešlo prostě, to.
1: Ne, on mi tyká, samozřejmě já mu vykám úplně přirozeně. Je to výborný člověk, bych řekl já. Člověk, který je otevřený, zároveň ví, co chce, zároveň velmi perfekcionistický. Má obrovský přehled o umění jako takovém. On vás dokáže povzbudit v tom, nebo vytvoří ve vás pocit, že to, jak vy tančíte, jak vy to děláte, to nikdo jiný na světě neumí, jenom vy.
0: Aha.
1: A zároveň děláte přesně to, co on po vás chce, tak to je taková.
0: Takže přitom má vlastně pravdu. Jemu bude 80, ne?
1: Hmm.
0: Jedete na oslavu?
1: Jedu na oslavu. Obnovuje se dočasně právě ta jedna taková spíš idea než soubor, ale on měl kdysi soubor NDT 3, který byl pro tanečníky mezi 40 a smrtí. To je citace. Já jsem na ten koncept jsem vlastně navázal s mým souborem a vytvořil jsem projekt 42 plus people. To je pro tanečníky na 42.
0: Takže 420 people zůstává.
1: 420 zůstalo.
0: A už máte tady tu jako seniorskou odnož.
1: A právě tenhle ten koncept se obnovuje a bude v rámci těch oslav. Jedna z věcí bude uvedení toho takové inscenace, která vlastně tanečně je to takový zpomalený hodinový pohyb v takové atmosféře Čechofových třech sester.
0: A to bude k vidění, nebo to bude jenom součást? Bude v Holandsku.
1: Hmm.
0: Trochu z ruky, ale ne zas tak úplně. A propos, když jste v těch 18 odjížděl do Nizozemska, abychom byli přesní, čeho jste se bál nejvíc, pokud něčeho?
1: To je právě tak krásný věk, že se nebojíte ničeho. To bylo 4 roky, tuším, po revoluci. Je vám 18, dostal jste smlouvu prostě do jednoho takového souboru, takže máte pocit, že jste neohrožený.
0: Takže se bojí jenom rodiče.
1: Rodiče se museli bát. Tak to tenkrát nebylo. Samozřejmě já jsem musel chodit každou neděli do telefonní budky, z které jsem volal domů, že jsem v pořádku, to trvá minutu a půl. My jsme byli výborně připravený vlastně ze školy tady z konzervatoře. A to právě i nejenom jako fyzicky, ale i mentálně ve smyslu dívejte se kolem sebe, učte se od kolegů. Zdaleka ne všechno jsme vás dokázali naučit na té škole, to je přirozený, tak je na vás, jakým způsobem se budete dál dovzdělávat. A to není jenom rok, dva, to je vlastně celoživotní záležitost. No.
0: Byl to pro vás takový krok, že dodnes vlastně vidíte na konzervatoři tu nástěnku, kde je ten inzerát, že nizozemský soubor hledá?
1: No takhle to přesně bylo.
0: Já vím.
1: Já bych to každému vlastně, každému tanečníkovi doporučil změnit prostředí, odjet na sád. Ono je to, jak se říká, že čím víc jazyku znáš, tolikrát jste člověkem, tak to je stejný u těch tanečníků, u těch stylů, zvlášť v téhle době, kde se to všechno promíchává a hledají se inspirace v různých jiných směrech, ať už je to nový cirkus nebo různá bojová umění od capoeiry po tai chi a skoro kung fu, karate. Tak já bych, je to prostě důležitá součást růstu každého mladého tanečníka si tyhle ty věci osahat, být v prostředí, kde jsou kvalitní lidé, kvalitní tanečníci z těch jiných žánrů.
0: Na druhou stranu byla to trochu jiná doba, sám si říkal, bylo to pár let po revoluci, dnes jsme v roce 2026, jaký jsou vlastně mladí tanečníci, jdou touhle cestou, o které... No, podle toho, jakou jste udělal teď grimasu, soudím, že buď jsem se neměl ptát, anebo to není tak růžové.
1: No, zaskočil jste mě. Já jsem se vždycky bál, že abych neskončil takovej ten, jako, že budu
0: říkat... Tanečník
1: ve výslužbě. Za mých
0: za nás to bylo takhle, děti. Jo. To můžeme jít od toho.
1: Ale je nějaká...
0: Ještě pár
1: určitě,
0: otázek mám.
1: Je nějaká... samozřejmě rovina s těmi sociálními sítěmi, kde můžete lehce nabít pocitu, že všechno znáte, že jste všechno viděl, že víte, kde se co dělá, ale ono jako vědět není to stejný, jako si to opravdu zkusit, jako opravdu se tomu věnovat. A dát tomu nějaký čas, to je jak, podle mě jak s vrcholovým sportem, já jsem tady nikdy vrcholově nesportoval, ale umím si představit, že to není jenom trénink od do, že to je i nějaký přidaný věci, soboty, neděle, večery, to všechno tak nějak, pokud o člověk opravdu chce, tak jak jsem říkal, na té škole vás opravdu nemůžou všechno, nemůžou všechny naučit všechno, to by muselo být velmi individuální výuka, to samozřejmě nejde, tabulky a tak, tak jestli něco, tak prostě ne, bych apeloval na nebo apeloval. Jestli bych něco doporučil, takže prostě ten tanec není hobby. A pokud to nechcete dělat jako hobby, tak se tomu musí něco obětovat. No.

0: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Povolování, ale i rušení pobytu cizinců v Česku by mohlo být rychlejší. Počítá s tím návrh zákona, který je dnes ve sněmovně ve třetím čtení. Zákon předložilo ministerstvo vnitra. Jeho přijetí podporuje i opozice. Jeho součástí je třeba digitalizace pobytového řízení, změny v evidenci cizinců nebo povinná registrace občanů z unijních zemí, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Kanada pomůže Ukrajině posílit protivzdušnou obranu. Balík pomoci v přepočtu za víc než 5 miliard korun oznámil kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem

0: stadionu Manchester United. Reprezentační brankář Matěj Kovář pomohl PSV Eindhoven k remíze 1-1 se Šachtarem Doněck. Stejným výsledkem skončil i duel Fenerbahce Istanbul s AS Řím. Bayern Mnichov porazil Bode Glimt 5-0 a Como přehrálo Lipsko 4-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna a ucpané Litoměřice. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je velmi silný provoz. Poprvé se brzdí zastavuje už na 153. kilometru sjezdu na Tasov. Nesouvislá kolona, pak hlavně kamionů, je pak až do Brna. Osobním autem se zdržíte asi jen 25 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova čekejte kolony za sjezdem na Kněževes. V pravém pruhu tam vyšetřují nehodu a zdržíte se od Středokluk asi 15 minut. Na silnici 35 ve směru z Liberce na Turnov popojíždí kolona za sjezdem na Jablonec nad Nisou. Před Hodkovicemi na 32. kilometru stojí kamion. Jsou tam i hasiči v pravém pruhu. Projíždí se pouze levým a kolona od Rádelského mlýna je na 10 minut. V Litoměřicích začíná výstava Zahrada Čech a zájem je velký. Doprava v Litoměřicích kolabuje, z Terezína se táhnou dlouhé kolony. O něco lepší je to z Lovosic přes most generála Chábery. A na 43. ze Svitav do Brna čekejte kolony před Černou horou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude většinou zataženo, na jihovýchodě občas déšť, během dne od západu obývání oblačnosti a ustávání srážek. Teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Je hostem Radiožurnálu. Kdy vám někdo poprvé řekl, že jste vlastně mimořádný? A neříkejte mi, že vám to dodnes nikdo neřekl.
1: No, tak já, jako, že se mi něco povedlo, že no, jsem dobře, šikovnej, no. To tak nějak. Ale třeba jsme měli právě ke konci, v nějakém 7., 8. ročníku na konzervatoři, díky Kilianovi nadaci už tenkrát jsem bylo na konzervatoř posláno, já nevím kolik, 4-5 různých pedagogů, kteří učili různé styly, o kterých my jsme neměli ani ponětí do té doby. A zkoušeli, připravovali s náma různé choreografie na absolventská představení a podobně. No a mně se nějakým způsobem jako vždycky dařilo, když ten pedagog si prostě stoupnul a něco nás učil, bylo nás tam 20 a pak si vybral teda jednoho nebo nějak dva, kteří to potom budou dělat. No tak se mi nějak dařilo vždycky se k těmhletěm modernějším věcem, to nebyly ty klasické, to byly ty modernější věci, dostat a pak nakonec jsem to i tancoval, tak to vás jako potěší v tom věku a zároveň jsem zjistil, že na rozdíl od té klasiky, že mě to velmi jako uspokojuje na tom ještě, že to není strach o to, jestli dokážu naplnit ten obraz toho, jak má ten klasický balet vypadat, ať jsem to studoval 8 let, ale že tady je jistá forma svobody, jistá forma, kde je i prostor pro nějaké vlastní sdělení, vlastní pochopení. A to mě na tom bavilo. No a pak tím, že jsem se dostal, že jsem udělal ten první konkurs, já jsem dělal jeden konkurs v životě.
0: To byl tenhle.
1: Tak jsem si tak nějak říkal, že třeba to nebude. No ale tam jsem narazil samozřejmě v tom Holandsku. Tam byli všichni takoví a byli všichni daleko lepší a já jsem musel teda máknout, abych se z toho juniorského souboru dostal do toho hlavního souboru.
0: A nebyl na vás Jiří Kilián přísnější, aby nenastalo podezření, že nadržuje Čechovi?
1: Já myslím, že prvních 5 let jsem s ním ani nepromluvil, protože jsme se maximálně zdravěli a česky jako vůbec, aby právě se nemohlo říct, že nadržuje. No.

0: Hostem Radiožurnálu je choreograf Václav Kuneš. Ještě jednou k Jiřímu Kiliánovi. Naučil jste se od něj něco i ve vedení lidí, což se vám potom hodilo, když jste zakládal poprvé svůj první soubor?
1: Rozhodně. Právě ten obrovský respekt, který na téhle straně studia musíte mít k těm nástrojům, ale já to vůbec neříkám jako povrchně, to my jako choreografové, nebo teď už v téhle době jako choreograf, tanečníci jsou vlastně, to jsou ty osobnosti, ke kterým si musíte najít nějakou cestu a bez nich já bych neměl co dělat, nebo žádný choreograf právě. Takže já absolutně nechápu některé choreografy, kteří se prostě chovají vlastně nehezky a přitom ti tanečníci naplňují pouze nějaké představy těch choreografů. Říkali, já vždycky mluvil o takovém trojuhelníku, který musí zůstat velmi rovnoramený divák, tanečník, choreografie.
0: Když jste s Natašou Novotnou mluvili o vlastním souboru, tak Jiří Kilián vám prý říkal, tak se ještě chvíli zamyslete. Je to tak?
1: My jsme s tím souborem? No, to nám říkal často a abychom právě neudělali nějaká rychlá rozhodnutí. To bylo převážně, když jsme hledali název toho souboru, tak kde jsme chtěli propašovat tu spojitost s tím, že jsme na to byli hrdí, doteď jsme na to hrdí, jako na to češství, že jo, ale tak my jsme zakládali soubor, ještě jsme bydleli v Holandsku. Takže v tom názvu, takže jsme...
0: Takže tu předvolbu jste...
1: Předvolba přišla od kolegy Slováka nakonec.
0: Ale 420 zůstalo. Vy jste někde říkal, že vášeň člověku nedovolí přestat pracovat. A když se ta vášeň promění za zodpovědnost za lidi kolem vás, tak je to stravující?
1: Je, tam zas nastoupí ten takový jako zadosti, nebo jak se to řekne, vděk, nebo vlastně radost z toho, že když vy dokážete ty lidi motivovat, tak oni ze sebe dostanou první, poslední a dostanou ze sebe třeba i víc, než oni by si představovali, ale než i já bych si představoval třeba nějakou společnou cestou, společnou prací. Přijdeme nebo připravíme nějaké krásné prostě věci, krásné momenty, ty lidi se posouvají a oni jsou potom taky rádi. A když tato ta komunikace funguje, my nemáme tu hierarchii. Samozřejmě já jsem v tomhle případě v té tvorbě to moc demokratický být nemůže, protože tam to někdo musí jako dávat tomu směr, jinak by se to rozpadlo. Ale já pak vnímám, ta vášeň mě vlastně motivuje hledat ty věci dál a když ty lidi máte kolem sebe šikovný a pomáhají, tak když jim to řeknete, když se prostě to je o tom si říct, to hele, tohle bylo výborný, anebo oni vám pak řeknou, hele, tohle byl krásný proces, tak to prostě vám dává smysl, no.
0: A když potom častěji přichází ten pocit, že bez vás to nejde, kam to vede?
1: To si člověk musí hlídat, no. Protože to...
0: Umíte to?
1: Si to hlídat? Myslím na to často. Jestli to umím, tak snad to byste se musel zeptat si kolegu, ale často na to myslím a hlídám si to, aby to nesklouzlo do toho, že beze mě nic. No.
0: Každý zraje, vy jste si taky po letech přestal měřit úspěch počtem premiér. Je to tak?
1: No, čím se měří úspěch?
0: Já nevím.
1: No.
0: Co je pro vás úspěch dnes? Vyprodáno?
1: Jednak to je taková jednoduchá, ale vlastně velmi příjemná a upřímná nějaká zpětná vazba. Ale já čím dál tím víc, nebo nevím, jestli je to čím dál tím víc, ale já opravdu si jako uvědomuju, jako v tom Kintsugi, já si uvědomuju ten střípek toho, ty naivní radosti z toho, že přijdou diváci, kouknou na představení současného tance a že budou odcházet a že budou si o tom povídat, že budou spokojení, že budou nadšení, že se vrátí zpátky. Jako pro mě ten divák, to je vlastně základ té motivace.

0: Choreograf Václav Kuneš je hostem Radiožurnálu. Bylo období, kdy jste si řekl, že byste potřeboval vypnout a vysadit a udělal jste si nějaký, jak se říká, sabbatical?
1: Bylo. Vlastně jakoby dvakrát, jednou takový nějaký restart jsem potřeboval už ještě v dobách, kdy jsem byl právě v souboru v Holandsku. A tam si pamatuju, že já jsem to probíral samozřejmě s panem Kilianem, on mi říkal, abych se na to dával pozor, že se to určitě vrátí. O, jenom, že vás mi 28, teďka už není 18, dobře 28 a to máte
0: tak, pořád to jde.
1: Pořád to jde a to se nevrátí, to jenom, to se stane jednou. No a o 20 let později, ale to ono se to dlouho tak plíží, no a zároveň já si velmi dobře uvědomuji, že jsou lidi, kteří pokud mají nějaký tenhle to vyhoření, že to jsou stavy, které v těch extrémnějších případech se nedají srovnat s tím, co já jsem, mě třeba fyzicky taky nebylo dobře, bylo mi nevolno, bylo mi špatně, ale jako vstal jsem ráno, jo, to když pak si čtete ty, nebo dozvídáte se jiné příběhy, tak to člověk si to musí dát do kontextu, ale ano, měl jsem to, potřeboval jsem úplně jako vypnout, na 7 měsíců jsem si dovolil teda odejít z toho každodenního prostě života v souboru, bylo to tak připravený, naplánovaný, naštěstí to nemuselo být ze dne na den a nejvíc času jsem trávil na chatě manuální prací.
0: Na Berounce.
1: Na Berounce, přesně, ve Křivokládských lesích.
0: A tohle je třeba ta prasklina Václava Kuneše?
1: Určitě, ono jich je víc, tohle je taková ta osobní, pak to, že dcera žije na druhém konci světa, to je taky určitě prasklina, která je dobrá si přiznat, ale pak taky ty hezký věci, ty jsou taky součástí, to, co já jsem zažil, ty choreografie, ty styly, ty taneční, ty extáze, který taneční představení, který já jsem zažil, tak to je taky součást, některou bych já nějaký čas se je snažíte vytěsnit, abyste se neopakoval po někom, nebo abyste nekopíroval. Ale vlastně, když si uvědomíte, že i to je součást vaší duše, vašeho přesvědčení o tom, co tanec je, tak i takovéhle střípky se právě potom, když se vy je přiznáte, tak to jsou krásné věci, které právě jsou i součástí toho představení kintsugi a tam si člověk řekne, ale já mám prostě na to udělat něco, co již jsem někde zažil nebo zprostředkoval, teď je to o 30 let jinak, jsou to jiní tanečníci, všechno je jiný, ale ta inspirace pochází tady odsud a je to vlastně velmi osvobozující.
0: Když si člověk povídá s takovým choreografem, jakým je Václav Kuneš, tak se nemůžu nezeptat na Stardance. Co vám ta popularita, promiňte, dala a co vám vzala?
1: Nevzala mi asi nic. Já se ten toho program, já mám velmi rád, strašně rád se tam vracím každým rokem, nebo tak, jak to je. Dalo nám to, myslím, jako dobře mě, ale jako souboru vůbec žánru. Já jsem velmi rád, že to dalo nějaké, minimálně aspoň povědomí o tom, že nějaký současný tanec je. Já si nestěžuju, že to je, že to není mainstreamová záležitost, vůbec ne. Jenom konstatování. A z toho mám radost, že třeba jsme změnili, v tom 8. kole se hlásilo, myslím, že pan Prez hlásil scénický tanec a já jsem to změnil na současný tanec, tak z toho mám třeba radost.
0: A v té další řadě, která se bude vysílat, se objevíte v nějaké podobě, nějaké roli?
1: Objevíme, to už se nám asi dá říct, akorát já u toho osobně nemůžu být, protože jsem pracovně mimo republiku, ale kolegyně Simona Machovičová si to veme na starost tanečníkama ze 420 People a budeme opět součástí toho svého dílu.
0: Václave, ať vám všechno vyjde, na co se těšíte, a když už bude nějaká ta prasklina, tak ať máte hodně zlata na její zacelení. A já vám děkuju za rozhovor pro Radiožurnál. Mějte se hezky.
1: Děkuji moc, nashledanou.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 10 hodin. A Tereza Tomášková připravila zprávy.
2: Poslanci dnes mají rozhodnout o novém cizineckém zákoně. Strojvedoucí v Polsku protestují proti nebezpečným přejezdům. Fotbalisté Slavie prohráli na úvod hlavní fáze Ligy mistrů z Lens. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova brzdí provoz nehoda. A bude zataženo občas déšť, postupně ubývání oblačnosti a teploty maximálně do 21 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci dnes mají rozhodnout o novém cizineckém zákoně. Vládní návrh o vstupu a pobytu cizinců je ve sněmovně v závěrečném třetím čtení. Norma by měla zrychlit povolování, ale i rušení pobytu cizinců v Česku. Pomoct k tomu má digitální informační systém. Zákon taky počítá s povinnou registrací občanů zemí Evropské unie, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. K zákonu nemá výhrady ani opozice, říká poslanec ODS Pavel Žáček.
4: Je to zjednodušení celého toho mechanismu, je to získání větší jistoty pro ty orgány, které to řeší, ministerstvo vnitra, cizinecká policie, úředníci toho celého aparátu, a to zrychlení veškerého vztahu je zase signál, abychom někoho odradili, kdo by chtěl sem nelegálně přijít.
2: Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO je cílem zákona vytvořit modernější a efektivnější systém. Vlaky v Polsku budou dnes celý den před železničními přejezdy zpomalovat na 20 km za hodinu. Strojvedoucí tak chtějí demonstrovat za zlepšení bezpečnostní situace na přejezdech. Podle policejních statistik se na nich stane nehoda v průměru jednou za dva dny. Jen tento týden se v Polsku srazily 4 vlaky s nákladními auty.
5: Polský odborový svaz vlakových strojvůdců přistoupil k protestu poté, co ve středu řidič nákladního auta způsobil na železničním přejezdu u obce Sokolníky Suché nehodu, při které vykolejil vlak. Jedna cestující nehodu nepřežila, 7 dalších lidí utrpělo těžká zranění. Tato nehoda nebyla podle odborového svazu pro strojvůdce překvapením, ale byla překročením červené linie. V roce 2024 došlo na železničních přejezdech v Polsku k asi 140 nehodám, loni to bylo 180 nehod. Jen letos odboráři registrují 130 nehod na železničních přejezdech. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Místo knihovny Václava Havla ponese jeho jméno jiná instituce. Původní knihovna oznámila přejmenování na první prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po prezidentovi Dagmar Havlové. Ta jí odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové se chystá nový projekt.
6: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně představit na křtu lavičky Václava Havla 21. září.
2: Kromě Havlové spolupráci s původní knihovnou ukončili i dárci Zdeněk Bakala a Karel Komárek.
7: Sport. Fotbalisté Slavie podlehli Lens 2-3 v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané hráli skoro celý druhý poločas bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného. Přesto nad francouzským soupeřem dvakrát vedli, když dal oba góly Daniel Šturm. Po druhé se slovinský záložník trefil 2 minuty před koncem základní hrací doby, pak ale slávisté dvakrát inkasovali v nastavení. Pokračuje Šturm.
8: Jsme neuvěřitelně zklamaní. Málem jsme měli 3 body v kapse. Je to smutné. Ani neumím popsat své pocity. Dal jsem 2 góly, ale na tom nezáleží, protože jsme prohráli. Tady se počítají jenom body.
7: Dalším soupeřem Slavie v Lize mistrů bude Sabah Baku. Hrát se bude za měsíc v Azerbajdžánu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na hradecké dálnici u Chlumce a ucpané Litoměřice. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony u Chlumce nad Cidlinou. Projíždí se omezením a na 63. kilometru na konci omezení chybí víko od kanálu. Opravují to silničáři. Průjezdný pouze jeden pruh. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí 40-kilometrová kolona kamionů v pravém pruhu. Je to nesouvislá fronta s volnými mezrami od 155. až na 196. kilometr. Osobním autem v levém pruhu pojedete rychleji. Na silnici 35 z Liberce na Turnov čekejte kolony za Rádelským mlýnem. Před Hodkovicemi nepojízdný kamion částečně v pravém pruhu a zdržíte se 10 minut. Na 35 se kolony taky u Svitav. Je tam omezení na kruhovém objezdu u Koclířova, jede se Kyvadlově. Kolony v obou směrech delší z Hradce Králové, zdržíte se až půl hodiny. Ve Zlíně nehoda na třídě Tomáše Bati v Malenovicích. Podle našeho zpravodaje je to ucpané v obou směrech.
10: Já jenom vidím zálky majáky a je to vlastně ucpaný jak ze Zlína, tak do Zlína celou tou hlavní ulicí, silnicí.
9: V Litoměřicích kolabuje doprava kvůli výstavě Zahrada Čech. Zájem je velký a příjezdy do města z Prahy a z Lovosic jsou ucpané. A ještě krátce D7, příjezd do Prahy z Chomutova. Na druhém kilometru nehoda v pravém pruhu, kolona 15 minut od Středokluk. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou zataženo, občas déšť, během dne od západu ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě mezi 12 a 16. Tolik zprávy. A začíná dopolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Naše aktuální zprávy jste právě slyšeli, ale na radiožurnálu s vámi komunikujeme taky na sociálních sítích nebo na zpravodajském serveru i rozhlas.cz a právě na něm píšeme třeba o bývalém soudci Romanu Kafkovi, který měl desítky lidí připravit podvodem o miliony. Policie ho teď navrhla obžalovat a tak se dostáváme k novým zjištěním našich investigativních reportérů. Už za chvíli je probereme podrobněji, tak klidné páteční dopoledne.
3: Dopolední radiožurnál
11: a Vojtěch Bidrman.

0: Kriminalisté dokončili práci na případu bývalého soudce Romana Kafky. Dozorové státní zastupitelství teď Radiožurnálu potvrdilo, že policie navrhla Kafku obžalovat. Podle vyšetřovatelů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Tak pojďme na podrobnosti, které připravil náš investigativní redaktor Jan Horák. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Co ten aktuální krok policie znamená a jaký bude další vývoj?
1: Kauzu rozkrývala Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle vedoucího krajského státního zastupitelství v Ostravě Libora Malého se do konce září rozhodne, jestli případ půjde před soud, nebo ho žalobkyně vrátí policii k došetření.
2: Policejní orgán seznámil příslušné osoby s obsahem spisu, ukončil vyšetřování a předložil spisový materiál na krajské státní zastupitelství v Ostravě s návrhem na podání obžaloby.
1: Řekl nám ostravský šéf žalobce Kafka. Kafka se k aktuálnímu posunu v kauze odmítl vyjádřit, protože se prý chystá na jednání se státním zastupitelstvím o možnosti uzavření dohody o vině a trestu. V krajním případě mu hrozí až 10 let vězení.
0: A čeho se tedy Kafka podle policie dopustil?
1: Kriminalisté jsou přesvědčení, že Kafka si v letech 2022 až 2025 pod vylhanými záminkami půjčil od přátel a známých přes 20 milionů korun. Připomenu, že Kafka v březnu 2025 náhle rezignoval na funkci soudce krajského soudu v Brně a zmizel. Policie ho vypátrala o měsíc později v Chorvatsku.
0: No a vysvětlil Roman Kafka, proč si půjčoval peníze?
1: Bývalý soudce tvrdil, že čelil vydírání. Tak to nám to popsal před rokem, když jsme s tím ve vazbě udělali rozhovor.
3: Skutky se staly, myslím si, že jako trestní právník bych je také kvalifikoval jako podvod, protože byly samozřejmě těm poškozeným předstírané nepravdivé skutečnosti, to je jasné, a těm poškozeným byla způsobena škoda. Takže za mě ta kvalifikace je správná, já se rozhodně si odpovědnosti jako nezříkám. Chci samozřejmě hradit tu škodu, kterou jsem způsobil. Už jsem navrhl i dozorovému státnímu zastupitelství jednání o dohodě o vině a trestu.
1: Řekl nám bývalý soudce Kafka, jenže jeho verze má několik neznámých. Kafka například podrobně nevysvětlil, proč ho nikdo vydíral a proč se neobrátil na policii. Ještě připomenu, že Roman Kafka působil jako soudce 7 let. Předtím pracoval jako státní zástupce a dozoroval třeba vyšetřování metanolové kauzy.
0: Uzavírá Jan Horák z naší investigativní redakce. V tuhle chvíli pro dopolední Radiožurnál. Jen díky, naslyšenou.
1: Díky.

Dnes je to 25 let ode dne, který změnil svět a k 11. září 2001 se vracíme taky v dnešní Vinohradské 12. Připomínáme, jak teroristé z Al-Kaidy unesli 4 dopravní letadla a zabili tisíce lidí. Náraz 2 Boeingů do mrakodrapu Světového obchodního centra v New Yorku viděl na vlastní oči architekt Jiří Boudník a přišel nám o tom znovu povyprávět. Vinohradskou 12 najdete i v mobilní aplikaci Můj rozhlas. We were staring down disaster.

0: Českým firmám z železničního průmyslu se daří prosazovat na zahraničních trzích. V prvním pololetí letošního roku získaly zakázky například v Polsku, Německu nebo v Uzbekistánu. Potvrzuje to Asociace podniků českého železničního průmyslu, podle které úspěch souvisí s rostoucí poptávkou po ekologické dopravě. Podrobnosti k tomu doplní v pátečním dopoledním biznisu redaktorka Tereza Chlubná. Vítej ve studiu.
1: Krásné dopoledne.
0: Celý sektor železničního průmyslu dosáhl loni obratu přes 130 miliard korun. Kolik z toho šlo na export?
1: Byla to víc než polovina produkce za 66 miliard korun. Podobné výsledky by mohly být podle Asociace podniků českého železničního průmyslu i letos, říká jeho ředitelka Marie Vopálenská.
2: Máme tam několik zakázek, které se podařilo vlastně uzavřít na ty další roky, takže předpokládáme, že ten trend té ekologické dopravy a upřednostňování udržitelné mobility jako takové trvá, díky tomu se vlastně daří i našim firmám.
1: Třeba společnost AŽD Praha uspěla v tendru na zabezpečovací zařízení pro Rail Baltica v Litvě. Škoda Group ta zase uzavřela strategickou dohodu a dodá 10 elektrických vlaků do Uzbekistánu. No a firma CZ Loco ta dodá 18 lokomotiv do Polska. Generální ředitel Škoda Group Petr Novotný už dřív řekl, že se teď společnost bude zaměřovat právě na elektrické, hybridní a bateriové vlaky.
3: Nové vlaky skýtají daleko lepší komfort, jsou, řekněme, lehce bezbariérové a využívají nové klimatizace, využívají nové wifiny a v zásadě znamenají to, že tato část hromadné dopravy je významně více využívaná.
1: A zmínit můžeme ještě taky společnost DTVS, ta dodala výhybkové systémy do německých Brém a Kolína nad Rýnem.
0: Terezo, a je i něco, co českým firmám komplikuje získávání zakázek v zahraničí?
1: Často narážejí na asijskou konkurenci. Hlavně čínské firmy se totiž můžou opřít o dotace tamní vlády a díky tomu vlastně mají proti evropským firmám výhodu, říká Marie Vopálenská z Asociace podniků českého železničního průmyslu.
2: Čínské výrobky se bohužel pomalu jistě začínají dostávat i sem na evropský trh. Jsou to lokomotivy, začínají to být i vlaky, případně tramvaje.
1: Stejný trend potvrzuje i Svaz průmyslu a dopravy. Čínské firmy podle něj nabízejí někdy své produkty za ceny, za které nejsou zkrátka čeští výrobci schopni ani nakoupit materiál. Viceprezident svazu Radek Špicar ale říká, v čem mají české firmy stále ještě výhodu.
4: Nabízíme výborný servis, což ty Číňani prostě furt ještě úplně neumějí. A potom prostě sázejí ty český výrobci na tradici, kvalitu, důvěryhodnost.
1: A další komplikace představuje pro české firmy z železničního průmyslu nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Snaží se proto spolupracovat se středními odbornými školami i učňovskými středisky a nabízejí studentům praxe. No a chybějící dělníky na montážních linkách zase postupně nahrazují cizinci, především jde o pracovníky z Indonésie a Filipín.
0: Uzavírá Tereza Chlubná.
1: Díky, hezký den.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
1: Radiožurnál, 10:30. Jana Gulda připravila zprávy.
2: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo o víc než 12 tisíc na celkových 10 milionů a 900 tisíc lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Za prvních 6 měsíců roku víc lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost i plodnost podle statistik klesá už pátý rok v řadě. Přirozený úbytek nevyrovnala ani migrace, kdy do Česka přišlo asi o 9 tisíc lidí víc, než kolik se odstěhovalo. Vystěhovalí i přistěhovalí byli většinou Ukrajinci, Filipínci nebo Slováci. Nejméně 2 lidi zemřeli po ukrajinském dronovém útoku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy, oznámil to tamní gubernátor. Tulská oblast je důležitým zbrojařským centrem. Další 2 mrtví a 6 zraněných je podle Ruska po útoku v Bělgorodské oblasti. Ruské síly zároveň tvrdí, že zasáhly 3 ukrajinské nákladní lodě v Černém moři. Informace není možné nezávisle ověřit. Ukrajina naopak už dřív informovala o ruském nočním úderu na Kyjev. Po ostřelování tam začal hořet 9-patrový bytový dům a nejméně 8 lidí je zraněných. Závod japonské společnosti JTECT v Plzni propustí 300 lidí. O práci tak přijde polovina všech současných zaměstnanců. Podle odborového svazu Kovo jde o první oficiálně nahlášené hromadné propouštění v autoprůmyslu v plzeňském kraji. Bude postupné

0: vlna. Známe lepší cestu.
1: Ucpaná D1 u Brna a kolony v Litoměřicích. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí více než 40-kilometrová kolona, hlavně kamionů. Je to nesouvislá fronta s volnými mezerami od sjezdu na Tasov až k omezení na 196. kilometru. Poprvé se brzdí na 153. kilometru v obou pruzích. Osobní se pak rozjíždějí a jedou rychleji v levém pruhu. Pro osobní to zdržení před Brnem je teď asi na půl hodiny. Na silnici 35 z Liberce na Turnov popojíždí kolona za Rádelským mlýnem. Před Hodkovicemi nepojízdný kamion v pravém pruhu. A pozor, do té kolony se dojíždí v zatáčce, zdržíte se do 10 minut. Na silnici 35 větší kolony u Svitav. Je tam omezení na kruhovém objezdu Kocklířova, jede se k Kybadlově. Kolony z obou stran delší z Hradce Králové, zdržíte se přes půl hodiny. V Litoměřicích skolabovala doprava, začíná výstava Zahrada Čech a zájem je velký. Od Prahy taky z Lovosic kolony dlouhé, navíc mezi Lovosicemi a Terezínem je i nehoda. Náš zpravodaj se snaží dostat do Litoměřic z Lovosic.
2: Už projíždí Litoměřice 58 minut, takže prostě je to jenom ucpaný a nikdo nic neřídí.
1: A ještě Pražský okruh, dejte pozor ve směru z letiště na dálnici D1. Nedá se teď sjet na Stodůlky. Ve sjezdu na 21. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme zpočátku převážně zataženo v jeho východní polovině území občas déšť. Postupně začne déšť od západu ustávat a oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě kolem 13 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Vidrman.
4: No a zeptám se, kterou postavu z her divadla Járy Cimrmana máte nejradši. Klikačka na našem i rozhlasu vzbudila obrovský zájem, tak jen připomínám, že svou nejoblíbenější postavu můžete vybírat až do konce září. Vavroch ze Záskoku, Mamka Žílová z Aktu nebo praktikant Hlaváček z Vraždy v Salonním kupé, ti všichni jsou ve hře. A výsledek ankety vyhlásíme 27. září v živém vysílání z areálu Učápa v Příchovicích u Tanvaldu. Buďte u toho s námi.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Proč už takhle v pátek dopoledne nezmínit jednu zajímavou akci, která nás čeká teď o víkendu? Více než 20 libereckých památek, historických staveb a běžně uzavřených prostor se zítra otevřou návštěvníkům. Nahlédnout tak budete moct ku příkladu do prostor liberecké radnice, paláce Liebig, Linzerky, tramvajového depa, autobusových garáží nebo do rodného domu Ferdinanda Porscheho. Program doplní komentované prohlídky, výstavy, koncerty nebo jízdy historickými autobusy. Další víkendové tipy jsou taky na našem webu radiožurnal.cz.

0: Je ve škole výtah, dostane se dítě na vozíku do třídy, jídelny nebo na toaletu. I takové věci musí rodiče handicapovaných často složitě zjišťovat sami. Ucelený přehled škol v Česku, které jsou skutečně bezbariérové, totiž nemá ministerstvo školství ani dětský ombudsman. Změnit se to teď snaží iniciativa Výtahy do škol. Proč takový přehled zatím chybí, zjišťovala reportérka Eva Marvanová. Evo, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Školy totiž nemají povinnost údaje o své přístupnosti centrálně hlásit. Ministerstvo školství říká, že informace mají jednotlivé školy a jejich zřizovatelé. Právě obce u základních škol a kraje u středních škol také odpovídají za stav budov a jejich úpravy. U novostaveb už stavební předpisy bezbariérový přístup vyžadují. U starších škol se ale podle ministerstva potřebné úpravy často řeší až ve chvíli, kdy má nastoupit žák s tělesným postižením. Na odstraňování bariér dává ministerstvo 10 milionů korun ročně a od roku 2021 přispělo taky na 33 schodolezů. Celostátní mapování ale teprve připravuje. Dětský ombudsman už s odborníky vytvořil dotazník a pilotně ho ověřuje. Vláda se zároveň v národním plánu zavázala přístupnost škol zmapovat do konce roku 2029.
0: Než budou k dispozici celostátní data, vzniká přehled taky zdola prostřednictvím iniciativy Výtahy do škol. A další podrobnosti k tomu doplní reportér Václav Plecháček. I vám přeju, Václave, dobrý den.
2: Hezký den. V databázi na webu Výtahy do škol jsou aktuálně vyplněné údaje k asi 600 škol napříč republikou. Ty dosavadní výsledky ale ukazují, že formulář skutečně vyplňují převážně ta zařízení, která už bezbariérová jsou. Potvrzují to třeba data z Králové, Hradeckého kraje. V systému jsou údaje jen asi od 30 škol a z nich tedy naprostá většina je plně nebo částečně bezbariérová, ale skutečně jde o jen velmi malý vzorek škol z regionu. Autoři projektu původně chtěli, aby dotazníky vyplňovali přímo ředitelé, ti k tomu ale podle zástupců iniciativy mnohdy nemají motivaci, třeba proto, že děti s handicapem zkrátka přijímat nechtějí. Právě proto může dotazník na webu Výtahy do škol vyplnit prakticky každý, včetně samotných rodičů. To vyplnění zabere zhruba 2 minuty.
0: Najít vhodnou školu pro dítě na vozíku, to může zabrat dlouhé týdny. Rodičům dětí s postižením chybí přehled, které školy jsou skutečně bezbariérové. Změnit to má nová celostátní databáze, kterou vám teď ve vysílání dopoledního radiožurnálu představili reportéři Eva Marvanová a Václav Plecháček. Oběma za to samozřejmě děkujeme.

Spojené státy si připomínají čtvrtstoletí od nejkrvavějších útoků na svém území od konce druhé světové války. 11. září 2001 skupina radikálních islamistů unesla 4 letadla. Rodiny obětí se dnes sejdou například u památníku v New Yorku, kde se budou číst jména lidí, kteří toho dne zemřeli. Tragické výročí si ještě blíž připomeneme taky v dopoledním radiožurnálu před 11. hodinou. Tak klidný poslech.

0: Masakr, apokalypsa, válečný čin. Před 25 lety světová média takhle informovala o teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu. Islámští radikálové ze sítě Al-Kaida tehdy unesli 4 letadla. 2 z nich narazila do věží Světového obchodního centra, 3 do Pentagonu a 4. se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry v Pensylvánii. Při útocích zemřeli asi 3000 lidí a zraněných byly vyšší tisíce.
1: Nikdo nikdy nezapomene na 11. září.
2: 2 letadla narazila do budov Světového obchodního centra.
3: Hlavní části mrakodrapů zejí obrovské díry.
4: Tehdejší zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech byla Olga Krupauerová.
5: Jsem vlastně došla asi tak 300 metrů k těm troskám, k tomu Ground Zero, kde jsem teda viděla, on to vypadalo jako nějaká zhroucená katedrála, ty trosky.
4: Útoky zasáhly samotné srdce Spojených států, vyprávěl ve vysílání Českého rozhlasu bývalý ministr zahraničí a v době útoků zvláštní zpravodaj komise pro lidská práva OSN probíval Jugoslávii Jiří Dinsbír.
6: To byl pocit horší než Pearl Harbor, protože v Pearl Harboru to přece jenom bylo daleko v Tichém oceánu a tady to bylo přímo v centru Manhattanu, takže si najednou začali uvědomit, že už nejsou ta Fortress America, ta pevnost za mořem, ale že můžou být kdykoliv napadnutelný.
4: Svět se po 11. září změnil.
7: And we stand together to win the war.
4: Letiště zpřísnila kontroly a Spojené státy vyhlásily válku terorismu. Islamistické komando vedl egyptský stavební inženýr Muhammad Atta, který při únosu letadla mluvil k pasažérům a spojil se i s řízením letového provozu. Audiozáznam po letech zveřejnila televize CNN.
8: Máme několik letadel. Buďte sticha a všechno bude v pořádku. Vracíme se na letiště. Nikdo ani hnout. Jestli se někdo pohne, tak může zranit sebe a poškodit letadlo.
4: Boj s terorismem odstartoval už v jednom z unesených letadel. Skupina pasažérů se zbouřila a zabránila islamistům v útoku na další cíle ve Washingtonu, pravděpodobně na Bílý dům nebo na Kapitol. Letoun se nakonec zřítil v Pensylvánii. Mezi oběťmi a těmi, kteří se postavili únoscům, byl i Todd Beamer. Popisoval ve vysílání americké televize jeho otec David.
9: Todd popsal operátorce na tísňové lince situaci, plán a požádal jí, aby vyřídila jeho rodině láskyplný vzkaz. Řekl jí, že zřejmě nepřežijí. Společně se pomodlili a poslední slova, která Líza slyšela, bylo: hoši, jste připraveni? Jdeme na to.
10: Are you guys ready? Let's roll.
4: Tohle slovní spojení let's roll neboli jdeme na to se stalo symbolem amerického tažení proti terorismu. Námořníci dokonce tato slova vytvořili ze svých těl na palubě USS Bellowood. Američané v reakci na 11. září zahájili válku v Afghánistánu. O 10 let později v Pákistánu dopadly strůjce těchto útoků Usámu bin Ládina. Martin Balucha, Radiožurnál.

0: akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál 11 hodin. Jana Gulda nachystala zprávy.
2: Počet obyvatel v Česku se meziročně znovu snížil. Ukrajina a Kanada posílí obranou, obchodní i energetickou spolupráci. Fotbalisti pražské Slavie prohráli v lize mistrů Slans. Na silnici 35 popojíždějí kolony u Svitav v obou směrech. A počasí bude zpočátku převážně zataženo, občas déšť. Postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 tisíc obyvatel. V zemi teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Zemřelých bylo o 21 tisíc víc než nově narozených. V Česku podle statistiků už pátým rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, říká za statistiky Michála Němečková.
3: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
2: Celkový úbytek obyvatel trochu zmírnil počet lidí, kteří se do Česka přistěhovali. Bylo jich o 9 tisíc víc než těch, kteří ze země odešli. Převažovali mezi nimi Ukrajinci a Filipínci. Kanada poskytne Ukrajině v přepočtu víc než 5 miliard korun na protivzdušnou obranu. Další finanční pomoc pošle například na opravy energetické infrastruktury. Oznámil to kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary.
4: Kanada bude podle Carneyho vždy stát na straně Ukrajiny. Už od začátku války patří mezi její nejaktivnější spojence a celkem jí poskytla pomoc za skoro 400 miliard korun. Obě země spolu taky uzavřely smlouvu o partnerství a spolupráci na 100 let. Kanada například plánuje výrazně posílit výrobu dronů a třetinu produkce pak bude posílat přímo na Ukrajinu. Václav Hojiný, Radiožurnál.
2: V budově městského úřadu ve Friedlandu se dnes koná policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Policisti tam trénují zajištění ozbrojeného pachatele. Větší počet policistů se zbraněmi se pohybuje také v okolí budovy. Lidi musí proto v blízkosti úřadu počítat s omezením, týkat se může taky dopravy. Ve Znojmě začíná 41. ročník historického vinobraní. Kromě doprovodného programu je připravený i tradiční průvod. Ten městem projde dvakrát dnes večer a zítra odpoledne. Ústřední postavy Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny letos nově doplní postava princezny. Popisuje za organizátory Jaroslav Chaloupecký.
5: Bude uzavřena celá městská památková rezervace, kde najdete na 14 různých programových scén, které se budou věnovat historickému programu, nebo jsou to scény vyloženě hudební. Ve městě narazíte i na Maashausy v průjezdech a dvorech měšťanských domů.
2: Letošní vinobraní programem připomene i 800. výročí povýšení Znojma na Královské město.
6: Sport. Fotbalisté Slavie na úvod hlavní fáze Ligy mistrů prohráli francouzskému Lens, podlehli v Edenu 2-3. Tenistka Kateřina Siňáková se pokusí na US Open získat druhý grandslamový titul a 12. celkově. S američankou Taylor Townsendovou nastoupí krátce po 18. hodině českého času proti ryze americké dvojici Montgomeryová-Krugerová. Zatímco pro Townsendovou by titul na domácí půdě znamenal opravdu hodně, pro Češku jde v uvozovkách jen o další finále.
7: Takovou srdcovku k US Open nemám, nebudu říkat, že jo. Za mě je to prostě další Grand Slam, kde bych chtěla zahrát prostě super výsledek a soustředím se na to. Pro mě je určitě bonus, že mám Američanku na své straně, že to publikum je na naší straně a je to slyšet.
6: A do finále ženské dvouhry na US Open postoupila Jelena Rybakinová z Kazachstánu. V New Yorku se o titul utká zítra s běloruskou Arinou Sabalenkovou, kterou od příštího týdne nahradí v čele světového žebříčku.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna a ucpané Litoměřice. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme kolony, dlouhé kolony, hlavně kamionů. Brzdí se v obou pruzích zhruba na 155. kilometru. Osobní auta se pak rozjedou, jedou rychleji v levém pruhu. Nesouvislá kolona kamionů ale pokračuje až do Brna. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 komplikace teď u Jesenice. V omezení za sjezdem na Jesenici v pravém pruhu odtahují nepojízdné auto. Je tam fronta asi na 10 minut. Na silnici 35 čekejte kolony u Svita. U Kocklířova omezení na kruhovém objezdu, projíždí se Kyvadlově. Fronty jsou dlouhé, hlásí náš zpravodaj.
10: Když jedu do Hradce, tak to trvalo půl hodiny. Z druhé strany to bude delší než včera. Řídí to ručně, takže to je lepší, ale stejně ty kolony jsou dlouhé, takže trpěli moc.
9: V Litoměřicích skolabovala doprava kvůli výstavě Zahrada Čech. Zájem je velký a podle naší zpravodajky jsou parkoviště plná.
11: Posílají na zpátek lidi, že parkoviště všude jsou obsazená. Vůbec jsme se tam nedostali.
9: Kolony jsou tam dlouhé, jak od Prahy, tak i z Lovosic. Je to na desítky minut, než vůbec Litoměřicemi projedete. Na další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zpočátku převážně zataženo v jeho východní polovině území občas déšť, postupně začne déšť od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě kolem 13 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Teď Tomáš Pancíř a co se děje se světem.
12: Jak změnil svět teroristický útok z 11. září, od kterého uplynulo přesně čtvrt století? Co znamená pro Německo a pro Evropu vítězství AfD v zemských volbách v Sasku a Anhaltsku? A přiblížila cesta vyslanců Donalda Trumpa do Moskvy a do Kyjeva a následný telefonát amerického prezidenta s Vladimírem Putinem konec války na Ukrajině? O tom všem budeme mluvit v příštích 20 minutách vysílání Radiožurnálu.
8: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.
12: Jako každý pátek touto dobou i dnes vítám ve studiu experta na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislava Břízu. Dobrý den.
13: Dobrý den i vám.
12: Dnes je 11. září. Přesně před čtvrtstoletím šokovali celý svět nárazy dopravních letadel do mrakodrapu Světového obchodního centra v New Yorku. Je to jedna z těch událostí, kdy asi každý, kdo tehdy byl naživu a vnímal svět, tak si přesně pamatuje, co dělal, když se tu zprávu dozvěděl. V souvislosti s tím výročím 25. samozřejmě slyšíme a čteme různější analýzy, jak 11. září změnilo světovou bezpečnostní architekturu, jak změnilo Blízký východ, jak posunulo boj s terorismem. V čem vy vidíte největší nebo nejdůležitější dopad 11. září 2001?
13: Máte pravdu, já přesně vím, co jsem kde dělal, ale je potřeba připomenout to mladší generaci, protože vy jste zmínil sice, kdo v té době byl naživu, ale když byl někdo roční batole, tak...
12: Já jsem říkal, kdo také vnímal.
13: 30 plus, dejme tomu, 30, 35 plus a to už vlastně jakoby není úplně celá společnost, takže těm mladým to musíme připomínat. Je pravda, že ono se říká, že svět se změnil. Bezesporu ano, je to do jisté míry nesázka, ale je pravda, že na následujících 20 let se zcela změnilo, když to řeknu odborně, bezpečnostní paradigma, kdy předtím svět soupeřil mezi sebou, rozumějte státy, mezi státy a najednou se do hry dostalo 19 teroristů s obyčejnými noži na koberce, těmi žiletkovými vysouvacími noži, kteří nastoupili do 4 letadel a 2 z nich namířili do Světového obchodního centra. To je věc, kterou Spojené státy, ale nikdo na světě nečekal. Ta nejsilnější supervelmoc utrpěla takto velkou ránu za tak malého, relativně malého úsilí. Vlastně, když si to vemete konkrétně, tak to byla největší bezpečnostní rána pro Spojené státy od Pearl Harboru. Zatímco my máme naše osmičky, rok 1918, 38, 48, 68, tak Spojené státy očividně mají svoje jedničky, protože 1941, Pearl Harbor 2001, útok na Světové obchodní centrum, respektive začátek boje proti terorismu. No, prostě na následujících 20 let se stalo dominantním boji proti nestátním aktérům, proti teroristickým organizacím, to potlačování jich všude na světě. A je pravda, že jsme se v tomto bezesporu posunuli. Boj proti terorismu do jisté míry byl úspěšný. Teroristické organizace nejsou již tak centralizované, jako byly, ale jsou decentralizovány. Jsou schopny, bohužel dnes nově využívat sociálních sítí. Jsme schopni to bezpečnostní prostředí vidět, jak je narušováno právě i jednotlivci díky rozvoji těchto moderních technologií, ale ta systémová hrozba typu Al-Kaida, což byl ten bezprostřední důvod, potlačena byla. Ano, následovaly dvě zásadní kampaně, ty musíme zmínit. To byl Afghánistán a to byl Irák. Ale pojďme je důsledně oddělit. Zatímco ten Afghánistán má svoji logiku, protože tam odsud vzešlo to sémě toho nebezpečného terorismu, tak ten zákrok je do jisté míry ospravedlnitelný. Problém je, že ta angažovanost se protáhla na 20 let a snaha vnutit státu typu Afghánistán demokratické zřízení společnosti prostě nefungovala nikdy a ukázalo se, že nefunguje ani dnes. Vyvrcholilo to oním nešťastným, já nešťastné slabé slovo, chaotickým stažením Spojených států v roce 2021 z Afghánistánu, které mělo mimochodem nedozírné důsledky. Vladimír Putin toto stažení sledoval v přímém přenosu a říkal si, no tak jestli takto funguje Západ, jestli takto fungují Spojené státy, tak to se chaoticky stahují, no tak to bych mohl něco zkusit. Teď jsem to nadnesl, ale jistě do té skládačky, do té mozaiky, jeho důvodu, proč prakticky půl roku na to zaútočil v té otevřené invazi proti Ukrajině, tak to sehrálo svoji roli. Takže to je Afghánistán. Ten Irák je něco jiného. Tam si myslím, že to byla strategická chyba. Protože sice o krutosti Saddáma Husajna, tady my dva vůbec nemusíme pochybovat, nelze ji ospravedlňovat. Na druhou stranu, pád toho režimu znamenalo vytvoření nového nestabilního státu na území Blízkého východu s dvěma zásadními důsledky. První z nich, vzestup iránské teokratické diktatury, která začala podporovat nestabilitu v regionu a svoje proxy teroristické spojence. Právě díky tomu, že přestalo to vyvážení těch dvou velmocí, Irák, Irán, tak Irán byl schopen začít podporovat Huty, Hezbollah, Hamas a rozšiřovat svoje teroristická chapadla napříč celým Blízkým a Středním východem. No a ten druhý důsledek na troskách Iráku vznikl například Islámský stát. Takže další mohutná teroristická organizace. Ano, od té doby jsme zažili její zestup i pád, nicméně vidíme podle mého názoru, že ta angažovanost v Iráku byla chyba.
12: Vy jste odpověděl hned na nějaké další 4 nebo 5 otázek, kam jsem si říkal, že bychom se posunuli v tom rozhovoru, tak díky za to, že jsem je ani nemusel pokládat. Když se vrátím ale k něčemu z toho, co jste říkal, válka proti terorismu. Dostali jsme se do situace, že něco takového, co se stalo v New Yorku před 25 lety, už není možné, že se to nemůže opakovat?
13: To určitě ne. Na druhou stranu, co se změnilo? Změnilo se vliv zpravodajských služeb. Ten je nepoměrně větší, než byl před rokem 2001. Právě důsledkem posílení pravomocí díky prevenci při odhalování podobných teroristických útoků. Co jste si jistě vyvšiml, je nesrovnatelné létat před rokem 2001 a po roku 2001. Například vnitrostátní linky shodou okolností, když se mě ptáte, kde jsem byl, já jsem v té době byl zrovna v České republice, konkrétně v Praze, ale týden předtím jsem ukončoval svoji studijní cestu po Spojených státech a stal jsem před těmi dvěma věžemi Světového obchodního centra, opravdu týden předtím. A využil jsem i několik vnitrostátních linek. Tam se nastupovalo jako do autobusu, doslova do písmene. Žádné kontroly, prostě se doběhlo na poslední chvíli k nástupnímu, ne ostrůvku, ale k nástupnímu chobotu, jak bych to nazval, a vletěl jste rychle do letadla, jenom jste ukázal ID a sedl jste si. Takže to všechno se zásadně změnilo. Mladší generace to už nezná, ví velmi dobře, že musí přijít na letiště minimálně hodinu dopředu, aby prošla těmi všemi různými skenery, rentgeny. To se také změnilo. To znamená nárůst role zpravodajských služeb, kontroly na letištích a, co je důležité, zlepšila se schopnost státních aktérů zasahovat v reálném čase kdekoliv na světě. To předtím sice bylo, nicméně to byly speciální vojenské operace. Tentokrát v tuto chvíli je to situace taková, že ty jednotky některých států typu Británie, Francie, Spojené státy jsou schopny zasáhnout opravdu rychle kdekoliv, kdykoliv na světě proti určitým teroristickým hrozbám, které jsou. Co se ovšem samozřejmě s tím neslo, tak byla alokace obrovských zdrojů. Spojené státy do toho dali neuvěřitelné prostředky, to je potřeba říct. K tomu angažovanost na Blízkém středním východě a vlastně pod pláštíkem boje proti terorismu dokázala Čína zůstat na růstové trajektorii, vlastně skryta tím bojem proti terorismu, v klidu ve stínu rostla a Rusko se postupně začalo vracet na mocenskou scénu, opět relativně nepozorovaně. Takhle bych nazval ty zásadní dopady, které vnímáme dnes a denně.
12: Ještě, když se podíváme na dopady na Blízkém východě, vy už jste mluvil o operaci v Afghánistánu, o svržení Sadáma Husajna. Zpětně, když se na to podíváme, mohla Amerika reagovat a dělat něco jinak?
13: Víte, to je strašně těžké. Po bitvě je každý generál, samozřejmě chyby bychom našli. Na druhou stranu je otázka, zdali by v ten okamžik jinak reagovala. Já se to nedomnívám. To je, a teď prosím, dovolte mi analogii, která neúplně sedí, ale chci tím akcentovat to rozpoložení mysli, stavu uvažování člověka v daný okamžik. Skončila druhá světová válka a v Československu byla velká německá menšina. Československo prakticky en bloc, jako jeden hlas, rozhodlo pro odsun Němců. Dnešní optikou to vypadá jako nešťastná a chybná událost, protože vlastně došlo k odsunu Němců, který byl velmi živelný. Na druhou stranu, optikou té doby prakticky neznám člověka, nebo nebyl v té době člověk, který by to nechtěl, protože ta zvěrstva, která Německo způsobilo, bezprecedentní, to nebylo totiž jako historické války předtím, kdy Německo s Rakouskem, s českými zeměmi, s Rakouskem Uherskem bojovalo, ale ne tak, že vyhladí český národ. To byla první válka, kdy se Německo rozhodlo vyhladit český národ. Proto ten důsledek vyhnání těch Němců, který nebyl nikdy předtím. No tak podobný stav mysli, vemte si ten útok, bezprecedentní, hrozivý, šílený, tisíce mrtvých, šokovaná americká supervelmoc a stála před tím, že musí něco udělat. Proto to rozhodnutí, které bylo následně tak živelné. Takže já bych chtěl říct, že dnešní optikou ano, určitě došlo k řadě chyb, ale otázka je, zdali by to člověk nebo prezident či jiná administrativa řešila jinak. Prostě ta reakce musela být okamžiká, bezprostřední a i v tu dobu se prostě dělají chyby, tak to je.
12: Expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza je naším pátečním hostem.
8: Co se děje se světem?
12: Pojďme z minulosti do současnosti, z Ameriky do Německa. Zemské volby ve spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko vyhrála Alternativa pro Německo, tedy AfD, byť nemá většinu a nemůže vládnout sama. Ty volby a hlavně ty výsledky těchto voleb vyvolávají spoustu reakcí. Německý kancléř mluvil o šokujícím výsledku, bavorský premiér o opravdovém přelomu, možná o okamžiku, ve kterém se lámou epochy. Nejsou ty reakce přece jenom příliš silné, když uvážíme, že jde o jednu ze spolkových zemí, že tam žije něco přes 2 miliony obyvatel?
13: Máte pravdu, lámání epoch bych asi nepoužil, ale je pravda, že bych spíše řekl větu, že AfD již není protestní strana na pokraji systému. A to je zásadní. Tam by mohl být ten určitý bod zlomu. Zcela správně jste řekl, že Sachsen-Anhaltsko je relativně malá, nebo ne relativně, je malá spolková země, která leží na území bývalého východního Německa, má něco kolem 2,1 milionu obyvatel. Drtivě vyhrála AfD se ziskem 43,8%, druhá CDU utrpěla historickou prohru, získala něco kolem 17%.
12: Což je o 20% bodů méně než před 5 lety, tedy měla 37%.
13: Máte 100% pravdu, je to rozhodně politické zemětřesení. AfD vyhrála ve všech 218 obcích. A pozor, nikdo se nemůže vymlouvat, že by voliči zůstali doma. Bylo rekordní účast 77,8% hlasujících. Tak to bylo jenom antré na úvod. Teď jde o ty důsledky, protože za Sachsen-Anhaltsko můžeme si říct malá spolková země, která nás nemusí vzrušovat. Budou následovat další dvoje volby příští týden v Berlíně a v jiné východoněmecké spolkové zemi Mecklenburgsko-Přední Pomořansko. To má ještě méně obyvatel, 1,5-1,6 milionů, zatímco Berlín má kolem 4 milionů. Berlíně to vypadá, že AfD nevyhraje. Na druhou stranu
12: tam podle posledního dne zveřejněného průzkumu by mohla nebo měla vyhrát levice podle průzkumu pro CDF.
13: Přesně tak, vy říkáte levice, je to strana Die Linke, která ale navazuje na komunistický odkaz, takže to není ta klasická levice, aby se nikdo ji nepředstavoval a neplete s SPD nebo s naší sociální demokracií.
12: Je to levice s velkým L.
13: No, s velkým...
12: Dobře.
13: Ano, to jste řekl dobře, já bych ještě použil expresivnější výraz, ale je to vlastně, když to nadnesu protipol AfD, to, co je na pravém spektru AfD, tak na levém spektru, ale ještě asi více je Die Linke. Takže vidíte, že v některých spolkových státech dochází opravdu k dramatické polarizaci společnosti. A ten vliv na celoněmeckou politiku. Víte, jde o to, co má AfD v programu. Protože AfD dneska již není okrajová strana a i na celoněmecké úrovni poslední preference hovoří o 29% a že by to byla nejsilnější strana v celém Německu. To je opět obrovský nárůst, včetně těch bohatých států západního Německa. Jde o to, že AfD má v programu vystoupení z Evropské unie, opuštění Schengenu, zrušení eura. To v okamžitém krátkodobém horizontu. Potenciálně ho nahradit jakýmsi vágním hospodářským společenstvím, které není nikde jasně stanoveno. Vedle toho chce v tom horizontu nikoli okamžitém, ale relativně krátkodobém opustit i NATO a založit jakési nějaké sdružení evropského obranného společenství. To jsou nesmírně silná slova, která, a to je pro českého voliče klíčové, by mohly poškodit i Českou republiku. Ať chceme nebo nechceme. My jsme z ekonomického hlediska, a já to opět nadnesu, další spolkovou republikou Německo. My jsme závislí na ekonomickém výtlaku, síle a zakázkách Německa. Ve chvíli, kdy toto se zhroutí ve smyslu, že Německo odejde z Evropské unie, ze Schengenu, tak v tu chvíli se vytvoří takové bariéry, že český průmysl dostane direkt, ne facku, direkt a spadne na zem. Čili to je problém i pro nás. Kdyby něco takového, tato vlna se měla přenést do celoněmeckého měřítka a vidíme, že ty preference tomu nasvědčují. Dále, když někdo adoruje, glorifikuje AfD, AfD dlouhodobě říká, že nejsilnější je ve středním Německu. Pane Pancíř, já to vysvětlím. My jsme si řekli, a tak to i je, pojďme to jenom pardon posluchačům ozřejmit, že největší síla AfD je opravdu v bývalém východním Německu. Oni záměrně používají termín střední Německo pro východní Německo. No tím evokují minulost, protože východní Německo bylo celé Slezsko, polovina Polska, ale ostatně i Sudety. Takže vidíte, co je vlastně nevysloveným, ale jasně naznačeným cílem. No prostě restaurace toho Německa v těch hranicích, které byly před druhou světovou válkou, do toho nacionalistické tendence, proruské tendence, ekonomicky opět navázanost na Rusko, obnovení Nord Streamu jako plynovodu. To všechno vlastně je buď fyzicky napsáno, nebo vysloveno AfD. Takže pro nás si nemyslím, že to je úplně šťastná zpráva.
12: Na druhé straně, pokud opravdu by se AfD dostala k moci, nezůstane z těch slibů jenom to, že to je někde v archivu, nestane se něco podobného, co možná můžeme vidět u italské premiérky Meloniové?
13: No já si nemyslím, že bych tam viděl tendence obnovovat římské impérium u premiérky Meloniové, to si nemyslím, myslím si, že ta racionalita uvnitř její strany je větší než v AfD, máte ale pravdu.
12: A byla i před těmi 5 lety, než se dostala k moci, nebo před 4 lety?
13: Myslím si, že do jisté míry ano. Na druhou stranu, a teď to není tak, že bych chtěl demonizovat AfD, pozor, když někdo nazývá AfD neonacistickou stranou, tak s tím kategoricky nesouhlasím, to si nemyslím. Samozřejmě, ti, kdo jsou extrémně pravicově smýšlející, tak koketují s AfD, ale není to tak, že by každý člen AfD byl extrémně pravicově smýšlející. Na druhou stranu je pravda, že kdo je extrémně pravicově smýšlející, tak koketuje s AfD. To tím nemyslím, já jsem tím jenom řekl, co je jasně v programu. Vystoupení z EU, vystoupení z eura, vystoupení ze Schengenu. Pro nás by to byly velké ekonomické problémy. Nazývat východní Německo středním Německem, to znamená reminiscence, jednoznačná reminiscence. Nenávist vůči imigrantům. A když jsme u toho, to je přesně to, co se bojím, aby potom nemohlo být otočeno proti nám. To je ono, Sudety, Slezsko, Polsko, to prostě by potom mohlo tuto situaci evokovat. A vy říkáte, že by ta strana mohla být pohlcena nějakou větší typu CDU nebo SPD na celostátní úrovni.
12: To já neříkám. Naznačujete
13: jako možnost.
12: Ten program, že tak by potom byl realističtější,
13: pane Pancíř, ano, ale my jsme v situaci, kdy dnes, kdyby byly parlamentní volby v Německo, by nebyla alternativa pro Německo druhou stranou, ale první. Ona by dominovala, ona by určovala ten program. A podívejte se na CDU, kancléře Merce a propad jeho preferencí. Konrad Adenauer jako novodobý zakladatel Německa po druhé světové válce se určitě musí obracet v hrobě, protože ten propad je největší, je bezprecedentní. Ale přitom, a vidíte, ani my jsme to tady spolu nerozebírali, CDU se podařilo drtivým způsobem omezit ilegální migraci do Německa. A přesto vidíte, že Němcům to nestačí už. A ta AfD, a teď vám řeknu ten konkrétní příklad, když budou spolu ve vládě, AfD bude kritizovat a vysávat CDU v tom smyslu, že no vy jste sice omezili ilegální příjem migrantů, nicméně podívejte se na historii mama Merkel, která je sem pozvala. My už nechceme jenom omezit ten příjem, my chceme tyto vysídlit, ty, kteří tady jsou a změnili klima těch měst, ale to právně při současném právním rámci není úplně možné. Takže tam samozřejmě existuje riziko, že ta AfD naopak ty extremistické tendence dosadí i na tu celostátní úroveň a zcela logicky bude sklízet úspěch u řady voličů, kteří chodí například po Mnichově nebo Berlíně ještě více. Já mám řadu spolužáků, protože jsem studoval v Německu. A když mě moje kamarádka řekne, že už v Mnichově nemůže jít večer v pátek na procházku v minisukni, no tak to je přece ale strašlivé. A to ty Němci vidí to dnes a denně. A když AfD řekne, my je vysídlíme, no tak je to lákavé. Čili to riziko tam existuje.
12: Určitě se k Německu vrátíme, ale přece jenom na úplný konec dnešního rozhovoru bych chtěl položit ještě otázku k tomu, co už jsem říkal v úvodu, k jednání amerických vyjednavačů v Moskvě a v Kyjevě. Následně si americký prezident telefonoval s Vladimírem Putinem, byl velmi optimistický po tom rozhovoru. Přiblížili tyhle ty dvě události mír na Ukrajině?
13: Byl bych opatrný, nemyslím si, že nějak zásadně přiblížili, ale díky americké angažovanosti v Perském zálivu, jak bych ho nazval Perským dobrodružstvím, které je od konce února, tak se to těžiště zájmu světové politiky, geopolitiky, ale i americké zahraniční politiky přesunulo z rusko-ukrajinského konfliktu z vyřešení rusko-ukrajinského konfliktu právě na Blízký, respektive Střední východ. Tím pádem nebyla akcentovaná touha ani snaha ten konflikt nějak moderovat. Takže to, co je pozitivní, opět se tam vydali vyjednavači. To je první důvod, který si myslím, že vlastně je dobrá zpráva. A druhý, ještě důležitější, neletěli tentokrát pouze do Moskvy, aby adorovali moskevské vánoční trhy. To vidím ten obraz přímo, jak tam jdou po vánočních trzích Vitkov s Kušnerem a adorují přezdobené ruské ozdoby, ruské stromky, znáte to sám. Ale sebrali se a jeli i do Kyjeva. Takže viděli i ten úhel pohledu obránců, viděli úhel pohledu Volodymyra Zelenského. Takže já doufám, že ta zpráva bude vyváženější než v minulosti. Určitě nějaká přijde, určitě přijde nějaký nový návrh nějakého budového programu, což je dobře, ale nejsem přehnaně optimistický v tom smyslu, že bychom se na naše Vánoce nebo i na ruské pravoslavné Vánoce měli dočkat finálního míru.
12: Říká expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
13: Moc díky, krásný víkend všem posluchačům.
12: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál 11.30. Jana Gulda a zprávy.
2: Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože zatím neuplynula lhůta pro podání rozkladu. Povolování, ale také rušení pobytu cizinců v Česku by mohlo být rychlejší, počítá s tím návrh zákona, který jde dnes ve sněmovně do třetího čtení. Zákon předložilo ministerstvo vnitra a jeho přijetí podporuje také opozice. Jeho součástí je třeba digitalizace pobytového řízení, změny v evidenci cizinců nebo povinná registrace občanů z unijních zemí, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Soud v Hongkongu udělil tresty aktivistům připomínajícím masakr na pekingském náměstí Nebeského klidu v roce 1989, informovala o tom agentura AP. Tři organizátoři vzpomínkových akcí dostali tresty 5 až 7 let ve vězení. Viní jsou z podněcování ke svržení čínského režimu. Aktivisti byli ve vazbě už od roku 2021, kdy museli zároveň rozpustit své sdružení pro podporu demokratických hnutí v Číně. Reagovali tak na nový Pekingem prosazený zákon o národní bezpečnosti. A v Litoměřicích dnes začíná jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech, který potrvá do středy 16. září. Řidiči musí při průjezdu městem počítat se zvýšeným provozem a možným zdržením. Situaci sleduje Zelená vlna Radiožurnálu. Podrobnosti uslyšíte už za okamžik. Sport. Fotbalisti pražské Slavie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou. Na úvod ligové fáze v Edenu podlehli francouzskému Lens 2-3. A basketbalistka Eliška Joklová bude po konci angažmá v Minnesotě v WNBA hrát znovu za Žabiny. Brněnský tým o tom informoval na svém klubovém webu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaný pražský okruh Jesenice a kolonie Usvitav na 35. Na pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 čekejte kolony v omezení u Jesenice.

0: se jedním pruhem. Na silnici 35 kolony u Svitav je tam omezení na kruhovém objezdu u Kocklířova. Jede se Kyvadlově. Větší je kolona ve směru z Hradce Králové až na 45 minut. A ještě do Litoměřic, kvůli výstavě zahradaček jsou Litoměřice ucpané, hlavně na příjezdech od Prahy a z Lovosic zdržíte se desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zpočátku ještě převážně zataženo, v jeho východní polovině území občas déšť. Postupně začne ten déšť od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 13 a na horách v tisíce metrech většinou kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biderman.
3: A pro každého máme něco v příští půl hodině, pokud jde o hudbu. Posuďte sami, čekají vás kapely Jelen a Činasky, pak taky Lenny Kravitz, Hozier nebo Pet Shop Boys. No a začínáme duetem Whitney Houston a Enriqueho Iglesiase. Vám všem tedy přejeme klidné dopoledne.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Na Radiožurnálu teď asi mnoha slávistům zase trošku vrátíme ty pocity, které prožívali včera večer. Dvě výrazné postavy v dresu Slávie, jeden tahoun, druhý smolař. Zatímco Daniel Šturm dal Lanz na úvod Ligy mistrů 2 góly, Mikuláš Konečný viděl ani ne po 3 minutách na hřišti červenou kartu. Tyhle 2 příběhy ještě odvyprávíme. Potkal jsem tě zase po...

0: Když odcházel na začátku druhé půle vyloučený obránce fotbalové Slávie Mikuláš Konečný do kabiny, vítězství Pražanů by na úvod letošní ligy mistrů očekával asi jen málo kdo. Přesto slávisté nakonec proti Lens nebyli daleko od bodového zisku. Byť francouzský tým nakonec vyhrál v Edenu 3-2, tak se o zápletky duelu starala letní posila Slávie. Slovinec Daniel Šturm nejdřív otevřel skóre v oslabení a v závěru základní hrací doby poslal dokonce Slávii do vedení 2-1.
1: A jeho si trefuje míč, špatně ještě Šturm. Dává na 2-1 v 88. minutě. Tak tohle je zápas Daniela Šturma.
2: Už se zdálo, že by Slavia mohla ukončit 19-leté čekání na výhru v lize mistrů. Daniel Šturm totiž poslal trefu v závěru oslabené Pražany do vedení 2-1. Ale fotbalisté Lens v nastavení skóre otočili a v Edenu zvítězili.
3: Ukázali jsme, že i my máme sílu. Myslím, že jsme byli lepší než Lens. Měli jsme spoustu šancí, jenže jsme doplatili na vyloučení a po dvou gólech v závěru prohráli.
2: Zmínil střelec Daniel Šturm červenou kartu, která druhý poločas otevřela. Zraněného obránce Davida Zimu po pauze nahradil Mikuláš Konečný, jenže ten byl vyloučen zhruba po třech minutách na hřišti. A to za zákrok na hostujícího útočníka Simu. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale smolaře Konečného hájil.
4: Miky zase prostě mladý hráč, jsou to zkušenosti nepříjemný pro něj, ale myslím si, že je to pro ně hodně přísný. Z mýho pohledu mu těžko něco vyčítat, protože tam malou šel nahoru a my měli do breaku a on se do té situace dostal. Kdyby ho zase nechal převzít balón a bránil ho, tak už ho neubráníte toho hráče.
2: Zatímco na Mikuláše Konečného proti Lens budou slavističtí fanoušci vzpomínat spíš negativně, na Daniela Šturma jednoznačně pozitivně. Slovinec odehrál vynikající utkání a pro kouče Trpišovského nebyl Šturmův přínos jen střelecký.
4: Ty góly jsou hezký, ale ta komplexnost toho výkonu, to je pro mě unikátní. V deseti, jak je schopný plnit ty defenzivní úkoly, vracet se, podržet míč. Je to hráč, jak jsme se bavili, který nám třeba v těch minulých sezónách chyběli. Dani byl ten rozdíl.
2: Na výhru v lize mistrů pod vedením trenéra Jindřicha Trpišovského tak Slavia i dál čeká. Další šanci vítězství vybojovat bude mít v říjnu na hřišti ázerbajdžánského Sabahu Baku. Z Edenu Kristián Šveda, Radiožurnál.

Český rozhlas vám i dál připomíná dvojí výročí Václava Havla, 90 let od narození a 15 let od jeho smrti. Máme třeba nově objevené nahrávky k dálkovému výslechu, novou audienci, legendární hovory z Lán i živé vysílání z Pražské křižovatky. Projekt Slyšet Havla představujeme kompletně i na webu havel.rozhlas.cz. No a inscenaci Perpetuum Havel Pražského národního divadla vám na Radiožurnálu představíme blíž ještě před polednem.

0: Vězeňská cela, čtyři stěny a rutina, ze které se nedá vymanit. Bezejmenný vězeň kolem sebe napíná ostnatý drát a den za dnem čelí ubíjející prázdnotě. Pražská Laterna Magika uvádí novou inscenaci Perpetuum Havel. Ta vychází z pantomimického libreta prezidenta a dramatika Václava Havla z roku 1989 a propojuje fyzické divadlo s videoprojekcí. Světovou premiéru mělo představení v létě na festivalu v Avignonu. Teď míří do pražského paláce Akropolis. Dnes večer je na programu druhá premiéra.
1: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
2: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
1: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou. Havel to shrnul, nebo to dílo napsal do jednoho dopisu. On to ještě musel zkrátit, protože mu to cenzor nepustil, protože těch slov bylo víc, než měl dovoleno.
2: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin.
3: Nikdy jsem nečetl pořádně jeho dílo a teď tu jednu věc za druhou a jsem hrozně nadšenej a nemůžu uvěřit, jak je geniální vlastně.
2: Směje se tanečník. Divadlo nepracovalo jen s fikcí, ale i s realitou. Na vzniku hry se totiž podílely běloruské vězeňkyně.
3: Tancovat před nima, to byl obrovský šok a neuvěřitelně těžká práce pro mě, protože co já jim můžu sdělit. A i přesto se to povedlo do určité míry, jo? Nebo i přesto se to povedlo podle nich.
2: Vězeň svědomí, to je podle režiséra Boháče někdo, kdo obětuje své bezpečí, klid a možná i rodinu ve jménu pravdy.
1: Takovýhle lidé v zemích, jako je Rusko, ale Vietnam, Turecko, Čína, samozřejmě Irán, asi bychom jich našli hodně. Takovéhle země tyhle lidi trestají. A trestají je tak, aby nešli vidět, no, aby bylo na ně zapomenuto.
2: Jejich fotografie uvidí návštěvníci v paláci Akropolis během představení. První reprízu má Perpetuum Havel v sobotu 12. září. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Světový šampionát basketbalistek má dnes volný den, ale velká basketbalová faninka Věra Štechrová nikoli připravuje polední publicistiku. Věrko, vítej, o čem to dnes bude?
1: Dobrý den, tak my si připomeneme to smutné výročí, kdy před 25 lety zaútočila 4 letadla unesená teroristy na klíčové budovy v New Yorku a Washingtonu. Šlo o nejtragičtější teroristický útok v historii. My budeme mluvit o tom, jak to změnilo přístup k bezpečnosti a taky, jak úspěšná byla ta následná globální válka proti terorismu. V Česku ubývá obyvatel, proti loňsku jich je méně o 12 tisíc a ten úbytek nedokázala vyrovnat ani migrace. A tak se budu ptát na to, proč se znovu narodilo méně dětí než loni a takhle už je to 5 let. No a Izrael na jihu Libanonu zničil podzemní tunely hnutí Hizballáh. Ten výbuch měl obrovskou sílu, tak budeme mluvit o tom, jak rozsáhlý podzemní komplex to byl a jak to oslabilo celé hnutí Hizballáh.
0: Polední publicistika za necelou čtvrt hodinu, ještě předtím za 3,5 minuty. Hlavní zprávy Radiožurnálu.

0: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
2: Policie ukončila vyšetřování bývalého soudce Kafky a navrhuje obžalobu.
3: Mohu uvést, že náš útvar podal ke krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě návrh na podání obžaloby na jednu osobu pro trestný čin podvodu.
2: Od teroristických útoků na Spojené státy z 11. září uplynulo 25 let.
4: And we stand together to win the war against terrorism.
2: Slavia rozehrála nový ročník fotbalové ligy mistrů porážkou s francouzským Lens 2-3 na silnici 35 u Svita v Popojíždí Kolony a počasí bude zpočátku převážně zataženo, občas déšť, postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty do 21 stupňů. Je pátek 11. září. Dobré poledne, u hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Kriminalisti navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Bývalému soudci hrozí až 10 let vězení.
5: Roman Kafka podle kriminalistů v letech 2022 až 2025 podvedl desítky lidí a připravil je o víc než 20 milionů korun. O obžalobě do konce září rozhodne dozorová státní zástupkyně, potvrzuje vedoucí krajského státního zastupitelství v Ostravě Libor Malý.
6: Policejní orgán ukončil vyšetřování a předložil spisový materiál na krajské státní zastupitelství v Ostravě s návrhem na podání obžaloby.
5: Bývalý soudce Kafka tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. Před rokem se v rozhovoru pro Radiožurnál k podvodům přiznal.
7: Ty skutky se staly, já se rozhodně se odpovědnosti jako nezříkám. Chci samozřejmě hradit tu škodu, kterou jsem způsobil.
5: K posunu v případu se Kafka odmítl vyjádřit. Chce jednat o uzavření případné dohody o vině a trestu. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Světla dronů nad New Yorkem znovu vykouzlila dva obří mrakodrapy Světového obchodního centra. Amerika si tak připomíná 25 let od teroristických útoků z 11. září. Dnešní piety se zúčastní všichni žijící američtí prezidenti, kromě toho současného. Donald Trump pronese projev u Pentagonu.
8: Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
9: Poprvé se vůbec zohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach.
8: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Kaidy unesli ráno 11. září 2001 celkem 4 letadla. Dva stroje narazily do mrakodrapů Světového obchodního centra, třetí do Pentagonu a čtvrtý se po souboji pasažérů s teroristy zřítil do pole. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Vláda Andreje Babiše zatím nepočítá s vydáváním 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné.
10: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu, dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
11: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
10: V roce 2028 a 2029 je teď plán navýšit výdaje o 0,15% bodu. To je podle Ivana Bartoše z Pirátů málo.
12: Jsem viděl ty investiční plány armády, tak si modeluje, jaké projekty zastaví.
10: Spojené státy vyzvaly další členské země na to, aby urychleně posilovali obranu kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
2: Sněmovna by dnes mohla schválit nová pravidla pro pobyt cizinců v Česku. Novela vládní koalice má migrační agendu digitalizovat a zpřehlednit úřadům, kdo se v zemi pohybuje. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
14: Digitální systém pod ministerstvem vnitra má začít fungovat v lednu 2029. Usnadnit by měl cizincům komunikaci s příslušnými úřady a pomoct má taky státním orgánům. Zároveň má opatření bezpečnostní charakter. I proto je na něm podle poslance ODS Pavla Žáčka mezi stranami shoda.
15: Je to jedna z mála oblastí, kde otevřeně navazuje ministerstvo vnitra na naši politiku.
14: Povinná evidence se bude týkat taky občanů Evropské unie. Ti se doposud úřadům hlásí dobrovolně, pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
16: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují.
14: Občané Evropské unie se budou povinně registrovat od roku 2030. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: V Polsku právě teď končí protest strojvedoucích. Část tamních vlaků kvůli němu jezdí s výraznějším zpožděním. Strojvedoucí chtějí upozornit na nebezpečné přejezdy a celé dopoledne přes ně přejíždí rychlostí 20 km za hodinu.
17: Protest opozdil v průměru každý třetí vlak v Polsku a průměrné zpoždění se pohybuje kolem 25 minut.
18: Náš vlak ještě není opožděný, ale také ještě nevyjel z východního nádraží, takže čekáme a sledujeme tabuli příjezdů.
17: Řekl jeden z cestujících na nádraží Varšava.
19: Pojedu vlakem, který má po trase hodně přejezdů, takže určitě nabere zpoždění.
17: Dodává další. Většina cestujících se o protestu dozvěděla předem. Odborový svaz vlakových strojvůdců jeho uspořádání oznámil včera. Správa železnic ale varuje, že zpoždění budou pokračovat i po zakončení protestu, kvůli navrácení situace do normálu shodného s jízdním řádem. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Na festivalu v Benátkách měl premiéru dokumentární film NAZA. Vojáci izraelské armády v něm popisují množství civilních obětí, které v současném konfliktu na Blízkém východě umírají. Dokument viděl filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký.
20: Snímek se zaměřuje právě především na to, co říkají ti vojáci a jak to koresponduje s fakty, jaké jsou technologie, jak je AI zapojena do zabíjení v Gaze a jak často dost cynickým způsobem vedení armády o civilistech uvažuje a jaké to vlastně je zabíjet na dálku lidi, kterým ti vojáci často i vidí do tváře.
2: Jméno Václava Havla bude využívat nová organizace. Oznámila to bývalá první dáma Dagmar Havlová. Dosavadní knihovna Václava Havla včera zveřejnila, že se nově přejmenuje na první prezidentskou.
21: S tím projektem nemám nic společného. Doufám jen, že se definitivně vyvarují užívání jména mého muže.
22: Říká Dagmar Havlová.
21: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji.
22: Jakým způsobem a zda vůbec bude první prezidentská knihovna jméno či dílo Václava Havla dál využívat, její vedení zatím nechce komentovat. Podrobnosti plánuje představit na pondělní tiskové konferenci. Už dříve ale instituce zveřejnila, že se chystá ve světové premiéře koncem září v New Yorku uvést nově objevenou Havlovu hru Varování. Nový projekt chce Dagmar Havlová představit 21. září. Podílet by se na něm podle našich informací měli bývalí zaměstnanci knihovny. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport.
23: Fotbalisté Slávie podlehli v prvním kole Ligy mistrů francouzskému Lens 2-3. O poločasové přestávce musel kvůli zranění střídat obránce David Zima, nahradil ho Mikuláš Konečný, jenže ten byl zhruba po třech minutách na hřišti vyloučen za zákrok na hostujícího útočníka Simu. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský ale Konečného hájil.
24: Miky zase prostě mladý hráč, jsou to zkušenosti nepříjemný pro něj, ale myslím si, že je to pro ně hodně přísný. Z mýho pohledu mu těžko něco vyčel, protože tam malou šel nahoru a my měli dobrý a on se do té situace dostal. Kdyby ho zase nechal převzít balón a bránil ho, tak už ho neubráníte toho hráče.
23: Další duel v Lize mistrů čeká Slávii v říjnu na hřišti azerbajdžánského Sabahu Baku. Čeští volejbalisté vstoupí do evropského šampionátu v italské Modeně. V 16 hodin rozehrají v přímém přenosu Radiožurnálu Sport duel s Řeckem. A tenistka Kateřina Siňaková s američankou Taylor Townsendovou zabojují o titul ze ženské čtyřhry na US Open. Po 18. hodině českého času nastoupí v New Yorku proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Ucpaná D1 u Brna, kolony u Svitav. Na D1 největší kolony teď na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se v obou pruzích už na 158. kilometru. Osobní auta se pak rozjedou, jedou rychleji v levém pruhu a zastaví už jen místy. Na pozor, u Brna je ucpaná taky vídeňská. Výjezd směr Mikulov je tam před Modřicemi zúžení a kolona už od Futura. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové vázne provoz u Chlumce nad Cidlinou. Projíždí se omezením na 63. kilometru pouze jedním pruhem. Na silnici 35 u Svitav dlouhé kolony v obou směrech. U Kocklířova na kruhovém objezdu je omezení a řídí průjezd Kyvadlově. Litoměřice stále ucpané v souvislosti s výstavou Zahrada Čech. Zdržíte se směrem z Lovosic i z Prahy desítky minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zpočátku převážně zataženo, občas déšť, postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty do 21 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
3: Jak se po útoku na Spojené státy před 25 lety proměnila strategie boje proti terorismu? Proč se v Česku rodí stále méně dětí a dá se to změnit? A jak významná byla podzemní infrastruktura hnutí Hizballáh na jihu Libanonu, kterou Izrael v noci vyhodil do vzduchu? O tom všem budeme mluvit. Asi každý si vzpomene, co dělal před 25 lety 11. září roku 2001, kdy do dvou mrakodrapů Světového obchodního střediska v New Yorku narazila dvě letadla, která unesly atentátníci z Al-Kaidy. Třetí stroj tehdy narazil do budovy Pentagonu u Washingtonu a čtvrtý se zřítil do pole po souboji cestujících s teroristy. Útoky zabily 2996 osob a Spojené státy potom zahájily řadu let trvající válku s terorismem. Jak útoky změnily bezpečnost ve světě, o tom teď budu mluvit s Petrem Boháčem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Za ty útoky byly zatím odsouzeni jen tři lidé. Ve věznici Guantánamo se trvává pětice obviněných islamistických radikálů. Proč to vyšetřování stále není uzavřené a neproběhly soudy?
4: Je to samozřejmě složitý proces, protože není těch důkazů, které by byly přímé linky, jakoby spousta. Samozřejmě to, že vězni jsou drženy v Guantanamu, je také další součást toho problému, což je de facto mezinárodně nelegální věznice a drží se tam spousta nevinných lidí a má celkově nad sebou velice negativní haft a myslím, že to je jedna z těch problematik, které se spustily v reakci na ty útoky 11. září.
3: Ono se často v souvislosti s 11. zářím mluví o počátku globální války proti terorismu. Co tedy bylo a je jejím obsahem a jak se změnila ta bezpečnostní opatření?
4: Tak válka proti terorismu trvala vlastně několik let. Když si vezmeme ty přímé dopady a vojenské operace Spojených států, zejména na Blízkém východě. Umřelo při nich více jak milion lidí přímo, 4 miliony nepřímých lidí. Když jsem se díval na ty statistiky, 40 milionů vysídlených lidí. Ale to, co je další, je, že stály více jak 8 bilionů dolarů Spojené státy a nejenom vlastně v těch přímých nákladech, další náklady jsou necelé 3 biliony dolarů v péči o veterány. A ten výsledek byl takový, že Talibanu trvalo 11 dní získat zpátky například Afghánistán. Takže myslím, že ty výsledky jsou minimálně rozporuplné a určitě bychom měli zpětně problematizovat, jestli opravdu měli nějaký výsledek a jestli za tu cenu lidských životů a peněz stál.
3: No a jak se za těch 25 let změnil samotný terorismus? Jakým vývojem prošel?
4: Tak já myslím, že vidíme spoustu změn, protože tak za první řadě v té protiteroristické politice nebo v těch aktivitách Spojených států a Západu na Blízkém východě se minimálně Západ odklonil od vysílání vojáků přímo na ty místa a i tak byl v nějakých ohledech úspěšný, například v boji proti Islámskému státu. To si myslím, že je důležitý aspekt. A v druhé rovině myslím, že se také změnila celková struktura financování islamistických hnutí. Za zmínku stojí, že například Saudská Arábie, která vlastně utrácela miliony dolarů ročně na export jejich vlastně extrémní verze islamismu, už to opustila, tuhle tu logiku, nechce být Afghánistánem, chce být spíše Dubajem, tak si myslím, že vlastně ta globalizace, ten ekonomický růst řady zemí na Blízkém východě tomu de facto také pomohl, že už to není jedna z těch největších hrozeb, jako byla před 20-30 lety.
3: Já připomenu, že USA v rámci boje s terorismem zaútočili na Afghánistán, ale také potom na Irák. Tak jak tyhle dvě války změnily, řekněme, rovnováhu trhu ve světě nebo minimálně na Blízkém východě?
4: Tak určitě to byly nejzásadnější vývoje v bezpečnostním světě těch posledních 20 letech. Změnili výrazně, minimálně myslím, že byly symptomem toho postamerického světa nebo toho, jak ten postamerický svět může vypadat, protože ukázali, že velká impéria nepadají vlastně často příčinou externí, ale spíš vnitřní. Myslím, že obě dvě ty války, jak v Iráku, tak v Afghánistánu, ukázaly, že jakkoliv silná vojenská a taktická nadřazenost může být na jedné straně, tak bez nějaké valné a silné strategie nemůžou sami vést k nějakým valným výsledkům. To konec konců vidíme i ve válce s Iránem, kde nejsilnější armáda světa prostě není schopna dojít nějakého vítězství a bez té valné strategie. Já myslím, že tohle je nějaké dědictví, které si Spojené státy odnesly jak z Afghánistánu, jak tak z Iráku a tak nyní z Iránu. A myslím si, že vlastně je to minimálně jeden z těch dovědků o tom konci toho amerického unipolárního světa, který se psal po pádu železné opony.
3: Oni v podstatě před 11. zářím 2001 spolu ve světě soupeřili velmoci a státy. Po něm se ukázalo, že stát může zasáhnout i několik desítek teroristů. Tak jak se USA, ale i další státy na to vypořádali a naučili bojovat na téhle frontě proti těm nestátním aktérům?
4: Tak když se na to podíváme optikou už dnešní doby, tak to byla vlastně odbočka, díky které se přeorientovalo jak NATO, tak jednotlivé bezpečnostní politiky a strategie všech členských států NATO na ty expediční mise, na boj s terorismem, na úkor vlastně konvenční války a geopolitické soupeření mezi státy. Tento svět, kdy boj s terorismem byla ta primární bezpečnostní hrozba, skončil a my jsme teďka dramaticky nepřipraveni vlastně na ten konvenční střet, ve kterém žijeme nyní, ať už je to s Ruskem, ať už je to sílící Čínou. A můžeme vlastně říct, že zatímco Západ se zaměřoval na boj, nekonvenční boj vlastně s terorismem a nestátními aktéry, tak jeho vyzývatelé, státy, jako je Rusko a Čína, mezi tím zbrojili, aby mohli vyzývat Západ jako takový v tom konvenčním boji. Takže myslím, že tohle je ten pohled, který bychom ze současné doby na tu dobu měli mít.
3: Petr Boháček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Díky, naslyšenou.
4: Děkuji, hezký den.
3: V Česku ubývá obyvatel. Za první pololetí letošního roku se podle předběžných údajů Českého statistického úřadu jejich počet zmenšil o víc než 12 tisíc. Celkem v naší zemi koncem června žilo 10 milionů a 904 tisíc obyvatel. Podle statistiků zemřelo více lidí, než přišlo na svět. Propad počtu obyvatel nezabránil ani příliv migrantů. My o tom budeme podrobněji mluvit s Tomášem Kosteleckým ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Tak my to možná opakujeme každý rok už 5 let v řadě. Co stojí za poklesem porodnosti, která tedy se snižuje už 5. rokem?
5: No, ono to vlastně je pořád stejné, tak proto to opakujeme. A hlavní důvod snižování porodnosti, snižování počtu narozených dětí je to, že je vlastně málo žen ve věku, kdy rodí nejčastěji děti. A se do toho zároveň přidává i jako relativní pokles přistěhovalectví, to znamená migrantů je méně, takže oni už vlastně nedokáží vykompenzovat ten přirozený úbytek obyvatel, který je primárně dán tím, že máme relativně málo dětí na jednu ženu, ale hlavně máme málo žen ve věku, kdy oni nejčastěji rodí.
3: My od politiků slyšíme, speciálně před volbami, podpoříme mladé rodiny, chceme, aby se rodilo více dětí, tak je to trend, který se dá zvrátit nějakou sociální politikou, myslím teď tedy to, že se rodí méně dětí?
5: Myslím si, že ten počet dětí na jednu ženu, ta plodnost, vlastně se dá ovlivňovat nějakými opatřeními, podpora rodiny a tak dále může hrát nějakou roli, ale nebude to nikdy nějaká velice rychlá reakce. Lidé prostě plánují děti s ohledem na hodně různých věcí a jestli mají nějaké přídavky na děti vyšší nebo menší, zas tak moc velkou roli nehraje, ale ten strukturální předpoklad, kolik bude žen ve věku, kdy se rodí více dětí, to víme dopředu. A víme teďka, že procházíme takovým obdobím opravdu. To jsou vlastně ženy, které se rodily v druhé polovině 90. let, kdy jsme byli na tehdejší poměry byly extrémně slabé ročníky a s tím nic neuděláme. To se nedá změnit.
3: Znamená to, že až budou rodit ženy z těch silných ročníků kolem roku 2009, které se narodily 2008-2009, tak nám ta porodnost zase půjde nahoru?
5: Určitě ta porodnost půjde o něco nahoru, ale nebude to tak dramatické, protože jestliže na jednu ženu v průměru připadá 1,5 dítěte, tak to by se musela ta plodnost zvýšit třeba aspoň na dvě děti nebo 2,5, aby se to nějak poznalo významněji. Prostě máme docela do budoucna nalinkovanou trajektorii, že se bude počet dětí, které se narodí v České republice, bude menší a spíš se bude postupně zmenšovat.
3: Ta statistika přinesla jeden fakt docela zajímavý, že v porovnání s loňským poletím lidé častěji vstupovali do manželství, přesto tedy zůstává ta nižší porodnost. Je to něco překvapivého nebo ani tady nejste překvapen z těch dat?
5: Ne, nejsme moc překvapeni. Oni jednak ty rozdíly ve sňatečnosti nejsou tak velké. To znamená, jestli se o něco více lidí vezme proti loňskému roku, to zas tak velkou roli nehraje. A hlavně v českém prostředí už to není tak úzce navázáno na to rození dětí. To znamená, jsou lidé, kteří mají děti předtím, než se vezmou, ne jsou lidé, kteří mají děti a nikdy se nevezmou. Takže je to spíš taková otázka do jisté míry kulturní a do značné míry také nějaké úvahy o bezpečnosti, protože v mnoha ohledech být manžel nebo manželka dává nějakou formu zabezpečení, kterou ten nesezdaný pár nemá.
3: Co ta nízká porodnost představuje do budoucna pro stabilitu veřejných financí, sociálního systému i třeba trhu práce?
5: Velký problém samozřejmě. My jsme teďka za posledních 20 let vlastně Česká republika zvětšila počet obyvatel, zvětšila i počet lidí, kteří jsou v aktivním věku, ale to byli samozřejmě primárně lidé, kteří sem přišli, migranti. A vypadá to, že ten tok migrantů do České republiky se významně zmenšil. Teď poslední 2 roky už vlastně jich přicházelo mnohem méně než předtím, dokonce ještě méně předtím, než byla ta válka na Ukrajině. Takže to nesouviselo jenom s tou válkou. A pokud nebudeme mít nějaký zdroj migrantů, kteří by doplňovali počet lidí v produktivním věku, což jsme zatím měli, tak budeme čelit snižování počtu dostupné pracovní síly, s čím se budou muset firmy vyrovnávat různým způsobem, ale to je velmi pravděpodobné, že to tak bude.
3: No letos přišlo skoro 54 tisíc cizinců zatím, ale 45 tisíc jich naší zemi opustilo. Dá se namodelovat, jak by to vypadalo právě třeba s veřejnými financemi, s trhem práce, se sociálním systémem, kdyby Česko bylo bez migrantů?
5: Tak to by uměli udělat lépe ekonomové než já a pravděpodobně to taky dokáže udělat. V každém případě pokud migrant přijde a pracuje a je zapojen do trhu práce, není to někdo, kdo by přišel a žil v nějakých dávkách, tak samozřejmě je jako v tom smyslu pozitivní, protože máme málo migrantů, kteří by byli ve věku důchodovém, aby vlastně čerpali z toho systému a většina jich je v aktivním věku. To znamená, že oni určitě přispívají po pozitivnímu saldu těch financí veřejných. Ale samozřejmě nevíme, co bude a taky migranti jsou různého typu, z různých kultur, z různých sociálních skupin, takže zatím jsme měli štěstí v tom, že ti migranti, kteří sem přicházeli, byli vlastně z relativně kulturně blízkých a okruhu a zároveň se hodně dobře a úspěšně zapojovali do trhu práce.
3: Říká Tomáš Kostelecký, sociolog ze Sociologického ústavu Akademie věd. Díky, naslyšenou.
5: Naschledanou.
3: Izrael v noci na jihu Libanonu zničil podzemní infrastruktury hnutí Hizbalah ve strategickém horském hřebeni Alí Táhir. Oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Demoliční výbuch podle americké geologické služby způsobil otřes o síle 4,1 stupně. Na jihu Libanonu Izrael okupuje rozsáhlé oblasti, které označuje za bezpečnostní zónu. Nejnovější konflikt se rozhořel na začátku března potom, co Hizbalah vyslal rakety a drony na Izrael v reakci na zahájení americko-izraelských úderů proti Iránu. Ve vysílání teď je Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu, jehož specializací je právě Blízký východ. Vítej, Honzo.
6: Dobrý den.
3: Můžeš popsat, o jaký komplex Hizbaláhu šlo, k čemu se používal, jak byl rozsáhlý?
6: Tak jak ho popisují Izraelci, tak se jednalo o velice rozsáhlý komplex, který v podstatě byl vykután do skály, takže byl velice obtížně dostupný. Údajně tam bylo až 20 kilometrů chodeb, to znamená zase něco, co se velice obtížně dobývalo. Byly tam různá skladiště, v podstatě zázemí pro nějaký dlouhý boj, sprchy a velitelská stanoviště. Izraelci se rozhodli, že je pro ně důležité tohle území, respektive tenhle podzemní komplex dobít, dobili ho, vyzvali část toho osazenstva, které tam bylo, to znamená příslušníků Hizbalahu, aby se vzdali. Ti se nechtěli vzdát, buď se snažili probít, nebo někteří z nich pravděpodobně teda skončili během toho dobývání někde v těch chodbách. A je to v podstatě součást tohoto, té nové izraelské doktríny, že vlastně chtějí být aktivní, proaktivní a vlastně docházet si, chodit si pro ty nepřátele i hluboko třeba do nepřátelského území.
3: A dá se v tuhle chvíli říct, jaká je tedy po tomhle výbuchu a zničení toho komplexu situace na jihu Libanonu? Bude tam Hizbalah stále schopný operovat?
6: Ty podzemní ukryty, nebo ten komplex byl vlastně mimo tohleto pásmo. Izraelci udržují na jihu zhruba 10 kilometrů široké území, kde vlastně zničili řadu vesnic. Oni říkají, ničíme ty vesnice, to jsou většinou šítské vesnice, které poskytly zázemí Hizbalahu, neníčíme ty vesnice, to jsou většinou křesťanské, které odmítly vlastně Hizbalahu stát se odpalištěm raket. Izraelci tam čelí novému problému, to znamená Hizbalah se také učí a učí se z ukrajinsko-ruské války nebo z ruské války proti Ukrajině, to znamená používají ty FPV drony, které vlastně odpalují z jihu Libanonu, takže Izraelci vlastně se snaží oddálit vlastně ty body, ze kterých je izraelské území ohrožováno. Momentálně Izraelci předali, nebo v těch posledních týdnech předali asi 3 území do rukou libanonské armády jako jakýsi test toho, zda libanonská armáda zaplní to vakuum nebo ne.
3: Na to se chci zeptat, jak je na tom v tuhle chvíli libanonská vláda a armáda. Má sílu na to zasahovat a odzbrojit Hizbalah, jak se k tomu zavázala v té poslední rámcové červnové dohodě mezi Libanonem a Izraelem?
6: Částečně se jí to daří. Prezident Aoun je v podstatě člověk, který říká dost otevřeně, že je v zájmu Libanonu se Hizbalahu zbavit. Řada Libanonců, ne všichni, ale řada Libanonců prostě chtějí konec nadvlády Hizbalahu nad Libanonem a vlastně používání celého Libanonu jako součástí iránské války s Izraelem. Hizbalah je skutečně značně oslabený z různých důvodů, tím, že padl ten syrský režim, přes který se pašovaly zbraně, že Irán je oslabený, že Izraelci oslabili Hizbalah. Zdá se ale, že ani teď se nedaří libanonské armádě Hizbalah zničit. Pokud tady ten neustálý tlak Izraelců na Hizbalah k tomu přispěje, pak si myslím, že tato část Libanonců to bude vítat. O něco podobného se vlastně Izraelci snaží i v Gaze vlastně nadále se snaží tlačit na Hamas s tím, že doufají, že vlastně nakonec ten odpor zlomí.
3: Izrael teď okupuje, nebo jak on říká, má to bezpečnostní pásmo asi na 6% Libanonu. Jak je to s obyvateli té oblasti? Protože my denně slýcháme, že byli zabiti někteří obyvatelé při bombardování oblasti a podobně.
6: To se nepochybně děje. Izraelci říkají, že varují ty lidi. V podstatě ten hlavní problém z hlediska Libanonu je, že přichází o kontrolu nad velkou částí svého území. Myslím si, že do značné míry se předpokládá, že nakonec Izraelci z toho pásma odejdou, ale nikdo neví kdy. A samozřejmě pak je otázka, jestli ty vesnice budou někdy obnoveny nebo ne. Pak je tady ještě, vidím, že už se blížíme ke konci, ale tady vlastně ještě
3: máme 30 vteřin.
6: Širší jakoby vlastně prstenec. Teď vidíme, co se děje třeba v Jemenu, kde vlastně pro iránské síly těm se daří dostat se k té užině Bab al-Mandab, takže vlastně všechno, co se děje třeba momentálně v Libanonu, je součástí nějakého širšího mocenského boje. Je to vlastně i součástí iránské strategie, Američané zase mají zájem jiný a podobně, takže je to vlastně, vždycky záleží na tom, jak daleko odzumujeme od toho, co se děje v jižním Libanonu.
3: Říká Fingerland, komentátor Českého rozhlasu, který se zabývá právě Blízkým východem. Honzo, díky, že jsi přišel, na slyšenou.
6: Děkuji, na slyšenou.
3: Taková byla polední publicistika, my už teď připravujeme tu, kterou uslyšíte v 18 hodin 10 minut. K hlavním zprávám, rozhovorům a komentářům se můžete vrátit i ve všech podcastových aplikacích a v aplikaci Můj rozhlas CZ.
7: Radiožurnál 12.30. Jana Gulda má přehled zpráv.
2: Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států, informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Celosvětová denní nabídka ropy letos klesne o téměř 6 milionů barelů, předpovídá to Mezinárodní agentura pro energii, která pokles dosud odhadovala jen na něco přes 4 miliony barelů za den. Světový trh s ropou dál ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, který začal letos v únoru. Kvůli americko-izraelské válce proti Íránu jsou významně omezené plavby obchodních lodí v klíčovém Hormuzském průlivu. Úžinou před vypuknutím bojů proudila až pětina světových dodávek ropy i velké množství zemního plynu. Při nehodě turistického autobusu na východě Švýcarska zemřelo 5 lidí, dalších 40 je zraněných, informovala o tom tamní policie. Havárie se stala včera večer v kantonu Graubünden, nedaleko hranic s Rakouskem a Itálií. Autobus tam najel do svodidla a spadl ze silnice. Na místě zasahovali záchranáři i 5 vrtulníků. A v pondělí bude možné na denní obloze sledovat, jak měsíc postupně překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý astronomický úkaz, který bude za příznivého počasí dostupný i zkušenějším pozorovatelům s malými dalekohledy. Zakrytí Venuše měsícem se odehraje kolem poledne nízko nad jeho východním obzorem. Celý úkaz potrvá přes hodinu, oznámil to Fyzikální ústav v Opavě.
8: Sport.
2: Německý tenista Alexander Zverev bude hrát na US Open o postup do finále. Večer českého času nastoupí proti Karenu Khachanovovi z Ruska. V noci se pak v New Yorku utkají domácí hráči Francis Tiafoe a Ben Shelton.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Ucpráda jednička u Brna, kolony na hradecké dálnici u Chlumce. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé se brzdí zastavuje v obou pruzích za sjezdem na Tasov na kilometru 154. Pak se kolona opět rozhýbe, osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji zhruba až na 180. kilometr a tam už je pak kolona i osobních aut. Je to až k omezení na 196. kilometru. Osobním autem před Brnem počítejte minimálně půl hodiny navíc. Na D1 omezení ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Čechtice. Kilometr 64 až do neděle tam budou mít silničáři zavřený levý pruh a teď je kolona na 10 minut. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové vázne provoz v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Na omezení na 63. kilometru je zničený poklop od kanálu. Jede se jedním pruhem a zdržíte se 15 až 20 minut. Na silnici 35 u Svitav dlouhé kolony obousměrně. U Koclířova na kruhovém objezdu

0: odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biedermann.
1: Dostat se z komunistického Československa na západ zkoušeli lidé během 40 let totality různě. Někdy úspěšně, jindy za to zaplatili životem. To, jak se skupině odbojářů podařilo překonat ostře střeženou hranici vlakem svobody, vám ještě připomeneme. A taky budeme na tohle téma soutěžit dnes o voucher na 2,5 tisíce korun do velkého internetového obchodu nejen s elektronikou, a taky o dva lístky na očekávanou Davis Cupovou bitvu mezi tenisty Česka a Spojených států. Za chvíli k tomu ještě uslyšíte víc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Měla to být obyčejná jízda vlakem z Prahy do pohraniční Aše. Skončila ale jedním z nejslavnějších hromadných útěků z komunistického Československa na západ. Přesně před 75 lety, tedy 11. září 1951, si skupina lidí doslova prorazila cestu do západního Německa. Příběh dnes známý jako Vlak svobody tehdy vyvolal mezinárodní ohlas, ale taky další represe ze strany komunistického režimu.
1: Vlak nejprve vyrazil jako rychlík z Prahy do Chebu, odtud pak pokračoval jako osobní vlak do příhraničního města Aš. To už v něm byli i všichni tři hlavní organizátoři únosu. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Před příjezdem do konečné stanice v Aši povolili vlaku brzdy a projeli nádražím i přes nedalekou hranici.
2: No a najednou vlak zastavil, no a byli jsme v Německu, tak jsem vystrčila hlavu a tam nějaká bába dělala na poli a řekla nám, že jsme v Německu.
1: Vzpomínala na to pro českou televizi Gerta Jetlebová,

0: která ve vlaku cestovala. Na západě se ocitlo přes 100 lidí. Většina z nich se ale vrátila zpět do Československa. Šlo totiž o cestující, kteří o únosu předem nevěděli, říká historik Jan Kalous.
1: Pak tam je samozřejmě ta školní mládež, je tam i ta ozbrojená část, to znamená vojáci, policisté, v podstatě obyvatelé, který tam jezdí v tom regionu zcela běžně.
0: Událost tehdy získala značnou pozornost západních médií. Na vlnách Rádia Svobodná Evropa hráli třeba píseň Mr. Konvalinka, pojmenovanou právě po strojvůdci vlaku svobody.
2: Konvalinka letí vlakem krajinou, za svobodou cílem svých snů.
0: Komunistický režim v reakci na únos vlaku spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Ve vysílání Československého rozhlasu například zaznělo:
3: provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše.
0: Komunisté taky začali pronásledovat příbuzné a známé organizátorů útěku. U soudů padlo přes 70 rozsudků, včetně mnoha let ve vězení a nakonec nevykonaného trestu smrti. Úřady taky zpřísnily ostrahu hranic a posléze postavili takzvanou železnou oponu. David Šalek, Radiožurnál.
4: No a vlak svobody je ústředním tématem dnešní odpolední soutěže, tak se k nám do studia zkuste dovolat na linku 221 552 255. What's

0: Před námi je poslední telefonická soutěž Radiožurnálu v tomto pracovním týdnu, tak kdo si s námi zahraje? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady je Veronika.
0: Veroniko, vítejte ve vysílání. Hned vám představím ceny pro dnešek. Pokud odpovíte třikrát správně, získáte voucher na 2,5 tisíce korun do jednoho velkého internetového obchodu. Tu cenu věnovala do soutěže vsetínská společnost V Podlahy, která je dodavatelem, distributorem a prodejcem podlahových krytin, ale vy si v tom e-shopu budete moct vybrat úplně cokoliv. Za dvě správné odpovědi byste dnes brala vstupenky na Davis Cupový duel mezi tenisty Česka a Spojených států. Hrát se bude vlastně už příští týden v pátek, v sobotu v pražské O2 aréně, kam se Davis Cup vrací po 13 letech. No a když odpovíte správně jen jednou, pošleme vám takové malé překvapení od Radiožurnálu. Veroniko, jste připravená, můžeme začít?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to. Před chvilkou jste slyšeli o jednom z nejslavnějších útěků z komunistického Československa na západ. Jak se říká příběhu, který se stal před 75 lety?
1: Vlak svobody.
0: Ano, právě podle dopravního prostředku, kterým se uprchlíci, ale i lidé, kteří s tím nepočítali, dostali do západního Německa. Otázka druhá. Jak se jmenuje západočeské město, kde měl osobní vlak zastavit na konečné, ale nezastavil tam a pokračoval až za nedalekou hranici mezi Československem a západním Německem?
1: To bylo město Aš.
0: Ano, město, které bylo v roce 1951 nejzápadnějším městem v Československu, ale později už na něj byly povýšeny hranice, takže to dál neplatí. No a ještě třetí správná, věřím, odpověď od vás, Veroniko. O vlaku svobody vznikla i píseň s názvem Mr. Konvalinka. Posluchači jakého zahraničního rádia je mohli slyšet?
1: Tak to se přiznám, že asi jsem nezachytila.
0: Bylo to Rádio Svobodná Evropa, tedy rádio financované Spojenými státy, které tehdy vysílalo i do nesvobodného Československa, dnes jeho vedení sídlí v Praze. Tak nemáte voucher na 2,5 tisíce, ale máte vstupenky na tenisový Davis Cup Česko-Spojené státy. Jste ráda?
1: Výborně, ano, ano.
0: Tak vyražte příští týden do Prahy do O2 arény, už teď vám přeju pěkné zážitky a někdy příště naslyšenou.
1: Díky moc, naslyšenou.

0: Na Moravě začínají dvě velké vinařské akce. Ve Znojmě můžete o víkendu vyrazit na historické vinobraní, kde uvidíte třeba kostýmovaný průvod krále Jana Lucemburského, a v Uherském Hradišti vypuknou slovácké slavnosti vína. Hradiště znovu zaplaví tisíce lidí v krojích a své tradice a folklor představí i malá obec Boršice.
1: Ty slavnosti vína jsou krásný zvyk. Myslím, že je to taková jako pěkná tradice jet si do Hradiště v kroji.
2: Říká Pavlína Papajová z Boršické knihovny, která se slavností vína účastní od samého začátku, tedy už přes 20 let.
1: Do toho průvodu nás jde cirka 70 lidí, máme tam Boršičanku, folklorní soubor Pentla, kde je zhruba 12 párů, a máme děti z Pentličky ze starší skupinky, kde je zhruba 25 dětí. Plus ještě potom zástupci obce nebo kdokoliv z občanů, kdo se rozhodne jít s námi v kroji. Musí se nachystat víno, musí se nachystat burčák, všechno samozřejmě místní od nás.
2: Co lidem předvedou ti nejmenší, popisuje jedna z vedoucích souboru Pentlička Sabina Dvořáková.
3: Hlavně tance od nás, z našeho regionu, tím pádem vlastně Pentlička předvádí v průvodu hlavně boršické, potom i třeba polku nebo valčík. V pátek vlastně máme zkoušku, zhrávku, my tomu říkáme, a budeme všechno takhle dopilovávat, nějaké poslední detaily, a pak už se uvidíme v průvodu a na pódiu.
2: Ještě před slavnostmi se ale musí nachystat kroje. Ty v Boršicích opravuje například Jitka Gotwaldová.
4: Chodí za nama, tetinama, které se tím zabýváme. Kroje se musí zprvu rozebrat, vypárat vyšívání, vyprat, no a potom znovu zpátky dát dohromady. No a ještě předtím pospravovat, dát nějak do rychtyku všechno.
2: U Boršičanů budou moct návštěvníci vedle vína a burčáku ochutnat i jednu specialitu – slané koláče. Ty společně s kolegyněmi připravuje Eva Bílková.
5: To je kynuté těsto, slané těsto. Je tam cítit cibulka, česnek, čerstvá petrželka a velice to chutná. Za chvilku je to pryč.
2: Boršice se na slavnostech vína v Uherském Hradišti budou prezentovat jako součást mikroregionu Staroměstsko na nádvoří Staré radnice. Michal Sladký, Radiožurnál.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Petit parmesan.

píseň tichou.

0: prachy si nekoupíš.
1: 20 minut radiožurnálu.
2: Menší koaliční strany tvrdí, že schodek rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun, se kterým přišla ministryně financí, je příliš vysoký. Podaří se motoristům sobě a SPD přesvědčit hnutí ANO a navrhovaný deficit doopravdy snížit? Vladimír Kroc se zeptá místopředsedy rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Miroslava Ševčíka, zvoleného za SPD.
3: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
1: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
3: Dnes po 17. hodině.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Roční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
2: Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinky a Smartwings. Anglická města začnou vybírat takzvanou turistickou daň. Hokejisti Liberce nastoupí v lize mistrů proti dánskému Herningu. Dlouhé kolony jsou na silnici 35 mezi Hradcem a Olomoucí u Kocnířova v obou směrech. A počasí bude zpočátku převážně zataženo, občas déšť, postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Turecká dopravní společnost Pegasus může odkoupit české aerolinie a Smartwings, rozhodl o tom antimonopolní úřad. Společnosti doteď provozovaly hlavně v letní sezóně na trase Praha-Antalya stejné lety, které se překrývaly. Spojením by ovládly naprostou většinu trhu v této oblasti. Pegasus proto musí umožnit, aby na trhu zůstala konkurence, říká mluvčí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Čvanda.
3: To spojení jsme povolili až poté, co společnost Pegasus navrhla, že nabídne převod letištních slotů některému z konkurenčních dopravců a ti potenciální konkurenti tedy budou moci rychle získat přístup k letištním slotům, a to v časech, které jsou vhodné pro provozování přímých pravidelných letů.
2: Rozhodnutí zatím není pravomocné, běží lhůta pro případné podání rozkladu. Poslanci dnes jednají o rychlejším povolování, ale také rušení pobytů cizinců v Česku. Je to součástí vládního návrhu cizineckého zákona, který ve sněmovně míří do třetího čtení. Zrychlení procesu má pomoct digitální informační systém. Cílem je podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO vytvořit modernější a efektivnější systém.
4: Hlavní změna je tam ta digitalizace, co už měla dávno být, tak, aby ty agendy, ty cizinecké agendy byly propojeny s těmi celostátními registry, aby se všechny ty procesy daleko více zrychlily, aby se zrychlily ty procesy i potom ukončování tohoto pobytu.
2: S přijetím zákona souhlasí taky opozice. Starostové měst v Anglii budou moct vybírat takzvanou turistickou daň. O výši poplatku, který bude součástí ceny ubytování, budou rozhodovat v jednotlivých městech. Starostové zvolení za laboristickou stranu slíbili, že daň nebude vyšší než 5% ceny ubytování.
5: Podle šéfa asociace ubytovatelů Alexe Simpsona se Anglie zařadí mezi turistické destinace zatížené nejvyšší daní. Už teď se k ceně ubytování připočítává 20% daň z přidané hodnoty. Londýn dosud o výši turistického poplatku nerozhodl. S ohledem na to, že ho vede labouristický starosta, neměl by být vyšší než 5%. Dvě anglická města naopak turistickou daň zavedla už dřív. V Manchesteru se platí 1 libra, necelých 30 korun, za pokoj a noc. V Liverpoolu libry 2. Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: V Mikulově dnes začíná pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku akce bude i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova je návštěvníkům vinobraní otevřený i zámek a zámecká zahrada. V sobotu projde průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je například druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel. Pálavské vinobraní potrvá do neděle a tento víkend je vinobraní taky ve Znojmě.
6: Sport. Hokejisté Liberce odehrají první duel v nové sezóně Ligy mistrů. První domácí duel po dvou porážkách nastoupí v 18 hodin proti dánskému Herningu. Na utkání se připravuje i obránce Bílých tygrů Tomáš Hanousek. Jen netuší, jestli znovu nebude muset při absenci některých hráčů zaskočit v útoku.
7: Mě to je jedno, prostě řeknou, ať jdu hrát backupu, hrát backupu, řeknou, že jsme potřebovali v útoku, tak půjdu klidně do útoku. Fakt je mi to jedno, v tom zápase je to takový fofer, že člověk ani možná nad tím moc ani nepřemýšlí. Tím, že prostě řešíme tady ty taktické věci a to, tak to člověk vnímá. Děláme to dlouho, tak prostě je to takový trošku jednodušší se do toho jako vžít a zkusit prostě plnit tu roli, kterou dostanu na maximum.
6: Utkání Liberec Herning v hokejové lize mistrů odvysílá po 18. hodině Radiožurnál Sport v pravidelných vstupech. V 19.45 pak začne utkání švýcarského Friburgu z Plzní, která zatím v soutěži dvakrát vyhrála.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 před Čmejkalkou i Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už se tvoří kolona za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru do omezení na 24. na Čmejkalce je to na 10 až 15 minut. A potom před Brnem dlouhé roztrhané fronty. První část za Velkou Bíteší na 163. kilometru kamiony v pravém pruhu. Osobní v levém se řadí hlavně za sjezdem na Rosice od 180. kilometru. Pomalá jízda k D2 je zhruba na 3/4 hodiny. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu čekejte kolonu z 65. do omezení na 63. kilometru, zdržení 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové kuze za sjezdem na Městec vzniká kolona z 58. kilometru do zúžení na 63. Tam je to zhruba na 1/4 hodiny. Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc nejdřív počítejte s frontou na příjezdu do Litomyšle na 10-15 minut a potom hlavně dlouhé kolony v obou směrech před omezením u Kotslířova, od Opatovce i od Hřebče i přes půl hodiny. A na tahu 35 z Liberce na Turnov opatrně za sjezdem na Jablonec stojící vozidla.
10: Stavený kamion, ten už ale hnedka za ním se končí omezení, tak teď nově je tam zastavená Fábie na Kradnici a zastavuje do pravýho pruhu.
9: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zpočátku převážně zataženo, občas déšť, postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty do 21 stupňů. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
6: Dobré odpoledne s Radiožurnálem, vám přejeme ve 13 hodin 7 minut. Je pátek, doprava pomalu houstne, tak pokud už teď jedete pryč z města na chatu nebo chalupu, tak hlavně opatrně, zelená vlna sleduje situaci na českých silnicích a dálnicích, můžete se na ní spolehnout. Co nás čeká v nejbližších minutách ve vysílání Radiožurnálu, celkem 5% HDP mají členské státy Severoatlantické aliance vydávat na obranu v roce 2035 podle české vlády. Je to nereálný cíl. Probereme to za chvilku po kapele Nickelback. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
8: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Česko by v příštím roce mělo skoro po čtvrt století splnit závazek vydávat 2% HDP na obranu. V roce 2035 by přitom státy NATO měly vydávat ještě více, 3,5% na přímé výdaje do obrany a 1,5% na související. Podle současné vlády je to nereálné. Mezitím ale Spojené státy upozorňují, že Rusko čím dál větší hrozbou.
1: Se 2% HDP na obranu počítá návrh státního rozpočtu na příští rok, jenže koaliční SPD podle předsedy poslaneckého klubu Radima Fialy právě tady vidí možné úspory.
2: I ty zbrojní firmy jsou tak zahlceny, že utratit 2% HDP do budoucna bude větší a větší problém.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO 2% HDP na obranu hájí, 5% ale vidí nereálně.
3: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak já nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%, ale je to velmi daleká budoucnost.
1: A v letech 2028 a 2029 se zatím počítá s růstem jen o zhruba 0,15% bodu. Na to upozorňuje i člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš z Pirátů.
4: Když se podíváme, jak se třeba pohybuje i trh, tak v podstatě co rok to 15 až 20% vyšší náklady na tu samou věc. Já jsem viděl ty investiční plány armády, tak si modeluje, jaké projekty zastaví.
1: V nedávném rozhovoru pro USA Today pak americký velvyslanec při NATO Matt Whitaker vyzval členské státy, aby urychlili posilování své obranyschopnosti. Citujeme.
5: Nemůžete předpovídat, co Vladimír Putin nebo jiní protivníci udělají. Všechno, co můžete dělat, je jen být připraveni a odstrašovat je.
1: A zatím není hotová ani podoba koncepce výstavby armády České republiky, kterou ministr Zuna připravuje od nástupu do úřadu.
6: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch úprav, které souvisí s tím rozpočtem, dokončili velmi rychle.
1: Podle předsedy sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka z hnutí STAN je potřeba myslet i na nové technologie. Kvůli tomu kritizuje, že náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nemohl odjet na bezpečnostní konferenci na Ukrajinu. Podle týdeníku Respekt mu to nepovolilo ministerstvo obrany. Fleck říká.
7: Ukrajina je jedna teďka z nejmodernějších a nejschopnějších armád na světě. Toto je za mě velká hrubá chyba, která nás může přijít draho v budoucnu.
1: Na posilování obranyschopnosti země také dlouhodobě apeluje prezident Petr Pavel. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Údery na čerpací stanice i bytové domy. Ukrajinský Kyjev sčítá další škody po ruských dronových útocích. Více už za chvilku na Radiožurnálu od našeho zvláštního zpravodaje.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ukrajinský Kyjev se vzpamatovává z dalších ruských dronových útoků. Mířili i na dvě čerpací stanice a sídliště, i na čtvrť Podyl, ležící mezi historickým jádrem města a řekou Dněpr. Letecké údery tak pokračují i v den, kdy do Kyjeva přijeli polský a estonský ministr zahraničí. Situaci na Ukrajině sleduje zvláštní zpravodaj radiožurnálu Pavel Novák. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaké škody způsobily ty dnešní nálety v Kyjevě?
1: Ty nejhorší způsobily ty dva útoky ráno, kdy drony tedy dopadly na dvě benzínové stanice společnosti Ukrnafta. Na jednu z těch čerpacích stanic byl vedený útok dokonce dvakrát za sebou, takže ty benzínky jsou zcela zničené. Zaměstnanci těch pump a klienti, kteří tam byli, tak jak měli, tak jak jsou pravidla, při poplachu opustili tu stanici, ale i tak zemřeli dva lidé a 8 jich bylo zraněných, z nich jeden je tedy také záchranář, který tam potom přišel hasit, tak to uvedl na svém telegramovém účtu starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Ředitel společnosti Ukrnafta Bohdan Kukura ten řekl, že ty pumpy nebyly žádné vojenské cíle, byl to zkrátka teror proti klidnému civilnímu obyvatelstvu. A civilní cíl měl i dron, který v noci zasáhl 9-patrový obytný dům. Tam podle policie bylo zraněných 8 lidí. Zatím poslední poplach tady byl krátce popoledni, byla slyšet i aktivní protiletecká obrana, ale také byly slyšet dopady těch dronů, byly výbuchy. Podle starosty Vitalije Klička dostala zásah kancelářská budova právě ve čtvrti Podyl vedle té historické části města, jak si říká. Ale zatím nejsou informace o zraněných.
0: Proč do Kyjeva ráno přijeli estonský a polský ministr zahraničí?
1: No ten estonský asi proto, že Estonsko je sice jedna z nejmenších, ale také nejaktivnějších členských zemí Severoatlantické aliance v té podpoře Ukrajiny. Třeba do fondu na podporu ukrajinské energetické bezpečnosti přispěla 2 miliardami a 700 miliony eur a s ukrajinským ministrem Andriem Sibihou, který bude šéf estonské diplomacie Margus Cachna, asi právě mluvit o té pomoci před nadcházející zimou a také o zbrojních dodávkách. O čem bude jednat v Kyjevě polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský, to zatím není známé, jaký má program, ale asi bude se hlavně snažit napravit pošramocené vztahy mezi Polskem a Ukrajinou, protože na začátku léta souhlasil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s pojmenováním takové jednotky speciálního nasazení jménem Hrdinů ukrajinské povstalecké armády, což pro Poláky je velice citlivé téma, protože tito vojáci se také podíleli na masakrech Poláků na Volyni a ve východní Galicii za druhé světové války v roce 1940. A následkem toho polský prezident odebral prezidentu Zelenskému řád Bílého lva. Potom jej vrátili do Polska i bývalí ukrajinští prezidenti, kteří ho dostali a nastalo takové přeshraniční vzájemné vracení těch čestných řádů. No a Radoslav Sikorský tedy asi bude mít co dělat pro nápravu těch vztahů, ale Ukrajina také samozřejmě chce dobré vztahy s Polskem, protože to je pro ní velice významný spojenec.
0: Ukrajinský Kyjev tedy dál sčítá další škody po ruských dronových útocích. Do Kyjeva taky přijeli estonský a polský ministr zahraničí. No a vše na Ukrajině sleduje zvláštní zpravodaj radiožurnálu Pavel Novák, který byl v odpoledním vysílání. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
3: Radiožurnál 13 hodin a 30 minut. Jana Gluda má zprávy.
4: Lékaři zachytili první případ nákazy tetanem za poslední 4 roky. Nakaženým je 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové není jasné, jestli byl muž proti tetanu očkovaný. Onemocněl po tržné ráně na hlavě. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. V Česku se proti němu povinně očkují děti, dospělí ale podle lékařů zapomínají na přeočkování. Za posledních 20 let se v Česku nemoc vyskytla jen 5x. Soudy v Česku od ledna do konce srpna letošního roku vyhlásily 538 firemních bankrotů. Bylo to o 4% víc oproti stejnému období loni a zároveň nejvíc za 7 let. Od začátku roku soudy taky přijaly 895 návrhů na bankrot, meziročně o pětinu víc. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF Czech Credit Bureau. Čínské ministerstvo zahraničí podalo oficiální stížnost Itálii a Evropské unii. Reaguje tak na to, že Itálii navštívila tajvanská viceprezidentka Xiao Bikim. Spolu s ministrem zahraničí Lin Tialungem tam přijela na fórum o demokracii. Peking s návštěvou nesouhlasí i přesto, že se s tajvanskými politiky neplánují setkat vládní činitelé. A lázeňská města Karlovarského kraje tento víkend slaví 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy dnes zahájí Mariánské lázně, v sobotu na ně navážou Karlovy Vary a v neděli Františkovy lázně. Jejich součástí budou přednášky, odborná setkání, komentované prohlídky nebo otevření vybraných objektů.
0: Sport.
4: Fotbalisty Karviné čeká duel 8. kola šance Národní ligy. Vedoucí tým druhé nejvyšší soutěže nastoupí v 17 hodin na hřišti Třince. O hodinu později začnou zápasy Dukla Vlašim, Příbram Baník, Ostrava B, Táborsko Kladno a Ústí nad Labem Jihlava.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 za Prahu i před Brnem, taky na D11 u Chlumce. Na D1 za Prahu směr Brno vzniká roztrhaná kolona od okruhu do omezení na 24. U Šmejkalky se jede různě pomalu 25 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je první část různě roztrhané kolony už za sjezdem na Tasov kolem 156. kilometru. Zabíteší se osobní auta rozjíždějí a čeká je kolona zase za exitem Rosice ze 179. kilometru. Je to až na 50 minut do omezení u D2 různě pomalu. Na D1 z Brna do Prahy popojíždí kolona od sjezdu 366. Kutná Hora do zúžení na 64. kilometru, zdržení kolem 10 minut. Na D11 z Prahy na Hradec Králové za sjezdem na Městec strávíte v koloně z 57. do zúžení na 63. kilometru kolem 20 minut. Na silnici 35 z Hradce Králové na Olomouc první kolona od Tršku do Litomyšle asi na 20 minut a potom dlouhá zdržení před omezením u Svitav u Koclířova kolony i na dost přes půl hodiny od Opatovce ze Svitavského obchvatu taky z druhé strany od Hřebečského tunelu. A v Praze už silný provoz a po nehodách fronty na jižní spojce od Zahradního města Zelenový most, taky v Evropské odvozovny Vokovice k nádraží Veleslavín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme zpočátku ještě převážně zataženo v jihovýchodní polovině území občas déšť, postupně ale začne ten déšť od závaru ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 13 a na horách většinou kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.

Izraelská armáda večer vyhodila do povětří tunely militantního hnutí Hizbalah na jihu Libanonu. Silný výbuch způsobil otřes, který pocítili lidi až 40 kilometrů daleko. Co v tunelech podle Izraele bylo, i to probereme za chvilku na Radiožurnálu.

0: 8 minut po 9. hodině večer zaznamenalo libanonské seismologické centrum otřes o síle 4,1 stupně Richterovy škály. V zápětí na to Izrael oznámil, že vyhodil do povětří podzemní tunely Hizbaláhu na hřebeni Alí Táhir v jižním Libanonu. Ten leží severně od řeky Litání a na okraji je oblasti, kterou Izrael okupuje a označuje ji za bezpečnostní zónu. Vše se odehrálo jen několik dní před dalším kolem libanonsko-izraelských rozhovorů. A víc informací má blízkovýchodní zpravodajka radiožurnálu Jana Karasová. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak ten silný výbuch pocítili lidi v okolí?
1: Otřesy byly podle zpráv z místa cítit v celém jižním Libanonu, a to třeba taky až v pobřežním městě Saida, které leží asi 40 kilometrů od toho hřebenu Alí Táhir. Někteří reportéři píšou o tom, že slyšeli celkem 3 exploze. Ten kopec leží asi 15 kilometrů od hranic s Izraelem a taky nedaleko velmi aktivního geologického zlomu, který v minulosti způsobil několik silných zemětřesení, což i třeba v libanonských médiích vyvolává obavy z toho, že by takto silné exploze mohly přispět k případnému dalšímu zemětřesení.
0: Izraelská armáda tvrdí, že demolice zničila 2 tunely militantního hnutí Hizbaláh, které měly víc než 2 kilometry. K čemu podle Izraele ozbrojenci používali tuhle infrastrukturu?
1: Armáda popsala, že ten podzemní komplex sloužil jako centrální velitelství jednotky Badr hnutí Hizbaláh a izraelští vojáci tam měli podle videí najít třeba skladiště zbraní a taky jakési obytné prostory, díky kterým mohli v podzemí ti ozbrojenci zůstávat delší dobu. A velmi podobné využití toho strategicky položeného hřebene předpokládali i libanonské bezpečnostní zdroje. Hizbaláh dřív opakovaně zdůrazňoval, že si nad kopcem udržuje kontrolu, i když třeba u většiny jiných pozic se spíše různě takticky stahoval a posouval. A pro izraelskou armádu byl ten kopec dlouhodobě jedním z těch hlavních operačních cílů.
0: Zaznamenala si, že by ta izraelská akce mohla mít důsledky pro další vývoj konfliktu v Libanonu?
1: Před týdnem agentura Reuters psala o tom, že už v srpnu vyslal Irán zprávu Spojeným státům, ve které pohrozil, že po jakékoliv plnohodnotné izraelské ofenzivě právě na Alí Táhir bude následovat nějaký rozsáhlý iránský útok, a Izrael pak měl kvůli tlaku Washingtonu údajně ten svůj útok odložit. Pozici ale nakonec získal minulý týden a teď tedy zničil i tamní infrastrukturu, a izraelská armáda říká, že je připravená na různé scénáře dalšího vývoje. A kromě možné vojenské eskalace se čeká i na vývoj v diplomatických jednáních a potvrzení formátu dalšího kola rozhovoru mezi Izraelem a Libanonem. Izraelská média píší o tom, že by měly být opět dvoudenní a začít příští týden buď v úterý nebo ve středu.
0: Blízkovýchodní zpravodajka radiožurnálu Jana Karasová, díky.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Byla to porážka, která musí fotbalisty Slávie mrzet víc než jiné. V Lize mistrů sahali po historicky druhé výhře, nakonec ale večer prohráli 2-3. A to navzdory tomu, že po 90 minutách vedli nad Lens 2-1.
1: No, je to hrozný, jako opravdu ty kluci vlastně dělali všechno pro to, aby to dopadlo dobře, no, je to krutý a v té roli toho obětního beránka byla Slávie včera.
2: Hodnotil v ranním vysílání radiožurnálu Sport fotbalový expert Pavel Horvát nakonec smolnou porážku Slávie s Lens. Utkání ovlivnila červená karta pro obránce Mikuláše Konečného v úvodu druhého poločasu. Bývalý záložník Slávie Josef Hušbauer má o rozhodnutí sudího pochybnosti.
3: Podle nějakých pravidel asi si to ten rozhodčí obhájí, řekne si, že tam byl poslední, že si ten balon byl ve hře, vlastně, že by šel sám na bránu, ale nebyla tam žádná surová hra. Za mě to bylo přísný.
4: To bylo hodně přísný, no. Mně se zdá, že teď v tom fotbale těch červených karet padá jako až moc. Dřív by to byly jasně žlutý karty, teď jsou to červený. Takový je trend a prostě ty hráči se na to musí zvyknout.
2: Přidal svůj postřeh Vladimír Šmicer, další bývalý slávista a taky hráč Lens a vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem. I v oslabení dala Slávia 2 góly a sahá ale po vítězství, ale v nastavení hosté zápas otočili. Vítězná trefa přišla po chybné přihrávce útočníka Chorého, za kterého se ale postavili Šmicer i Horvát.
1: Ta přihrávka do šířky prostě se nabízí, protože tam byli dva hráči, který jako se mu rozebíhali dopředu. No. Mně se tohle stalo, když jsme hráli předkolo Ligy mistrů na Spartě s Arsenálem, tak jsem takhle nahrál Fabregasovi, jako úplně podobně. A taky z toho byl gól, je to kvalita toho hráče, který to přečte.
4: Byla tam chyba, ale zase na druhou stranu Tomáš za poslední dva roky nám tady vlastně pomohl vyhrát dva tituly, takže se prostě stane ve fotbale, ale bolí to, no, bolí to, protože minimálně ten bod si z toho zápasu určitě zasloužili.
2: Nakonec ale ani bod nemají a čekání na tříbodovou výhru se protáhne přes 19 let, což trápí mimo jiné trenéra Jindřicha Trpišovského, míní Josef Hušbauer.
3: Já si pamatuju, jak byl hodně zklamaný, když jsme hráli na Interu a dostali jsme góla taky v nějaký poslední minutě a remizovali jsme, a vím, že si to hodně vyčítal kvůli nějaký střídání, nebo to hrozně o tom mrzelo, a vím, že říkal, že jo, další jako chce vyhrát ten zápas co nejdřív.
2: Další šanci ukončit čekání dostane Slávia za měsíc na hřišti Sabahu Baku. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ten třídní sraz, to by byl taky čedlo, že?
2: Já jsem nikdy za sex neplatil.
3: A je to problém?
2: Zadrhávám.
3: Vy si chcete domluvit konzultaci?
1: Co to je?
3: Máma si odvezla lednici.
4: Ženské jsou miliony. Pokračuj, to je dobrý. Ještě něco dej.
5: Mně můžeš říkat všechno.
6: No nechte mě bejt ženská.
3: Nemyslete si, že mi jednou polichotíte a já vám ve všem půjdu na ruku.
7: Nazdar, tati.
1: Já teď budu chytat první třídou jak nějaký úplnej lůzer.
8: Na tělo. Premiérový díl dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Chceš zažít stav bez tíže a cítit se jako astronaut na oběžné dráze? Je ti 13 až 18 let? Staň se kadetem nebo kadetkou druhého ročníku mise Zero G. Výběr nové posádky prověří tvoje kognitivní schopnosti, fyzickou připravenost i schopnost komunikovat. Přihlašování probíhá od 7. září do 5. října 2026. Všechny informace a přihlašovací formulář najdeš na webu České cesty do vesmíru. Tak si tuhle vesmírnou šanci nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
10: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
11: Poskytovatelé půjček čekají přísnější pravidla. Sněmovna schválila cenový strop i omezení reklamy. Ministr obrany nepoletí na konferenci do Číny. Podle stranického šéfa musí řešit rozpočet. Tenistky Siňáková s Tausendovou zabojují o titul na US Open. Dlouhé kolony vznikají na dálnici D1 za Prahou i před Brnem. A počasí bude zpočátku převážně zataženo. Občas déšť postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
12: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Sněmovna schválila novelu, která má omezit příliš drahé úvěry a zpřísnit pravidla pro jejich reklamu. U vyšších úvěrů nově vznikne strop pro jejich celkové roční náklady, který se bude odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Opoziční ODS chtěla tento limit nastavit mírněji, se svým návrhem ale neuspěla. Reklama taky nebude smět lidem naznačovat, že půjčka zlepší jejich finanční situaci. Novela teď míří do Senátu a podrobně to rozebereme v odpoledním Radiožurnálu už za pár minut. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nepoletí na konferenci do Číny. Cestu plánoval na příští týden. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury je potřeba, aby se účastnil závěrečných jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. V úterý taky zasedá sněmovní výbor pro obranu. Podle Okamury do Číny poletí pracovník ministerstva.
13: Příští den už to musíme dořešit, že 21. se bude hlasovat už na vládě rozpočtu. Tak znamená, já jsem panu ministrovi řekl, že by bylo lepší teďka, aby jsme mohli konzultovat teďka pracovat na tom rozpočtu. Zároveň se s tím sveze i to v pozitivním, že stejně 15. ten výbor. Ale hlavně kvůli tomu rozpočtu já potřebuju, aby teďka nebyl někdo 12 hodin letadle.
11: Reakci ministra obrany Radiožurnál zjišťuje. Podle Okamury má taky Zuna do pondělí připravit analýzy návrhu rozpočtu rezortu a najít možné úspory. Chorvatsko je čtvrtou evropskou zemí, která nakoupí moderní raketomety z Jižní Koreje. Za 18 multifunkčních raketových systémů s vícenásobným odpalem zaplatí Chorvati v přepočtu asi 10 miliard korun.
14: Jihokorejské raketové systémy Chunmo už používá estonská, norská a polská armáda. Mají dostřel až 80 kilometrů a jsou schopny provádět cílené přesné údery, ale i kazetové útoky k likvidaci nepřátelských cílů na velkém území. Jižní Korea je dnes už druhým největším dodavatelem zbraní pro evropské členy NATO, hned po Spojených státech. Kromě houfnic, obrněných vozidel nebo raketometů, prodává do Evropy také tanky a cvičné nadzvukové letouny. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
11: Divadlo Bolka Polívky zahajuje hostování v pražském Divadle bez zábradlí. Dnes večer uvede brněnský soubor komediální inscenaci Anděl v lihu, ve které se objeví principál Bolek Polívka i jeho tři synové. Popisuje to umělecká vedoucí Divadla bez zábradlí Hana Heřmánková.
15: Zájem je velký, dnešní představení je už úplně vyprodané, ale zítřejší Bolek u nás zůstává. Představení Sága a ne Bizovský zázrak, tak tam ještě vstupenky jsou.
12: Sport.
7: Tenistka Kateřina Siňáková se večer pokusí vybojovat 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. Po boku domácí Taylor Townsendové nastoupí ve finále US Open proti americké dvojici Montgomeryová-Krugerová. V případě vítězství by získali čtvrtý společný titul. Townsendová by navíc zkompletovala kariérní grandslam. Na dálku ze školky bude česko-americkému páru držet palce i její syn AJ.
16: Jeho učitelka mi pár dní zpátky poslala fotku zrovna, když jsem šla na trénink a musela jsem si na chvíli sednout, protože jsem se rozbrečela. Na té fotce bylo vidět, jak společně se spolužáky koukají na náš zápas. Měli transparent, kde měl každý napsáno do toho AJova mamko. A pak tam bylo video, jak tleská. Bylo to tak hezké.
7: Finále dámské čtyřhry na US Open začne krátce po 18. hodině českého času. Radiožurnál Sport nabídne reportážní vstupy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zdržení na D1 za Prahu i před Brnem. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno vzniká nesouvislá kolona už od Čestlic z 8. kilometru na 24. u Šmejkalky se jede kolem půl hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za exitem Tasov první část kolony kolem 159. kilometru. Osobní auta se za Výteší rozjedou, dál se sunou kamiony pravým pruhem až do Brna. V levém je potom kolona znovu od exitu 178 Rosice osobním autem k D2 50 minut. Na D1 z Brna na Prahu se tvoří kolona od exitu 66 Kutná Hora na 10 minut do omezení na 64. kilometru. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec se auta sunou z 56. do zužení na 63. kilometru až půl hodiny. Na 35 se z Hradce na Olomouc kolony nejdřív od Tršku kolem 20 minut do Litomyšle a pak se u Svitav rozjíždí kolony, protože od Kocklířova hlásíte odklizené omezení.
18: Už je to plně průjezdný, kolony se rozjíždějí pomalu.
17: A v Praze na jižní spojce kolony po nehodách směrem na Smíchov od sjezdu na Pankrác 20 minut k Orlenu před Barandovským mostem, tam se mezi auty různě kličkuje, směrem na Černý most od Spořilovské 20 minut k nehodě za Lanovým mostem, tam máme motohlídku.
19: Na místě jsou hasiči, kolem nabouraných aut je průjezdný pouze pravý pruh.
17: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Čekáme zpočátku převážně zataženo v jeho východní polovině území občas déšť. Postupně začne ten déšť od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 13 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
20: Dobré odpoledne vám přejeme, 6,5 minuty po 14. hodině, posloucháte radiožurnál a jak jsme slyšeli před chvilkou ve zprávách, podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů a půjček se zpřísní. Poslanci schválili přísnější definice maximálních možných úroků a nová pravidla budou platit i pro reklamu. Detailněji to probereme za chvilku na radiožurnálu, tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
12: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Sněmovnou prošla novela o spotřebitelském úvěru, ta zpřísňuje třeba podmínky pro žadatele. Má tak chránit ty, kteří nejsou schopni půjčky splácet. Do parlamentu teď míříme za reportérkou Radiožurnálu Adélou Burešovou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Novela přinese hlavně zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr, to znamená, o kolik klienta zaplatí víc na úrocích. Dosud žádná taková hranice nebyla. Nově to ale bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
2: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
1: Tato novela nepatří zrovna mezi ty, u kterých by proti sobě stály koaliční a opoziční strany. Naopak třeba to zastropování úvěrů podporují starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajenovský.
3: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno, protože opravdu v těch historických dobách se tady ten biznis na pomezí lichvy a slušného podnikání rozmohl natolik, že bude velmi těžké dostat z něj všechny lidi, kteří do těch dluhových pastí spadli.
1: Novela o spotřebitelském úvěru počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Nově by měla lidi více varovat před riziky spojenými se splácením úvěrů a nebude moct třeba tvrdit, že si díky úvěru spotřebitel zlepší finanční situaci.
0: Během pátečních jednání můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení, které ještě stihli?
1: Sněmovna taky schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku, a to opět jak koaličními, tak opozičními hlasy. Novela má migrační agendu digitalizovat a zpřehlednit tak úřadům, kdo se v zemi pohybuje. Pod ministerstvem vnitra má taková online agenda začít fungovat v lednu 2029 a o rok později se povinně budou registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
1: Pomoct by měl systém taky samotným cizincům. Každý z nich by měl mít vlastní elektronický účet a přes něj bude právě podávat žádosti, ukládat dokumenty a sledovat průběh toho svého řízení. Rychlejší by pak měla být v tomto ohledu komunikace s příslušnými úřady.
0: Reportérka Radiožurnálu Adéla Burešová v odpoledním vysílání. Díky.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: A je tu další díl seriálu Radiožurnálu k 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta.
1: Slyšet Havla.
2: Nalaďte se na měsíc s Václavem Havlem v Českém rozhlase.
0: Díky archivu pořadu Hovory z Lán připomínáme, o čem Václav Havel na Radiožurnálu pravidelně mluvil každou neděli ve 14 hodin a 15 minut. Mohlo by se zdát, že není vzdálenější spojení než Václav Havel a sport. Jenže on opakovaně ukazoval, že ač sám nesportovec, považuje sport za důležitou součást společnosti. Aktivně se tak zapojil do úvah o pořádání olympijských her v Tatrách, nebo se zastal neúspěšných sportovců.
1: Svět podle Havla.
3: Dobrý den.
4: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z Hovorů z Lán.
5: Vztah Václava Havla ke sportu byl, jak sám říkal, vlažný. Tedy co se týče aktivní role. Jinak prezident jako divák samozřejmě reprezentační týmy podporoval. Třeba v dubnu 1991 se při natáčení ve Vysokých Tatrách neváhal vyslovit proto, aby tehdejší Československo jednou hostilo zimní olympijské hry.
4: Když jsem tu byl před rokem, běhal jsem po horách na běžkách a pánové z té horské služby, kteří mě doprovodili, vázeli, se klonili k názoru, že by Tatrám velmi pomohlo, kdyby ty olympijské hry, které mají být, myslím, roku 2020, se tady mohly pořádat. Později jsem zaregistroval takovou vlnu odporu proti tomu, která byla motivována obavou, že by ty olympijské hry mohly tu jedinečnou přírodní památku, kterou jsou Tatry, že by ji mohly ohrozit. Samozřejmě já nebudu prosazovat olympijské hry proti vůli těch, jichž se to nejbytostněji týká. Proto mě zajímá ten názor a nabyl jsem dojmu, že obava o tu přírodu pramení z takových zastaralých představ o tom, že když se nějaký takový veliký podnik někde chystá, takže se tam všechno splanýruje, zabetonuje a prostě zničí. Dnes je tomu jinak a spíš se zdá, že se tu lidé domnívají, že by pomohli těm Tatrám ty olympijské.
5: Havel si zároveň uvědomoval, že nevždy je ve sportu možné vyhrát. Zmínil to v únoru 1994, kdy se Česká republika zúčastnila zimních olympijských her poprvé samostatně a výprava 64 sportovců nepřivezla domů ani jednu medaili.
4: Já si vzpomínám, že jsem kdysi dávno za komunismu viděl v televizi pořád, kdy tam seděl Jaroslav Holík, tehdejší hokejista náš, a kolem něj sedělo asi 10 jakýchsi funkcionářů státních přes sport a v podstatě to mělo charakter procesu. Oni ho soudili za to, že kdesi nedal gól. A on byl v roli obžalovaného, se musel hájit proti tlustým dětkům, který kdyby si nasadili brusle a stoupili na led, tak rázem spadnou a zlomějí si žebro. Mně toto připadá absurdní. Sportovci jsou bráni, jakoby jejich povinností bylo všude vyhrát a když nevyhrajou, tak jsou zrádci národa a národ má právo je trestat a poslat snad do vězení nebo co. Já, když jsem ten pořad viděl, tak jsem si říkal, já bej tím Holíkem, tak vemu hokejku a praskne všechny po hlavě.
5: Za to v květnu 1996 už naopak byla příležitost slavit. Hokejový národní tým ovládl šampionát v Rakousku a euforii podlehl i Václav Havel, který natáčení Hovorů z Lán tehdy absolvoval v dresu, který mu reprezentanti po triumfu darovali.
4: To, co mám na sobě, je tričko, které mi dali naši hokejisté, podepsané jimi všemi. Je to tedy dres vlastně se státním znakem na prsou. Dres číslo 25. Já samozřejmě jako každý jiný občan strašně rád koukám na hokej nebo na tenis a já se mu upřímně raduji z našeho vítězství. Vždyť já sleduji hokej od roku 45 od doby, kdy většina těch našich dnešních mistrů nebyla vůbec na světě.
1: Svět podle Havla.
4: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z Hovorů z Lán.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Menší koaliční strany tvrdí, že schodek rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun, se kterým přišla ministryně financí, je příliš vysoký. Podaří se motoristům sobě a SPD přesvědčit hnutí ANO a navrhovaný deficit doopravdy snížit? Vladimír Kroc se zeptá místopředsedy rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Miroslava Ševčíka, zvoleného za SPD.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Zprávy a Jana Gulda.
2: V americkém New Yorku právě v těchto chvílích startují piety za oběti teroristických útoků z 11. září roku 2001. Teroristi tehdy unesli 4 letadla. Dvě z nich narazila do Světového obchodního centra, třetí do ministerstva obrany a čtvrté se zřítilo po souboji pasažérů s radikálními islamisty v Pensylvánii. Při útocích zemřeli zhruba 3000 lidí. Další tisíce zemřeli na následky neštěstí. Američani už za chvilku uctí oběti útoku první minutou ticha a budou číst jména těch, kteří před 25 lety zemřeli. Rusko po nočních úderech dopoledne dál ostřelovalo Ukrajinu. V Kyjevě drony zasáhly dvě čerpací stanice, útok nepřežili nejméně dva lidi a dalších 6 je zraněných v nemocnici. Na síti Telegram to oznámil starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Kyjev v odvetě zaútočil na dva průmyslové podniky v Permském kraji na východě evropské části Ruska. Ukrajina tvrdí, že v noci zasáhla ropnou rafinerii v ruském Saratově. České aerolinie i s leteckým dopravcem Smartwings může převzít turecká letecká společnost Pegasus, povolil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podmínkou podle úřadu je, že se Pegasus vzdá části svých slotů na lince mezi Prahou a Antálií ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu. Antimonopolní úřad se nabídkou zabýval od května. A moštárny zahájily sezónu. Lidi už začínají vozit svou úrodu do moštáren a palíren. Ke zpracování se hodí i jablka horší kvality, nevhodná pro uskladnění. Moštárny tak letos očekávají kvůli promrznutí plodin a taky suchu větší zájem zákazníků. Sport. Kapitán českého tenisového Davis Cupového týmu Tomáš Berdych změnil týden před domácím zápasem se Spojenými státy nominaci. Do reprezentačního výběru povolal deblového specialistu Adama Pavláska místo dřív nominovaného Tomáše Macháče. A kapitánka ženského tenisového týmu Barbora Strýcová doplnila nominaci na finále poháru Billie Jean Kingové, Klindě Noskové, Karolíně Muchové, Marii Bouskové a Kateřině Siňákové, povolala navíc ještě Sáru Bejlek. Turnaj se bude hrát ve druhé polovině září v Číně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 překážka za Rousínovem a kolony před Brnem i Prahou. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za exitem Rousínov na 212. kilometru pozor na stojící auto ve stoupacím pruhu, označené zatím jenom blinkry. Na D1 před Brnem z druhé strany z Prahy dlouhé kolony. První část už za Tasovem kolem 157. kilometru, za 159. se levý pruh rozjede, dál je roztrhaná fronta kamionů pravým pruhem. Znovu i vylevem se pak jede různě pomalu od exitu 178 Rosice k D2 až hodinu osobním autem. Na D1 vázne taky výjezd z Prahy na Brno, jede se různě pomalu od Česlic z 8. kilometru na opravovaný most na 24. u Šmejkalky, je celý úsek asi na půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy vzniká kolona od sjezdu na Kutnou horu z 66. do omezení na 64. kilometru zhruba na 10 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte za sjezdem na Městec až s půl hodinou v koloně z 56. do omezení na 63. kilometru. A v Praze silný odpolední provoz, mimo jiné kolem Blanky v Troji a taky na jižní spojce kolona od Vídeňské kolem plného výjezdu na D1 dál k nehodě za Lanovým mostem, je to na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zpočátku ještě převážně zataženo, v jeho východní polovině území občas déšť, postupně ale začne ten déšť od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 13 a na horách v tisíci metrech většinou kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré odpoledne vám přejeme, řidičům přejeme šťastnou cestu a posíláme Luise Capaldiho.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tenistka Kateřina Siniaková dnes může po 4 letech vyhrát 4 hru na US Open. Spolu s Američankou Townsendovou si skvěle rozumějí nejen na kurtu, ale i mimo něj, a jak za chvilku uslyšíte na Radiožurnálu, Siniaková už Američanku trochu naučila i česky.

0: Znají se dlouho, ale Debla spolu hrají teprve poslední dva roky. Nicméně spojení Kateřiny Siniakové a Američanky Taylor Townsendové funguje skvěle. Dnes spolu na US Open zabojují o čtvrtý společný Grand Slamový titul. Dobře spolu vychází na kurtu i mimo něj.
1: Prostě jsme se našli, ten náš vztah se vyvíjí i mimo kurt, že jsme se takhle poznali. Vlastně známe se už strašně dlouho, vlastně od junioru jsme stejný ročník, ale nikdy jsme takhle blízko nebyli, takže já jsem moc ráda, že můžu říct, že vlastně mám takhle nějakou parťačku na tom tour.
2: Pochvalovala si spolupráci s Američankou Kateřina Siniaková. Ani Townsendová nešetří komplimenty směrem ke své české parťačce.
3: Je to zvíře. Všimla jsem si toho loni, když jsme spolu trénovali. Bylo to nějaké rutinní cvičení, ale pochopila jsem u toho, proč je Katka nejlepší na světě. Má neskutečné tenisové IQ, je schopná na kurtu zahrát cokoliv si zamane a díky tomu pak hraju i já lépe.
2: Vyprávěla v New Yorku dobře naladěná Taylor Townsendová, která se i díky Siniakové naučila více si vychutnávat jednotlivé úspěšné momenty. A dál se taky učí česká slova. Když v semifinále nasazené jedničky vyhrály 6-0 a 7-6, tak Američanka už ví, jak se prvnímu setu říká.
4: Kanár. I got that one. Thank you so much.
2: Kromě kanára už by si Townsendová mohla v Česku objednat i populární desert. Smála se Taylor Townsendová, která taky vtipkovala, že když poslouchala svou deblovou partnerku, jak se bavila česky s Marií Bouskovou, pomalu už jim rozuměla, minimálně zkušeně přikyvovala. Další české slovo v jejím slovníku by mohlo být titul. O něj si nasazený pár číslo jedna zahraje dnes večer po 18. hodině našeho času. Ve finále US Open čeká americká dvojce Montgomeryová-Krugerová. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

Kapela Ready Kirken, posloucháte odpolední radiožurnál. Cesty do Anglie se brzy trochu prodraží. Anglická města totiž zavedou takzvanou turistickou daň. Od kdy začne platit a kolik si turisté připlatí, probereme to za chvilku na radiožurnálu.

0: Starostové napříč Anglií budou moct vybírat od návštěvníků nový poplatek za přenocování. Záměr je součástí vládních plánů, cílem je poskytnout starostům větší kontrolu nad financováním regionů. Navrhovaný poplatek, který bývá označovaný jako turistická daň, nebude mít zákonný strop. Jeho výše bude záležet výhradně na městech samotných. Detaily má ve studiu Radiožurnálu Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ty poplatky opravdu nebudou nijak stanovené?
1: Opravdu nebudou, bude to opravdu na těch municipalitách, ale třeba se starostové zvolení za labouristickou stranu už avizovali nebo slíbili přímo, že nebudou vyšší než 5%, což tedy bude nejspíš platit i pro Londýn, ale třeba z města, která jsou v samosprávách, kde má většinu strana Reform UK, jako třeba Sunderland nebo Bradford, tak tam slíbili, že zatím žádné poplatky vybírat nebudou. Pravda, turistů tam asi přinejmenším těch zahraničních není mnoho.
0: Od kdy bude nová daň platit?
1: Z největší pravděpodobností to bude od začátku turistické sezóny. To říkám proto, že to ještě musí projít zákonným procesem, ale vzhledem k tomu, že to je vládní návrh a že vláda má v parlamentu britském velikou většinu, tak ty pravomoce těm starostům bez pochyby přidělí.
0: A jaké reakce vyvolalo zavedení turistické daně?
1: No, docela negativní. Jednak samozřejmě lidé, kteří takto budou mít dražší služby, tak nejsou úplně nadšení. Ono se to bude týkat nejenom zahraničních turistů, ale i domácích, a ozval se velmi kriticky také ten sektor ubytovací, protože ten mluví o tom, že to zase ty služby zdraží, že to může stát nějaká pracovní místa, protože lidé zkrátka nebudou jezdit. To je otázka, ale faktem je to, že po tom zavedení se Británie stane zemí, kde ten ubytovací sektor je daňovně zatížený naprosto mimořádně, protože už tuto chvíli je 20% daně z přidané hodnoty a teď přibude těch dalších 5% jako ta turistická daně.
0: Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Dobré odpoledne vám přejeme, jste stále s Radiožurnálem a za chvilku nabídneme aktuální zprávy, samozřejmě i se zelenou vlnou.

0: Jaj, to poznám. To je vaša vlast? Ale na banjo?
1: Kamaráde, tam bude skoro celá Česká filharmonie. Decadencers a divadlo Bratří Formanu. To bude jízda, tak koukej přijít s celou rodinou. Hele, hrajeme od 8. do 28. září v Azylu 78 na Pražském výstavišti. Najdeš to na mávlast.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Tak já přijdem.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda má zprávy.
3: Američani vzdávají hold obětem teroristických útoků v září 2001. Počet obyvatel v Česku v pololetí klesl o víc než 12 tisíc. České volejbalisty čeká první zápas na evropském šampionátu. Na výjezdu z Prahy na Strakonice vzniká zazbraslavý kolona po nehodě. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty až 23 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: V americkém New Yorku se konají piety za oběti teroristických útoků z 11. září 2001. Přesně před čtvrtstoletím teroristi ze sítě Al-Kaida unesli 4 letadla. Dvě z nich narazila do Světového obchodního centra v New Yorku. A přímo na místě je naše zpravodajka Jana Ciglerová.
5: Kolem památníku, kde dříve stály dvě věže Světového obchodního centra, se shromáždili policisté, rodiny obětí, nejvýše postavení politici, přišli všichni bývalí prezidenti, i současní a bývalí starostové města New York, je tu i viceprezident J.D. Vance, s bývalými prezidenty jsou tu i první dámy. Prezident Donald Trump vystoupí v Pentagonu s proslovem, ten je ve Washingtonu, panují tu silná bezpečnostní opatření, veřejnost zatím zůstává v okolí toho památníku. Je to taková ponurá atmosféra, bych řekla. Lidé přicházejí někteří s květinami, někteří přivedli děti. Už zazněla i první minuta ticha, začala se číst jména obětí, jejich 3000, takže se budou číst 4 hodiny. Z New Yorku Jana Ciglerová.
3: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo o víc než 12 tisíc na celkových 10 milionů 900 tisíc lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Za prvních 6 měsíců roku víc lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost i plodnost podle statistik klesá už 5. rok v řadě. Přirozený úbytek nevyrovnala ani migrace, kdy do Česka přišlo asi o 9 tisíc lidí víc, než kolik se odstěhovalo. Vystěhovalí i přistěhovalí byli většinou Ukrajinci, Filipínci nebo Slováci. Současná vláda zatím neplánuje navyšovat výdaje na obranu na 5% HDP. Cíl 3,5% na přímé obranné výdaje a 1,5% na ty související přijaly členské státy Severoatlantické aliance předloni. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je nereálné, aby Česko tento závazek v roce 2035 splnilo. Opoziční zástupci to kritizují. Podle předsedy sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka z hnutí STAN navíc stále není známá nová podoba koncepce výstavby armády České republiky.
6: Mě zarazilo to, že pan ministr vytváří koncepci 2040, ale my vidíme, že on není schopný kvačer dodat na tož, aby dodrželi rámec financování. A pokud se budeme bavit o tom, že jeden rok se řekne, že 2% budou, pak že nebudou, to je právě obrovská chyba, že armáda neví, s čím může počítat.
3: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD řekl, že ji dokončí v říjnu po schválení návrhu rozpočtu na rok, na příští rok vládou. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno, první prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Ta odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové teď bude jméno Václava Havla používat jiná instituce.
7: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně představit na křtu lavičky Václava Havla 21. září.
8: Sport. Po čtvrtém místu z mistrovství světa vstoupí čeští volejbalisté do evropského šampionátu v italské Modeně. Jejich prvním soupeřem budou už za necelou hodinu Řekové. Asistent trenéra řeckého týmu Stefano Georgos vyzdvihuje sílu české reprezentace.
9: Proti České republice to bude těžký zápas. Dobře víme, co soupeř dokázal na mistrovství světa. My se v obraně nebudeme zaměřovat na jednoho hráče. Nemáme na šampionátu vyloženě hvězdu, ale věříme v týmového ducha.
10: Team Spirit.
8: Radiožurnál Sport nabídne utkání Česko-Řecko v přímém přenosu. Češi se pak ve skupině střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, Itálií a Slovinskem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem, nehoda na 4 za Zbraslaví. Na D1 za Prahou směr Brno pomalá jízda od Česlic z 8. kilometru do omezení na 24. na Šmejkalce 40 minut. Na D1 před Brnem z Prahy za Tasovem první část kolony kolem 160. kilometru, za exitem 162 Vítoš se dál sunou kamiony pravým pruhem, v levém je zase plno od sjezdu 178 Rosice, kde dvojce osobním autem až hodinu. Jinak kolony různě po Brnu a na výjezdu z města od České do Kořimy i Lipůvky. Na D1 z Brna do Prahy kolona od exitu 66 Kutná Hora do omezení na 64. kolem 10 minut. Na D10 z Prahy na Boleslav za Brodci kolona z 38. kilometru 20 minut do omezení za Bezděčínem na kilometru 42,5 v pravém pruhu překáží porouchané auto. Na D11 z Prahy do Hradce za sjezdem na Městec se rozjíždí kolona z 56. kilometru, omezení na 63. skončilo. V Praze dlouhé předvíkendové kolony, mimo jiné na jižní spojce od Vídeňské 20 minut k nehodě Zelanovým mostem, a na výjezdu 4 na Strakonice je teď ucpaný úsek od sjezdu z okruhu minimálně půl hodiny k nehodě u posledního nájezdu od Baní. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobré odpoledne vám přejeme a my navážeme na zprávy. Američané, jak jste slyšeli, si právě teď připomínají oběti teroristických útoků z 11. září 2001. Útok na newyorská dvojčata před 25 lety zabil téměř 3000 lidí a vyvolal ostrou reakci Spojených států. Washington vyhlásil globální válku terorismu, která ale paradoxně stála taky u zrodu nových džihadistických skupin. Víc o čtvrtstoletí boje proti terorismu povíme za chvilku na Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
4: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Ve Spojených státech začaly piety za oběti útoků z 11. září 2001. Rodiny obětí se sešly u památníku v New Yorku, kde před 25 lety narazila dvě letadla do Světového obchodního centra. Další vzpomínkové akce jsou u Pentagonu, nebo v Pensylvánii, tedy na místech, kde narazila další dvě unesená letadla. K útokům se tehdy přihlásila teroristická skupina Al-Qaida, vedená Saudem Usámou bin Ládinem. Americký prezident George Bush jen o několik dní později ohlásil odvetná opatření, která dopadla na celý svět. Takzvaná globální válka proti teroru dolehla mimo jiné na Afghánistán, Irák, Jemen nebo Libii. Co jí provázelo a jak stále ovlivňuje dnešní svět, zjišťoval Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Matěj, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdy válka proti teroru oficiálně začala?
1: Vůbec poprvé o ní mluvil právě americký prezident George Bush už 20. září 2001 v americkém kongresu při jeho projevu. Prohlásil mimo jiné, že válka s terorem sice začne u hnutí Al-Káida, ale neskončí, dokud nebudou odhalené a poražené všechny teroristické skupiny s globálním dosahem.
0: Na začátku října 2001 Spojené státy spustily vzdušné údery na Afghánistán. Proč válku proti terorismu odstartovali právě tam?
1: Protože tam hnutí Talibán skrývalo lídra Al-Káidy, Usámu bin Ládina. Prezident Bush tehdy mluvil o rychlých, přesně cílených úderech. Ty sice poměrně rychle Talibán porazili, ale klid a bezpečí to Afghánistánu nepřineslo. Vojska NATO tam zůstala dalších 20 let a země v tomto období, podle americké Global Terrorism Database, čelila vyššímu počtu teroristických útoků než před invazí. Počet atentátů rostl až do roku 2021, kdy se z Afghánistánu stáhla americká vojska a k moci se vrátil Talibán. Jeho tvrdá konzervativní vláda aktuálně dopadá třeba na práva afgánských žen.
0: A jak to bylo s válkou proti teroru v dalších zemích?
1: Spojené státy do války proti teroru zahrnuly třeba vojenské operace v Jemenu, Pákistánu, Libii nebo třeba taky invazi do Iráku. Tam Američané svrhli diktátora Saddáma Husajna a jeho režim strany Baas. Země se pak ale propadla do chaosu, ze kterého těžily nejrůznější ozbrojené skupiny, včetně teroristů. K džihadistům navíc podle arabisty Pavla Ťupka z Karlovy univerzity přecházeli i někdejší prominenti Husajnova baasistického režimu.
2: Bývalí důstojníci, ti baasisté, potom tvořili tu páteř Al-Káidy v Iráku, která se tam dostala díky té destabilizaci a tomu chaosu a vlastně postupně z toho vznikl to, co se nazývá Islámský stát.
1: Samozvaný Islámský stát ani Al-Káida ani potom nikam nezmizeli. Džihadistické organizace, které jsou na ně napojené, aktuálně ovládají obrovská území v západní Africe, třeba v Mali, Nigeru, Burkině Faso nebo Nigérii, kde teroristé každý rok zabijí tisíce lidí.
0: O čtvrtstoletí boje proti terorismu jsme mluvili na Radiožurnálu a s Matějem Kolářem. Díky a naslyšenou.
1: Já děkuju, naslyšenou.
0: A ještě v této hodině zamíříme na pietu do New Yorku za naší zpravodajkou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem, nehody na 4 za Zbraslaví i 43 za Opatovem. Výjezd z Prahy po D1 na Brno vás neočestlit. Z 8. kilometru se jede různě pomalu do omezení na mostě na 24. asi 40 minut. Na D1 před Brnem roztrhaná kolona směrem z Prahy, první část za Tasovem na 160. kilometru. Levý pruh se za exitem 162 Bíteš rozjede, dál kamiony v pravém pruhu, pak od sjezdu 178 Rosice, zase i v levém pruhu různě pomalá jízda až hodinu osobním autem do omezení u D2. Na D1 z Brna do Prahy očekávejte kolonu od exitu 66 Kutná Hora do zúžení na 64. To zabere kolem 10 minut. Na dálnici D10 z Prahy na Boleslav za sjezdem na Brodce se tvoří fronta skoro na půl hodiny z 36. kilometru do omezení za Bezděčínem. Na kilometru 42,5 porouchané auto překáží v pravém pruhu. Silnice 4 výpravka z Prahy na Strakonice se ucpává už za sjezdem z okruhu před Zbraslaví. Je to na půl hodiny k nehodě u posledního nájezdu od Baní, srazila se 4 auta v levém pruhu. A na tahu 43 Svitavy Lanškroun potíže za Opatovem, uvězdy, havárie dvou osobních aut, kolony obou směrně až na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Rozšíření systému emisních povolenek negativně dopadne na lidi a zdraží produkci v rafinériích. Proto by se mělo odložit, prohlásil včera před schůzkou Vyšegrádské čtyřky český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zároveň opět zkritizoval už fungující systém povolenek ETS 1. Podle něj likviduje evropský průmysl a proto má být úplně zastaven. Bude mít Česko kvůli povolenkám ještě dražší pohonné hmoty. Tak i o tom teď budeme na Radiožurnálu mluvit s hlavním ekonomem XTB Pavlem Peterkou. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Má premiér Andrej Babiš pravdu, když říká, že ETS 1 likviduje evropský průmysl a ETS 2 těžce dolehne na občany Evropské unie?
1: Politická hesla se velmi těžko hodnotí z hlediska jejich pravdivosti. Nicméně, když se podíváme na data a na fakta, tak je pravdou, že systém ETS 1 vlastně zatížil všechny velké, nebo ne všechny, téměř všechny velké zdroje znečištění, primárně výrobu elektřiny, tepla, těžký průmysl, kam patří právě třeba ocel, chemický průmysl a pak i komerční letectví. Jo, díky tomu zatížení je samozřejmě výroba elektřiny, tepla dražší, je dražší i provoz těžkého průmyslu. A cílem toho systému bylo zdražit produkci emisí v těchto sektorech, aby byly firmy motivovány k omezení produkcí těch emisí, jenomže pokud se na to podíváme z toho globálního kontextu, tak pokud ten systém ETS 1 v podstatě platí primárně v Evropské unii, samozřejmě v dalších regionech světa je nějaká snaha o omezení emisí, ale pokud budeme mít tvrdší systém než v zahraničí, no tak budeme mít, nebo tak máme konkurenční nevýhodu, kterou můžeme překonat tím, že jsme šikovnější, chytřejší, efektivnější. Jenomže tato výhoda se postupně odčerpává a vidíme pak, že jak Spojené státy americké, tak Čína, což jsou další dva ekonomický giganti, tak z pohledu cen energií a z pohledu vlastně náročnosti splnění regulací pro ochranu životního prostředí mají jednodušší výchozí pozici a získávají stále větší podíl na světovém HDP, na světovém trhu. Takže svým způsobem to, co říká pan premiér, je pravda, ale není to tak jednoduché.
0: Má Česko s nějakými spojenci třeba z V4 šanci ten systém výrazně změnit?
1: Nemyslím si. No takhle, ten systém ETS 2, který měl původně nabíhat už další rok, teda rok 27, tak ten náběh byl odložen na rok 28, primárně kvůli vysokým inflačním tlakům a vlastně cenovým tlakům v oblasti právě silniční dopravy, vytápění budov a právě i v tom drobném průmyslu, na který bude mířit ten druhý systém ETS 2. Takže to bylo odloženo. V tuto chvíli jsou ale ceny energie vlastně vyšší, než byly v době toho odkladu, takže nějaká šance, že přijde nějaký evropský konsenzus, že ještě není ta správná doba na spuštění toho systému, tam je, ale spíše se bavíme o tom, kdy ten systém bude zaveden. Jo? Není to o tom, jestli bude zaveden, protože ETS 2 je široce zakomponováno do evropské legislativy, ať se nám to líbí nebo ne. Zároveň jsou na to navázány nějaké očekávané příjmy. Teď se připravuje vlastně i nový rámec na 7letý rozpočet Evropské unie, kde se právě počítá právě s příjmy z ETS 2. Takže nevnímám jako pravděpodobné, že by se politické elity takhle rychle shodly na tom, že ten systém se bez náhrady zruší. To odložení možná, ale jedno už proběhlo, otázka, jak dlouho to odkládat, bude vlastně možné.
0: V odpoledním Radiožurnálu jsme mluvili s hlavním ekonomem XTB Pavlem Peterkou. Díky a naslyšenou.
1: Přeji hezký den, zatím naschledanou.

0: chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
3: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
4: 15 hodin a 30 minut. Zprávy s Janou Guldou.
5: Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o víc než 20 milionů korun. Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se údajně připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Soud ve středu rehabilitoval 6 disidentů, kteří byli v 80. letech minulého století nezákonně krátkodobě vězněni. Rehabilitace se dočkali například místopředseda senátu Jiří Oberfalzer z ODS nebo politický aktivista a spoluzakladatel spolku Šalamoun John Bock. Americká společnost Anthropic tvrdí, že zabránila pokusům o zneužití svých modelů umělé inteligence. Vyplývá to ze zprávy o letošních nejzávažnějších bezpečnostních incidentech veřejného systému Claude. Firma uvedla, že vyšetřila nebo zmařila taky několik případů pokusů zneužití softwaru k vývoji biologických zbraní nebo autonomních dronů. Ve zprávě Anthropic popisuje i pokusy o sběr citlivých dat od lidí a organizací napojených na ruské nebo čínské špionáže. Sítě. A před 75 lety projel z Československa na západ takzvaný vlak svobody. Tři muži se tehdy z komunistické země chtěli dostat spolu s rodinami, unesli proto vlak, který jel z Chebu do Aše, tam ale nezastavil a pokračoval až za hranici. Ve vlaku bylo celkem 110 cestujících, většina z nich o únosu předem nevěděla a vrátila se do Československa.
1: Sport.
5: Kajakář Jakub Krejčí postoupil z druhého místa do finále světového poháru ve vodním slalomu ve španělském Seu. Naopak do finálové dvanáctky se nevešli Vít Přindiš ani Jiří Prskavec. Závod o medaile je na programu zhruba za hodinu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná čtyřka za Prahou, kolony na D1 nejenom před Brnem. Problémy jsou na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Strakonice. Kolona od sjezdu z okruhu před Zbraslaví se zastavila. Jak to vypadá po hromadné nehodě u posledního nájezdu od Baní, tam sleduje naše motohlídka.
7: Hasiči postupně odklízejí havarovaná auta. Provoz je aktuálně zastavený.
6: Na D1 za Prahu na Brno od Česlic z 8. kilometru různě pomalá jízda do omezení na 24. U Šmejkalky zabere 40 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony kamionů. V pravém pruhu čekejte za Tasovém kolem 158. kilometru. Osobní auta v levém pruhu jedou různě pomalu od exitu 178 Rosice k D2 až hodinu. Na D1 v Brně už i směrem na Prahu velmi silný provoz od Slatiny z 202. k nájezdu od výstaviště na 190. kilometr až půl hodina. Na D1 z Brna na Prahu se popojíždí od exitu 66 Kutná Hora k pracím na 64. kilometru zhruba 10 minut. A na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav za Brodci počítejte s frontou z kilometru 36, je to na 40 minut za Bezděčín, na 42. a pultem v omezení nakládají porouchané auto na odtah. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů Celsia při malé oblačnosti a uklidnění větru až na 3 stupně a k ránu se ojediněle objeví mlhy. Zítra pak čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
4: 15 hodin 34 minut New York se ponořil do vzpomínání a smutku. Američani si připomínají 25 let ode dne, který navždy změnil jejich zemi. Přesně před čtvrtstoletím narazila dvě letadla unesená teroristy do Světového obchodního centra v New Yorku. K vám se v této půlhodině podíváme přímo do New Yorku za naší americkou zpravodajkou.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Kdo ten den zažil, dodnes si pamatuje, co v tu chvíli dělal, i to, jak se o teroristických útocích dozvěděl. Američané si připomínají přesně čtvrt století od chvíle, kdy dvě letadla unesená teroristy narazila do Světového obchodního centra v New Yorku. Piety jsou po celých Spojených státech. Naše americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová je teď přímo na místě neštěstí u Ground Zero v New Yorku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak to kolem tebe vypadá? Co se na místě děje?
1: Tak stojím tady přímo u Ground Zero. Od rána se tady, Štěpáne, scházejí rodiny obětí k tomu výročnímu čtení jmen. Těch jmen přečtou necelé 3000. Jsou to jména lidí, kteří ten den zemřeli. V tuto chvíli právě dvě ženy čtou jména, která začínají na písmeno D. Do toho hrají dvě ženy zase na housle. Je to taková tichá, soustředěná atmosféra. Hodně lidí, jsem si tady všimla, přišlo v tričkách s nápisy 11. září, nikdy nezapomeneme. Je tu také hodně lidí v uniformách. Ta bezpečná opatření jsou letos extrémně přísná. Celé okolí toho náměstí Memorial Plaza je uzavřené kordony, kontrolami. Veřejnost se k místu samotnému dostane zhruba až tak za hodinu.
0: Když mluvíš s Američany, co ti říkají, co pro ně dnešní den znamená?
1: Říkají, že je to pro ně stále velmi tragická, traumatizující událost. V podstatě každý zavzpomínal na to, co dělal v tu chvíli, když se to dozvěděl. Říkají, že čtvrtstoletí, mi říkala paní Donna, která přijela až z Chicaga, že to je hranice, za kterou se najednou uvědomuje, jak moc se ta Amerika od té doby proměnila. Pak paní Jessica přijela zase z Filadelfie, přinesla květiny, říkala, že má v rodině několik hasičů, že to je pro ní velmi osobní. Několik pamětníků mi také řeklo, že na to nikdy nezapomenou. Co se letos, a jedna paní oceňovala nesmírně, že se připojuje moment ticha sedmý, moment ticha i za lidi, kteří na následky útoků zemřeli později, na nemoci, které byly spojené s troskami. Pro mnohé z nich je to taková spíš osobní záležitost, než nějaká velká státní nebo federální událost.
0: Na místo míří všichni žijící bývalí prezidenti. Kde si výročí útoků připomíná aktuální prezident Donald Trump?
1: Ano, je pravda, na místě jsou tady čtyři bývalí prezidenti, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama i Joe Biden, jsou tady také první dámy, je s nimi i za Bílý dům viceprezident J.D. Vance, prezident Donald Trump s první dámou, s šéfem Pentagonu Petem Hexetem a dalšími, je ve Washingtonu, kde má vystoupit s projevem. Podle amerických médií ten důvod je takový, že on chtěl mít projev a tady v New Yorku se projevy politiků od roku 2012 nedělají. Lidé chtějí, aby to byla vzpomínka na ty zesnulé a ne, aby ta situace byla politická. Nicméně ve Washingtonu, v Pentagonu projevy jsou běžné a tam také prezident Trump promluví k národu.
0: Ve vysílání radiožurnálu americká zpravodajka Jana Ciglerová. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Alvaro Soler, posloucháte odpolední radiožurnál, 15 hodin 43,5 minuty. Za chvilku půjdeme taky k volejbalu, předtím ale ještě návštěva českých silnic a dálnic v zelené vlně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na čtyřce za Zbraslaví a kolony na D1 za Prahou i kolem Brna. Na silnici 4 výjezd z Prahy směrem na Strakonice je ucpaný od sjezdu z Pražského okruhu. Popojíždí se tam minimálně půl hodiny k poslednímu nájezdu od Zbraslavy a Baní. Jak to tam vypadá po srážce 4 aut, sleduje naše motohlídka.
3: Hasiči dali havarovaná auta ke straně, průjezdný už je opět televízní pruh.
2: Na D1 za Prahou směr Brno se do kolony dojíždí za Česlicemi kolem 9. kilometru. Do omezení na 24. u Šmejkalky se jede různě pomalu 3/4 hodiny. Dálnice D1 přes Brno ucpaná obousměrně v pásu z Prahy. Kolony kamionů v pravém pruhu už od exitu 162 Velká Bíteš. Osobní auta od sjezdu 178 Rosice, kde dvojce to mají asi na 50 minut. A v pásu z Vyškova na Prahu kolona za sjezdem na Svitavy z 202. k nájezdu od výstaviště na 190. kilometr asi na půl hodiny. Jinak kolony po Brně na řadě míst a stále ucpaný je výjezd z města od České do Kuřimi i Lípůvky. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav se stále tvoří kolona za Broci skoro z 35. kilometru do omezení za Bezděčínem. Na 42. a pultem by každou chvíli měla odjet odtahovka s poruchaným autem z omezení. A 43. Svitavy Lenškroun u Hvězdy vážná nehoda koliny s obou stran na 15:15. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česká volejbalová mužská reprezentace vstoupí už zhruba za 10 minut do mistrovství Evropy. Přímý přenos Česko-Řecko nabídne digitální radiožurnál Sport. V Modeně už je reportér Kamil Jáša. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Nastoupí český tým do zápasu kompletní?
1: Ano, kompletní by měl být. Dá se to tak říct, Licek a Galabov na turnaji vůbec nejsou. Na smeči nastoupí Drahoňovský, s tím ale trenéři dopředu počítali týmu, a to je myslím docela zajímavost. Se včera až v noci připojil Štěpán Svoboda, který úspěšně složil maturitní zkoušku a místo večírku se spolužáky tak spěchal na letadlo s přestupem Paříži. Dorazil sem do Modeny okolo 23. hodiny. Lehce asi unavený bude, ale myslím spokojený, že ta maturitní zkouška dopadla dobře, tak snad dobře dopadne i to dnešní utkání proti Řecku. Pro utkání je připravený.
0: Jak to pár minut před začátkem vypadá v šatně českých volejbalistů?
1: V šatně nevím, ale teď už jsem na tribuně. Komentátorské stanoviště radiožurnálu Sport je v hale Panini, která je přezdívaná jako chrám volejbalu, a volejbalisté v tuto chvíli, tedy ti čeští reprezentanti, počkali, až skončí druhá fáze rozcvičky řeckého týmu. Potom následovala potom zahřívání, taková ta klasická věc, kdy obě dvě libera jsou na jedné straně a zbylí hráči na ně servírují. Teď právě skončila i tato část a čeští hráči se scházejí v takovém kolečku společně s realizačním týmem. Vidím tam i manažera českých volejbalových reprezentací Miloslava Javůrka a za malou chviličku už čeští reprezentanti půjdou do důležitého prvního zápasu proti Řecku.
0: No a jaká je tedy ta hala Pala Panini v Modeně?
1: No, sportovní palác Giuseppe Panini je tady přezdívaný, jak už jsem říkal, chrám volejbalu. Je to hlavní sportovní palác v Modeně. Slavnostně byl otevřen už v roce 1985. Pojmenován je po Giuseppe Paninim, zakladateli společně s bratrem Benitem sportovní skupiny Panini. Hala byla navržena primárně pro volejbal a je to znát. Je to takový kotel, který dokáží tady vytvořit fanoušci. Tak uvidíme, jak to bude vypadat teď už zhruba za 8 minut, kdy začne první utkání české volejbalové reprezentace ve skupině na mistrovství Evropy.
0: Informovat bude Kamil Jáša. Zatím díky.
1: Hezké odpoledne.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: 25 let ode dne, který změnil svět. 11. září 2001. Vzpomíná na něj architekt Jiří Boudník, který náraz dvou Boeingů do dvojčat v New Yorku viděl na vlastní oči.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Eva Adamčíková.
1: Dobrý.
3: Já jsem vás viděl v televizi.
1: Jo, no tak.
2: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
4: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
1: Jo, jsou.
4: Já teda moc nebulím, ale...
1: To je dobrý.
5: Máš nějakou fobii?
1: Zvejšek trochu.
6: Jakou sladkost máš nejradši?
1: Čokoládu na různý způsoby.
2: Talk show na jedno.
1: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
2: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Dobré odpoledne, je 16 hodin. Jana Gulda a zprávy.
8: Poslanci schválili přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry. V New Yorku si lidi připomínají 25 let od teroristického útoku. Čeští volejbalisti hrají na mistrovství Evropy úvodní zápas s Řeckem. Po hromadné nehodě za Zbraslaví je ucpaný výjezd z Prahy směrem na Strakonice. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty až 23 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Reklamy na spotřebitelské úvěry budou podléhat přísnějším pravidlům. Novelu dnes schválila sněmovna. Nově by měla lidi víc varovat před riziky spojenými se splácením úvěrů. Poslanci taky prosadili zastropování celkových ročních nákladů, které se budou odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Podporu měla novela taky u opozičních poslanců, pokračuje Jan Papajanovský ze Starostů.
10: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno, protože opravdu v těch historických dobách se tady ten biznis na pomezí lichvy a slušného podnikání rozmohl natolik, že bude velmi těžké dostat z něj všechny lidi, kteří do těch dluhových pastí spadli.
8: Novelu teď dostane k posouzení Senát. V New Yorku se konají piety za oběti teroristického útoku z 11. září 2001. Památník navštíví všichni dosud žijící bývalí prezidenti Spojených států. Ten současný prezident Donald Trump vystoupí s projevem u Pentagonu. K útoku, který před 25 lety změnil Spojené státy, se přihlásila teroristická skupina Al-Káida, vedená Saudem Usámou bin Ládinem. Její členové unesli celkem 4 letadla. Dvě z nich narazila do věží Světového obchodního centra. Další narazilo do Pentagonu a čtvrté se zřítilo v Pensylvánii. Bezprostředně po útoku zemřeli asi 3 000 lidí. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD příští týden nakonec na bezpečnostní konferenci do Číny nepojede. Zastoupí ho pracovník ministerstva, oznámil to předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura. S ministrem se dohodli, že bude zapotřebí v Česku, potvrdil to i sám Zuna.
11: Finalizuje se náročná diskuze o přípravě rozpočtu na rok 2027. Čeká armádu dokončení koncepce výstavby armády České republiky. Připravují se dny na to. Je vhodnější koncentrovat se na plnění těchto úkolů, protože na takovou konferenci se dá přihlásit i pomocí videokonference i jinými způsoby.
8: Siangšanské bezpečnostní fórum, kam měl ministr jet, pořádají instituce napojené na čínskou armádu a je plně pod kontrolou čínské komunistické strany. Členové NATO a Evropské unie na něj ministry běžně neposílají. Pravidelně tam ale jezdí například ministři z Ruska, Běloruska, Íránu nebo třeba Vietnamu. Lázeňská města v Karlovarském kraji slaví 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy dnes začínají v Mariánských lázních, pokračovat budou zítra v Karlových Varech a v neděli ve Františkových lázních. V těch Mariánských dnes taky představí speciální vydání Lázeňských novin, říká manažerka pro UNESCO Zuzana Stejskalová.
12: Ty noviny se jmenují Great Spa Times, jsou to Timesy a budou velmi obsažné a čtenáři se z nich dozví v podstatě tu podstatu toho, co tady chráníme, o čem je UNESCO v tom kraji, o čem jsou ta lázeňská města, o čem jsou Great Spa Towns.
13: Sport. Čeští volejbalisté rozehráli úvodní duel na evropském šampionátu. Jejich zápas proti Řecku sleduje v italské Modeně reportér Kamil Jáša.
14: Zápas se teprve dostává do obrátek. Česká reprezentace teď neuhrála tu výměnu a tak Řekové se poprvé v utkání dostávají do vedení. Z českého pohledu je to 2-3 v základní sestavě české reprezentace. Nastoupil trochu překvapivě na postu univerzála Marek Šotola. Z Moderny Kamil Jáša, Radiožurnál.
13: Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na pražské utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Americe. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. Týden před začátkem souboje to oznámil kapitán Tomáš Berdych. A kapitánka ženského týmu Barbora Strýcová doplnila nominaci tenistek na finále poháru Billie Jean Kingové. Společně s Lindou Noskovou, Karolínou Muchovou, Marií Bouskovou a Kateřinou Siňakovou se turnaje v Číně zúčastní Sára Bejlek.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na čtyřce za Zbraslaví a kolony na D1 za Prahou i kolem Brna. Silnice 4, výpadovka z Prahy na Strakonice, je teď ucpaná od Velké Chuchle ke sjezdu z okruhu. Před Zbraslaví pak se ještě jede pomaleji k poslednímu nájezdu od Baní. Jak to tam vypadá, po hromadné nehodě sleduje naše motohlídka Jakub Vodička.
16: Všechna havarovaná auta už se podařilo dát více ke straně. Aktuálně se s opatrností projíždí už dvěma pruhy.
15: Po Praze jinak řada předvíkendových kolon na vnějším i městském okruhu, včetně jižní spojky a předvjezdy do tunelů. Hodně se plní samozřejmě výjezdy jedničkou na Brno. Kolona je už za průhonicemi ze 7. kilometru na opravovanou Šmejkalku na 24. asi 50 minut. Taky D1 přes Brno ucpaná s obou stran směrem z Prahy. První část kolony za Velkou Bíteší kolem 163. kilometru. Pravý pruh je plný kamionů až do Brna. V levém pruhu osobní auta místy jedou, místy brzdí, tak různě až k D2 od Bíteše i přes hodinu. Na D1 Vyškova na Prahu přes Brno pomalá jízda od Slatiny z 202. k nájezdu od výstaviště na 190. kilometr zabere asi půl hodiny. A na silnici 43 ze Svitav na Lanškroun u Vězdy záchranáři zasahují po havárii dvou osobních aut kolony od Opatova v druhém směru od odbočky na Třebovice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
7: Je to pár minut, co se zhroutila jižní věž Světového obchodního centra v New Yorku. I tuhle zprávu jste mohli přesně před 25 lety slyšet ze světových médií, ale i z našeho vysílání. Dnes si připomínáme tragické teroristické útoky z 11. září 2001 a jen málo kdo asi dokáže uvěřit tomu, že od nárazu prvního letadla po zhroucení druhé věže uplynulo jenom 102 minut. Téma otevíráme i na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
9: Odpolední Radiožurnál
0: a Jiří Štefl.

0: 10 minut po 16. hodině, tady je vysílání odpoledního radiožurnálu. Teď na chvíli budeme mluvit o umělé inteligenci. Americká společnost Anthropic tvrdí, že zabránila vážným pokusům o zneužití svých systémů umělé inteligence. Údajně za nimi stály třeba lidi spojovaní s ruskými, iránskými nebo čínskými špionážními sítěmi. Vyplývá to ze zprávy firmy, která popisuje stále častější zneužívání AI ze strany kyberzločinců a hackerů. Téma sleduje Jiří Kordík, toho času se mnou ve studiu ze zahraniční redakce. Vítej, Jirko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Na co konkrétně Anthropic upozorňuje?
1: Ona tahle zpráva o hrozbách od Anthropicu popisuje období posledního půl roku. Bavíme se o těch nejčastěji užívaných nám všem asi veřejně dostupným modelech systému Claude. Firma Anthropic totiž pravidelně vyhodnocuje kontrolu konverzací lidí s chatboty a taky pátrá po známkách zneužívání těch modelů k různým špatným úmyslům. Tam uvádí právě ty největší příklady, jsou tam už ty zmíněné pokusy ruské, iránské nebo čínské špionáže. Podle toho dosud zveřejněného dokumentu se ale lidé taky pokoušeli třeba o vytvoření kódů pro nalomení se do Wi-Fi sítí nebo záznamů z kamer. Ještě je tam část, která vyvolala ten úplně největší rozruch. To jsou záznamy o požadavcích vědců, které by vedly k výrobě autonomních dronů anebo taky vývoji biologických zbraní.
0: Jak si takový vývoj zbraní přes AI vůbec představit?
1: Šéf analýzy hrozeb firmy Anthropic, Jacob Klein, deníku New York Times řekl, že ten úmysl je obzvláště těžké zachytit a jak on říká, není to tak, že by člověk přišel k počítači, zeptal se napřímo, jak vytvořit biologickou zbraň. V některých případech nedokázali určit, jestli ten důkladný výzkum, který lidé po tom systému Claude chtěli, sloužil legitimnímu účelu, třeba dejme tomu vývoji vakcín, nebo takovému, aby ho někdo zneužil k vytvoření těch nebezpečných nemocí nebo lépe řečeno patogenů částí, které v lidském těle mohou vyvolat ty nebezpečné nemoci. Anthropic řekl, že zjištění využil k posílení bezpečnosti a že poskytl ty další pokyny svým partnerům na trhu a taky příslušným úřadům.
0: V poslední době jsou stále častěji slyšet hlasy, jak moc je umělá inteligence bezpečná pro lidstvo jako takové. Jirko, proč?
1: No, tuhle diskuzi rozproudil jeden z vývojářů právě Anthropicu, Evan Hubinger. On ze své pozice právě v té firmě napsal, že opravdu oni jako ta společnost pracují se scénářem, že je větší než 10% šance, že v dalších 10 letech může AI zničit lidstvo. Tu debatu o tom, jak moc ta hrozba je reálná, teď ještě umocnilo, že šéf další významné firmy OpenAI Sam Altman kvůli rizikům, že by se některé systémy mohly vymknout kontrole, zvažuje zpomalení vývoje těch nejpokročilejších modelů.
0: Držme se lidstvo, to dáme. Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Čtvrt na pět minut a k tomu Zelená vlna, Štěpán Janda.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D6 za strašecíma kolony na D5 před i na D1 za Prahou. Na dálnici D6 cestou z Prahy na Karlovy Vary dejte pozor. Za sjezdem na Nové Strašecí na 27. kilometru hlásíte nebezpečnou překážku.
3: Zasahuje do pravého pruhu kolečko stavební. Je to docela nepřehledný tam.
2: Na D5 před Prahou z Plzně se tvoří kolona od Rudné ze 4. kilometru až na okruh k Ořechu přes půl hodiny osobním autem. V Praze dlouhé kolony, mimo jiné na jižní spojce obou směrně, taky před vjezdy do Blanky, fronty jak od Bulovky do Troji, tak třeba v Patočkově skoro od Kláštera k Pyramidě. Na výjezdu z Prahy Strakonic kolou se tvoří kolona od Vranického železničního mostu k Lahovičkám, tam se popojíždí, pak dál se jede různě pomalu za Zbraslav k nájezdu od Baní, po hromadné nehodě už tam nabouraná auta stojí stranou mimo pruhy. Výjezd z Prahy D1 na Brno, kolona od Česlic z 8. kilometru, 3/4 hodiny na opravovanou šmejkalku na 24. D1 je ucpaná i přes Brno, směrem z Prahy různě roztrhaná kolona od exitu 162 Velká Bíteš. Je to přes hodinu osobním autem v levém pruhu, místy se jede, místy se brzdí, kamiony se vlečou pravým pruhem kontinuálně. A Zvyškova na Prahu od Tuřanské OMV ze 198. kilometru na 190. k nájezdu od Výstaviště, je to teď asi na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Příští rok se vrátí do Prahy, tohle byl sympaťák, mladý zpěvák Sombr. 16 hodin 22 minut a další téma, možná tohle řešíte i vy. Najít vhodnou školu pro dítě na vozíku může zabrat docela dost času a když se vhodná škola nakonec najde, často to znamená i hodiny dojíždění. Rodiče si navíc musí často sami zjišťovat, jestli se jejich dítě po škole vůbec bude moct bez problému pohybovat. Celostátní přehled bezbariérových škol totiž v Česku chybí.
1: Barborka má kombinované postižení, péče o ní je trošku náročnější.
2: Vypráví Eva Valičková, maminka Barborky, která se pohybuje na vozíku.
1: 3 roky jsem jí vozila z Českého Krumlova do Českých Budějovic.
2: Když měla dcera nastoupit do základní školy, znamenalo by to dalších 9 let dojíždění. Školu našla 5 minut od domova. Budova ale není bezbariérová.
1: Má schodoles, ale ten nemůžete počítat úplně jako bezbariérový. Musíte to dítě přendávat z vozíčku na schodole, ze schodolezu, na speciální židličku a takhle několikrát za den.
3: A právě s tímhle problémem se rodičům a dětem snaží pomáhat iniciativa Výtahy do škol, kterou založila Jindra Landová.
4: Ani ředitelé nemají představu, co přesně bezbariérovost je. Pro někoho je to 1, 2, 3 schody, že to je bezbariérové.
2: Ucelený přehled o přístupnosti škol zatím nemá ani stát, potvrzuje dětský ombudsman Martin Beneš.
5: Ucelený přehled o bezbariérovosti škol v České republice bohužel stále k dispozici není. Je ale zřejmé, že skutečně bezbariérových škol je jen málo.
2: Ombudsman proto s odborníky připravil dotazník pro celostátní mapování a chce ho doporučit ministerstvu školství. Za úpravy konkrétních budov ale podle ministerstva odpovídají především jejich zřizovatelé. Pokračuje mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Macura.
6: Za stav školních budov a zajištění bezbariérového přístupu odpovídají zřizovatelé, což jsou u mateřských a základních škol obce a u středních škol kraje.
2: Ministerstvo na odstraňování bariér ročně vyčleňuje 10 milionů korun. U nově postavených škol už bezbariérový přístup vyžadují stavební předpisy. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Zprávy už má Monika Chmelová.
2: Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem. To je nejvíce za posledních 7 let a o 4% víc než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot, o pětinu víc než ve stejném období loni. Strana Alternativa pro Německo podala trestní oznámení na německého kancléře Friedricha Merce. Ohradila se proti jeho tvrzení, že AfD v podstatě chystá etnickou čistku. Merc to řekl ve středu při kritice strany a jejího plánu tzv. Remigrace v Německu, který zahrnuje například deportace uprchlíků a má vést k návratu Němců, kteří zemi opustili. Podle kancléře je AfD destruktivní síla, která chce destabilizovat Německo. Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid. Jen dva dny po pohřbu svého bratra, norského krále Haralda V. oznámila to královská rodina v oficiálním prohlášení. Princezna Astrid se naposledy na veřejnosti ukázala právě na pohřbu oblíbeného krále. Vlajky na královském paláci budou dnes vlát na půl žerdi. A rekonstrukce mostu přes Sokolickou struhu v Poděbradech se protáhne zhruba o měsíc. Déle tak potrvá i výrazné dopravní omezení a objízdné trasy. Původně měly práce skončit do konce září. Nově se dokončení předpokládá na konci října. Stavbu zdržely komplikace při zakládání nového mostu a průsaky podzemní vody. Sport. Čeští volejbalisté hrají na mistrovství Evropy proti Řecku. Jejich zápas sleduje v italském Modeně reportér Kamil Jáša.
3: Právě v tuto chvíli začíná druhý set. Předám hned dobrou zprávu. První set tady na mistrovství Evropy česká reprezentace vyhrála, zvítězila 25-21 a ujala se vedení 1-0 na sety. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna stále velmi hustý provoz už od Čestlic z 8. kilometru, postupně kolona až na Šmejkalku na 24. kolem 40 minut. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s první částí kolony u exitu 168 u 9 křížů. Osobní auta se za 170. rozjedou, aby se znovu sunula levým pruhem od exitu 178 Rosice různě pomalu zhruba 3/4 hodiny k D2. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se tvoří kolona od Rudné ze 4. kilometru na okruh k exitu 19 Ořech, to zabere asi půl hodiny osobním autem. Na výjezdu z Prahy na Strakonice složitější situace, první kratší fronta za Barandovským mostem kvůli zúžení u Malé Chuchle, pak se to rozjede a znovu se brzdí u sjezdu z okruhu. Je to asi na 15 až 20 minut různě po pojíždění a pomalé jízdy k poslednímu nájezdu od Baní, kde se přihlíží, jak došetřují hromadnou nehodu na Krajnici. A na silnici 43 ze Svitav na Lunchcrown opatrněji za Opatovem u Hvězdy uklízejí po vážné nehodě, jezdí se kyvadlově, zdržení do 10 minut z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů při malé oblačnosti a uklidnění větru až na 5 a kránu se ojediněle objeví mlhy. Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. A v odpoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
1: 4 minuty po půl páté, dobré páteční odpoledne. Už jste hlasovali pro vaši nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana. Jestli ne, tak to napravte na našem webu radiožurnál.cz.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ne.
1: Jak si máme představit takové předběžné hlasování? Jak to funguje?
2: No, jsou otevřené vybrané volební místnosti, ne všechny. Ta místa jsou různá, většinou jsou někde prakticky. Třeba na Islandu, kde mají podobný systém, tak to bývá i v obchodních centrech. Kterýkoliv volič může zajít do kteréhokoliv z nich, tam odevzdat dopředu svůj hlas. Zaznamená se to do systému, hlas je potom dál zapečetěný a potom se zasílá do jeho volební místnosti. To je podstatné, protože právě se volí i do krajů a místních zastupitelstev. Ale každopádně volič si to ještě může rozmyslet, může přijít volit v den voleb a tím pádem se potom ten jeho předběžný hlas zneplatní a zlikviduje.
1: Říkali jsme, že obliba toho předběžného hlasování roste. Jakube, je to překvapení?
2: Není překvapení, že je to nárůst, to je už od roku 2002, vlastně každé volby to roste. Překvapení je, kolik to je, 2 700 000 voličů, o čtvrtinu víc než v těch předchozích volbách, to překvapilo právě i volební úřad, že je to až tolik. Z těch debat, které já jsem vedl tady nebo i v jiných zemích, kde to platí, tak někdo říká, že je to pro něj zjednodušení, nemusí řešit, že v neděli musí jít volit, ale může si vybrat nějaký čas, kdy se mu to hodí. Ale taky jsem slyšel, že se tím volby rozmělňují a takovou kritiku, že mladí si to chtějí odbít někdy jenom tak mimochodem.
1: Já už jsem taky zmiňoval, že to hlasování doprovázejí i technické potíže. Taky Jakube, jaké to jsou zatím a může to nějak ovlivnit výsledky voleb?
2: No, ty technické potíže byly v nějakém zaznamenávání na začátku v tom prvním týdnu. Volební úřad teď postupně to ještě doskoumává, ale zveřejnil seznam regionu, kde by to mohl být problém. Nemůže kontaktovat konkrétní lidi, protože na to jsou ta data příliš zapečetěná, ale úřad doporučuje všem, který by se to mohlo týkat, aby radši šli volit v ten volební den, čímž se to vyřeší, ale ten dopad by měl být tak jako tak poměrně malý. Postupně se dopočítali k nějakému počtu maximálně 500 hlasů.
1: Švédské politické strany mají ještě necelé 2 dny na přesvědčování voličů před parlamentními, krajskými a místními volbami. V Radiožurnálu je pro nás bude sledovat taky náš zvláštní zpravodaj. Teď ze Švédska se přihlásil ze Stockholmu Jakub Lucký. Jakube, děkuju, hezký víkend přeju, pracovní, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: David Koller ve vysílání pátečního odpoledního radiožurnálu naživo ho můžete slyšet třeba 3. prosince v pražském O2 Univerzum zaspívá písně Karla Kryla. Za chvíli v našem vysílání Živě sport čeští volejbalisté chtějí na mistrovství Evropy navázat na 4. místo z loňského světového šampionátu. V italském Modeně nastoupili na úvod proti Řecku a na jejich Evropy se vydáme za pár minut za naším reportérem. Teď ale zdravíme na silnice Štěpán Janda, Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem a nehoda v Plzni u Globusu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdříve vzniká kolona za hlavním městem od Čestlic z 8. kilometru. Je to na 3/4 hodiny osobním autem na 24. ke Šmykalce. A potom před Brnem různě roztrhané fronty od odpočívky 9 křížů ze 167. kilometru až do Brna, kde dvojce osobní auta jedou místy plynulé, místy pomalej. Čím blíž k Brnu, tím hůř. Celý úsek D2 asi hodinu. Na severní trase na Moravu na 3500 z Hradce na Olomouc vznikají kolony od Tršku do Litomyšle. Popojíždí se tam i přes 20 minut. Problémy jsou v Plzni na silnici 20 na výjezdu a příjezdu z Karlových Varů, kolony ze Studentské v Košutce, taky od Radčic a z druhé strany od Chodíková, protože u Globusu havarovala 4 auta.
3: Velká dopravní nehoda, většina aut se tam musí otáčet a jezdí se přes Malesice.
2: A ještě k Praze na příjezdu po D5 z Plzně od Rudné ze 4. kilometru, fronty i v levém pruhu na okruh k Ořechu, je to osobním autem až 30 minut. V Praze jinak kolony na městském okruhu na jižní spojce a taky před vjezdy do tunelu Blanka hodně regulují vjezd, třeba Patečková je plná už před Kajetánkou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Švédská skupina Alcaraz ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Čeští volejbalisté hrají úvodní zápas na mistrovství Evropy v Itálii. V Modeně nastoupili proti Řecku a je u toho náš reportér Kamil Jáša.
1: První set 25-21 pro českou volejbalovou reprezentaci a ve druhém český tým vede 17-12, takže z prvního zahajovacího utkání, tedy zahajovacího pro český tým, dobré zprávy. Navíc teď se Draňovský opřel do balónu, český tým brání, šot a skočil pro ten balón, pravou rukou se po něm natáhl, nedosáhl na něj a odrazilo na tribunu. 13. bod pro Řecko, ale svěřenci trenéra Jiřího Nováka se dostali postupně do tempa, možná po lehké nervozitě v úvodu zápasu se dostali jasně na celého soupeře a zatím tedy vedou 1-0 na sety a vypadá to, že si kráčejí pro vedení nebo pro výhru i v tom druhém setu. Aktuálně ve druhém setu 17-13 pro českou volejbalovou reprezentaci z Modeny. Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Tolik tedy aktuální informace z volejbalu, detaily taky na naší digitální stanici Radiožurnál Sport, naladit si můžete na webu nebo taky v digitálních rádiích. 10 minut a bude 17 hodin, po 17. hodině už pro vás máme tradičně 20 minut Radiožurnálu, no a poslechněte si taky naše zprávy. Prezident Petr Pavel příští týden navštíví Spojené státy. I o tom v 17 hodin.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Menší koaliční strany tvrdí, že schodek rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun, se kterým přišla ministryně financí, je příliš vysoký. Podaří se motoristům sobě a SPD přesvědčit hnutí ANO a navrhovaný deficit doopravdy snížit? Vladimír Kroc se zeptá místopředsedy rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Miroslava Ševčíka, zvoleného za SPD.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
0: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
0: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
0: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
0: Veroniky Kekubazové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
3: Je 17 hodin. Monika Chmelová má zprávy.
4: Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. Chorvatsko bude čtvrtou evropskou zemí, která nakoupí moderní jihokorejské raketomety Chunmo. Čeští volejbalisté hrají na mistrovství Evropy proti Řecku. Kolony vznikají po hromadné nehodě na výjezdu z Plzně na Karlovy Vary u Globusu. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům dosud hlásí dobrovolně, pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
5: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržujou, a to je, má opět tento bezpečnostní rozměr.
4: Podporu měla novela i u opozičních poslanců, teď míří do Senátu. Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států, informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Pak by se měl Pavel přesunout do Nebrasky na setkání s tamním guvernérem Jimem Pillenem a zástupci Národní gardy. Chorvatsko je čtvrtou evropskou zemí, která nakoupí moderní raketomety z Jižní Koreje. Za 18 multifunkčních raketových systémů s vícenásobným odpalem zaplatí Chorvati v přepočtu asi 10 miliard korun.
6: Jihokorejské raketové systémy Chunmo už používá estonská, norská a polská armáda. Mají dostřel až 80 kilometrů a jsou schopny provádět cílené přesné údery, ale i kazetové útoky k likvidaci nepřátelských cílů na velkém území. Jižní Korea je dnes už druhým největším dodavatelem zbraní pro evropské členy NATO, hned po Spojených státech. Kromě houfnic, obrněných vozidel nebo raketometů, prodává do Evropy také tanky a cvičné nadzvukové letouny. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
4: Rusko po nočních úderech dopoledne dál ostřelovalo Ukrajinu. V Kyjevě drony zasáhly dvě čerpací stanice. Útok nepřežili nejméně dva lidé a dalších 6 je zraněných v nemocnici. Na síti Telegram to oznámil starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Kyjev odvetě zaútočil na dva průmyslové podniky v Permském kraji na východě evropské části Ruska. Ukrajina tvrdí, že v noci zasáhla ropnou rafinérii v ruském Saratově. Elektromontéři skupiny ČES můžou v reálném prostředí nacvičovat běžné i mimořádné provozní situace. Firma otevřela výcvikové středisko v areálu rozvodny Koštov poblíž Ústí nad Labem. Součástí polygonu je taky digitální model rozvoden, ve kterém je možné napodobovat poruchy a výpadky, říká manažer střediska Přemysl Hoffman.
7: Opravdu ty stavy, které v reálu se stávají, ty poruchy, tak my jsme schopni to nasimulovat. Včetně fyzikálního chování, přetížení různých a podobných věcí, takže jsme schopni to tady simulovat a naučit právě montéry, aby pochopili, kde se stává problém a správně na ně reagovat.
8: Sport. Čeští volejbalisté hrají úvodní zápasy na mistrovství Evropy v italském Udeně. Jejich utkání proti Řecku sleduje reportér Kamil Jáša.
9: Zatím se zápas vyvíjí výborně. Česká reprezentace vede 2-0 na sety. První set vyhrála 25-21, druhý 25-17. A teď ve třetím setu výborně zablokoval český tým řecký útok a dostává se znovu do vedení 4-2. Z Moderny Kameliáša, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem a nehoda na D35 za Mladší. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno se stále brzdí už za Čestlicemi kolem 9. kilometru. Různě pomalu jedoucí kolona na 24. do zúžení na Šmajkalce je na 40 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy taky stále dlouhé kolony. Poprvé se brzdí za sjezdem na Domašov kolem 171. kilometru. Kamiony se sunou po centimetrech až do Brna. V levém pruhu se místy jede plynuleji i tak k D2 až 50 minut osobním autem. Na dálnici D35 z Olomouce na Mohelnici pozor na kolonu od exitu 245 Mladeč. Brzdí se tam na mokru po dešti a popuždí se 10 minut k nehodě na kilometru 242,5 v pravém pruhu. V Plzni na silnici 20 na výjezdu na Karlovy Vary u Globusu po srážce 4 aut je výrazně omezený provoz. Kolony jsou z Košutky, hlavně od Radčic a taky na příjezdu z Varů už kousek za Chotíkovem. A v Praze stále předvíkendové kolony na okruhu od nájezdu z D5 k Ořechu. Plná je jižní spojka od sjezdu na Pankrác na Barandovský most nebo od magistrály před Lanový most. Fronty jsou i před vjezdy do tunelů, reguluje je. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už si poslechněte 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
12: Jak vysoký schodek státního rozpočtu je ochotno podpořit SPD? Kde je prostor pro snižování výdajů? A jak čelit rapidnímu růstu cen pohonných hmot? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Miroslav Ševčík, zvolený za hnutí Svoboda a přímá demokracie. Dobrý den.
13: Dobrý den, přeji všem posluchačům Radiožurnálu.
12: A také možná Českého rozhlasu Plus. Rozhovor natáčíme v 8.30. Otázka. Menší koaliční strany se tváří, že jsou překvapeny výší navrhovaného schodku státního rozpočtu, který má být 389 miliard pro příští rok. Co pak jste vůbec ani rámcově netušili, co se chystá?
13: Tak my jsme rámcově počítali s tím, co řekl premiér Babiš, někdy na konci července, že schodek bude výrazně pod 400 miliardami. Výrazně pod 400 miliardami si myslím, že je tak něco mezi 350 a 360 miliardami. Museli jsme samozřejmě vzít v úvahu to, co tady zanechala ta předchozí vláda, začít uklízet ten chlív.
12: Čekal jsem, když s tím začnete. Pojďme se bavit o tom, co spíš bude. Ještě se ptám, vy jste třeba ani jako členové rozpočtového výboru neměli žádné indicie o tom, že to tedy nebude těch, jak jste čekal, 350, ale spíš 390 miliard?
13: Pane redaktore, ty indicie neměl nikdo, jo? Protože paní ministrině se scházela s ministry, se projednávala s nima ty jednotlivé požadavky a ona sama si to sečetla až těsně předtím, než se to potom objevilo vlastně ve vládě a tím pádem ty výsledky věděl možná pan premiér o pár hodin dřív a ostatní se to dozvěděli tak, jak se to dozvěděli. Takže to je normální součty těch požadavků, které jsou za jednotlivé kapitoly státního rozpočtu.
12: Vy jste se nechal mimo jiné na vlnách Českého rozhlasu Plus slyšet, že takto vysoký schodek nepodpoříte. To je váš osobní postoj anebo stanovisko SPD?
13: Je to můj osobní postoj, protože já nejsem členem SPD a neúčastním se jednání vrcholových špiček této politické strany. Je to můj osobní postoj, ale vnímám, že i celá řada dalších, a nejenom z SPD, dalších poslanců má požadavky na to, aby se tento deficit snížil.
12: Například politolog Josef Mlejnek označuje postoj zejména motoristů, ale i SPD za divadlo pro voliče a čeká maximálně kosmetické úpravy rozpočtu.
13: Mlejnek je sám divadelník, takže on to může takhle vnímat.
12: Mě spíš zajímalo, jestli to budou... Nebo dobře, promiňte, já se vás zeptám jinak. Jaká výše schodku by byla pro vás přijatelná?
13: No pro mě bude přijatelná to, co nastínil pan premiér na konci července, že to bude hluboko po 400 miliard. Já už jsem jednou řekl, že hluboko po 400 miliard je pro mě 360 miliard. Vnímám tam ovšem určité položky, které musíme dodělávat za předchozí vládu, příšerné věci, které tam nadělal třeba ministr životního prostředí, které tam nadělal i Kupka, které nadělali ostatní ministři. To znamená, že to může být 350 až 369 miliard nebo tak nějak.
12: Premiéry ministryně financí za vámi byly ve středu i ve čtvrtek na poslaneckém klubu SPD. Alena Schillerová řekla, že debata se vedla především o budoucnosti a o plánovaných strukturálních reformách. Kam se teda jednání zatím posunulo?
13: Jednání se posunulo tak, že budeme hledat úspory ve všech kapitolách, které SPD má v gesci, a chceme to samé i po ostatních ministrech, tak aby se ty jednotlivé miliardičky seškrtaly tak, aby to dalo ten schodek, o kterém jsem tady hovořil.
12: V pondělí jste jako SPD oznámili, že máte dvě varianty úspor za 8 a za 25 miliard korun. To stále platí?
13: No já mám za víc miliard, ale bude otázka, jak se k tomu postaví ostatní. Jo? Tak já vidím, třeba úspory by měly jít samozřejmě z ministerstva obrany, tam se ohání všichni tím, že to je ze zákona 2% ve vztahu k HDP, a to je nesmysl, jo? Protože to nesplnili ani předchozí vlády, a jak vidíte, když to porušili, tak se jim nic nestalo. Ještě to
12: ono to není tak úplně ze zákona, je to závazek vůči NATO. Čili vy máte pocit, že se nic nestane, pokud ty výdaje budou nižší než ta slíbená minimálně 2% HDP?
13: No, tak já si myslím, že z roku na rok, pane redaktore, zvyšovat o víc jak 36 miliard výdaje, což je 23,3% z roku na rok, jo, je pro mě ekonomický nesmysl. I kdyby se zebralo 20 miliard, a to mluvím o své představě, jo, tak ten nárůst je o 16 miliard, to znamená, že to je o 10,5% u jedné kapitoly z roku na rok. Jo. Takže si myslím, že to je dostatečné. Navíc já nechci, aby se pokračovalo v tom, že se uzavřou smlouvy a že se budou platit zálohy ze záloh, ještě skoro bych řekl, to si myslím, že
12: dobře,
13: nám určitě...
12: Navrhujete nějakých 20 miliard škrtnout na obranné výdaje,
13: no,
12: ale...
13: No, to navrhuji, spokojím se i s 10 miliardami, protože...
12: A ta jednání, promiňte, už běží, nebo s kým tohleto v tuto chvíli projednáváte, probíráte?
13: To projednáváme uvnitř, to znamená, že jsme se o tom bavili na tom SPD, já jsem to řekl, když tam pan premiér byl, právě na vámi vzpomínané zkuse, ale že si myslím, že tady tohle v podstatě takhle jde, takže teď se vrátí pan ministr někde v Koreji nebo kde, tak předpokládám, že se o tomhle bude jednat s ním a že se mu vysvětlí, že nemůže pokračovat v politice, kterou tady zavedla ta předchozí příšerná vláda, která...
12: Jasně, o té příšerné vládě už jste mluvil dvakrát, pojďme se bavit o té současné, ale pane poslanče...
13: Chcete to vědět, nebo chcete mě skákat do řeči?
12: Já vám musím skákat do řeči, abych se snažil moderovat ten pořad, což je můj úkol, ale promiňte...
13: Toho moderujte, nechte domluvit, ale...
12: No dobře, ale vy už opakujete řečené. Já bych se rád ještě doptal na těch 8 miliard.
13: Pane redaktore, kde máme ty houfnice, kdy přijdou ty letadla, která nám budou k ničemu pro obrany schopnost, kde máme ty leopardíky, které...
12: Pane poslanče, mohli bychom se bavit o schodku rozpočtu, prosím.
13: Tak já vám říkám, že nechceme pokračovat tady v téhle...
12: Ano, já vám rozumím a pojďme se tomu věnovat dál, abychom mohli probrat i další témata, jako třeba to, že minister pro sport Boris Šťastný za motoristy naznačil, že máte předběžnou dohodu na některých opatřeních ve zdravotnictví a ve školství. Jakých?
13: To já nevím, to se zeptejte pana ministra, když vám to naznačil, tak jestli to naznačil vám, tak...
12: On to nenaznačil nám, on to řekl veřejně. Čili předpokládal bych, že o tom mluvíte.
13: Ale o tom se mluví, tak já vím, kde ve školství je spousta peněz, které se vyhazují za zavedení nesmyslné inkluze, která nikomu neprospívá, ani těm kudákům dětem, které jsou tímto postiženy. Že to mělo stát původně 2 miliardy ročně a stojí to přes 11 miliard ročně, že tam je přes teď už možná víc jak 30 tisíc přepočtených úvazků a ještě více asistentů. To je jedna věc. To znamená vrátit to tak, aby byli všichni spokojeni, aby se děti vzdělávali v kruhu těch, že tam nebude víc Ukrajinců ve třídě, kteří neumí česky, aby se normálním způsobem došlo k tomu, že budou vzdělávány na základě osnované nějakých RVŠ, které vlastně dovolují změnit tento veřejný statek vzdělání na základních školách úplně něco jiného. A jsou tam další rezervy. Původně za posledních asi 10 let se téměř o 500% zvýšily výdaje na soukromé školy. To možná někteří vaši posluchači ani neví, že některé střední soukromé školy mají příspěvek tak, jako by byly veřejný statek, jako kdyby to byly státní školy. Jsou tam další možnosti nefinancovat takovým nesmyslným způsobem vědu na vysokých školách, kde to jsme snad ojedinělé dvě, tři země na světě, které takhle s tímto způsobem financují vědu a vybírají jenom některé položky, které se do těch vědeckých záležitostí počítají. Takže je tam, kde šetřit, ale zase, pane redaktore, vy to nerad uslyšíte, ale v zákoně je, že učitelé budou mít 130% mzdy, průměrné mzdy občana České republiky. A co, jak to dopadlo za té předchozí demoliční vládě? No spadlo to na 108%, asi ze 105%, víc jak 120% na 108%. Takže i tohle se musí zase vyhrabávat z toho nepořádku, co tady ta předchozí vláda nechala.
12: Hostem 20 minut radiožurnálu je poslanec SPD Miroslav Ševčík. Předseda sněmovny a SPD navrhuje škrtnout veškeré výdaje, které Česká republika vydává na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Vy jste pro?
13: Ježišmarja, tak když se podíváte na ty měsíční přehledy, tak my platíme přes 350 milionů, pozor posluchači, měsíčně třeba za jakoby státní pojištěnce ve zdravotnictví. 350 milionů, jo? To znamená, že to je přes 140 tisíc pojištěnců při té částce, která se platí za ty pojištěnce. A nezlobte se na mě, tito lidé v minulosti nepřispívali a ani asi nebudou možná přispívat v budoucnosti do našeho systému, tak proč bychom to za ně měli platit, notabene, když dostávají sociální dávky, tak ať si to z toho těch sociálních dávek aspoň tady toto pojištění zdravotní platí sami. A podívejte se, co se tady objevilo. Odkud myslíte, že tady máme to rozšířený černý kašel, svráb, neštovice a tuberu dokonce? No odkud to přišlo? No protože to nebyli očkovaní lidé, kteří nám sem přišli, jak to sem roznesli, a proto byly v minulých letech takové nárůsty a ještě s tím se zvýšily výdaje na zdravotnictví. Podívejte se, jak dlouho se musí čekat na vyšetření pro běžného českého občana, jakým způsobem se k tomu přistupuje. Já jsem proto, aby daňoví poplatníci České republiky, když platí daně, tak aby byly využívány tyto finanční prostředky především pro české občany, české domácnosti a když se týká to i firem, tak i pro české firmy. Takže já jsem jednoznačně pro, aby se konečně přistoupilo k tomu, že už se nebude na tohle brát ohled a ty miliardy ročně, aby se ušetřili.
12: Řečeno cynicky, podle čísel Ministerstva práce a sociálních věcí na ukrajinských uprchlících Česko loni vydělalo skoro 12 miliard. Stát za první necháte mě prosím domluvit. Za první tři čtvrtletí vydal za humanitární dávky, ubytování, zdravotní péče a vzdělání 11,5 miliardy korun. Z odvodů a některých daní získal víc než 23 miliard. Jinými slovy, příjmy významně převyšují výdaje. Tady nám ty počty úplně nevycházejí.
13: A to vám nevycházejí, protože to chystal bývalý ministr Jurečka, je úplně směšný v těch číslech, jo, jakým způsobem k tomu přišel. Úplný nesmysl to, co vykazoval. Jo.
12: A z čeho vycházíte vy?
13: Já vycházím z těch tabulek, které zveřejňuje, respektive které jsou z ministerstva financí. Vám můžu říct,
12: takže ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí nesprávné údaje.
13: Ano, uvádí naprosto nesprávné údaje. Kdo by chtěl vidět, jestli Jurečka stál u těch pokladen v těch Lidlech a díval se, kolik odvedli na tom DPHčku a na dalších daních a jak to rozlišil. To jsou úplně nesmysly a hausnumera, které on uvádí.
12: No a proč tedy vláda v tuto chvíli přestala uvádět ta čísla, o kterých teď mluvíte?
13: No, protože jsou to blbosti.
12: Ne, tak ta čísla, o která se opíráte vy.
13: To vám říkám, to jim Bůh ví, kdo jim to připravil, protože jsou blbosti. To je ty čísla, které říkám já, tak ona je zveřejňuje. Každé čtvrtletí za všechny předchozí měsíce z toho čtvrtletí.
12: Výdaje státního rozpočtu na humanitární dávku ukrajinským uprchlíkům dlouhodobě klesají. Za první letošní pololetí dosáhly podle Ministerstva práce a sociálních věcí, a mluvím tady o prvním pololetí, ano, miliardu méně než před rokem. A taky přibývá Ukrajinců a Ukrajinek, kteří mají zaměstnání. Kolik byste tady chtěli na těch lidech prchajících před ruskou válkou ušetřit?
13: Prchajících před ruskou válkou? Já si myslím, že oni teď budou prchat hlavně před občanskou válkou, která tam vznikne na základě toho, jak se
12: tam... A kolik byste rádi ušetřili, prosím?
13: Já si myslím, že se dá ušetřit zhruba 10 až 15 miliard ročně, pokud se přistoupí k těm opatřením, které navrhuje Tomio Okamura.
12: Premiér Babiš upozornil, že to není možné kvůli závazkům v rámci Evropské unie a možným sankcím. Dál na tom SPD bude trvat?
13: Já si myslím, že na tom šetření určitém lze trvat i přesto. Protože podívejte se, Poláci to zavedli už v roce 25 v září, je prostě těm, kteří nepracují, tak se žádné sociální dávky neplatí. A dávají to pouze, tu pomoc dávají těm, kteří přispívají právě k té tvorbě. A ti, co nepracují, no tak prostě by ty finanční prostředky neměli dostávat.
12: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s místopředsedou rozpočtového výboru, poslancem zvoleným za SPD, Miroslavem Ševčíkem. Ministrině Alena Schillerová připouští, že vláda bude muset v příštích letech zvyšovat některé daně. S tím jste smířeni?
13: Daně?
12: Daně, ano.
13: Já si nemyslím, že by se museli zvyšovat daně. Jo, když zavede, oni mají problém samozřejmě s těmi návykovými látkami, případně s hazardem, no tak to je, ty daně jsou tam zavedené, ty návykové látky, to je samozřejmě problém nejenom České republiky, ale i v jiných zemích. No a s tím jako nemám problém, ale zvyšovat daně jako daň z příjmu právnických osob, fyzických osob, DPHčko, tak s tím nesouhlasím.
12: No a co by mohlo přinést do rozpočtu vyšší zdanění nebo vyšší daně z návykových látek nebo hazardu? O jaké části se bavíme?
13: Ne, to jsou jedno. To je právě proto vám říkám, že to není podstatné, to jsou 100 milionové částky, to nejsou ani desítky miliard, to je jako, že se to zdaní, že to není prospěšné, zvláště pro mladou generaci, aby to užívali, tak tohle se zdaní.
12: A podpořili byste vyšší zdanění investičních nemovitostí? I to je úvaha.
13: Investiční nemovitosti, co to je? To je forma úspor pro mnohé občany. A poslouchejte, já jim to vždycky říkám, jestliže to mají jako investici, tak a pronajímají to, no tak z toho platí daň z příjmu, buď to, když to mají na fyzickou nebo právnickou osobu, tak z toho platí daň z těch zisků, které jim plynou z nájmu. Jo? Takže tam si myslím, že další zdanění není patřičné a bylo by to další dvojí zdanění, protože většinou ty nemovitosti, pokud to neukradli někde na Ukrajině a nekoupí si ty byty Ukrajinci, no tak už to jednou zdaněno bylo z těch příjmů, za které si to koupili, takže tady vidím spíš problémy jiné.
12: A nemělo by to ten efekt, myslím to zdanění investičních nemovitostí, že by to třeba pomohlo řešit bytovou krizi?
13: Ne, toto nepomůže. Jo, bytová krize vznikla tím, že tady Piráti x let měli na starosti stavební povolení. Když se podíváte v Praze, tak to je tristní. Tam od roku 2017 k klesl počet stavebních povolení k bytové výstavbě asi na 57% tehdejšího roku. Celostátně to měli na starosti od roku 2021, klesl počet stavebních povolení celostátně asi na 67%, jako v, když to vezmu jako politiku celostátní, to je problém. To byly problémy a další problém je, prostě sem přišla skupina lidí, která si nakradla z té pomoci, kterou dostali na Ukrajinu a kupují tyto nemovitosti, byty pro své účely a pak je pronajímají třeba i těm Ukrajincům. Ukrajinci to pronajímají Ukrajincům. To zeptejte ve svém okolí, určitě někoho takového najdete, pokud bydlíte v Praze nebo v širším okolí, tak to je naprosto zřejmé.
12: Jak řešit aktuálně rostoucí ceny pohonných hmot? Vidíte pro řešení prostor na evropské úrovni, jak žádá Babiš?
13: Ne, vidím prostor na úrovni celosvětové, že konečně ti váleční štváči, který já nazývám jiným ještě slovem, který je podobné, tak přestanou a nebudou navyšovat v podstatě uměle cenu ropy. Jo. Vidíme, že to vystoupalo zase už nad $100 a pokud tohle ty válečné konflikty budou ukončeny, tak si myslím, že se zase vrátíme do normálu. Takže pro mě je primární mírová jednání a za každou cenu se snažit najít to řešení, aby jsme se vrátili k normálu a aby tady ty obchodní vztahy nebyly narušovány těmi válečnými konflikty. Pak to se učí, to je obecné blaho bude dosaženo daleko lépe v tom mírovém prostředí než v válečné ekonomice. Takže toto považuji za primární. No a samozřejmě od toho se potom odvíjí některé další opatření.
12: No a měla by se vláda tedy vrátit ke stanovování maximálních marží distributorů?
13: A já proto nějak extra nejsem, jenomže víme, že se to používá, že část toho řetězce od výroby až po ty distributory zneužívá této situace a když nastane rychlý nárůst ceny ropy na světových trzích, tak okamžitě reagují nárůstem té ceny pro konečného spotřebitele, když to klesá dolů, tak reagují zpomaleně. No samozřejmě, že mají vyšší zisky, no a ty jsou stejně už tak, jako tak jsou zdaněny, tak částečně to pokryje, akorát, že to odnáší ty domácnosti, odnáší to firmy, které jsou na tom závislé. Takže není to řešení, které bych nějak opěvoval, ale dá se zase použít. Nicméně už bych nesnižoval spotřební daň.
12: Když se vrátíme k rozpočtu, jak to podle vás nakonec dopadne? Jaký je váš osobní odhad? Jak velký, a teď reálně, jak velký schodek bude mít státní rozpočet na příští rok?
13: Já si myslím, že bude mít mezi 360 až 370 miliardami.
12: A jste připraveni ho tedy obhájit před svými voliči v takové výši?
13: No tak voličům to musíme vysvětlovat, proč to vzniklo a já to říkám vždycky, že ty veřejné finance se nedají jaksi změnit, respektive dát do pořádku během jednoho volebního cyklu a říkám zcela otevřeně celou dobu, že to bude trvat nejméně dva volební cykly, aby jsme se vrátili zpátky k tomu, co tady bylo třeba mezi rokem 2015 až 2019. Pane redaktore, tam byl celkový schodek přes 30 miliard a ročně to vycházelo na 6,56 miliard. 6,56 mezi roky 2015 a 2019. No my se budeme těžko vracet, protože nám ty veřejné finance rozvrátily úplně idiotské opatření celoevropské a celosvětové kvůli covidu a po covidu, jak vidíte, tak jsme se vůbec pod těch 300 miliard dostali zcela výjimečně a je to furt někde nad 250 miliardami. Takže to je, ten rozvrat byl způsoben naprosto nesmyslným covidovým šílenstvím. Takže tam to začalo a bohužel to pokračuje dál kvůli válečným konfliktům a dalším záležitostem.
12: Ten odhad 360 až 370 miliard schodku, pro takový návrh rozpočtu vy budete ve sněmovně hlasovat?
13: Pane redaktore, já se s tím budu chtít seznámit podrobněji, protože samozřejmě budu chtít, aby se v těch kapitolách škrtalo, tak jak jsem naznačil již v úvodu tohoto pořadu, a podle toho budu samozřejmě hlasovat, ale schodek, který bude se podívat kolem 360 miliard, se blíží tomu, co sliboval premiér Babiš na konci července, že to bude hluboko po 400 miliardami, tak tam bych asi se přemluvil, abych hlasoval, ale samozřejmě s výhledem na to, že se bude upravovat ty deficity v budoucích letech.
12: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Miroslavem Ševčíkem, místopředsedou rozpočtového výboru sněmovny zvoleným za SPD. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
13: Já děkuji za pozvání a všem našim občanům přeji, aby jsme se měli lépe.
12: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Antivirus.
10: Pořad Radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
2: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
10: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
2: Antivirus.
10: Pořad Radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
2: Antivirus.
10: Bezpečný průvodce v online světě.
2: V pondělí po 11:30 na Radiožurnálu.
10: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Hodin 30 minut. Teď Monika Chmilová a přehled zpráv.
4: Celosvětová denní nabídka ropy letos klesne o téměř 6 milionů barelů. Předpovídá to Mezinárodní agentura pro energii, která pokles dosud odhadovala jen na něco přes 4 miliony barelů za den. Světový trh s ropou dál ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, který začal letos v únoru. Kvůli americko-izraelské válce proti Iránu jsou významně omezené plavby obchodních lodí v klíčovém Hormuzském průlivu. Soud v Hongkongu udělil tresty aktivistům připomínajícím masakr na pekinském náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Informovala o tom agentura AP. Tři organizátoři vzpomínkových akcí dostali tresty 5 až 7 let ve vězení. Viní jsou spodněcování ke svržení čínského režimu. Ve vazbě byli aktivisté už od roku 2021, kdy museli zároveň rozpustit své sdružení pro podporu demokratických hnutí v Číně. Reagovali tak na nový Pekingem prosazený zákon o národní bezpečnosti. V Česku klesá počet obyvatel. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo o více než 12 tisíc na celkových 10 milionů a 900 tisíc lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Za prvních 6 měsíců roku víc lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost i plodnost podle statistik klesá už 5. rok v řadě. Přirozený úbytek nevyrovnala ani migrace, kdy do Česka přišlo asi o 9 tisíc víc lidí, než kolik se odstěhovalo. To je přitom 6x tolik, co loni. A v Litoměřicích dnes začal jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech. Potrvá až do středy 16. září. Akce si podle pořadatelů nevyžádala žádná dopravní omezení ani uzavírky. Řidiči ale musí při průjezdu městem počítat se zvýšeným provozem a možným zdržením.
10: Sport.
4: Čeští volejbalisté hrají na evropském šampionátu proti Řecku. Jejich zápas v italské Modeně sleduje reportér Kamil Jaša.
9: Česká volejbalová reprezentace vede 2-1 na sety. První set český tým hrál 25-21, ten druhý 25-17. Vedli ve třetím, ale Řekové dokázali v průběhu skóre obrátit a vyhráli 25-23. Za malou chvíli začne další set. Český tým tedy vede 2-1 na sety. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 za Prahu a před Brnem nehoda v Plzni u Globusu. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna se stále brzí až do zastavení za sjezdem na okruh kolem 12. kilometru. Různě pomalá jízda na Šmejkalku na 24. trvá ještě asi 35 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy čekejte kolonu za Domašovem ze 173. kilometru. Do zúžení u D2 je to osobním autem asi na 40 minut. Na silnici 35 z Hradce Králové na Olomouc se před Litomyšlí popojíždí skoro od tršku zhruba 15 minut. V Plzni stále problémy na silnici 20 na příjezdu a výjezdu na Karlově Vary. U Globusu se srazila 4 auta, kolony z Regensburské od sjezdu na Radčice Vinice, z druhé strany za Chotíkovem od Faltusova mostu. A v Praze ještě kolony mimo jiné na okruhu od nájezdu z D5 k Ořechu, na jižní spojce se popojíždí od Spořilovské do zúžení za Europarkem, v Českobrodské čekejte fronty před Běchovicemi z obou stran, před regulovaným vjezdem do Blanky v Troji se ještě jede pomalu od Bulovky. A dlouhá kolona je stále taky na průjezdu u Hříněvcí ulicí Přátelství od Fruty na Nové náměstí. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojedinělé přehánky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: Šaty dražší než její auto, budou se dražit šaty princezny Diany. Detaily najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Na hodinách 4 minuty po půl šesté.
10: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Švýcarské úřady zveřejnily doteď utajovanou složku o nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Podle agentury DPA obsahuje i materiály o jeho možném pobytu ve Švýcarsku počátkem 60. let. Německý lékař Mengele, přezdívaný Anděl smrti, působil za války v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Připomeňme, že tam prováděl sadistické pokusy na vězních. Po válce uprchl do Jižní Ameriky, kde v roce 1979 zemřel. Detaily o odtajněných materiálech už řekne Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Jirko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co ta složka obsahuje?
1: Ona obsahuje policejní materiály o Mengeleho možném návratu do Švýcarska v roce 1961, taky články z dobového tisku, policejní záznamy o vyšetřování lidí podezřelých z ukrývání Mengeleho. Je to celkem 217 stran. Zájemci se na ten materiál můžou podívat na webu švýcarské federální zpravodajské služby FIS.
0: No, když se takhle na to díváme, tak některé informace jsou v těch materiálech začerněné. Tak které?
1: Například názvy míst, údaje švýcarských státních zaměstnanců spojených se službou FIS a její předchůdkyní policejní službou federální prokuratury, která ty materiály shromáždila. FIS uvedla, že začernila jen to nejnutnější. Švýcarský historik Jakob Tanner pro BBC řekl, že tajnůstkaření kolem celé té složky vypovídá mnohem víc o Švýcarsku než o samotném Mengelem. Že tu jde vlastně o takový střet národní bezpečnosti s otevřeností k přístupnosti historických faktů.
0: Proč? V jakém smyslu?
1: Žádosti historiků o zpřístupnění těch materiálů úřady opakovaně zamítaly, to až do letošního února, kdy historik Gerard Wettstein podal odvolání u federálního správního soudu. Při jednání vyšlo najevo, že tu Mengeleho složku už v 90. letech prostudovala takzvaná Bergierova komise. To byla nezávislá mezinárodní komise, kterou zřídil švýcarský parlament, vedl historik Jean-François Bergier a zabývala se styky Švýcarska, hlavně tamních bank, s nacistickým Německem. Ta komise už dřív doporučila odtajnění celé té složky.
0: No a v prosinci zveřejnila údaje o Mengelem Argentina, tak připomeň to.
1: To zveřejnění skoro 2000 dokumentů o nacistech v Argentině nařídil prezident Javier Milei a Mengele podle těch dokumentů přicestoval do Argentiny v roce 1949 na falešný pas jako Helmut Gregor, ale v polovině 50. let už úřady jeho totožnost znaly. Západní Německo žádalo jeho vydání, ale argentinský soud to v roce 1959 zamítl jako případ politického pronásledování. Mengele pak utekl do Paraguaje a odtamtud do Brazílie, kde v roce 79 zemřel, dostal mrtvici a utopil se při plavání. Totožnost ostatků pak později potvrdila analýza DNA.
0: A detaily máme taky na iRozhlas.cz. Teď byl ve studiu Jiří Kordík. Děkuju.
1: Hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 6:45 minuta k tomu v odpoledním radiožurnálu. Teď ještě Štěpán Janda, Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 za Prahou před Brnem a nehody v Plzni u Globusu taky na 38. u Kolína. Na D1 výjezd z Prahy na Brno pořád vázne od nájezdu od Říčan z 12. kilometru do omezení na 24. u Šmejkalky ještě půl hodina v koloně. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se poprvé brzdí pořád za exitem do Mašov na 173. kilometru. V obou pruzích osobní auta potom v levém místě jedou plynuleji než kamiony v pravém. Stále jim to do omezení u D2 zabere až 40 minut. Na příjezdu do Plzně silnicí 20 směrem z Karlových Varů za Chotíkovem čekejte kolonu za Faltusovým mostem. Je to ještě asi na 10 minut ke Globusu, kde vyšetřují srážku 4 aut. Kolony z druhé strany z Regensburské a ze Studentské se postupně krátí. A na silnici 38 z Čáslavy na Poděbrady opatrně před prvním sjezdem na Kolín u Šťáralky. Vzniká tam kratší fronta, brzdí se v zatáčce, řeší tam nehodu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Eva Farná, teď pojďme na chvíli za sportem. Čeští volejbalisté hrají úvodní zápas na mistrovství Evropy v Itálii. Jak se vyvíjí zápas proti Řecku, to už řekne reportér Radiožurnálu Kamil Jáša.
1: No, je to hodně vyrovnaný souboj. Český tým vyhrál první dva sety celkem jednoznačně, to ano, 25-21, 25-17. I ve třetím setu svěřenci trenéra Jiřího Nováka hráli výborně, vybudovali si tříbodový, někdy i čtyřbodový náskok, jenomže v závěru Řekové naprosto otočili skóre, vyhráli nejtěsnějším možným rozdílem 25-23. Dostali se do obrátek, dostali se do takového provozního tempa a hodně trápí českou volejbalovou reprezentaci. Aktuálně probíhá čtvrtý set, v něm Řekové také vedli, ale český tým se před malou chvílí dvěma dobrými zásahy Drahoňovského dostává do vedení. Stav utkání je 2-1 na sety pro českou reprezentaci. V probíhajícím čtvrtém setu vede český tým 15-13 na servisu Marek Čotola z Modeny, Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: No a na zápas se můžete kdykoliv vrátit taky na naší digitální stanici Radiožurnál Sport.

0: 5 minut a bude 18 hodin. V Radiožurnálu pro vás chystáme hlavní zprávy, po nich taky publicistika s Věrou Štechrovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak my si připomeneme 25 let od atentátu islámských teroristů na Spojené státy. 3 letadla tehdy narazila do budov v New Yorku a Washingtonu. 4. se zřítilo po boji pasažérů s teroristy. No a někdo říká, že tenkrát se změnilo všechno. Já se budu ptát na to, jak se změnily Spojené státy a jak velké trauma stále v Američanech zůstává. Ve světě taky sílí varování před příliš rychlým vývojem umělé inteligence. Firma Anthropic dnes zveřejnila, jak chtěli někteří lidé zneužít právě její modely umělé inteligence. Já se budu ptát na to, kdo hlídá AI a kdo brání jejímu zneužití. No a po 700 letech se na výstavě v Itálii spojí 3 části raně středověkého kodexu a jedna z nich, část Markova evangelia, pochází právě z Prahy. Podle expertů se jedná o nejstarší rukopis uchovávaný v Česku, a tak se o něm řekneme víc.
0: Zve moderátorka večerní publicistiky Věra Štechrová. Věro, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Teď už 4 minuty a bude 18 hodin. Dobrý večer.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Nechám vám tu všechny materiály, až si to můžete v klidu prostudovat.
2: Pořád tady máme dva podezřelí. Policie.
3: Sepíšeme to u nás. K tomu nemáte důvod.
4: Myslíte, že se něco najde?
2: Máme problém.
4: Kdo to je?
5: Šéf Gipsu.
6: Další díl kriminální minisérie Jiřího Stracha. Docent.
7: Dodržujte pořadí otázek.
6: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Je 18 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
9: Američané si připomněli 25 let od nejkrvavějších teroristických útoků na svém území.
10: Nikdy nezapomeneme. Proto dnes bojujeme.
9: Podmínky poskytování úvěrů a půjček se mají v Česku zpřísnit, rozhodla o tom sněmovna.
11: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům.
9: Tenistka Kateřina Siniaková může ve finále US Open získat 12. Grand Slamový titul v deblu. Kolony se stále tvoří na dálnici D1 za Prahou a před Brnem. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháníky teploty až 23 stupňů. Je pátek 11. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Ve Spojených státech si připomínají čtvrtstoletí od nejkrvavějších teroristických útoků na americkém území. Islámští radikálové 11. září 2001 unesli 4 letadla. Dvě z nich narazila do Světového obchodního centra v New Yorku, třetí do ministerstva obrany a čtvrté se zřítilo po souboji pasažérů s teroristy do pole v Pensylvánii. Americký prezident Donald Trump na pietě v budově Pentagonu řekl, že Amerika na to nikdy nezapomene.
13: Trump připomněl osobní příběhy lidí, kteří po útocích v New Yorku i Washingtonu ztratili své blízké. Mluvil o generaci, kterou poznamenala válka proti terorismu. Ta podle něj pokračuje v Íránu, který označil za největšího sponzora terorismu na světě. O válce s Íránem mluvil i ministr obrany Pete Hegseth. Řekl, že tam američtí vojáci pokračují v boji, který začal před 25 lety. Bezprostředně po útocích teroristů z Al-Kaidy zemřeli téměř 3000 lidí. Další tisíce zemřeli na následky neštěstí. Jiří Kordík, Radiožurnál.
9: Hlavní pieta byla u památníku v New Yorku. Američané tam drželi minutu ticha a četli jména obětí. Hold jim vzdali i všichni žijící bývalí američtí prezidenti i starosta New Yorku Zohran Mamdani. Přímo na místě stále zůstává i naše zpravodajka Jana Ciglerová.
14: Hlásím se vám, dobrý den, z Ground Zero, kde tehdy stála ta slavná dvojčata. Dnes se tu stejně jako každého 11. září od roku 2002 odehrává nejsmutnější obřad města. Pozůstalí tu čtou jména svých příbuzných, kteří zahynuli při teroristických útocích, a to jak v New Yorku, tak v Pentagonu či v Pensylvánii. Teď jsme zrovna u příjmení, která začínají na písmeno R. Někteří mladí lidé tu mluvili o prarodičích, tetách, strýcích, které nikdy nepoznali. Jsou tu také bývalí starostové města New York a i ten současný. A mezi nimi vznikl takový silný moment, kdy si Rudy Giuliani, starosta tehdejšího New Yorku, potřásl rukou se současným Zohranem Mamdánem. Lidé, se kterými jsem hovořila, měli někteří květiny, někteří plakali, ale všichni věděli přesně, co dělali tehdy, když se o útocích před 25 lety dozvěděli. Z Ground Zero, Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat Exekutorské komory.
15: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
11: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
15: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
5: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
15: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Radiožurnál.
9: Turecká společnost Pegasus může odkoupit české aerolinie a Smartwings. Rozhodl o tom antimonopolní úřad. Stanovil ale podmínku, podle které se Pegasus musí vzdát části svých letů na lince mezi Prahou a Antalií. Podle mluvčího úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martina Švandy je to kvůli zachování konkurence.
16: To spojení jsme povolili až poté, co společnost Pegasus navrhla, že nabídne převod letištních slotů některému z konkurenčních dopravců a ti potenciální konkurenti tedy budou moci rychle získat přístup k letištním slotům, a to v časech, které jsou vhodné pro provozování přímých pravidelných letů.
9: Rozhodnutí zatím není pravomocné, běží lhůta pro podání rozkladu. Pegasus je druhá největší turecká aerolinka. Operuje v Evropě, Severní Africe a na Blízkém východě.
12: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
9: V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu jde o 48-letého muže z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Není jasné, jestli byl očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
17: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
9: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. O čtvrtinu víc Švédů než minule odevzdalo své volební lístky už v předběžném hlasování. Parlamentní volby čekají Švédsko pozítří. Dnes tak končí předvolební kampaň. Jejími hlavními tématy byla migrace, bydlení, klima, školství a nezaměstnanost.
18: V takzvaném předběžném hlasování, které je švédským voličům otevřené od konce srpna, už svůj hlas odevzdalo přes 2 miliony a 700 tisíc lidí. Podle švédského volebního úřadu je nárůst velký, kopíruje ale trend posledních několika desítek let, kdy se postupně předběžné hlasování stává čím dál tím obvyklejší. Letošní volby ale doprovází technické obtíže a některé odevzdané hlasy budou muset volební úředníci vyřadit. Voliči, kterých se to týká, ale mohou hlasovat v řádném termínu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
9: Na Moravě začaly dvě velké vinařské akce. Ve Znojmě historické vinobraní a v Uherském Hradišti slovácké slavnosti vína. Své tradice a folklor tam představí třeba obec Boršice.
19: Ty slavnosti vína jsou krásný zvyk. Myslím, že je to taková jako pěkná tradice jet si do Hradiště v kroji.
20: Říká Pavlína Papajová z Boršické knihovny, která se slavností vína účastní od samého začátku, tedy už přes 20 let.
19: Musí se nachystat víno, musí se nachystat burčák, všechno samozřejmě místní od nás.
20: U Boršičanů budou moct návštěvníci vedle vína a burčáku ochutnat i jednu specialitu, slané koláče. Ty společně s kolegyněmi připravuje Eva Bílková.
21: Tož to je kynuté těsto, slané těsto, je tam cítit cibulka, česnek, čerstvá petrželka a velice to chutná. Za chvilku je to pryč.
20: Boršice se na slavnostech vína v Uherském Hradišti budou prezentovat jako součást mikroregionu Staroměstsko na nádvoří Staré radnice. Michal Sladký, Radiožurnál.
22: Sport. Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety. Ve skupině v italské Modeně narazí ještě na Švédsko, Slovensko, Itálii a Slovinsko. Tenistka Kateřina Siňaková zabojuje o svůj 12. grandslamový titul v deblu a 13. celkem. Ve finále US Open nastoupí už za chvíli po boku domácí Taylor Townsendové proti americkému páru Montgomeryová-Krugerová. Radiožurnál nabídne s utkání pravidelné vstupy. Hokejisté Liberce hrají první domácí utkání v lize mistrů proti dánskému Herningu. Je u toho Pavel Petr.
23: 6. minuta utkání, stav je zatím nerozhodný. 0-0, domácí Bílí tygři daleko aktivnější. Brankář hostujícího celku si připsal 3 zákroky, ale zatím nikdo z domácích borců nepřekonal. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
22: Plzeň bude hrát v hokejové lize mistrů večer ve švýcarském Friburku.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Zdržení na D1 před Šmykalkou a Brnem a nehoda v Plzni u Globusu.
1: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno za nájezdem od Říčan a z okruhu se jede velmi pomalu ze 13. kilometru do zúžení na 24. na Šmykalce ještě asi 25 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se kolona taky pozvolna krátí, začíná teď za Domašovem na 176. kilometru, místy už se různě trhá a v levém pruhu se jede plynulej, osobním autem k D2 do půl hodiny. A v Plzni na silnici 20 u Globusu uklízejí po srážce 4 aut kolony ještě asi na 10 minut na příjezdu z Varů do Plzně za Chotíkovem za Faltusovým mostem a taky z Regensburské a Studentské ulice od Košutky, ale pomalu se to krátí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme polojasnou až oblačnou, hlavně v Čechách ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Následuje publicistika s Věrou Štechrovou.
3: Jak se po atentátech z 11. září 2001 proměnily Spojené státy? Proč ve světě sílí varování před rychlým vývojem umělé inteligence? A co se ví o původu takzvaného pražského fragmentu Markova evangelia, které bude vystaveno v Itálii? O tom všem budeme mluvit. V New Yorku se koná pieta za oběti teroristického útoku na dva mrakodrapy Světového obchodního střediska. Dnes od něj uplynulo 25 let. Ceremoniálu u památníku takzvaných dvojčat se účastní viceprezident J.D. Vance a všichni žijící ex-prezidenti USA. Prezident Donald Trump promluvil na pietním ceremoniálu u Pentagonu ve Washingtonu, který se také stal cílem útoku jedním ze 4 letadel, která unesli islámští teroristé. O důsledcích tohoto teroristického činu teď budeme mluvit s Igorem Lukešem, profesorem na University of Boston. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jedna věc jsou oficiální ceremoniály, ale jak si 11. září připomínají Američané mimo New York a Washington, je to pro ně stále živé trauma?
4: Určitě. Je to velmi živé téma. Teď se živě dívám na program, který je právě z New Yorku. A tam už skoro 4 hodiny čtou jména těch 3000 obětí. A musím vám říct, že ve více než jednom nebo dvou momentech jsem sám měl slzy v očích.
3: Jak se na to dívají třeba i vaši studenti, kteří před 25 lety byli sotva na světě? Jak oni to vnímají?
4: No, samozřejmě ti to vnímají určitě jinak. 11. září je z pohledu těch, kdo tehdy nestratili člena rodiny, jenom historickou událostí, tak jako pro jiné předchozí generace to byl, řekněme, Pearl Harbor nebo korejská válka nebo Vietnam. Tuhle událost, řekl bych, udržuje ve společenském vědomí památník, který vybudovali v New Yorku právě na místě, kde předtím stály oba postižené mrakodrapy. Je to umělecké dílo, které vyráží dech svou krásou, svou kvalitou a skutečně plní svou úlohu, abychom si, nebo tím, že nám připomíná právě tu událost, která se odehrála už před čtvrtstoletím.
3: A změnilo podle vás 11. září to, jak Američané vnímají sami sebe?
4: Naprosto, naprosto. A řekl bych, že hned potom následoval takový výbuch hurá vlastenectví, který byl asi nevyhnutelný, ale bohužel potom následovaly dvě notorické války, obě prohrané války, které měly snad ukázat sílu Spojených států, ale ukázaly přesně opak. Padly tam tisíce Američanů, desítky tisíc jich bylo vážně zraněno, 100 000 padlo na druhé straně a konečný účet za obě války bude nějakých $8 bilionů. Právě ty války v Afghánistánu a Iráku pomohly Spojené státy ideologicky rozdělit a zavedly nás do té dnešní krize, jejíž součástí mimo jiné je i válka zase tentokrát s Iránem.
3: No, právě Donald Trump dnes v projevu spojil tu událost 11. září s válkou v Iránu, když řekl, že USA nikdy nezapomenou na 11. září a proto dnes bojují a pracují na tom, aby Irán nikdy nezískal jadernou zbraň. Dá se tedy válka USA s Iránem chápat jako pokračování té globální války s terorismem, která měla tedy skončit odchodem USA z Afghánistánu?
4: Naprosto, naprosto ne. Lidé, kteří stáli za teroristickými útoky z 11. září, by z drtivé většiny ze Saúdské Arábie, což je samozřejmě smrtelný nepřítel dnešního Iránu. To je úplně absurdní, ale bohužel netypická falešná spojka z úst pana prezidenta mezi Iránem a 11. zářím. Skutečně přesně opak je pravdou.
3: Co 11. září udělalo s hodnotou, kterou v souvislosti se svojí zemí Američané zmiňovali a možná ještě zmiňují nejčastěji, a to je svoboda?
4: No, to je samozřejmě další věc. A právě díky těm útokům Amerika ztratila doslova během několika minut ztratila pocit nezranitelnosti. A to se i hned projevilo tam, kde to bylo možná správné a nezbytné, například na letištích, která najednou bylo třeba úplně přebudovat, aby lidé začali cestovat s nějakým pocitem jistoty. Ale postupně tohle všechno se začalo promítat i dál, například do univerzitních knihoven nebo veřejných budov, když já chci vstoupit do univerzitní tělocvičny, tak musím čtyřikrát použít svou kartu s tou magnetickou páskou. Policie začala uzurpovat stále větší pravomoci. Amerika se začala postupně zavírat. A protože ti teroristé, jak jsem už zmínil, byli většinou z Blízkého východu, ze Saúdské Arábie především, tak najednou všichni z těch zemí byli podezřelí. Takže například získat americká víza se stalo stále těžší pro ně, ale i pro americké univerzity, které tím ztrácí talentované studenty a ztrácí i peníze.
3: No, často se v souvislosti s 11. zářím zmiňuje úplně jiné nastavení v oblasti vnitřní bezpečnosti Spojených států. Tak jaké zásadní změny tam nastaly?
4: No, především v zápětí po tom šoku Kongres schválil takzvaný Patriot Act a jak se mnohokrát už prokázalo, když kongresmani hlasovali pro jeho přijetí, tak jenom nepatrná část z nich ho skutečně četla. A přesto všichni nebo obrovská drtivá většina hlasovala pro jeho přijetí, i když právě ten zákon naprosto přebudoval architekturu vnitřní bezpečnosti ve Spojených státech, dá mnohem větší pravomoci policii na všech úrovních, místních, státních, federálních. Dá mnohem větší pravomoci zpravodajským službám, které dřív byly rozděleny na ty, které fungovaly v zahraničí a na ty, které mohly pracovat na území Spojených států. Tohle všechno se teď, tyhle ty rozdíly se začaly mazat a jak už jsem řekl, země se začala uzavírat a je to bohužel dodnes vidět.
3: Igor Lukeš z Bostonské univerzity. Díky za váš čas. Naslyšenou.
4: Naschranou.
3: Firma Anthropic, zabývající se vývojem umělé inteligence, dnes zveřejnila zprávu o nejvážnějších případech zneužití a pokusů o zneužití jejich AI modelu Claude. Bylo mezi nimi několik pokusů o vývoj biologických zbraní, využití AI k vývoji softwaru pro návrh a vývoj zbraní nebo k podpoře sběru zpravodajských informací. Anthropicu se prý také podařilo smařit ruskou operaci usilující o vývoj autonomního roje vojenských dronů. Zpráva popisuje i 9 vlivových operací vedených mimo jiné z Ruska, Iránu nebo Turecka, aktéři používali AI k plánování celých kampaní, generování veškerého obsahu i ke spravování falešných profilů a dezinformačních webů. My o tom budeme mluvit s odborníkem na informační technologie a spoluautorem podcastu Kanárci v síti Josefem Holím. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Můžeme si popsat, jak Anthropic dokáže sledovat zneužití nebo pokusy o zneužití jejich modelů?
6: Tak oni samozřejmě, protože ta AI běží u nich, respektive ty modely běží u nich v datových centrech, tak jsou schopni sledovat typy dotazů a typy interakcí, které uživatelé s těmi modely mají. A samozřejmě oni se snaží i zabraňovat určitým typům interakcí, jako právě například, když někdo chce recept nebo návod na výrobu biologické zbraně, něco podobného. Takže oni mají, dejme tomu, filtry na to, o čem si s těmi chatboty můžeme povídat, a potom dejme tomu klasifikátory, které jsou schopné klasifikovat typy těch konverzací, které jednotliví uživatelé z jejich modely mají.
3: Ale sama firma říká, že zmařila anebo se pokusila zmařit, tak asi nevždycky se to povedlo.
6: Oni říkají takhle, co se nepovedlo, to nevíme, a to asi neví ani oni, kolik jim toho proklouzlo, to je potřeba si říct. To, co je v tom reportu, tak to je to, co se podařilo zachytit, byť třeba až jako zpětně, to znamená, že oni vlastně tam přiznávají u některých těch případů, že jim ty filtry úplně dobře, nebo ty klasifikátory úplně dobře nefungovaly.
3: Mají podobný screening případů zneužití i další firmy, jako je OpenAI, Grok nebo Google?
6: U Google bych si byl jistý, že zcela jistě, OpenAI zřejmě také, byť u toho monitoringu zrovna u nich měli nedávno velký incident, kdy jim utekly takzvané modely, se dokázaly dostat z laboratorního prostředí a hackovat vlastně externí systémy, takže tam v OpenAI to s monitoringem asi nebude příliš slavné. V případě Groku Elona Muska si nedělám vůbec žádné iluze o tom, že by tam jakkoliv dbali o bezpečnost.
3: Ono ve světě sílí to varování před příliš rychlým vývojem umělé inteligence. Teď vyšla zpráva, že zpomalení vývoje nejpokročilejších modelů zvažuje údajně OpenAI. Je podle vás na čase zpomalit, anebo není už dokonce příliš pozdě?
6: To je otázka za milion, respektive asi za stovky miliard. Já si myslím, že ty firmy asi zpomalit jako v zásadě nemůžou, protože oni sami se nechali, respektive oni sami vyhlásili v podstatě závody ve zbrojení. To znamená, že uhání dopředu, staví stále nová a nová datová centra a snaží se trénovat výkonnější a výkonnější modely, což je paradox, protože na jednu stranu říkají, stavíme nebezpečnou technologii, do jisté míry tu technologii taky jako připukují, ten její význam, ale říkají, je to revoluční technologie, je to nebezpečná technologie, ale my jsme ti, kdo ji musí postavit jako první a nejlíp, protože když ji postaví někdo jiný, tak to bude jenom horší. Takže oni jsou tady v těch vlastně závodech, kdy se snaží stavět jednotlivé firmy stále lepší a lepší modely, a já úplně nevěřím tomu, že by v danou chvíli nastala jako nějaká shoda napříč tím průmyslem, že se zpomalí, protože ty obchodní zájmy, o které jde především, tak jsou příliš velké v danou chvíli.
3: No ale i samotní vývojáři AI upozorňují na to, že systémy schopné samostatného zdokonalování by se mohly vymknout lidské kontrole. A pak by mohly třeba vyvinout a šířit nové patogeny nebo přesvědčit lidi, aby zahájili jadernou válku tím, že se nabourají do bezpečnostních systémů, prostě proto, že budou plnit nějaký zadaný úkol. Tak jak blízko jsme podle vás tomu bodu, kdy bude vyvinutý takový systém, který se může vymknout lidské kontrole?
6: Už jsem zmiňoval tu kauzu, respektive jinak, tam jsou jako dva aspekty. Jo. Jeden je, jak blízko jsme tomu, že budeme mít samo se zlepšující modely, tak od toho jsme ještě nějakou dobu, byť ty laboratoře říkají, že na tom pracují, kdy existující generace budou pomáhat vyvíjet ty nové. Nebo budou vyvíjet ty nové, nebo budou se prostě zlepšovat. Co se týká toho, že se model vymkne kontrole, tak to už jsem zmiňoval u toho OpenAI. To se děje v danou chvíli, nebo už se to stává v současnosti, ale je potřeba, a chtěl bych to tady říct na Českém rozhlase, neznamená to, že jako jsou ty modely nějakým způsobem samouvědomělé nebo inteligentní, nebo že mají vlastní agendu. Oni jim většinou zadají cíle, a v případě OpenAI, jak ty modely utekly, tak v podstatě selhal monitoring OpenAI, kdy jim to tam běželo poměrně dlouho a OpenAI o tom nevěděla. Čili ono tady to strašení, že modely budou lepší a lepší a potom nás předčí a pak nad nimi ztratíme kontrolu, tak je do jisté míry jako zbavení se odpovědnosti těch firem, protože často třeba nemají tolik jako vlastně obchodního zájmu, aby do bezpečnosti investovali. Je potřeba, aby za tohle byly ty firmy zodpovědné, což s čímž máme my jako společnost problém, protože jsme nebyli schopni dohnat z odpovědnosti sociální sítě za posledních 20 let, takže se necháme překvapit, jak to bude fungovat v případě AI.
3: Myslíte si, že vnitřní tlak lidí, kteří pracují v těch firmách, které vyvíjejí ty agenty AI a kteří jsou znepokojeni a už stovky jich podepsali různé petice a podobně, by mohl nakonec donutit ty majitele těch firm, aby investovali do bezpečnosti a aby se o ní víc starali?
6: Já neříkám, že ty firmy do ní neinvestují. Anthropic je příkladem firmy, která se o to snaží.
3: Ano, říkám
6: ten jejich report. No, jasně, ale víc. To je otázka. Jo? Tam opravdu je potřeba vnímat ty firmy jako obchodní korporace, který se snaží, který v danou chvíli si napůjčovali ne miliardy, ale stovky miliard dolarů do stavby datových center a potřebují těm investorům jako ty peníze vrátit. To znamená, že ten obchodní tlak na to, aby šli dopředu a příliš se nezabývali nějakými sekundárními dopady nebo dalšími věcmi, tak bude zřejmě velký a je otázka, jak moc ty zaměstnanci zmůžou.
3: Tak to není dobrá zpráva nakonec od odborníka na informační technologie, spoluautora podcastu Kanárci v síti Josefa Holého. Naslyšenou, děkuju.
6: Děkuju za pozvání, naschledanou.
3: Po 700 letech se v italské Aquileji spojí tři dochované části raně středověkého evangeliáře. Jednou z částí je takzvaný pražský fragment Markova evangelia. Památku získal ve 14. století pro pražskou katedrálu svatého Víta císař Karel IV. A je součástí svatovítského pokladu. Mezinárodní výstava, která v Itálii zítra začíná, vypráví příběh rozdělení a znovu sjednocení tří fragmentů. Vedle italských pořadatelů výstavu z české strany zaštítili prezident republiky Petr Pavel a arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. A naším hostem je archivářka z archivu Pražského hradu při kanceláři prezidenta republiky Lenka Kluková. Já zdravím do Aquileji.
7: Dobrý večer, taky zdravím posluchače Českého radiožurnálu.
3: Tak když se řekne fragment, my si většinou představíme něco maličkého, tak jak si představit ten pražský fragment, jak byste ho popsala a o jaké části života Ježíše vypráví?
7: Není malý co do rozměrů, ale co do rozsahu. Jde vlastně o čtyři kvaterny, čtyři složky, které jsou z Markova evangelia. Jde o část od Markova evangelia od 12. kapitoly 21. verše až do konce tohoto evangelia. Fragment je vlastně vyjádřením toho, že jde jenom o část, ne o to, že by tento fragment byl významný málo nebo vůbec. Neprávě naopak.
3: Co se ví o době vzniku? Karel IV. Byl tuším přesvědčený, že evangelium psal sám Marek, to jeho. Kdy ale opravdu ten zápis vznikl?
7: Toto evangelium vzniklo až v 6. století, ale samozřejmě Karel IV. Neměl znalosti paleografie a nedokázal rozlišit podle typu písma, v kterém období tento text vznikl. Pro něj byl ale relikví, pro něj představoval text, který psal svatý evangelista Marek.
3: Ten měl ten svůj text psát zhruba kolem roku 60 našeho letopočtu, samozřejmě velmi obecně. Tak jak staré je dnes nejznámější, nejstarší známé evangelium svatého Marka, když to Karlovo nebo ten fragment je starý tedy zhruba 600 let? Teda je vlastně, 600 před našeho letopočtu, tak pardon.
7: Ano, tady ten text, který je psaný unciálu, což je typ historického písma, a na základě toho můžeme zařadit tady ten fragment do určitého historického období, tak dnes již víme, že vznikl v 6. století, ale Karel to neviděl a nevnímal to takhle.
3: No a
7: pro něj.
3: Ano, rozumím, ale víme, jaké evangelium Marka je dnes nejstarší na světě, známé? Z jaké
7: doby? Se přiznám, že na tuhle otázku vám nedokážu odpovědět, protože nejsem biblista a tohle je spíše otázka na biblistu, který zná šíření textu.
3: Můžeme
7: evangelii.
3: Si dohledat, každopádně jde o velmi starý zápis, tak v jakém stavu je ten pražský fragment a na čem je napsán?
7: Jde o zápis na pergamenu. Specificky je to vyčíněná ovčí kůže. Text je psaný ve dvou sloupcích. Celé to Markovo evangelium bylo rozdělené do tří částí. Karel IV. Si v roce 1354 odváží nebo posílá tuhle část, kterou nazýváme dneska pražským zlomkem, tak posílá arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic. Další část je uchovávaná v Benátkách a třetí část v Čividále. A vlastně na této výstavě máme tu jedinečnou šanci, že se tyhle tři fragmenty, tyhle tři části znovu potkají.
3: A neplánuje se podobná výstava všech tří částí také v Praze?
7: Bylo by to výborné. Výborný nápad.
3: Ale zatím nic konkrétního není.
7: Ne. Zatím musíme brát taky ohled na to, že tyhle věci jsou určitým způsobem citlivé na světlo, na dobu vystavení. A musíme taky jako respektovat to, že to potřebujeme uchovat pro budoucí generace.
3: Lenka Kluková, archivářka z Archivu Pražského hradu. Děkuji vám za váš čas, naslyšenou.
7: Naschledanou.
3: A teď už zprávy.
8: Zprávy má Monika Chmilová.
9: Teroristické hnutí Hamás potvrdilo, že izraelská armáda zabila v pásmu Gazy jednoho z jeho velitelů. Izrael už dříve informoval o jeho smrti po čtvrtečním leteckém úderu na jihu pásma Gazy. Útok se odehrál v době, kdy Izrael pokračuje v leteckých úderech na region, a to i přes americké snahy Spojených států obnovit příměří z roku 2025. Izraelská armáda podle údajů Ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy od počátku bojů v pásmu Gazy zabila přes 73 tisíce Palestinců. Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid. Jen dva dny po pohřbu svého bratra norského krále Haralda V. oznámila to královská rodina v oficiálním prohlášení. Vlajky na královském paláci dnes vlají na půl žerdi. Princezna Astrid zemřela jen dva týdny po smrti oblíbeného norského krále. Naposledy se na veřejnosti ukázala právě na jeho pohřbu. Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem, to je nejvíce za posledních 7 let a o 4% víc než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot, o pětinu víc než ve stejném období loni. A lázeňská města v Karlovarském kraji slaví 5 let od zápisu na seznamu UNESCO. Oslavy dnes začaly v Mariánských lázních, pokračovat budou zítra v Karlových Varech a v neděli pak ve Františkových lázních. Program nabízí odborná setkání, koncerty, komentované prohlídky nebo otevření vybraných objektů.
8: Sport.
9: Tenistka Kateřina Siňáková hraje společně s Američankou Taylor Townsendovou deblové finále US Open. V New Yorku je reportér David Prouza.
10: Siňáková s Townsendovou nevstoupili ideálně do utkání, prohrávali 0-3 s Krugerovou a Montgomeryovou domácími reprezentantkami, ale teď je všechno vyrovnané 4-4 a 40-40. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
9: A hokejisté Liberce hrají v lize mistrů proti dánskému Herningu. Stav a čas řekne Pavel Petr.
23: Odehraná první třetina, stav zatím nerozhodný, 0-0 z Liberce, Pavel Petr, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 za Prahou a před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď popojíždí kolona od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru do zúžení na Šmejkalce na 24. ještě kolem 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je stále různě roztrhaná kolona do omezení u D2 začínající za Domašovem kolem 175. kilometru. Osobním autem ještě až půl hodiny ke sjezdu na Bratislavu. Na silnici 20 na příjezdu do Plzně směrem z Karlových Varů už se před Globusem tvoří jenom chvílemi kratší kolona, došetřují tam srážku 4 aut. Na silnici 14 směrem ze Svitav na Ústí nad Orlicí při průjezdu Českou Třebovou kousek za Teskem čekejte kratší frontu, i tam se srazila 4 auta. A ještě Praha. Na okruhu z D1 na letiště opatrně v omezení u sjezdu na Jesenici, tvoří se tam kratší kolona na 82. kilometru, dvě nabourané dodávky z odbočovacího pruhu zasahují do pravého a v Průmyslové z Hostivaře na Hloubětín kolona od Kabla 10 minut k nehodě před Černokosteleckou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední nebo teď už večerní radiožurnál s Jiřím Štefflem.
5: Hele, někdo má ještě odpoledne, někdo už večer. 4 minuty po 6:30, tohle je zpěvačka Pink.
11: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.

0: Jako první Čech by se měl příští rok podívat na Mezinárodní vesmírnou stanici. Armádní pilot a astronaut Aleš Svoboda už má za sebou měsíce tréninku. Ty další ho teď čekají přímo ve společnosti SpaceX, mimo jiné i v texaském Houstonu. Rozhovor s českým astronautem uslyšíte ve vysílání večerního radiožurnálu ještě do 6:45. Dobrý večer.
1: Nevím tě prečítat, jsi jako záhadná kniha.

0: Astronaut Aleš Svoboda by se měl v polovině příštího roku jako první Čech podívat na mezinárodní vesmírnou stanici. Už teď se ale přesouvá do Spojených států, kde ho čekají stovky hodin tréninku, mimo jiné i na základnách společnosti SpaceX v Los Angeles nebo v texaském Houstonu. Náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis s ním natáčel na vesmírném summitu v Paříži.
1: To, co teď bude probíhat, a bude to v 90% ve Spojených státech, v Los Angeles a v Houstonu především, tak to bude příprava už přímo té konkrétní posádky zaměřená přímo na ten konkrétní kosmický let. To znamená, bude to zaměřené hodně na tu nosnou raketu Falcon 9, na ten návratový modul Crew Dragon a pak samozřejmě na ten americký orbitální segment ISS.
2: V čem se třeba liší váš trénink jako pilota kosmické lodi od dalších členů posádky? Co jsou ty zásadní rozdíly?
1: Já jako pilot společně s velitelem, tam máme 300 hodin specializovaného výcviku navíc. To znamená, že některé ty dny, které budeme trávit na simulátorech, tak pro nás budou delší. Máme tam i nějaké samostudium v delším rozsahu a máme tam i asi týden nebo dva navíc v Los Angeles u firmy SpaceX, která je vlastně dodavatelem té nosné rakety a toho návratového modulu.
2: A na jakou část tréninku se těšíte nejvíc?
1: Tak asi na tu část, která je zaměřená na to pilotování toho nosného, té nosné rakety, respektive toho návratového modulu, na to orbitální manévrování, zblížení, spojení s tou orbitální stanicí. Samozřejmě jsou to především i různé nouzové scénáře. No a pak samozřejmě na tu část, která se přímo týká ISS a pak v neposlední řadě těch 13 českých experimentů, protože pro ten český průmysl, českou vědu a výzkum je tohle jedinečná příležitost tak tu svoji práci přenést do toho unikátního prostředí ISS.
2: Co byste chtěl, aby tato mise přinesla české vědě?
1: Tak jednak je to v podstatě jediná příležitost pro ten náš špičkový výzkum a špičkovou vědu a pro ty technologické demonstrace od našich firem českých realizovat ty svoje projekty na ISS, protože ISS tady nebude navždy. Současné plány jsou, že by měla skončit v roce 2030, respektive 32, takže tohle je v podstatě jediná šance. A pak samozřejmě to, na co my hodně cílíme, tak jsou žáci, studenti, podpora vzdělávání, především takzvaných STEM oborů, to znamená motivace mladých lidí k tomu, aby šli studovat technické obory a obecně podpora jednak průmyslu a jednak té mladé generace. I směrem třeba k aktivnímu způsobu života, to znamená část té mise bude mít i propojení směrem ke sportu.
0: Cestu Aleše Svobody na stanici ISS budeme i v našem vysílání dál sledovat. V Paříži s ním mluvil náš zpravodaj Marcel Faltis. Tady je vysílání večerního radiožurnálu.

0: 10 minut a bude 19 hodin. Tenistka Kateřina Siniaková hraje finále 4 hry na US Open. Spolu s Američankou Taylor Townsendovou nastoupili proti americké dvojici Montgomeryová-Krugerová. V New Yorku je u toho reportér David Prouza. Davide.
1: A Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou nevstoupili vůbec dobře do zápasu. Prohrávali 0-3 velmi rychle, pak se dokázali dostat zpátky do hry v prvním setu, ale nakonec stejně tu úvodní sadu ztratili 5-7. Vše vyvrcholilo nepříjemně pro Siniakovou s Townsendovou při servisu české tenistky a deblové světové jedničky, která si nepodržela podání za stavu 5-6. A tak americké překvapení Krugerová, Montgomeryová, pár startující na divokou kartu, se ujal vedení 1-0 na sety ve finále US Open a teď je to 30-30 při servisu Krugerové. Připomínám, že Siniaková s Townsendovou usilují o zkompletování společného kariérního Grand Slamu. Chybí jim právě US Open, jinak Kateřina Siniaková samozřejmě už i v New Yorku ten titul získala. Může připsat 12. v deblu a 13. celkově. Aktuální skóre tedy 0-0. Hraje se první game druhé sady, ve kterém je to teď 40-30 pro Američanky, potom co Krugerová neskutečně prohazuje Taylor Townsendovou z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
0: Davide, díky. A z tenisového kurtu na ledovou plochu hokejisté Liberce hrají v lize mistrů proti dánskému Herningu. Utkání sleduje na severu Čech reportér Pavel Petr.
2: Před pár okamžiky začala druhá třetina, stav je zatím nerozhodný 0-0, zajímavé momenty nabídlo už úvodní dějství, ale ani jeden z týmů se nedokázal střelecky prosadit, teď bude mít příležitost domácí obránce Šimek, ale zatím pouze váhá s rozehrávkou ve vlastním obraném pásmu. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Počkej, to poznám. To je vaša vlast? Ale na banjo?
3: Kamaráde, tam bude skoro celá Česká filharmonie. Decadencers a divadlo bratří Formanu. To bude jízda, tak koukej přijít s celou rodinou. Hele, hrajeme od 8. do 28. září v Azylu 78 na pražském výstavišti. Najdeš to na mávlast.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Tak já přijdem.
4: Dobrý večer, 19 hodin. Zprávy má Monika Chmilová.
5: Ministr obrany nepoletí na konferenci do Číny, původně měl odcestovat příští týden. Anglická města začnou vybírat takzvanou turistickou daň. Čeští volejbalisté zvítězili na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety. Pomalu se krátí kolony na dálnici D1 před Šmejkalkou a Brnem. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, teploty až 23 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nepoletí na konferenci do Číny. Cestu plánoval příští týden. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury je potřeba, aby se účastnil závěrečných jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. V úterý taky zasedá sněmovní výbor pro obranu. Podle Okamury do Číny poletí pracovník ministerstva.
7: Příští den už to musíme dořešit, že 21. se bude hlasovat už na vládě rozpočtu. Takže znamená, já jsem panu ministrovi řekl, že by bylo lepší teďka, aby jsme mohli konzultovat teďka pracovat na tom rozpočtu. Zároveň se s tím sveze i to v pozitivním, že stejně 15. ten výbor. Ale hlavně kvůli tomu rozpočtu já potřebuju, aby teďka nebyl někdo 12 hodin letadle.
5: Podle Okamury má taky ministr Zuna do pondělí připravit analýzy návrhu rozpočtu resortu a najít možné úspory. Starostové měst v Anglii budou moct vybírat takzvanou turistickou daň. O výši poplatku, který bude součástí ceny ubytování, budou rozhodovat v jednotlivých městech. Starostové zvolení za labouristickou stranu slíbili, že daně nebude vyšší než 5% ceny ubytování.
8: Podle šéfa asociace ubytovatelů Alexe Simpsona se Anglie zařadí mezi turistické destinace zatížené nejvyšší daní. Už teď se k ceně ubytování připočítává 20% daň z přidané hodnoty. Londýn dosud o výši turistického poplatku nerozhodl. S ohledem na to, že ho vede labouristický starosta, neměl by být vyšší než 5%. Dvě anglická města naopak turistickou daň zavedla už dřív. V Manchesteru se platí 1 libra, necelých 30 korun, za pokoj a noc. V Liverpoolu libry 2. Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Americká společnost Anthropic tvrdí, že zabránila pokusům o zneužití svých modelů umělé inteligence. Vyplývá to ze zprávy o letošních nejzávažnějších bezpečnostních incidentech veřejného systému Claude. Firma uvedla, že vyšetřila nebo zmařila taky několik případů pokusů zneužití softwaru k vývoji biologických zbraní nebo autonomních dronů. Ve zprávě Anthropic popisuje i pokusy o sběr citlivých dat od lidí a organizací napojených na ruské anebo čínské špionážní sítě. Česko si dnes připomíná 75. výročí útěku na západ známého jako Vlak svobody. Skupina protikomunistických odbojářů 11. září 1951 unesla vlak z Chebu do Aše a projela s ním přes státní hranici do západního Německa. Akci zorganizovali strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Ve vlaku cestovalo celkem 110 lidí a podle historika Jana Kalouse šlo o ojedinělý únos.
9: To prostě bylo naprosto unikátní. Vlastně už nikdy potom se něco podobného ani teoreticky opakovat nemohlo. Svým způsobem tohle je zřejmě největší úspěšný překonání československé hranice po únoru 1948.
5: Komunistický režim akci označil za terorismus a začal pronásledovat příbuzné a známé únosců.
6: Sport.
10: Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy v italské Modeně výhrou nad Řeckem 3-1 na sety. Další utkání odehrají zítra odpoledne proti Švédsku. Tenistka Kateřina Siňaková hraje spolu s Američankou Taylor Townsendovou v finále 4 hry na US Open. V New Yorku to sleduje reportér David Prouza.
11: Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou ztratili první set 5-7 v tom druhém, ale mají velký náskok, konkrétně 4-0 na servisu. Teď Američanka Krugrová a také stav 15-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
10: První domácí utkání v Lize mistrů hrají hokejisté Liberce. Jejich zápas proti dánskému Herningu sleduje Pavel Petr.
12: 9. minuta druhé třetiny, domácí hokejisté vedou 1-0 v úvodu tohoto dějství, se prosadil střelou z levé strany Rychlovský. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zbytky kolon na D1 před Šmejkalkou a Brnem. Na dálnici D1 za Prahou ve směru na Brno teď v koloně od exitu 15 Velké Popovice do zúžení na 24. na Šmejkalce strávíte ještě kolem 20 minut, ale krátí se to. Taky na D1 před Brnem směrem z Prahy provoz pozvolna polevuje, ještě za sjezdem na Popůvky se jede různě pomalu ze 183. kilometru do omezení u D2. Osobní auta opět zhruba 20 minut, bude se to krátit. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za tunely u exitu 15 Lochkov opatrněji, kvůli porouchanému kamionu je tam zabraný pravý pruh a nákladní vozidla vybočují do středního. V Praze v křižovatce Průmyslové z Hostivaře na Hloubětín s Černokosteleckou z centra došetřují nehodu. Provoz už je ale slabší, jen chvílemi se tvoří kratší fronty. A na silnici 20 na příjezdu do Plzně z Karlových Varů u Globusu dokončují úklid po odpolední hromadné nehodě, už se jen nárazově tvoří kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Jiřím Štaflem.
4: 19 hodin 6 minut, přeju vám dobrý páteční večer. 4 unesenými dopravními letadly zabili tisíce lidí. Čtvrtstoletí od teroristických útoků cílených na Spojené státy připomínáme i v dnešní Vinohradské 12. Zpravodajský podcast poslouchejte kdykoliv na můjrozhlas.cz. No a v New Yorku právě skončilo čtení jmen všech obětí útoků z 11. září. Na místě máme naši zpravodajku Janu Ciglerovou, spojíme se s ní.
6: Večerní Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Ideál posloucháte živé vysílání večerního radiožurnálu 10 minut po 19. hodině. Na Ground Zero v New Yorku právě skončilo mnohahodinové čtení jmen necelých 3000 obětí teroristických útoků z 11. září. Letošní ceremonie k 25. výročí měla jednu novinku. Přibyla 7. minuta ticha věnovaná lidem, kteří zemřeli později na nemoci spojené s toxickým ovzduším po pádu dvojčat. Jména tradičně četli pozůstalí. Mnoho z nich k tomu připojilo osobní vzpomínky na své blízké. Byli tam i všichni 4 žijící bývalí prezidenti. Na místě je stále naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Jano, dobré odpoledne do New Yorku.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás do Prahy.
0: Jak vypadalo závěrečné čtení jmen a jak se letošní pieta lišila od těch v minulých letech?
1: Někteří z těch lidí, kteří tam, z těch pozůstalých, kteří ta jména četli, tak k tomu přidali nějaký vzkaz, většinou až nakonec. A úplně poslední byl syn, kterému při těch útocích zemřel otec. On 25 let tedy vyrůstal bez otce a vyzval k tomu, aby lidé nezneužívali tento den k šíření nenávisti. V podstatě měl podobný vzkaz jako tehdejší prezident George Bush, který vyzval k tomu nebo řekl, že činy nemluví za víru, kterou vyznávají miliony muslimských Američanů. Přišla spousta špičkových politiků a co bylo takové, bylo tam několik dojemných momentů nebo silných momentů mezi nimi, například když současný starosta Zoran Mamdány, demokrat, přišel za tehdejším starostou New Yorku Rudym Giulianim a bylo vidět z toho rozhovoru, že Giuliani mu říká, děláte dobrou práci nebo keep doing good job. Ve stejnou chvíli nebo o něco později přišel ministr obchodu Howard Lutnick z Trumpovy administrativy za bývalým prezidentem Joe Bidenem a jeho ženou Jill Bidenovou a to byl taky silný moment, nejenom protože jsou političtí oponenti, ale protože Howard Lutnick tehdy přišel o bratra a přišel i o více než 650 zaměstnanců z firmy, která právě sídlila v jednom z dvojčat. Takže bylo tam takové silné momenty dnes.
0: Co konkrétně řekli vlastně pozůstalí, se kterými se dnes mluvila?
1: Hodně silné byly příběhy dětí, které své rodiče vůbec nepoznali. Jeden syn řekl, že celý život zná otce vlastně jen z vyprávění ostatních. Já jsem tady potkala Daniela Bagheda, to je hasič, který tehdy zachraňoval přímo na místě. Ukazoval mi i, kde je jeho stanice a řekl mi, že se diví, že je vlastně pořád ještě on sám naživu, protože 7 jeho kolegů zemřelo ten den při těch záchranářských akcích a také mi řekl, že vlastně kolem něj každý rok někdo z kolegů, kteří tehdy se na tom zachraňování podíleli, umírá.
0: Jsou to příběhy, na které se nezapomíná. Jano, co znamená ta nová 7. minuta ticha, o které jsme už mluvili a proč ji vlastně letos zavedli?
1: Právě tuhle 7. minutu letos ocenil ten zmiňovaný hasič Daniel Baghead. On říká, že to bylo nesmírně důležité, že to zavedli, protože to patří lidem, kteří nezemřeli sice přímo při tom útoku, ale později na nemoci způsobené jedovatým ovzduším kolem trosek dvojčat. Souvisí to i s tím, že New York těsně před výročím zveřejnil utajované záznamy, ze kterých bylo vyplývá, že město už tehdy vědělo, že to ovzduší je nebezpečné. Takže tisíce záchranářů, obyvatel okolí od té doby zemřeli na rakovinu, je jich dokonce více, skoro trojnásobek, než těch obětí, které přišly o život přímo ten den.
0: Živě z Ground Zero v New Yorku se přihlásila naše zpravodajka Jana Ciglerová. Jano, díky za tvoji práci, naslyšenou, hezký večer.
1: Hezký večer.

0: Tohle byly Cranberries, 19 hodin 16 minut, za chvíli tenis a taky hokejová liga mistrů.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. Oh!

0: Tenistka Kateřina Siňaková může získat 12. Grand Slamový titul ve čtyřhře. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupila ve finále US Open proti americkému páru Montgomeryová-Krugerová. V New Yorku je reportér David Prouza.
1: No a nemůže to být vyrovnanější ve finále US Open v dámském deblu. 1-1 na sety, 1-1 ve třetí sadě. Na podání se chystá domácí Američanka Krugerová, Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou. Po, řekněme, vlažném výkonu v prvním setu ho nakonec ztratili 5-7, byť příležitosti minimálně na tiebreak tam byly. Na každý pád chuť si českoamerický pár spravil. Potom ve druhém setu, který získal za 24 minut poměrem 6-0. A tak se teď hraje ta sada třetí, ve které je to zatím nejvyrovnanější možná v celém utkání. Věřme, že Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou potvrdí roli nasazených jedniček a papírových favoritek. Krugerová s Montgomeryovou došly do finále z pozice držitelek divokých karet. Na světovém žebříčku se pohybovaly okolo 500. místa v deblu. Teď se dostanou nebo katapultují až do elitní světové 50. Takže zatím 1-1 na sety, 1-1 také ve třetím setu a 15-0 pro servírující Krugerovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Drama očividně až do konce zápasu sleduje David Prouza. No a hokejisté Liberce hrají v lize mistrů proti dánskému Herningu. Utkání sleduje na severu Čech reportéra Radiožurnálu Pavel Petr.
2: Doslova před pár sekundami skončila druhá třetina, zatím domácí Liberec v tuto chvíli vede 1-0. První třetina gol nenabídla, to až ta druhá už po 42 sekundách se po levé straně prosmíkl Rychlovský a střelou po ledě překoná hostujícího golmana. Po 40 minutách tedy Liberec Herning 1-0 z Liberce. Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Ve studiu Monika Chmilová.
2: Několika minutami ticha si Američané připomněli oběti teroristického útoku na věže Světového obchodního centra v New Yorku před 25 lety. Na stejném místě četli taky jména obětí. K památníku přišli viceprezident J.D. Vance, všichni žijící bývalí američtí prezidenti i starosta New Yorku Zoran Mamdani. Americký prezident Donald Trump vystoupil s projevem u Pentagonu. Podle něj Spojené státy události 11. září nikdy nezapomenou. Zdůraznil zároveň, že Irán nikdy nezíská atomovou zbraň. České aerolinie i s leteckým dopravcem Smartwings může převzít turecká letecká společnost Pegasus. Povolil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podmínkou podle úřadu je, že se Pegasus vzdá části svých slotů na lince mezi Prahou a Antálií ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu. Antimonopolní úřad se nabídkou zabýval od května. Čínské ministerstvo zahraničí podalo oficiální stížnost Itálii a Evropské unii. Reaguje tak na to, že Itálii navštívila tchajvanská viceprezidentka Xiao Bixin. Spolu s ministrem zahraničí Lin Xiaolongem tam přijela na fórum o demokracii. Peking s návštěvou nesouhlasí i přesto, že se s tchajvanskými politiky neplánuje setkat šéf italské diplomacie Antonio Tajani ani jiní vládní činitelé. A pořadatelé znojemského historického vinobraní varují diváky před falešnými vstupenkami. V posledních dnech zaznamenali několik případů podvodných anebo umělou inteligencí vygenerovaných vstupenek. Návštěvníci tak mají být při nákupu obezřetní a údaje ze vstupenek nikde nezveřejňovat. Platné vstupenky můžou koupit jen na oficiálních platformách. Znojemské vinobraní potrvá až do neděle.
3: Sport.
2: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová hrají finále deblu na US Open. V New Yorku je reportér David Prouza.
4: A českoamerický pár se pomalu, ale jistě dostává do výraznějšího vedení. Aktuálně 2-1 s breakem na servisu Kateřina Siniaková a 3 gamboly při podání české tenistky. Soupeřkami českoamerického páru jsou domácí Krugerová s Montgomeryovou, které aktuálně prohrávají s českoamerickým párem 1-3. Z New Yorku David Prouze, Radio Jurnál.
2: A hokejisté Liberce hrají první domácí utkání v lize mistrů proti dánskému Herningu. Stav a čas řekne Pavel Petr.
5: Odehrány jsou 2/3 domácí hokejisté vedou po brance Rychlovského 1-0. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a v Brně a nehody na D5 za Prahou a na 20 za Vary. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno se teď do kolony dojíždí u exitu 15 Velké Popovice. Do zužení na opravovaném mostě na 24. u Šmejkalky se auta sunou ještě pořád 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona zkrátila, začíná kolem sjezdu k výstavišti u exitu 190 do zužení u D2 na 196. Je to osobním autem ještě zhruba čtvrt hodiny. Na dálnici D5 hned za Prahou směrem na Plzeň zpozorněte za sjezdem z okruhu. Z 0. kilometru začíná vznikat kolona na prvním čerstvá nehoda, hasiči na místě. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec opatrně dojíždějte do kolony na 54. kilometru, sune se to pomalu do omezení na 57. Tam se v pravém pruhu porouchalo osobní auto, zdržení 20 minut. A na silnici 20 za Karlovými Vary na Plzeň vážná nehoda kousek za přehradou Březová, střetlo se auto s motorkou, záchranáři na místě, provoz je úplně zastavený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupně Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál s Jiřím Štefflem.
1: A zprávy kdykoliv taky na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz 4 minuty po 7:30. Dobrý večer.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
9: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful.
8: You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

V posledních dnech se o Šumavě mluví hlavně kvůli sanaci chemikálií. My jsme tam teď ale natočili i reportáž o takzvané zlaté stezce. Dnes se po ní vydala historická soumarská karavana a vy o tom uslyšíte.

0: Natalie Imbruglia ve vysílání pátečního večerního radiožurnálu, za chvíli bude 7:45. Kašperské hory slaví 670 let od vzniku Zlaté cesty, která na Šumavě propojovala Čechy a Bavorsko. A jak lépe zahájit oslavy než velkým historickým průvodem soumarů, kteří po stezce putovali už od středověku. Hned za Modravou ale na historickou karavanu čekalo, nebo spíš číhalo, jedno překvapení. Přepadli i lupiči.
1: To se snad výbrfal!
2: Kdo jsi? Verbizu!
1: Já jsem velký raubíř.
3: A vedoucí zhruba 20 labků právě dává pokyn k útoku.
2: Co chcete?
4: Vězeň a...
3: Jsou to děti z Kašperskohorské základní školy.
1: Zlato, šperky, všechno cené, co máte.
3: V té karavaně je zhruba 25 historicky oblečených soumarů, kolem 10 koní, kteří jsou obtěžkaní nákladem a zbožím.
2: My jsme jenom soumaři, my máme jenom sůl.
3: Lektorem tady té 20členné skupinky labků je Karel Eschner.
5: Tváří se opravdu jak labkové, myslím, že si to užijou.
6: A... Tak a tady jsou i děvčata
3: zlodějky. Vy máte nějakou sekeru, koukám, krásné šaty. Petro, jak se cítíš v té roli?
7: Velice dobře a krásně jako princezna.
3: 12letý Tonda. Co víš o soumarech?
8: Chodí se solí z Německa do Česka.
9: Nebyla to jenom sůl, ale sem do Čech putovaly třeba drahé látky anebo kořeník. Naopak ven z Čech se vyváželo třeba víno, ryby, pivo, chmel.
3: Tak a to už vysvětluje jedna z organizátorek akce, Jana Sázavská.
9: Po téhle cestě chodili soumaři ve středověku a my dnes navazujeme právě na tu tradici těch soumarských karavan a pochodů, kde ti soumaři absolvovali celou tu cestu z Pasova až právě do Kašperských hor.
3: V té soumarské karavaně dnes jsou zástupci města Šerding, Grafenau a Kašperských hor.
9: Opravdu je to poprvé, kdy se spojili soumaři ze tří různých států.
3: Soumarská karavana dnes ujde zhruba 30 kilometrů a dojde až do Kašperských hor. Tam zítra ve 13 hodin zahájí městské slavnosti velký soumarský průvod městem. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.

Dvě minuty po 7:45. My se za chvíli ve večerním radiožurnálu vydáme za sportem. Máme k tomu dobrý důvod. Tenistka Kateřina Siňaková totiž může získat druhý deblový titul na US Open. Detaily za pár minut.

0: Po 20. hodině už s vámi ve večerním Radiožurnálu bude moderátorka Michaela van Erne. My do té doby stihneme ještě sport. Tenistka Kateřina Siňaková hraje finále 4 hry na US Open. Spolu s Američankou Taylor Townsendovou nastoupila proti americké dvojici Montgomeryová Krugerová. V New Yorku je u toho reportér David Prouza.
1: Velmi blízko jsou Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou k svému dalšímu společnému titulu a ke zkompletování takzvaného kariérního Grand Slamu. Teď to Townsendová zvládá perfektně na síti. To znamená, že breakball při servisu Kateřiny Siňakové je odvrácen, co jsem neřekl a co je důležité, skóre třetího setu 5-2 a 40-40 na podání Kateřina Siňaková. Je to velmi dobře rozvíjející se utkání, které nezačalo dobře. Siňaková s Townsendovou ztratili první set 5-7, pak druhý získali 6-0, v tom aktuálním je to 5-2. Koncovku nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
0: A hokejisté Liberce hrají v Lize mistrů proti dánskému Herningu. Utkání sleduje na severu Čech reportér Pavel Petr.
2: A zatím si domácí hokejisté vedou úspěšně, byť vedou pouze 1-0, prosadil se Rychlovský ještě ve druhé třetině, teď už se hraje třetina a třetí konkrétně. Když se podívám v tuto chvíli na světelnou tabuli, tak je to 49. minuta. Domácí měli další šance, ale zatím se v těch příležitostech neprosadili. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: 25 let ode dne, který změnil svět. 11. září 2001. Vzpomíná na něj architekt Jiří Boudník, který náraz dvou Boeingů do dvojčat v New Yorku viděl na vlastní oči.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Letošní modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál 20 hodin. Zprávy a Monika Chmelová. Poslanci schválili přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry. Německá strana AfD podala trestní oznámení na kancléře Merce. Tenistka Kateřina Siňáková získala svůj 12. grandslamový titul v deblu a zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Reklamy na spotřebitelské úvěry budou podléhat přísnějším pravidlům. Novelu dnes schválila sněmovna. Nově by měla lidi víc varovat před riziky spojenými se splácením úvěrů. Poslanci taky prosadili zastropování celkových ročních nákladů, které se budou odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Podporu měla novela i u opozičních poslanců. Pokračuje Jan Papajanovský ze Starostů.
3: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno. Protože opravdu v těch historických dobách se tady ten biznis na pomezí lichvy a slušného podnikání rozmohl natolik, že bude velmi těžké dostat z něj všechny lidi, kteří do těch dluhových pastí spadli.
1: Novelu teď dostane k posouzení Senát. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kavku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Podle Ibeheje policie návrh státnímu zástupci poslala v srpnu.
4: Mohu uvést, že náš útvar podal ke krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě návrh na podání obžaloby na jednu osobu pro trestný čin podvodu.
1: Kavka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Už dříve ale pro Radiožurnál uvedl, že si peníze půjčoval, protože čelil vydírání. Strana Alternativa pro Německo podala trestní oznámení na německého kancléře Friedricha Merce. Ohradila se proti jeho tvrzení, že AfD v podstatě chystá etnickou čistku. Merz to řekl ve středu při kritice strany a jejího plánu tzv. Remigrace v Německu. Ten zahrnuje například deportace uprchlíků a má vést k návratu Němců, kteří zemi opustili. Podle kancléře je AfD destruktivní síla, která chce destabilizovat Německo. Závod japonské společnosti JTEC v Plzni propustí zhruba 300 lidí. O práci tak přijde polovina z celkového počtu zaměstnanců. Podle odborového svazu OS Kovo jde o první oficiálně nahlášené hromadné propouštění v autoprůmyslu v plzeňském kraji. Jak bude propouštění probíhat, popisuje personální ředitel společnosti JTEC Czech Republic Jan Jiřík.
5: Plánované hromadné propouštění se bude týkat přibližně 300 zaměstnanců. To je zhruba polovina. Ukončování pracovních poměrů nebude jen rázové, ale bude probíhat postupně v řádu několika měsíců. Je to zhruba do jara, co se týká toho koncového data, zatím ještě není potvrzeno, bude záležet na konkrétním vývoji přesunu jednotlivých výrobních linek.
6: Sport. Tenistka Kateřina Siňáková vyhrála společně s Američankou Taylor Townsendovou svůj 12. grandslamový titul v deblu. Finále na US Open viděl i reportér David Prouza.
7: Před pár okamžiky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou získali grandslamový titul na US Open. Krugerovou s Montgomeryovou ryze americký pár porazili po setech 5-7, 6-0 a 6-2 a zkompletovali společný kariérní grandslam. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: Hokejisté Liberce hrají první domácí zápas v Lize mistrů. Jejich utkání proti dánskému Herningu sleduje Pavel Petr.
8: 3 minuty 19 do konce třetí třetiny. Domácí hokejisté vedou nad Herningem 1-0 po trefě Rychlovského z Liberce. Pavel Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolonie na D11 za Městcem a taky na D1 za odbočkou na Velké Popovice. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se prodloužila kolona za sjezdem na Městec. Zastavíte se na 52. kilometru. Provoz brzdí porouchané vozidlo ve zúžení na 57. kilometru. Je to téměř na půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice. Na 16. kilometru se popojíždí až do zúžení na Mostě na 24. kilometr. Zdržíte se kolem 20 minut. Na D1 také silnější provoz kolem Brna ve směru na Ostravu. Pomalej se jede od kilometru 191 až do zúžení u bratislavské dálnice. Na kilometru 194 se navíc stala nehoda. Dvě osobní auta a kamion jsou v odstavném pruhu, ale zpomaluje se. Na D5 pozor za Prahou směrem na Plzeň. Na prvním kilometru zasahují u nehody osobního auta. Kolona se tam ale už netvoří. A silnice 20 zůstává obousměrně uzavřená za Karlovými Vary na Plzeň. Za přehradou Březová se střetlo osobní auto s motorkou. Zasahují tam teď záchranáři a nedá se projet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už s Michaelou Fanerne.
6: Moc vám za to děkuji, tedy za váš čas a vaši společnost v pátek večer. Navrhnout molekulu, která dokáže zahubit odolnou bakterii, přesně o to se snaží brněnští vědci. V počítači jich vymodelovali biliony a teď některé testují v laboratoři. Za chvíli se za nimi vydáme, buďte přitom.
2: Večerní radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

0: Celeste Buckingham z hudby. Brněnští vědci hledají novou zbraň proti bakteriím, na které nezabírají běžná antibiotika, ale nečekají, co účinného objeví v přírodě. Nové látky navrhují přímo na počítači, potom je vytvoří a testují v laboratoři. Za sebou už mají úspěšné testy na lidských buňkách i myších. A ukazuje se, že jejich metoda nemusí mířit jen na bakterie. Pomoct může i v boji s rakovinou.
1: Nechceme vnášet špínu dovnitř a bakterie ven.
2: Robert Vácha z centra CEJTEC Masarykovy univerzity mě vede do speciální laboratoře, kde vědci testují nové látky proti bakteriím odolným vůči běžným antibiotikům.
1: Laboratoř byla vydezinfikována, jinak bychom sem ani nemohli.
2: Otvíráme dveře od laboratoře, nasazujeme si plastové návleky, jelikož se jedná o citlivé prostředí.
3: Protože testujeme bakterie, která můžou způsobovat onemocnění, tak s těmi bakteriemi pracujeme v laminárním boxu.
2: Říká laborantka Dominika Kubinová.
4: Chrání to i vzorek, i pracovníka.
2: Právě se otevírá box, ve kterém běžně jsou ty nebezpečné bakterie.
4: Máme růstové médium, do toho přidáváme peptidy.
2: A co ten peptid pro tu bakterii znamená?
1: Může pro ně znamenat, že je to normální jídlo. Ale my se snažíme, aby to pro ně bylo jedovaté jídlo.
2: Cílem vědců je podle Váchy navrhnout takovou malou bílkovinu, aby zabila bakterii. Nejlépe jenom při kontaktu.
1: Ty peptidy udělají díry do té bakterie. Tam má kolem sebe ochrannou obálku, která ji chrání, a ty peptidy přijdou a udělají do ní díry a ta bakterie vlastně vyteče a umře.
2: Laborantka z CEJTECu Masarykovy univerzity Aneta Pouková mi ukazuje destičky s 96 malými jamkami. Každé z nich vědci sledují, jestli jejich nově navržený peptid bakterii zahubí.
3: Chvíli, kdy máme ty peptidy otestované na bakteriích, tak je testujeme i na buňkách, abychom tedy zjistili, jestli jsou toxické nebo ne.
2: Takže tady máme další destičku, ale v té už se zkouší vyloženě ta funkce toho peptidu na lidských buňkách.
3: Nechali jsme to působit 24 hodin a přidali tento žlutý reagent, který umožňuje zjistit, ve kterých jamkách ty buňky přežily a ve kterých ne.
2: Když těm buňkám neublíží, tak to vlastně funkční, je to správně.
3: Ano, ano, přesně tak.
2: Tým má za sebou už i rozsáhlá testování. Nejen v laboratoři na bakteriích a buňkách, ale povedlo se jim vyléčit už i myši, říká Vácha.
1: Tyhle testy jsme provedli vůči Acinetobacteru baumannii.
2: Tato velmi odolná bakterie může způsobit například infekci rány při kontaktu s půdou.
1: Což teď je například u vojáků na Ukrajině.
2: Zároveň si ale mohou podle Kubinové přinést lidé s oslabenou imunitou z nemocnic, například po dlouhé hospitalizaci.
3: Může být původce také nosokomiálních infekcí, což jsou vlastně infekce spojené s nemocniční péčí.
2: Peptidy navrhli uměle na počítači. Vědci ale potřebovali zjistit, jak molekuly poskládat tak, aby byly jedovaté pro bakterii, ale bezpečné pro lidské buňky.
1: My jsme navrhli jako ani desítky, ani stovky takových molekul. My jsme jich navrhli 10 na 13.
2: Tedy 10 bilionů nebo také 10 tisíc miliard. A vytvořili také návod, podle kterého lze navrhovat další.
1: Teď bude na nás a dalších vědcích, výzkumnících, aby hledali mezi nimi a zkoušeli najít takové peptidy, které budou zabíjet selektivně některé špatné bakterie.
2: Výzkum ale nemusí přinést jen nová antibiotika.
1: My jsme otestovali některé ty peptidy vůči rakovinným buňkám a viděli jsme, že potenciálně by mohly najít uplatnění i v protirakovinné léčbě.
2: Antibiotická rezistence patří podle Světové zdravotnické organizace mezi největší zdravotní hrozby současnosti. Nová metoda by tak podle vědců mohla urychlit vývoj nových léčiv, aby lidstvo udrželo krok se stále odolnějšími bakteriemi. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

byla kapela Jítů. Dostat se z komunistického Československa na západ zkoušeli lidé během 40 let totality různě, někdy úspěšně, ale někdy za to zaplatili životem. A přesně před 75 lety se skupině odbojářů podařilo překonat ostře střeženou hranici osobním vlakem. Událost následně dostala přezdívku Vlak svobody. A právě o tom vám řekneme podrobněji za několik minut. Posloucháte Radiožurnál.

0: Měla to být obyčejná jízda vlakem z Prahy do pohraničí Aše, ale skončila jedním z nejslavnějších hromadných útěků z komunistického Československa na západ. Přesně před 75 lety, 11. září roku 1951, si skupina lidí tímto dopravním prostředkem doslova prorazila cestu do západního Německa. Příběh, dnes známý jako vlak svobody, vyvolal mezinárodní ohlas, ale také další represe ze strany zdejšího režimu.
1: Vlak nejprve vyrazil jako rychlík z Prahy do Chebu, odtud pak pokračoval jako osobní vlak do příhraničního města Aš. To už v něm byli i všichni tři hlavní organizátoři únosů. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Před příjezdem do konečné stanice v Aši povolili vlaku brzdy a projeli nádražím i přes nedalekou hranici.
2: No a najednou vlak zastavil, no a byli jsme v Německu, tak jsem vystrčila hlavu a tam nějaká bába dělala na poli a řekla nám, že jsme v Německu.
1: Vzpomínala na to pro českou televizi Gerta Jetlebová, která ve vlaku cestovala. Na západě se ocitlo přes 100 lidí. Většina z nich se ale vrátila zpět do Československa. Šlo totiž o cestující, kteří o únosu předem nevěděli, říká historik Jan Kalous.
3: Pak tam je samozřejmě ta školní mládež, je tam i ta ozbrojená část, to znamená vojáci, policisté, v podstatě obyvatelé, který tam jezdí v tom regionu zcela běžně.
1: Událost tehdy získala značnou pozornost západních médií. Na vlnách Rádia Svobodná Evropa hráli třeba píseň Mr. Konvalinka, pojmenovanou právě po strojvůdci vlaku svobody.
4: Konvalinka letí vlakem krajinou, za svobodou cílem svých snů.
1: Komunistický režim v reakci na únos vlaku spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Ve vysílání Československého rozhlasu například zaznělo:
5: provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše.
1: Komunisté taky začali pronásledovat příbuzné a známé organizátorů útěku. U soudů padlo přes 70 rozsudků, včetně mnoha let ve vězení a nakonec nevykonaného trestu smrti. Úřady taky zpřísnily ostrahu hranic a posléze postavili takzvanou železnou oponu. David Šalek, Radiožurnál.

0: 20 hodin 30 minut. Krátké zprávy a Monika Chmelová.
1: Indie je podle premiéra Narendra Modiho připravená pomoct při řešení válek na Blízkém východě a na Ukrajině. Řekl to při jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Politici se setkali v předvečer summitu zemí BRICS v indickém Dillí. Indie je spolu s Čínou jedním z největších odběratelů ruské ropy. Pomáhá tak financovat válku na Ukrajině. Na summitu se o víkendu potkají mimo jiné lídři Číny, Brazílie, Jihoafrické republiky a Ruska. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nakonec příští týden na bezpečnostní konferenci v Číně nepojede, zastoupí ho pracovník ministerstva. Oznámil to předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura. Zuna se s Okamurou dohodl, že jeho přítomnost bude v Česku potřebná i kvůli pokračujícímu jednání o rozpočtu. Teroristické hnutí Hamas potvrdilo, že izraelská armáda zabila v pásmu Gazy jednoho z jeho velitelů. Izrael už dříve informoval o jeho smrti po čtvrtečním leteckém úderu na jihu pásma Gazy. Útok se odehrál v době, kdy Izrael pokračuje v leteckých úderech na region, a to i přes americké snahy Spojených států obnovit příměří z roku 2025. A ve Znojmě se ode dneška až do neděle koná 41. ročník historického vinobraní. Jeho součástí jsou třeba koncerty, ohňostroj, vystoupení historického šermu nebo rytířské turnaje. Letošní vinobraní programem připomíná i 8. výročí povýšení Znojma na královské město.
2: Sport. Hokejisté Liberce hrají první domácí utkání v lize mistrů proti dánskému Herningu. Je u toho Pavel Petr.
3: 60 minut hry, ani 5 minut prodloužení nerozhodlo. Stav utkání Liberec-Herning je nerozhodný 1-1. No a za sebou, kteří mají 7 nájezdů, zatím ani jeden nerozhodl. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 za všech Romy a neprůjezdná silnice 20 na Karlovarsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále zůstává kolona za odbočkou na Velké Popovice. Na 18. kilometru se popojíždí až do zúžení na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru zdržíte se tam do 20 minut. Jinak D1 už je bez kolon, plynule průjezdná je i kolem Brna ve směru na Ostravu. Před bratislavskou dálnicí na kilometru 194 je před zúžením nehoda. Havarovaná vozidla jsou ale už jen v odstavném pruhu, projíždí se tedy plynule. Za Karlovými Vary je stále zavřená silnice 20 do Plzně. Za přehradou Březová zasahují záchranáři u srážky auta s motorkou. Na silnici 13 z Teplic do Děčína zpomalte mezi Velkým Chvojinem a Liboucem. Stojí tam osobní auto po srážce se zvěří. A na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy se vyhněte překážce za Moravskými Budějovicemi. Za křižovatkou na Martinkov leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasnou až oblačnou, hlavně v Čechách, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 25 let ode dne, který změnil svět. 11. září 2001. Teroristé z Al-Kaidy tehdy unesli 4 dopravní letadla a zabili tisíce lidí. Náraz 2 Boeingů do mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku viděl na vlastní oči architekt Jiří Boudník a vydal se na pomoc.
7: Is that American 11 trying to call me? We think there might be somebody in the cockpit right now.
8: I don't know. I think we're getting hijacked.
6: Dnes je pátek 11. září.
9: Spojené státy americké ochromila série teroristických útoků.
10: Dvě unesená dopravní letadla narazila nejprve do budov Světového obchodního centra.
11: Věže na jihu Manhattanu se zřítily poté.
12: We stand together to win the war against terrorism.
6: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do podcastu Vinohradská 12.
13: Dobrý den.
6: Pořád vám to přijde jako včera, co se stalo 11. září roku 2001?
13: Opravdu je to jako včera, že to byl tak silný zážitek, negativní a no, v podstatě ten adrenalin pumpoval skrz vás, že člověk si to bude pamatovat na dosmrti. No. Hmm. To jsou takový momenty, no, který maminka třeba měla zabití Kennedyho, jo, jako tak silný zážitek. A 68. rok nebo revoluce, kterou jsem bohužel tady jako nezažil, ale to 11. září, tak opravdu plně jak včera.
6: Kde jste byl ve 8:45 ráno, když Boeing 767 letu American Airlines 11 narazil do severní věže Světového obchodního centra?
13: Bylo to úterý a to jsme měli kontrolní den. To je, když se sejde investor s těmi jednotlivými generálním dodavatelem a subdodavateli a stavili jsme budovu federálního soudu v Brooklynu, Kenman Plaza, a seděli jsme v jedné velké místnosti okolo stolu a nedávali jsme na sebe, proč něco není hotový v ten určitý čas. Takže standardní den na stavbě.
6: A vy jste se to dozvěděl ale jak, pokud jste byl někde v zasedačce a tam jste se dohadovali o stavbě?
13: Tam najednou začali všem zvonit telefony a tehdy, jestli si možná nevíte, ale byly takový buzzers, se tomu říkalo, takový černý krabičky.
6: Jaký pagery nebo?
13: Pagery, tak. Jo. No a ty začali zvonit, takže vlastně celý ten stůl začal vibrovat, jo. Což bylo jako zvláštní a kamarádka mi zavolala a říkala, něco hroznýho se stalo, asi člověk letěl v sesně, nějaký pilot.
6: Jako v menším letadle.
13: A narazil do jedné z věží a já jsem říkal, jo, to je jako strašný, ale zavolám tě po naší zkoušce. No a možná po 15 minutách se rozlíly ty dveře a hlavní stavby vedoucí Mike, tak to byl bývalý mariňák a vždycky byl v klidu, v ledovém klidu. A si pamatuju, měl úplně oči na stopkách vytřeštěný a říkal, všichni ven, tohle je federální budova. A já jsem viděl druhý letadlo, jak naletěl do druhé věže. A něco se děje, jo, jelikož jsme federální budova soudu, musíme evakuovat. Takže jsme vyběhli ven a pamatuji si z toho náměstíčka Camden Plaza, to bylo vzdušnou čarou možná 2 kilometry k dvojčatům a viděl jsem, jak obě věže hoří.
6: Stoupal z nich vlastně takový ten velký hustý ten dým, který
13: kouš,
6: je potom
13: no,
6: a vidět na fotografiích a na videích. A v tu chvíli vy už jste tušil, že zatím může být teroristický útok?
13: No to bylo absolutně, to nebyla náhoda, aby obě věže, jo, najednou někdo do nich narazil. Takže to nám bylo jasný a já jsem si v ten moment vybavil rok 93, kdy byl první bombový útok na severní věž.
6: To bylo někde v garážích, ne? Tenkrát
13: tak,
6: dole.
13: No, tam nějaký islamista vjel do garáží s náloží v té dodávce. A v té době jsem chodil s jednou dívkou, která pracovala na STIM podlaží té severní věže a ona mi volala. A já jsem byl zrovna v studio, já jsem studoval jako architekt, tak mi zavolala do studia a říkala, jo, je tady zmatek, všichni musíme evakuovat a v těch schodištích je ale tma, jo, je tady kouř. Tak já jsem mi říkal, potkám tě na severní straně té severní věže, na West Street, to je taková ta hlavní tepna podél toho ostrova. A takže jsem jí šel naproti a pamatuju si, jak tam parkovali všechny ty hasičské vozy pod tou věží, těsně pod ní. I helikoptera tam přistála. A mě problesklo, že vlastně tohle budou dělat taky.
6: Po těch 7-8 letech znovu, tak, že už to mají nacvičené.
13: Vlastně si to natrénovali, jo. Jak vlastně reagovat na nějaký tam bombový útok, ale tušil jsem, že teď to bude trošku jiný, protože něco ze zhora, já jsem netušil, že to spadne, jo, to vůbec nikdo nás netušil, ale věděl jsem, že něco začne padat ze zhora. Volal jsem známým, který pracovali v té severní věži, Landmark Education se to jmenovalo, to bylo myslím 15. poschodí severní věže, ale nikomu jsem se nemohl dovolat, protože všechny linky byly přetížené. Tak jsem se rozhodl prostě jít je varovat.
6: A tak tam už probíhala nějaká evakuace celou dobu, že jo? Tam hasiči totiž mířili přímo do těch věží a přímo vstupovali i dovnitř vlastně.
13: To
6: do,
13: víme
6: do obou
13: vlastně
6: těch
13: teďka,
6: věží.
13: Jakoby, jo? Nebo, ale v ten moment jsem nevěděl, co...
6: Tak jste běžel na to místo, abyste jim pomohl, abyste tak, jim řekl...
13: Tak jsem vlastně šel jsem a vzal jsem si baterku, přilbu, jo, stavební a takový přenosný rádio. A šel jsem přes Brooklynský most, protože vlastně tam, kde jsme byli hned na ústí toho mostu. A proti mně šli tisíce lidí, kteří evakuovali Manhattan. A když jsem byl uprostřed mostu, tak najednou vidím, jak ta jižní věž začíná se sesouvat dolů. A tím, jak zvuk se přenáší pomaleji než světlo, takže já jsem viděl tu věž, jak mizí v prostě oblaku prachu, ale teprve asi po 3 sekundách k nám došel ten hřmot.
6: Ta ohromná rána, někdo

0: Washington, jo, mířou další. A koukám nad hlavu a vidím, že tam jsou nějaký stíhačky. A nevěděl jsem, že to byly teda naše F-16, ale řekl jsem si, jo, to je mosty, tunely, to bude další asi místo, kde narazí. Tak jsem se otočil a když teprve mi bylo jasné, že teda to nejsou nepřátelské letadla, tak jsem se vrátil směrem na Manhattan a když jsem dorazil k takovému náměstí před budovou radnice City Hall, tak začala padat druhá budova. A to bylo neuvěřitelné, ten mrak prachu byl stlačený mezi ty budovy do těch úzkých ulic, takže během pár vteřin jo, nebylo vidět na krok. Tak jak sedíme daleko od sebe, tak bych nikoho nepoznal. Tak jsem si teda zavázal košily okolo úst a rozpoznal jsem po pár minutách jenom ty blikající světla těch policejních aut, ale vlastně bylo pozdě, nebylo co už nebo koho varovat.
1: Takže už se potom ani nedostal přímo na to místo, ne? Protože policisté
0: tam už byli zablokovali bariéry a dál už mě nepustili, ale vlastně jako co tam dělat jo, v ten moment, protože bylo pozdě. No a večer jsem se teda vrátil domů, sledoval jsem zprávy a druhý den jsem šel do práce, jo, co má člověk jiný dělat. Tak jsem šel do práce, ale my jsme měli zavřeno tím, že jsme byli federální budova, takže všechny federální budovy byly zavřený kvůli obavám z nějakých dalších teroristických útoků. A říkal jsem si, co teda budu dělat. Tak umím nějaký jazyky, tak třeba nabídnu, že budu pomáhat v triáž centru, jo, tam, kde budou přivážet ty zraněné. A třeba překlady nebo tak. Ale nikoho nevozili, to byl ten problém. Jo. Jeden triage center byl vlastně kousek od nás, ale nikoho tam nevozili, prostě nic. To bylo dost depresivní. No a tak mě napadlo, že mezi tím přes noc jsem koukal, jak tam čety dělníků pomáhají odklízet ty trosky a hledat přeživší, protože my jsme tušili, že tam budou tisíce zraněných.
1: Já jsem se teď díval na dokument National Geographic, kde se znovu zmiňuje to, na co už jsem dávno zapomněl, totiž, že to mrtvolné ticho, které se rozléhalo po tom pádu obou dvou těch věží, tak prošpikovaly jenom takové cvrlikavé pištící zvuky těch lokalizačních zařízení hasičů, které měli u sebe a které
0: začaly byly v horizontální pozici, tak začaly
1: pískat, když se prostě přestali hýbat.
0: No,
1: a byli buď zasypaní, anebo už mrtví. No.
0: To ticho, to bylo něco, no to bylo horší, než skoro cokoliv jiného, co člověk viděl, jo. A člověk tam viděl strašné věci. Ale ten druhý den teda jsem si říkal, no tak my jsme na stavbě, já tam pracoval jako projektový manažer, pod náma jsou různí dělníci, mají lopaty, mají lana, mají krumpáče, tak tam dáme dohromady nějakou partu a půjdeme tam pomáhat. Tak jsem přemluvil asi 6-7 lidí a vzali jsme si nějaký nářadí a šli jsme přes Brooklynský most, nebo jeli jsme, a teďka nás zastavil policie a říkali, ne, nemůžete na Manhattan, jo, to je zavřené, ale my tam jdeme pracovat.
1: Pomáhat.
0: Tak oni nás naložili do policejního Antonu a eskortoval nás policejní auto a teď jsme vlastně jeli, to byla středa ráno, byl nádherný den, jo, a teďka ten kouř se vznášel pouze jakoby nad tu jižní stranou Manhattanu. Takže my výjíždíme z Brooklynu do krásného slunečního dne. Teď přijeli jsme na Manhattan a tam je takový, jmenuje se to Barry Tunnel, to je takový tunel, který objíždí ten jižní cíp Manhattanu. Tak jsme vyjeli do tunelu a když jsme vyjeli, tak bylo úplně jak někde na měsíci. Jo, všude tma, prach se vznášel všude. No a vystoupili jsme z toho Antonu a tam najednou šlápnu a místo na normální, řekněme silnici nebo asfalt, tak jsem šlápnul do bahna, který mi šlo až po kolena. Jak tam celou noc hasiči stříkali z těch stříkaček vodu, tak vlastně ta voda se promíchala s tím odpadem jakhle z těch věží. Jo, ať to byly sádro, kartony, rozdrcený a tak. Takže jsme nejdřív se brodili asi prostě 30 cm tady toho bahna. No a postupně, když jsme vyšli na tý West Street, tak se před námi otevřela ta skáza. A ta velikost vlastně toho, oni tomu říkali Ground Zero, jo, toho vlastně místa, kde spadly ty věže, tak bylo pro představu asi 10 fotbalových hřišť. Jo, fotbalové hřiště má 105 na 60 něco metrů. Takže 10 hřišť vedle sebe, to bylo neskutečně veliká hromada, která se tyčela do 70 stop, to bylo vlastně přes 20, řekněme 3 metrů.
1: Nepředstavitelné v tu chvíli.
0: A teďka to šlo vlastně ještě do hloubky, protože ty

0: Měli 6 podzemních pater.
1: Ano, ano, byly propojené vlastně, že jo, i podzemní chodbou společně, takže tam se taky pátralo po přeživších. Vzpomeňme, že v těch troskách a při těch dalších útocích jedno letadlo spadlo na Pentagon, další se zřítilo v polích v Pensylvánii. Skoro 3000 lidí zahynulo. They don't look like corpses, they look like remains in a bag, and
0: that was very sobering. Já jsem měl takový bláhový nápad, že třeba se přidám k mariňákům, nebo jo, prostě tam byl velký vztek na to, co si dovolili, že vlastně, dobře, je nějaká válka na konflikt, tak bojují vojáci proti vojákům, jo. Ale tady ty islamisti vzali letadlo, ukradli, unesli a narazili do budov plný lidí. No. A tam byly prostě mámy, babičky, jo, tam byly Indky, Japonky, Maďarky, prostě celý svět. Tam pracovali lidi z celého světa, já nevím, asi 70 národů. A to člověka jako hodně naštve, že přinesli ten konflikt, tu válku, nějaká prostě nábožensko-kulturní, až přímo do centra New Yorku, jo. Hmm. A že zaútočili na věže, který ze začátku nebyly úplně oblíbený, když se postavili v roce 70, ale
1: staly jako, se ikonické.
0: Přesně tak.
1: Ty Newyorčané si je zamilovali, ne?
0: No, když se díváte na Přátelé, jo, díly, tak občas se tam objeví a to mě vždycky jako bolí u srdce, když je vidím, no.
1: Hmm. Na tom horizontu chybí. Místo nich je samozřejmě One World Trade Center, ale ta dvojčata tam nejsou a chybí přes 400 metrů vysoké věže. Vy jste tedy byl v těch sutinách, pomáhal jste je odklízet. Sestavoval jste taky model, který měl pomoct hasičům se trošku vyznat v tom místě jako takovém, protože jestli tam bylo bahno, jestli tam byla masa betonu a trosek, tak to asi nebylo jednoduché, taky hrozilo, že se to víc ještě sesune a že budou zavaleni další lidé.
0: Určitě nebylo to stabilní, ty sutiny. Takhle, tím, že jsem pracoval na budově federálního soudu, tak jsem měl takovou zvláštní kartičku, jmenuje se to General Services Agency,
1: no.
0: A ta mě opravňovala vlastně vstupovat všude. A díky tomu vlastně jsem tam i po toho druhý dne pracoval a pak mě teda vyměnili za permanentnější kartu.
1: Takže jste byl takový VIP záchranář?
0: Tak, no, ano. Ale nás tam bylo teda několik a chodil jsem na pravidelný dvakrát za den schůzky mezi těmi, co to organizovali, ty záchranářské práce a hasiči plus ty dělníci. Hmm. A vzpomínám si, jak to bylo vlastně, myslím, možná ve středu nebo ve čtvrtek, tak říkali, počkejte, Liberty Street, Liberty Plaza, Liberty Place. Jo, tam byly tři místa, ulice, které měly podobný název. A teďka oni nevěděli. Bylo hrozně těžké se orientovat v těch sutinách a nalézt, což bylo v ten moment důležitý, ty výtahové šachty a schodiště, protože tam jsme tušili, že někdo ještě bude, jo, zachráněn. Takže jak vlastně se dostat k těm výtahovým šachtám? A mě v ten moment napadlo, že by bylo dobrý vytvořit jim 3D model, fyzický model, který by ukazoval vlastně přímo i ty šachty. Takže trvalo mi to pár dní, ale v pondělí následujícího týdne se tam převezl do toho command post, do toho řídícího centra ten model. A my řekli, je to je super. A já jsem řekl, ale to není všechno. Já chci vytvořit model počítači, který bude ukazovat, který sloupy jsou v pořádku, který nosníky, jo, ještě vydrží, tak, aby se dali ty záchranské práce zvládat lépe. A my řekli, fajn, tak jo, tak budeš teďka člen tady toho nejužšího týmu a dáme ti k dispozici cokoliv. Fotografie, můžeš projízat všude výkresy od původních statiků Leslie Robertson, který to navrhnul, ty dvě věže. Takže se začal tvořit potom plexiglas model, ale i počítačový model v programu Maya, to bylo v té době takový populární program, který umožňoval i animaci. Takže my jsme mohli ukázat, když budete se pohybovat tady.
1: Aha, co se stane?
0: A co se stane, tady se sesune nosník nebo nevydrží to sloup.
1: Jak dlouho vám to zabralo tohle to dát dohromady? Jak dlouho jste strávil na Ground Zero?
0: Až do března 2002. No, 6 měsíců jsem to vydržel, pak už jsem nemohl, pak už jsem tam musel přestat pracovat.
1: Přemýšlíte někdy zpětně nad tím, co by se stalo, kdyby nespadly, nebo proč vůbec spadly ty věže? Nebyly na to testované?
0: Ty budovy Leslie Robertson,
1: na náraz vlastně letadlo.
0: To byly v roce 67, když se začali projektovat, tak ten stavební inženýr, statik, Leslie Robertson říkal, já jsem je navrhoval pro náraz letadla Boeing 727.
1: Aha.
0: A to má, já nevím, 40 amerických tun váhu. Pro tu kinetickou sílu toho letadla, tak ta věž byla navržená, aby to ustála.
1: Hmm.
0: Takže absorbovala tu kinetickou sílu nárazu toho letadla i toho 737-200, což to 11. září tam naletěli. A ty byly asi po třetiny.
1: 767 to byly.
0: Nebo 767.
1: 767,
0: jo,
1: ano,
0: no, tak ty jsou ještě
1: větší a, no, těžší, ano. A naletěli do dvojčat v obrovské rychlosti.
0: Ale ty budovy ty ustály.
1: No ustály, no, ale ustály. Pak se sesunuli.
0: Pak se sesunuli, hodinu, protože měli v křídlech plný nádrže paliva. A to palivo letecké při tom nárazu palivo. Vybouchlo, ale ne všechno vlastně se absorbovalo tím výbuchem. Takže třetina toho paliva se absorbovala do okolních podlaží, tam, kde letadlo letělo. Třetina tím výbuchem byla spotřebovaná a jedna třetina postupně padala gravitací na ty spodní patra. Takže ten kolaps k tomu nedošlo kvůli nárazu toho letadla, ale kvůli tomu palivu, který poškodilo svislí a horizontální spoje, jo, v té oblasti. A pak samozřejmě ve spojení s tou váhou té horní budovy, která začala na ty změkčené části té konstrukce tlačit ze zhora. Jo, takže to vlastně zavinilo ten postupný kolaps těch budov.
1: Kdyby, nedej bože, dvojčata teda stále stála a stalo se jim to dnes, v době, kdy používáme třeba jiné konstrukční postupy, jiné materiály,
0: tak by stálo dodnes.
1: Tak by stály dodnes.
0: Protože došlo k několika změnám ve stavebním zákoně v Americe. Například každé 10. patro je vystužené teďka. I unikové schodiště, tak nemají sádrokartonový vlastně obal, ale jsou v betonovém jakoby tubusu. Takže nejenom, že stuží tu budovu samotné, ale i umožňují evakuaci lidí, jo, třeba nad místem nárazu. Schodiště jsou širší, značení jsou jiný, jo, i jakoby pohotovostní osvětlení, takže v dnešní době už by ustály.
1: Čím je pro vás 11. září po 25 letech? Vy jste sepsal z toho, co jste zažil tehdy v roce 2001 na spodním Manhattanu knihu svých vzpomínek.
0: Jo, to je tady
1: věže, příběh 11. září.
0: To mi pomohlo hodně, protože na člověka, když vlastně opadne ta prvotní, jo, těch po pár měsících, kdy vlastně málo spíte a jedete na ten adrenalin a na kafe a prostě chcete pomáhat, když to postupně opadlo, zvláště potom, když jsme zjistili, že už tam nejsou žádný přeživší, tak najednou jsem měl z toho špatný sny a pocity, což pomáhlo třeba chodit do hospody a
1: povídat si o tom taky,
0: a povídat si o tom, no, s těmi hasiči a do dneska s Tianachem Cassidy, což je vlastně on, to jsou jeho záda potetované.
1: Jo, potetovaná záda na přebalu vaší knihy, kde teda má ten výjev z 11.
0: Tak, on zachránil ten den, první den 13 lidí z těch trosek. A taky se s tím jako těžko srovnával.
1: A vy si dodnes píšete?
0: Jo, my jsme v kontaktu.
1: Jo?
0: No, já často, když jsem v New Yorku, tak jdeme na burgera, nebo on teda nepije, on přestal pít, což to je super, ale špatný pro mě, protože já mám rád pivo.
1: Byli jste společně i na místě toho národního památku?
0: Byli, ale jenom venku. No, se podívat.
1: Jaké to bylo?
0: Je to těžký, protože člověk to má spojený s úplně jako jinou reálí. Tam byla ohromná díra a dnes vlastně jsou tam pouze na těch footprints, na těch vlastně půdorysech těch dvou budov, tak jsou ty jako jakoby bazény, jo. Je to krásný, ale je to úplně jiný zážitek, jo. Vůbec to nedá srovnat s tím, co tam tehdy člověk prožíval. Ale ta kniha, tu jsem napsal, abych se jakousi katarzí dostal zpět do normálního fungování.
1: Abyste se z toho vypsal.
0: Tak, no.
1: Vy jste před 25 lety byl přímo na místě, každý si pamatuje, co tehdy dělal, pokud žil. Já si pamatuju, co jsem tehdy dělal, hrál jsem si na zahradě za naším panelákem a mamka mě volala domů odpoledne tehdy, při tom posunu času, podívat se na televizi, co se děje. Jak ale mají na 11. září nahlížet ti, kteří ho nezažili, kteří si ho nepamatují, kteří třeba v té době ještě nebyli vůbec naživu, dnes je jim 25 let, klidně, jsou dospělí.
0: Ať si představí, kde jsou teďka v tenhle moment a že najednou za sklem se objeví ohromný těleso, šíleně rychle se pohybujícího letadla a vletím přímo do obýváku, jo, nebo do kanceláře. To je něco tak absolutně šílenýho a nemůžou za nic, prostě jdou, jo, dělají to, co dělají každý den. A vedle třeba ve vedlejší místnosti je jejich sestra nebo babička a ti všichni neuzmizí. Ten den vlastně nastartoval takový konflikt, jo, já to vidím, že je to válka, ne kulturní, ale taková jakoby ideologická válka mezi dobrem a zlem, ač to zní velice černobílé, ale já si myslím, že my jsme na té straně dobrá, že my nikomu nechceme ubližovat a přesvědčovat se o našem náboženství nebo jo, stylu života, ať jsme to třeba dělali v minulosti. A tady je vlastně ideologie, která pokračuje do dneška. Jo, podívejte se, co se děje v Ceutě ve Španělsku, jo, nebo jaký plán mají islamisti ohledně šarii v západní Evropě. Je to něco, čemu musíme opravdu odolávat a čelit. Jo, a to 11. září je s tím spojené. To nebylo jenom o tom, že v Afghánistánu jim zůstaly nějaké Sting rakety, kterými se střelovali předtím ruský vrtulníky a pak se rozhodli s nimi se střelovat americký. Je to součástí kulturní války mezi liberální demokracií a totalitními systémy. Jo, kdy
1: která vlastně teda začala podle vás 11. září 2000?
0: Něco předtím, ale to 11. září opravdu je takový startovací moment, jo. A vlastně do toho i zapojím zločince Putina, který útočí na, jo, na lidi, kteří chtějí mít jako jiný způsob života, chtějí být nezávislí Ukrajince, myslím. Takže je to opravdu konflikt mezi demokracií liberální a nějakým totalitním systémem, ať je to šaria nebo ruský oligarchismus. Jo. My jsme pořád vlastně živě teďka uprostřed toho konfliktu a my to musíme ustát. My nemůžeme strčit hlavu do písku a říct si, to se nás netýká. Jo. Když Rusové posílají drony na letiště v Lipsku, a to je zahumný. Jo. To letiště mohlo být úplně vyřezený z provozu. Tisíce lidí mrtvých, celý vlastně letecký provoz Evropy by byl vlastně zastaven. To je neakceptovatelný.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
0: Díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska architekt Jiří Boudník, který před čtvrtstoletím byl svědkem teroristických útoků ve Spojených státech amerických. Mimochodem, závěrem padla zmínka o španělské Ceutě, kde ta situace je složitá, má mnoho různých vrstev a my jsme to řešili v nedávné epizodě s expertkou na rozvoj afrických států, tak chci tuhletu epizodu určitě moc doporučit k poslechu. Události před 25 lety v roce 2001 skutečně změnily svět. Vrací se k ním ale nejenom kniha Jiřího Boudníka, o které jsme mluvili, anebo mnou zmíněný dokument na National Geographic. Ale samozřejmě se tohle výročí objevuje i u nás ve zpravodajství. Ostatně v posledních dnech se objevily nové informace týkající se soudního procesu s obviněnými muži z podílu na útocích z 11. září, včetně Khalida Šajcha Muhammada, který je už 20 let v Guantanámu a Američané ho považují za mozek celé operace. Soud by měl nakonec začít v červnu roku 2028. Naslyšenou v pondělí.
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kek-Kubazové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Radiožurnál 9 hodin večer. Jsou tu zprávy a Monika Chmilová.
5: Česká vláda zatím nevidí možnost navýšit obranné výdaje až na 5% HDP. O čtvrtinu víc Švédů než minule odevzdalo své volební lístky v předběžném hlasování. Čeští volejbalisté vyhráli na úvod mistrovství Evropy nad Řeckem a zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Cíl vydávat v roce 2035 5% HDP na obranu je podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nereálný. Závazek na to schválili členské státy předloni v nizozemském Hágu. 3,5% má jít přímo na obranu a 1,5% na související výdaje. Podle vicepremiérky by to znamenalo vzdát se s ohledem na objem povinných výdajů téměř všech ostatních investic.
6: 97% máme mandatorních výdajů, 74% jsou ty mandatorní, jako jsou důchody, sociální dávky, a ten zbývající prostor, který máme, tak je právě na všechno ostatní investice a tak dále. Takže pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak já nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
5: Česko by podle návrhu rozpočtu mělo v příštím roce poprvé splnit závazek vydávat na obranu 2% HDP. V Severoatlantické alianci je mezi posledními. Turecká letecká společnost Pegasus může koupit české aerolinie a dopravce Smartwings. Povolil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Turecká skupina ale musí předat část letištních slotů pro letní sezonu na pravidelné lince Praha-Antalya jinému leteckému dopravci. Úřad tak chce zvýšit konkurenci mezi dalšími potenciálními přepravci na této lince. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Běží lhůta pro případné podání rozkladu. Ve Švédsku roste zájem o takzvané předběžné hlasování. Proti předchozím volbám už své hlasy odevzdalo o čtvrtinu víc voličů. Samotný volební den je až v neděli.
7: V takzvaném předběžném hlasování, které je švédským voličům otevřené od konce srpna, už svůj hlas odevzdalo přes 2 miliony a 700 tisíc lidí. Podle švédského volebního úřadu je nárůst velký, kopíruje ale trend posledních několika desítek let, kdy se postupně předběžné hlasování stává čím dál tím obvyklejší. Letošní volby ale doprovází technické obtíže a některé odevzdané hlasy budou muset volební úředníci vyřadit. Voliči, kterých se to týká, ale mohou hlasovat v řádném termínu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit? To vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
8: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
3: Sport.
9: Tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. Grand Slamový titul ve 4 hře. Nasazené jedničky ve finále porazili domácí dvojici Montgomeryová Krugrová 2-1 na sety. Čeští volejbalisté vyhráli na úvod mistrovství Evropy v italské Modeně nad Řeckem 3-1 na sety. Trenér Jiří Novák vyzdvihl plnění taktických úkolů při bránění nejlepšího řeckého smečaře Atanasiose Protopsaltise.
10: Jsme věděli, že v podstatě ten tým bude táhnout, když on bude táhnout, takže jsme se ho snažili eliminovat. Podařilo se nám to, dá se říct, velice slušně, ale zase jsme se nevypořádali se střídajícíma hráčima ve třetím setu, takže na jednu stranu spokojenost, na druhou stranu zvednutý obočí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Auto v protisměru u mostu a zdržení na D1 u odbočky na Benešov. Na silnici 13 z Chomutova do mostu buďte opatrní před mostem. Na 72. kilometru policie dostala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Stejně tak buďte ve střehu, pokud se blížíte k mostu od Litvínova. I na silnici 27 mohlo odbočit auto ve špatném směru. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte silnější provoz za odbočkou na Benešov. Od 21. kilometru pojedete v koloně až do zúžení na opravovaném mostě na 24. kilometr. Počítejte s asi 10-minutovým zpožděním. Po D1 jeďte opatrně i kolem Brna ve směru na Ostravu. Před omezením u bratislavské dálnice na kilometru 194 havarovala 2 osobní auta a kamion. Řeší se to v odstavném pruhu a projíždí se plynule. Na Karlovarsku je obousměrně uzavřená silnice 20 do Plzně. U přehrady Březová se střetlo auto s motorkou, zasahují tam záchranáři. Řidiči objíždějí přes Březovou a Stanovice. A překážce se vyhněte na silnici 37 z Velké Bytýše do Osové Bytýšky. Za odbočkou na Tišnov a k průmyslové zóně Vlhkovská leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Michaelou Fanarne.
4: A z další informací, Američané si dnes připomněli čtvrtstoletí od nejkrvavějších útoků na svém území od konce druhé světové války. 11. září roku 2001 skupina radikálních islamistů unesla 4 letadla. Za chvíli uslyšíte o tom, jak útoky popisovali Češi, kteří je tehdy ve Spojených státech zažili.
3: Večerní radiožurnál
2: a Michaela van Erne.

0: Masakr, apokalypsa, válečný čin. Před 25 lety světová média takto informovala o teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu. Islámští radikálové ze sítě Al-Kaida tehdy unesli 4 letadla. 2 z nich narazila do věží Světového obchodního centra, 3. do Pentagonu a 4. se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry v Pensylvánii. Při útocích zemřeli asi 3000 lidí a zraněných byly tisíce.
1: Nikdo nikdy nezapomene na 11. září.
2: 2 letadla narazila do budov Světového obchodního centra.
3: V horní části mrakodrapů zejí obrovské díry.
4: Tehdejší zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech byla Olga Krupauerová.
5: Jsem vlastně došla asi tak 300 metrů k těm troskám, k tomu Ground Zero, kde jsem teda viděla, on to vypadalo jako nějaká zhroucená katedrála, ty trosky.
4: Útoky zasáhly samotné srdce Spojených států, vyprávěl ve vysílání Českého rozhlasu bývalý ministr zahraničí a v době útoků zvláštní zpravodaj komise pro lidská práva OSN probývalo Jugoslávy Jiří Dinsbír.
6: To byl pocit horší než Pearl Harbor, protože v Pearl Harboru to přece jenom bylo daleko v Tichém oceánu a tady to bylo přímo v centru Manhattanu, takže si najednou začali uvědomit, že už nejsou ta Fortress America, ta pevnost za mořem, ale že můžou být kdykoliv napadnutelný.
4: Svět se po 11. září změnil.
7: And we stand together to win the war.
4: Letiště zpřísnila kontroly a Spojené státy vyhlásily válku terorismu. Islamistické komando vedl egyptský stavební inženýr Muhammad Atta, který při únosu letadla mluvil k pasažérům a spojil se i s řízením letového provozu. Audiozáznam po letech zveřejnila televize CNN.
8: Máme několik letadel. Buďte sticha a všechno bude v pořádku. Vracíme se na letiště. Nikdo ani hnout. Jestli se někdo pohne, tak může zranit sebe a poškodit letadlo.
4: Boj s terorismem odstartoval už v jednom z unesených letadel. Skupina pasažérů se zbouřila a zabránila islamistům v útoku na další cíle ve Washingtonu, pravděpodobně na Bílý dům nebo na Kapitol. Letoun se nakonec zřítil v Pensylvánii. Mezi oběťmi a těmi, kteří se postavili únoscům, byl i Todd Beamer. Popisoval ve vysílání americké televize jeho otec David.
9: Todd popsal operátorce na tísňové lince situaci, plán a požádal jí, aby vyřídila jeho rodině láskyplný vzkaz. Řekl jí, že zřejmě nepřežijí. Společně se pomodlili a poslední slova, která Líza slyšela, bylo: hoši, jste připraveni? Jdeme na to.
10: Are you guys ready? Let's roll.
4: Tohle slovní spojení let's roll neboli jdeme na to se stalo symbolem amerického tažení proti terorismu. Námořníci dokonce tato slova vytvořili ze svých těl na palubě USS Bellowood. Američané v reakci na 11. září zahájili válku v Afghánistánu. O 10 let později v Pákistánu dopadly strůjce těchto útoků Usámu bin Ládina. Martin Balucha, Radiožurnál.
11: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Na švédskou kapelu Roxette navážeme sportem. Čeští volejbalisté vyhráli svůj úvodní duel na evropském šampionátu. Řecko porazili 3-1 na sety. Další utkání je čeká zítra odpoledne se Švédskem. Ve skupině pak ještě budou čelit Slovensku, Itálii a Slovinsku. Ještě podrobnější budeme ve sportovním přehledu. Za chvilku, teď Mylène Farmer.

0: Posloucháte Radiožurnál. Tenistka Kateřina Siniaková získala svůj 12. grandslamový titul v deblu. Společně s Američankou Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open domácí dvojici Krugerová Montgomeryová 2-1 na sety. Informacemi o českém tenisovém úspěchu začíná večerní sportovní přehled, který připravila Veronika Šlajzová. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Českým volejbalistům se povedl vstup do mistrovství Evropy. V italské Modeně porazili na úvod skupiny Řecko 3-1 na sety. Výborným obraným zákrokem pomohl k proměnění mečbolu střídající Adam Zajíček. Ten popsal, proč se Řekům za stavu 2-0 pro český tým povedlo zápas zdramatizovat.
2: Trošku jsme vypadli z role, přestal nám fungovat servis, oni skvěle přihrávali, my změnili taktiku na jejich distribuci, tak jsme se s tím dokázali poradit tak, jak jsme měli, takže nám trošku utíkali, ale zaplať pánbu, že se povedlo některé střídání, třeba to moje, ale žil jsem k tomu jako klepíku, že k zrnu. Zaplať pánbu za nějakou bojovnost, za nějakou tvrdou píli, která se vyplatila.
1: Zítra odpoledne nastoupí čeští volejbalisté na mistrovství Evropy proti Švédsku. David Kratochvíl má 5. zlato z paraplaveckého mistrovství Evropy v tureckém Gebze. Nevědomý český reprezentant tentokrát slavil na trati 100 metrů volným způsobem. Navíc překonal vlastní světový rekord. Agáta Koupilová získala na stejné trati stříbro. Kapitán českého tenisového týmu Tomáš Berdych udělal jednu změnu v nominaci na druhé kolo kvalifikace Davis Cupu. Pro souboj se Spojenými státy povolal deblového specialistu Adama Pavláska místo dříve nominovaného Tomáše Macháče. Češi budou hrát s Američany v Praze za týden, v pátek a v sobotu. Kapitánka ženského tenisového týmu Barbora Strýcová doplnila nominaci na finále poháru Billie Jean Kingové. Lindě Noskové, Karolíně Muchové, Marii Bouskové a Kateřině Siniakové povolala navíc ještě Sáru Bejlek. Turnaj se bude hrát ve druhé polovině září v Číně. Hokejisté Liberce porazili v Lize mistrů dánský Herning 2-1 po samostatných nájezdech a připsali si tak první výhru v tomto ročníku soutěže. Česká judistka Tereza Bodnárová skončila v kategorii do 52 kg třetí na Grand Slamu v Budapešti. Na turnajích této elitní kategorie vybojovala první medaili. Kajakář Jakub Krejčí skončil čtvrtý na posledním světovém poháru vodních slalomářů ve španělském Seu. V celkovém hodnocení seriálu mu patří třetí příčka. Jakub Krejčí se ještě nikdy lépe neumístil.
3: Jsem měl v začátku sezóny dobře našlápnout, vedl jsem, ale jsem rád, že jsem aspoň třetí. Poprvý bedna na světovém celkovém hodnocení světového poháru, takže určitě super a jsem rád, že to jde tak postupně a zase třeba příští rok na tom budu líp.
1: Irský cyklista Eddie Dunbar vyhrál z úniku 19. etapu Vuelty s horským dojezdem. Celkové vedení udržel Španěl Enric Mas. Před závěrečným víkendem má stále náskok minutu a 37 sekund před čtyřnásobným šampionem Vuelty Slovincem Primožem Rogličem. Český cyklista Jan Hirt si v průběžném pořadí polepšil o jedno místo a je 18.

0: dokola.
1: Brněnská jedenáctka.
2: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
1: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
2: Brněnská jedenáctka.
1: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
2: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 21 hodina 30 minut. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby uvalil tvrdé sankce na ruskou výrobu raket. Napsal to na sociální síti X. Napsal také, že nechápe, proč nelze jednat rychleji. Výzva přichází v době, kdy Ukrajina čelí zesíleným vzdušným úderům Moskvy. Zelenský také ve čtvrtek potvrdil, že se chce s Trumpem sejít na konci září v New Yorku. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Podle policie v letech 2022 až 2025 připravil desítky lidí o více než 20 milionů korun. Bývalý soudce Kavka tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. Před rokem se v rozhovoru pro Radiožurnál k podvodům přiznal. Kavkovi hrozí až 10 let vězení. O podání obžaloby do konce září rozhodne státní zástupkyně. Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid jen dva dny po pohřbu svého bratra, norského krále Haralda V. Oznámila to královská rodina v oficiálním prohlášení. Princezna Astrid se naposledy na veřejnosti ukázala právě na pohřbu oblíbeného krále. Vlajky na královském paláci dnes vlají na půl žerdi. A knihovna Václava Havla ponese nové jméno, první prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Ta odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové teď bude jméno Václava Havla používat jiná instituce. Nový projekt chce představit 21. září.
2: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková ovládla s Američankou Taylor Townsendovou US Open. V deblovém finále porazili v New Yorku 2-1 na sety domácí pár Montgomeryová-Krugerová. Siniaková má 12. Grand Slamovou trofej z ženské čtyřhry. A hokejisté Liberce porazili v lize mistrů Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Vybojovali tak první výhru v tomto ročníku soutěže.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Brna a zavřená silnice 20 u Karlových Varů. Po dálnici D1 opatrně kolem Brna ve směru na Ostravu. Před omezením u bratislavské dálnice na kilometru 194 vyšetřují nehodu 3 vozidel. Uzavřený je odstavný pruh, takže se jede plynule. Pozor ale na pohyb lidí okolo. D1 mezi Prahou a Brnem už je průjezdná bez výraznějšího zdržení. Před chvílí se rozjela kolona před mostem Šmejkalka na 24. kilometru ve směru do Brna. U Karlových Varů je obousměrně neprůjezdná silnice 20 na Plzeň. Za přehradou Březová se střetlo osobní auto s motorkou. Záchranáři na místě, dá se objíždět přes Březovou a Stanovice. Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu pozor u nájezdu na D1 do Prahy. Na kruhovém objezdu u dálnice havarovalo osobní auto. Na místě policie a hasiči, průjezd je omezený. A v Praze pozor na nehodu v Bělohorské ulici ve směru z centra. Před Vypichem havarovala dvě osobní auta, čekejte omezení průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál s Michaelou Fanerne.
0: A stále můžete hlasovat pro nejoblíbenější postavu z her divadla Jary Cimrmana. Všechny informace jsou na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

To byla kapela One Direction. Celkem 5% HDP mají členské státy Severoatlantické aliance vydávat na obranu v roce 2035. Podle české vlády je to nereálný cíl. Spojené státy mezitím bijí na poplach. Rusko je třeba podle jejich velvyslance při NATO čím dál reálnější hrozbou pro celou alianci. A zatímco například pobaltské státy masivně zbrojí, v Česku koaliční hnutí SPD mluví o úsporách na ministerstvu obrany. Detaily přidáme za okamžik.

0: To byla Madonna. Pojďme podrobně k předeslané informaci. Česko by v příštím roce mělo téměř po čtvrt století splnit závazek vydávat 2% HDP na obranu. V roce 2035 by přitom státy NATO měly vydávat ještě víc, 3,5% na přímé výdaje do obrany a 1,5% na související. Podle současné vlády je to nereálné. A mezi tím Spojené státy upozorňují, že je Rusko čím dál větší hrozbou.
1: Se 2% HDP na obranu počítá návrh státního rozpočtu na příští rok, jenže koaliční SPD podle předsedy poslaneckého klubu Radima Fialy právě tady vidí možné úspory.
2: I ty zbrojní firmy jsou tak zahlceny, že utratit 2% HDP do budoucna bude větší a větší problém.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO 2% HDP na obranu hájí, 5% ale vidí nereálně.
3: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak já nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%, ale je to velmi daleká budoucnost.
1: A v letech 2028 a 2029 se zatím počítá s růstem jen o zhruba 0,15% bodu. Na to upozorňuje i člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš z Pirátů.
4: Když se podíváme, jak se třeba pohybuje i trh, tak v podstatě co rok to 15 až 20% vyšší náklady na tu samou věc. Já jsem viděl ty investiční plány armády, jak si modeluje, jaké projekty zastaví.
1: V nedávném rozhovoru pro USA Today pak americký velvyslanec při NATO Matt Whitaker vyzval členské státy, aby urychlili posilování své obrany schopnosti. Citujeme.
5: Nemůžete předpovídat, co Vladimír Putin nebo jiní protivníci udělají. Všechno, co můžete dělat, je jen být připraveni a odstrašovat je.
1: A zatím není hotová ani podoba koncepce výstavby armády České republiky, kterou ministr Zuna připravuje od nástupu do úřadu.
6: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch úprav, které souvisí s tím rozpočtem, dokončili velmi rychle.
1: Podle předsedy sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka z hnutí STAN je potřeba myslet i na nové technologie. Kvůli tomu kritizuje, že náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nemohl odjet na bezpečnostní konferenci na Ukrajinu. Podle týdeníku Respekt mu to nepovolilo ministerstvo obrany. Fleck říká.
7: Ukrajina je jedna teďka z nejmodernějších a nejschopnějších armád na světě. Toto je za mě velká hrubá chyba, která nás může přijít draho v budoucnu.
1: Na posilování obrany schopnosti země také dlouhodobě apeluje prezident Petr Pavel. Daniela Brichtová, Radio Žu.

Po kapele Linkin Park k autonabíječkám. Nejrychlejší autonabíječku v Česku od včerejška využívají řidiči v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Auto si na ní nabíjí do čtvrt hodiny. U Nového Stojanu navíc můžou zastavit i řidiči kamionů nebo autobusů. Počkejte si na detaily, budeme je pro vás mít za chvilku. Ještě předtím z hudby John Lennon.

0: Auto dokáže za 15 minut, kamion za 3/4 hodiny. Nová rychlonabíječka v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku je od včerejška tou nejsilnější v Česku. Navíc jako třetí v republice napájí i kamiony. Právě nákladních vozů s elektrickým pohonem v Česku podle statistik dovozců aut rychle přibývá.
1: Já jsem rád, že tady přibyla. Určitě by bylo dobrý, kdyby přibyly i další.
2: Jako první si 600-kilowattovou nabíječku vyzkoušel řidič kamionu Martin Pazdera ze společnosti GV Logistics. Nejvýkonnější nabíječku v Dolním Dvořišti nainstalovala společnost E.ON. Podle ředitele divize Drive Infrastructure Martina Racmana je lokalita pro její využití ideální.
3: Přes Dolní Dvořiště vede hlavní tranzitní tah z České republiky do jižní Evropy a samozřejmě i zpět.
2: Podle údajů svazu dovozců automobilů dopravci v Česku od roku 2018 přihlásili přes 260 nákladních vozidel na elektrický pohon. Jen za letošní rok jich přibylo téměř 90. Jak Racman dodává, Stojan je připravený i na nabíjení elektroautobusů.
3: Už přichází na trh. Sice žádný v České republice aktuálně není registrovaný, to je jenom otázka budoucnosti.
2: Společnost E.ON chce současnou technologii využívat i na dalších místech v republice, potvrzuje ředitel Drive Infrastructure pro střední a východní Evropu Martin Klíma.
4: Nebudeme mít v plánu takto rychlou technologii instalovat u obchodních center, tam to smysl nedává, takže určitě budeme, ale podle hlavních dopravních tahů. Bude na Vysočině další jedna lokalita, mělo by to být, doufejme snad do konce roku.
2: Nabíječku v Dolním Dvořišti momentálně plně využije pouze nákladní doprava. Maximální dobíjecí kapacitě se zatím blíží jen hrstka modelů osobních aut na trhu. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Radiožurnál.

byl, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, 10 hodin večer. Zprávy má Adéla Burešová. Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. Indie je připravená pomoct při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Tenistka Kateřina Siniaková získala svůj 12. grandslamový titul v deblu, vyhrála US Open a zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně, pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
3: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je, má opět tento bezpečnostní rozměr.
1: Podporu měla novela i u opozičních poslanců, teď míří do Senátu. Indie je podle premiéra Narendra Modiho připravená pomoct při řešení válek na Blízkém východě a na Ukrajině. Řekl to při jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Politici se setkali v předvečer summitu zemí BRICS v indickém Delhi. Indie je spolu s Čínou jedním z největších odběratelů ruské ropy. Pomáhá tak financovat válku na Ukrajině. Na summitu se o víkendu potkají mimo jiné lídři Číny, Brazílie, Jihoafrické republiky a Ruska. Celosvětová denní nabídka ropy letos klesne o téměř 6 milionů barelů. Předpovídá to Mezinárodní agentura pro energii, která pokles dosud odhadovala jen na něco přes 4 miliony barelů za den. Světový trh s ropou dál ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, který začal letos v únoru. Kvůli americko-izraelské válce proti Iránu jsou významně omezené plavby obchodních lodí v klíčovém Hormuzském průlivu. Dělníci v centru Brna pod Českou ulicí prorazili první metry kolektoru pro inženýrské sítě. Stavba za více než 500 milionů korun omezuje chodce i obchody. Do budoucna ale umožní opravy bez nutnosti ulici rozkopat. Tunel razí stavbaři klasickými hornickými způsoby. Postupují proti sobě ze dvou šachet hlubokých 10 metrů, a to rychlostí zhruba 80 cm za den, popisuje stavby vedoucí Tomáš Žák.
4: Odtěžujeme strojně čelbu, která je složena z plastiky. Jílu. Následně je stříkaným betonem vystříkáno ostění, vložen výstužný oblouk. Razíme směrem k náměstí Svobody. Jsme na 16. tunelovém metru. Chtěli bychom se s kolegy, kteří razí od náměstí Svobody, prorazit v první polovině následujícího roku.
1: Po dokončení bude mít přes 3 metry vysoká chodba délku 235 metrů a 21 odboček ke každému domu v ulici. Kompletně hotovo má být do roku 2028.
2: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková získala svůj 12. grandslamový titul v deblu a 13. celkově. Společně s Američankou Taylor Townsendovou porazila ve finále US Open domácí dvojici Montgomeryová Krugerová 2-1 na sety. Čeští volejbalisté porazili na úvod evropského šampionátu Řeky 3-1 na sety. Do tabulky skupiny A si tak připsali plný počet 3 bodů. Zítra odpoledne čeká české reprezentanty v italské Modeně utkání proti Švédsku. V základní fázi turnaje narazí ještě na Slovensko, Itálii a Slovinsko. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel se neprobojovala do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Ve druhém semifinále končila sedmá v čase 50,52 sekundy a od postupového čtvrtého místa ji dělili 0,2 sekundy. Kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil v Budapešti pátou příčku výkonem 78 metrů a 19 centimetrů. Vyhrál Němec Merlin Hummel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 před Loděnicí a nebezpečí na čtyřce za Prahou. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Vráž. Na kilometru 11,5 pojedete kolem odstavené dodávky. Pozor na vybočující vozidla. Na silnici 4 hlásíte nebezpečnou situaci za Prahou ve směru na Strakonice a poblíž Cukráku se u vozovky pohybuje stádo divokých prasat.
6: Až se vyjede za tím občerstvením, tak kousek tam vejš. Podle mě 4-5 prasat mladých je tam jako, motají se tam kolem svodidel.
5: Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně už je za přehradou Březová průjezdná. Policie tam ještě vyšetřuje okolnosti kolize auta s motorkou. Bylo to zavřené, teď už se projíždí kyvadlově jedním pruhem. A u Jihlavy opatrně na silnici 38 do Havlíčkova Brodu. U nájezdu na D1 do Prahy na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Na místě je policie a hasiči, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A teď už začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
7: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je choreograf, taneční šéf souboru 420 People, Václav Kuneš, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Vy jste měl mít premiéru teď s novým představením na Fabrice.
8: Premiéru Kintsugi.
7: Kintsugi. Za chvíli si řekneme, co to je, ale kvůli zranění
8: bohužel,
7: premiéra nebyla.
8: Bohužel, během generálky se zranila jedna tanečnice a ještě předevčírem, no včera jsme se rozhodli, že to uděláme den po dní, ale ten její stav je tak, není prostě dobrý a bylo by to tak riskantní odehrát, i když jenom třeba to třetí představení, že jsme museli zrušit všechny první tři premiéry.
7: A to rozhodnutí je na vás? Jestli to budete pokoušet, ne zkoušet, pokoušet?
8: Tak jedna věc je, tam je jako k tomu se váže spoustu věcí, ta logistika, všichni ty lidi objednali, samozřejmě lístky prodaný, bylo vyprodáno, ale zároveň i zdraví samozřejmě, nebo zároveň, to je hlavně strašně důležité, u těch zad člověk nikdy neví. A taky vůbec ta atmosféra těch ostatních kolegů, tanečníků na jevišti vedle někoho, kdo třeba může být takhle na pozraní, to taky vám odvádí pozornost někam jinam a pak si můžou stát další úrazy, takže ono je to všechno tak provázané, že bylo lepší to prostě vypnout teďka.
7: A odložit.
8: Naštěstí jenom měsíc.
7: Tak se na to těšíme.
9: Host Radiožurnálu.

0: Choreograf Václav Kuneš je hostem Radiožurnálu. Povídáme si o představení, které zatím nebylo, Kintsugi. To je z japonštiny, nebo je to takový japonský úkon, že?
1: Ano, je to japonský druh umění, taková forma, kde mě se na tom nejvíc líbila ta filozofie, ale lidi to možná poznají, nebo poznali by, to jsou ty mističky, talířky, hrníčky, jakoby prasklé, slepené a respektive ty praskliny jsou zvýrazněné zlatou barvou. Hmm.
0: To znamená, že je to jakési umění přiznat tu prasklinu a přitom neskrývat tu opravu.
1: Přesně tak, vlastně.
0: To je až existenciální.
1: Ono je to vyloženě, ty praskliny reprezentují, nebo já to tak vykládám, nebo tak to chápu, jako naší duši. Takže veškeré ty věci, co nám stanou v životě, ty praskliny na duši, že bychom je neměli skrývat, že to je to, co z nás dělá to, čím jsme.
0: Jak se tohle tančí?
1: Tak to je samozřejmě tak osobní téma a tak abstraktní, že ti tanečníci si ho můžou každý tak nějak jako stvárnit po svém, ale i celá ta skladba toho představení, tam je 11 takových hudebních kousků, které sami o sobě třeba nedávají smysl, ale v kontextu té hodiny, kterou to představení trvá, má každý ten kousek svůj smysl a význam.
0: Jak se rodila choreografie k tomuto představení?
1: Dlouho a já už jsem si právě tu hudbu, která to je pro mě základ, to je prvotní takový impuls, když si představuju nějaký nový představení, tak jako tanečník ve výslužbě potřebuju dobrou hudbu, aby mě to zvedlo ze židle, abych si zatancoval ještě. A já měl vybraných 11 takových skladeb krásných, jako elektronická hudba, ale z opravdu, která má každá ta hudba má nějakou energii, nějakou náladu, nějaký podtext, rychlost. A my jsme s tím pracovali hodně dlouho a rozkoušeli jsme různé kombinace a hledali jsme, jak ty hudby nejlépe stvárnit. Každou jinou, každou právě samou od sebe.
0: Tohle není ale váš první dotek s japonským uměním, s japonským tancem?
1: Není. Já jsem hodně, vlastně když jsem odešel ze souboru holandského, tak můj první velký projekt byl dvouměsíční pobyt v Tokiu přímo. Mm. A pak jsem se tam velmi často vracel a já tam mám vlastně dceru japonskou.
0: Za kterou jezdíte?
1: Za kterou jezdím.
0: No ale co tak jako láká středoevropana na tom japonském vlastně unikátním tanci, pohybovém umění spíš?
1: Pro mě to byl daleko víc než ten unikátní tanec nebo to divadlo, no a buto a tyto směry. Mě ta Asie jako taková oslovila. Jídlo je jedna věc, ale abychom nebyli tak přímočaří a povrchní. Nějaký vztah těch lidí jako sami k sobě v té společnosti, ale i vztah k tělu. Oni jsou velmi takový v té Asii si toho těla jako toho, co máme vlastně dáno jako na nějakou dobu určenou, tak oni se o to tělo velmi dobře starají. A to mě tak nějak přišlo blízký, to mě vlastně fascinovalo a nějaký takový ten vztah jednoduchý, upřímnej. My se často jako v Evropě za ta těla jako stydíme, nebo neradě ukazujeme, nebo vůbec se stydíme.
0: Čím to je?
1: Ne, my si jsme víc rozmazlený.
0: To určitě. No ale když jste říkal, že vy jste ten tanečník ve výslužbě, tak japonský tanečník ve výslužbě ve vašem věku ještě není ve výslužbě, ne?
1: Dlouho ne.
0: Ano. Když jste to tady měl v Majzlovce, toho skvělého japonského tanečníka, Sabura Teshigawaru, tomu je přes 70.
1: Tomu je 72 mu bylo, když tady byl, to je rok zpátky. To je opravdu unikátní. To byl právě ten dlouhodobý projekt, který jsem v Japonsku měl, s kterým já jsem s ním potom spolupracoval asi 7 let. To byla obrovská škola. Poté, co jsem skončil v tom holandském souboru, který byl jedním, nebo je stále jedním ze světově uznávaných souborů, Jiří Kilián ho dlouhodobě vedl, tak tohle bylo opravdu takový jako procitnutí a spojení právě všech těch věcí, když jsme s ním zkoušeli, když on nás jako ved a on moc nechoreografuje, tam je hodně improvizace, ale ta technika jeho, nebo koncept, filozofie jeho pohybu, to byly třeba 3 hodinové jako přípravy na zkoušku, 3 hodinový takzvaný warm-up, jako trénink, normálně trvá hodinu, hodinu a čtvrt, tohle trvalo 3 hodiny, než se teprve začalo zkoušet, ale po těch 3 hodinách jste úplně už vyřízený a pak se teprve začíná zkoušet. A nikdy se nikdo nezranil. To je prostě založený na nějakých fakt jednoduchých principech, který vlastně všichni známe. No, nějaká přirozenost. Přirozenost je základ.

0: Povídáme si s tanečníkem ve výslužbě, choreografem Václavem Kunešem, který v 18 letech odešel z Prahy do jednoho vlastně z nejlepších tanečních souborů světa. 11 let jste byl v Holandsku?
1: 11 let.
0: Netherlands Dance Theater?
1: 11 let jsem byl v Netherlands Dance Theater a dalších 5 jsem tam ještě zůstal jako na volné noze.
0: V čem je to unikátní?
1: Ten soubor? Tak jednak tou osobností Jiřího Kiliana, který tomu dal to jméno, ale je tam celý takový, on právě razil tuhle myšlenku těch hostujících choreografů, jo, že máte často, se stává taková ten efekt té čínské zdi, že si všechno chcete chránit a jenom dělat si to sám, je spoustu takových choreografů, kteří chtějí tvořit sami a nedávají nikomu jinému příležitost. A ne každý to takhle umí jako tahnout roky a roky a nějakým způsobem se posouvat. No a pan Kilian razil takovou prostě jednoduchý princip toho, že tam zval ostatní choreografy a nechával talentované lidi ze souboru, dával jim příležitost začít choreografovat právě pro tyhle skvělý tanečníky v Holandsku. A tenhle ten mix a taková fluktuace prostě různých osobností a stylů, ono vás to potom i jako toho náčelníka dovede k tomu, jako dotlačí k tomu, aby neustále se jako inovoval a hledal další věci.
0: I toho Jiřího Kiliana?
1: I toho Jiřího Kiliana. A to je to krásné, že některé ty věci 80., 90., 0. let, že opravdu vidíte nějakou progresi, že opravdu vidíte jiný přístup choreografii.
0: Jaký je vlastně tenhle mistr nad mistry? Vy si vykáte?
1: Byl pokus o tykání proběhl párkrát, ale to já
0: nešlo
1: prostě to. Ne, on mi tyká, samozřejmě já mu vykám úplně přirozeně. Je to výborný člověk, bych řekl já. Člověk, který je otevřený, zároveň ví, co chce, zároveň velmi perfekcionistický. Má obrovský přehled o umění jako takovém a on vás dokáže povzbudit v tom, nebo vytvoří ve vás pocit, že to, jak vy tančíte, jak vy to děláte, to nikdo jiný na světě neumí, jenom vy.
0: Aha.
1: A zároveň děláte přesně to, co on po vás chce, tak to je taková.
0: Takže přitom má vlastně pravdu. Jemu bude 80, ne?
1: Hmm.
0: Jedete na oslavu?
1: Jedu na oslavu. Obnovuje se dočasně právě ta jedna taková spíš idea než soubor, ale on měl kdysi soubor NDT3, který byl pro tanečníky mezi 40 a smrtí. To je citace. Já jsem na ten koncept jsem vlastně navázali s mým souborem a vytvořil jsem projekt 42 plus people. To je pro tanečníky na 42.
0: Takže 420 people zůstává.
1: 420 zůstalo.
0: A už máte tady tu jako seniorskou odnož.
1: A právě tenhle ten koncept se obnovuje a bude v rámci těch oslav. Jedna z věcí bude uvedení toho takové inscenace, která vlastně tanečně je to takový zpomalený hodinový pohyb v takové atmosféře Čechovových třech sester.
0: A to bude k vidění, nebo to bude jenom součást? Bude v Holandsku.
1: Hmm.
0: Trochu z ruky, ale ne zas tak úplně. A propos, když jste v těch 18 odjížděl do Nizozemska, abychom byli přesní, čeho jste se bál nejvíc, pokud něčeho?
1: To je právě tak krásný věk, že se nebojíte ničeho. To bylo 4 roky, tuším, po revoluci. Je vám 18, dostal jste smlouvu prostě do jednoho takového souboru, takže máte pocit, že jste neohrožili.
0: Takže se bojí jenom rodiče.
1: Rodiče se museli bát. Tak to tenkrát nebylo, samozřejmě já jsem musel chodit každou neděli do telefonní budky, z které jsem volal domů, že jsem v pořádku, to trvá minutu a půl. My jsme byli výborně připravení vlastně ze školy tady z konzervatoře. A to právě i nejenom jako fyzicky, ale i mentálně ve smyslu dívejte se kolem sebe, učte se od kolegů. Zdaleka ne všechno jsme vás dokázali naučit na té škole, to je přirozený, tak je na vás, jakým způsobem se budete dál dovzdělávat. A to není jenom rok, dva, to je vlastně celoživotní záležitost. No.
0: Byl to pro vás takový krok, že dodnes vlastně vidíte na konzervatoři tu nástěnku, kde je ten inzerát, že nizozemský soubor hledá?
1: No takhle to přesně bylo.
0: Já vím. Tak.
1: Já bych to každému vlastně, každému tanečníkovi doporučil změnit prostředí, odjet na sád. Ono je to, jak se říká, že čím víc jazyku znáš, tolikrát jste člověkem, tak to je stejný u těch tanečníků, u těch stylů, zvlášť v téhle době, kde se to všechno promíchává a hledají se inspirace v různých jiných směrech, ať už je to nový cirkus nebo různá bojová umění od capoeiry po tai chi a skoro kung fu, karate, tak já bych, to je to prostě důležitá součást růstu každého mladého tanečníka si tyhle ty věci osahat, být v prostředí, kde jsou kvalitní lidé, kvalitní tanečníci z těch jiných žánrů.
0: Na druhou stranu byla to trochu jiná doba, sám si říkal, bylo to pár let po revoluci, dnes jsme v roce 2026, jaký jsou vlastně mladí tanečníci, jdou touhle cestou, o které, no, podle toho, jakou jste udělal teď grimasu, soudím, že buď jsem se neměl ptát, anebo to není tak růžové.
1: No, zaskočil jste mě. Já jsem se vždycky bál, že abych neskončil takovej ten, jakože budu
0: říkat,
1: tanečníkový službě zamíchaný.
0: Za nás to bylo takhle, děti. Jo. To můžeme jít od toho.
1: Ale je nějaká,
0: ještě pár určitě, otázek mám.
1: Je nějaká samozřejmě rovina s těmi sociálními sítěmi, kde můžete lehce nabít pocitu, že všechno znáte, že jste všechno viděl, že víte, kde se co dělá, ale ono jako vědět není to stejný, jako si to opravdu zkusit, jako opravdu se tomu věnovat. A dát tomu nějaký čas, to je jak, podle mě jak s vrcholovým sportem. Já jsem tady nikdy vrcholově nesportoval, ale umím si představit, že to není jenom trénink od do, že to je i nějaký přidaný věci, soboty, neděle, večery. To všechno tak nějak, pokud o člověk opravdu chce, tak jak jsem říkal, na té škole vás opravdu nemůžou všechno, nemůžou všechny naučit všechno. To by muselo být velmi individuální výuka, to samozřejmě nejde, tabulky a tak. Tak jestli něco, tak prostě ne, bych apeloval na nebo apeloval. Jestli bych něco doporučil, takže prostě ten tanec není hobby. A pokud to nechcete dělat jako hobby, tak se tomu musí něco obětovat.

0: 22 hodiny 30 minut. Zprávy má Adéla Burešová.
1: Několika minutami ticha si Američané připomněli oběti teroristického útoku na věže Světového obchodního centra v New Yorku před 25 lety. Na stejném místě četli také jména obětí. K památníku přišli viceprezident J.D. Vance, všichni žijící bývalí američtí prezidenti i starosta New Yorku Zoran Mamdani. Americký prezident Donald Trump vystoupil s projevem u Pentagonu. Podle něj Spojené státy události 11. září nikdy nezapomenou. Zdůraznil zároveň, že Irán nikdy nezíská atomovou zbraň. Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států. Informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Pak by se měl Pavel přesunout do Nebrasky na setkání s tamním guvernérem Jimem Pillenem a zástupci Národní gardy. Lékaři zachytili první případ nákazy tetanem za poslední 4 roky. Nakaženým je 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové není jasné, jestli byl muž proti tetanu očkovaný. Onemocněl ale potržené ráně na hlavě. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. V Česku se proti němu povinně očkují děti. Dospělí ale podle lékařů zapomínají na přeočkování. Za posledních 20 let se v Česku nemoc vyskytla jen 5. Krát. Elektromontéři skupiny ČES můžou v reálném prostředí nacvičovat běžné i mimořádné provozní situace. Firma otevřela výcvikové středisko v areálu rozvodny Koštov poblíž Ústí nad Labem. Součástí polygonu je taky digitální model rozvoden, ve kterém je možné napodobovat nejrůznější poruchy a výpadky. Sport. Nevidomý David Kratochvíl vyhrál i svůj pátý závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. 100 metrů volným způsobem uplaval v čase 55,3 sekundy a překonal tak i svůj vlastní světový rekord. Agáta Koupilová skončila na stejné trati druhá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda za odbočkou na Trhový Štěpánov na D1 a omezení na silnici 20 na dálnici D5 u Loděnice. Na D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru havarovalo osobní auto. Na místě už je policie, jsou v odstavném pruhu, v místě ale téměř všechna vozidla vybočují doleva, tak dejte pozor. Na silnici 20 z Plzně do Prahy počítejte s omezením u Loděnice. Na 10. kilometru dálnice D5 pracují silničáři v levém pruhu. Projedete plynule pravým pruhem. Na 20. z Karlových Varů do Plzně vyšetřují nehodu za přehradou Březová. Střetlo se tam osobní auto s motorkou. Je to průjezdné jedním pruhem Kyvadlově, počítejte s kratším zdržením. A na Novojičínsku nehoda u Kopřivnice. Na výjezdu z Mniší po silnici 486 na Hukvaldy havarovalo osobní auto. I tam čekejte omezený průjezd a kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Choreograf Václav Kuneš je hostem Radiožurnálu. Kdy vám někdo poprvé řekl, že jste vlastně mimořádný? A neříkejte mi, že vám to dodnes nikdo neřekl.
1: No, tak já, jako, že se mi něco povedlo, že jsem šikovnej, to tak nějak. Ale třeba jsme měli právě ke konci v nějakém 7., 8. ročníku na konzervatoři. Díky Kilianovi nadaci už tenkrát jsem bylo na konzervatoř posláno, já nevím kolik, 4-5 různých pedagogů, kteří učili různé styly, o kterých my jsme neměli ani ponětí do té doby. A zkoušeli, připravovali s náma různé choreografie na absolventská představení a podobně. No a mně se nějakým způsobem jako vždycky dařilo, když ten pedagog si prostě stoupnul a něco nás učil, bylo nás tam 20 a pak si vybral teda jednoho nebo nějak dva, kteří to potom budou dělat, no tak se mi nějak dařilo vždycky se k těmhle těm modernějším věcem, to nebyly ty klasické, to byly ty modernější věci, dostat a pak nakonec jsem to i tancoval, tak to vás jako potěší v tom věku a zároveň jsem zjistil, že na rozdíl od té klasiky, že mě to velmi jako uspokojuje na tom ještě, že mi to, že to není strach o to, jestli dokážu naplnit ten obraz toho, jak má ten klasický balet vypadat, ať jsem to studoval 8 let, ale že tady je jistá forma svobody, jistá forma, kde je i prostor pro nějaké vlastní sdělení, vlastní pochopení. A to mě na tom bavilo. No a pak tím, že jsem se dostal, že jsem udělal ten první konkurs, já jsem dělal jeden konkurs v životě
0: vlastně, ano, tak, to byl tenhle.
1: To byl tenhle, tak jsem si tak nějak říkal, že třeba to nebude. No ale tam jsem narazil samozřejmě v tom Holandsku, tam byli všichni takoví a byli všichni daleko lepší a já jsem musel teda máknout, abych se z toho juniorského souboru dostal do toho hlavního souboru.
0: A nebyl na vás Jiří Kilián přísnější, aby nenastalo podezření, že nadržuje Čechovi?
1: Já myslím, že prvních 5 let jsem s ním ani nepromluvil, protože jsme se maximálně zdravěli a česky jako vůbec, aby právě se nemohlo říct, že nadržuje, no.

0: K Jiřímu Kiliánovi, naučil jste se od něj něco i ve vedení lidí, což se vám potom hodilo, když jste zakládal poprvé svůj první soubor?
1: Rozhodně. Právě ten obrovský respekt, který na téhle straně studia musíte mít k těm nástrojům, ale já to vůbec neříkám jako povrchně, to my jako choreografové, nebo teď už v téhle době jako choreograf, tanečníci jsou vlastně to jsou ty osobnosti, ke kterým si musíte najít nějakou cestu a bez nich já bych neměl co dělat, nebo žádný choreograf právě. Takže já absolutně nechápu některé choreografy, kteří se prostě chovají vlastně nehezky a přitom ti tanečníci naplňují pouze nějaké představy těch choreografů. Jiří Kilián vždycky mluvil o takovém trojuhelníku, který musí zůstat velmi rovnoramený divák, tanečník, choreografie.
0: Když jste s Natašou Novotnou mluvili o vlastním souboru, tak Jiří Kilián vám prý říkal, tak se ještě chvíli zamyslete. Je to tak?
1: My jsme s tím souborem? No, to nám říkal často a abychom právě neudělali nějaká rychlá rozhodnutí. To bylo převážně, když jsme hledali název toho souboru, tak kde jsme chtěli propašovat tu spojitost s tím, že jsme, nebo jsme na to byli hrdí, doteď jsme na to hrdí, jako na to češství, že jo, ale tak my jsme zakládali soubor, ještě jsme bydleli v Holandsku. Takže v tom názvu, takže jsme...
0: Takže tu předvolbu jste...
1: Předvolba přišla od kolegy Slováka nakonec.
0: Ale 420 zůstalo. Vy jste někde říkal, že vášeň člověku nedovolí přestat pracovat. A když se ta vášeň promění za zodpovědnost za lidi kolem vás, tak je to stravující?
1: Je, tam zas nastoupí ten takový jako zadosti, nebo jak se to řekne, vděk, nebo vlastně radost z toho, že když vy dokážete ty lidi motivovat, tak oni ze sebe dostanou první, poslední a dostanou ze sebe třeba i víc, než oni by si představovali, ale než i já bych si představoval třeba nějakou společnou cestou, společnou prací. Přijdeme nebo připravíme nějaké krásné prostě věci, krásné momenty, ty lidi se posouvají a oni jsou potom taky rádi a když tato ta komunikace funguje, my nemáme tu hierarchii. Samozřejmě já jsem v tomhle případě v té tvorbě to moc demokratický být nemůže, protože tam to někdo musí jako udávat tomu směr, jinak by se to rozpadlo, ale já pak vnímám ta vášeň mě vlastně motivuje hledat ty věci dál a když ty lidi máte kolem sebe šikovný a pomáhají, tak když jim to řeknete, když se prostě to je o tom si říct, to hele, tohle bylo výborný, anebo oni vám pak řeknou, hele, tohle byl krásný proces, tak to prostě vám dává smysl, no.
0: A když potom častěji přichází ten pocit, že bez vás to nejde, kam to vede?
1: To si člověk musí hlídat, no. Protože to...
0: Umíte to?
1: Si to hlídat? Myslím na to často. Jestli to umím, tak snad to byste se musel zeptat si kolegu, ale často na to myslím a hlídám si to, aby to nesklouzlo do toho, že beze mě nic. No.
0: Každý zraje, vy jste si taky po letech přestal měřit úspěch počtem premiér. Je to tak?
1: No, čím se měří úspěch?
0: Já nevím.
1: No.
0: Co je pro vás úspěch dnes? Vyprodáno?
1: Jednak to je taková jednoduchá, ale vlastně velmi příjemná a upřímná nějaká zpětná vazba. Ale já čím dál tím víc, nebo nevím, jestli je to čím dál tím víc, ale já opravdu si jako uvědomuji, jako v tom Kintsugi, já si uvědomuji ten střípek toho, ty naivní radosti z toho, že přijdou diváci, kouknou na představení současného tance a že budou odcházet a že budou si o tom povídat, že budou spokojení, že budou nadšení, že se vrátí zpátky. Jako pro mě ten divák, to je vlastně základ té motivace.

0: Choreograf Václav Kuneš je hostem Radiožurnálu. Bylo období, kdy jste si řekl, že byste potřeboval vypnout a vysadit a udělal jste si nějaký, jak se říká, sabatikl?
1: Bylo. Vlastně jakoby dvakrát, jednou takový nějaký restart jsem potřeboval už ještě v dobách, kdy jsem byl právě v souboru v Holandsku. A tam si pamatuju, že já jsem to probíral samozřejmě s panem Kilianem, on mi říkal, abych se na to dával pozor, že se to určitě vrátí. On jenom, že vás mi 28, teďka už není 18, dobře 28 a to máte
0: tak, pořád to jde.
1: Pořád to jde a to se nevrátí, to jenom, to se stane jednou. No a o 20 let později, ale to ono se to dlouho tak plíží, no a zároveň já si velmi dobře uvědomuji, že jsou lidi, kteří pokud mají nějaký tenhle ten, to vyhoření, že to jsou stavy, které v těch extrémnějších případech se nedají srovnat s tím, co já jsem, mě třeba fyzicky taky nebylo dobře, bylo mi nevolno, bylo mi špatně, ale jako vstal jsem ráno, jo, to když pak si čtete ty, nebo dozvídáte se jiné příběhy, tak to člověk si to musí dát do kontextu, ale ano, měl jsem to, potřeboval jsem úplně jako vypnout, na 7 měsíců jsem si dovolil teda odejít z toho každodenního prostě života v souboru, bylo to tak připravený, naplánovaný, naštěstí to nemuselo být ze dne na den. A nejvíc času jsem trávil na chatě manuální prací.
0: Na Berounce?
1: Na Berounce, přesně. Ve křivokládských lesích.
0: A tohle je třeba ta prasklina Václava Kuneše?
1: Určitě, ono jich je víc. Tohle je taková ta osobní, pak to, že dcera žije na druhém konci světa, to je taky určitě prasklina, která je dobrá si přiznat, ale pak taky ty hezký věci, ty jsou taky součástí, to, co já jsem zažil, ty choreografie, ty styly, ty taneční, ty extáze, který taneční představení, které já jsem zažil, tak to je taky součást mě, kterou bych já nějaký čas se snažíte vytěsnit, abyste se neopakoval po někom, nebo abyste nekopíroval. Ale vlastně, když si uvědomíte, že i to je součást vaší duše, vašeho přesvědčení o tom, co tanec je, tak i takovéhle střípky se právě potom, když se vy je přiznáte, no, tak to jsou krásné věci, které právě jsou i součástí toho představení kintsugi a tam si člověk řekne, ale já mám prostě na to udělat něco, co již jsem někde zažil nebo zprostředkoval, teď je to o 30 let jinak, jsou to jiní tanečníci, všechno je jiný, ale ta inspirace pochází tady odsud a je to vlastně velmi osvobozující.
0: Když si člověk povídá s takovým choreografem, jakým je Václav Kuneš, tak se nemůžu nezeptat na Stardance. Co vám ta popularita, promiňte, dala a co vám vzala?
1: Nevzala mi asi nic. Já jsem tento program, já mám velmi rád, strašně rád se tam vracím každým rokem, nebo tak, jak to je. Dalo nám to, myslím, jako dobře mě, ale jako souboru vůbec žánru. Já jsem velmi rád, že to dalo nějaké, minimálně aspoň povědomí o tom, že nějaký současný tanec je. Já si nestěžuju, že to není mainstreamová záležitost, vůbec ne. Jenom konstatování. A z toho mám radost, že třeba jsme změnili, v tom 8. kole se hlásilo, myslím, že pan Prez hlásil scénický tanec a já jsem to změnil na současný tanec, tak z toho mám třeba radost.
0: A v té další řadě, která se bude vysílat, se objevíte v nějaké podobě, nějaké roli?
1: Objevíme, to už se nám to asi dá říct, akorát já u toho osobně nemůžu být, protože jsem pracovně mimo republiku, ale kolegyně Simona Machovičová si to veme na starost tanečníkama ze 420 People a budeme opět součástí toho 8. dílu.
0: Václave, ať vám všechno vyjde, na co se těšíte a když už bude nějaká ta prasklina, tak ať máte hodně zlata na její zacelení a já vám děkuju za rozhovor pro Radiožurnál. Mějte se hezky.
1: Děkuji moc, nashledanou.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
5: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Adéla Burešová.
6: Ministr obrany Zuna nakonec na čínskou bezpečnostní konferenci neodletí. Zelenský vyzval Trumpa k uvalení tvrdých sankcí na ruskou výrobu raket. Hokejisté Plzně i Liberce vyhráli v Lize mistrů a zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD příští týden nakonec na bezpečnostní konferenci do Číny nepojede. Zastoupí ho pracovník ministerstva. Oznámil to předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura. S ministrem se dohodli, že bude zapotřebí v Česku, jak potvrdil i sám Zuna.
7: Finalizuje se náročná diskuze o přípravě rozpočtu na rok 2027. Čeká armádu dokončení koncepce výstavby armády České republiky. Připravují se dny NATO. Je vhodnější koncentrovat se na plnění toho úkolu, protože na takovou konferenci se dá přihlásit i pomocí videokonference i jinými způsoby.
6: Tsing-šanské bezpečnostní fórum, kam měl ministr jet, pořádají instituce napojené na čínskou armádu a je plně pod kontrolou čínské komunistické strany. Členové NATO a Evropské unie na něj ministry běžně neposílají. Pravidelně tam jezdí třeba ministři z Ruska, Běloruska, Iránu nebo třeba Vietnamu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby uvalil tvrdé sankce na ruskou výrobu raket. Napsal to na sociální síti X. Napsal také, že nechápe, proč nelze jednat rychleji. Výzva přichází v době, kdy Ukrajina čelí zesíleným vzdušným úderům Moskvy. Zelenský také ve čtvrtek potvrdil, že se chce s Trumpem sejít na konci září v New Yorku. Strana Alternativa pro Německo podala trestní oznámení na německého kancléře Friedricha Merce. Ohradila se proti jeho tvrzení, že AfD v podstatě chystá etnickou čistku. Merz to řekl ve středu při kritice strany a jejího plánu takzvané remigrace v Německu. Ten zahrnuje třeba deportace uprchlíků a má vést k návratu Němců, kteří zemi opustili. Podle kancléře je AfD destruktivní síla, která chce destabilizovat Německo. Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 tisíc obyvatel. V zemi teď žije přibližně 10 milionů a 900 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Zemřelých bylo o 21 tisíc víc než nově narozených. V Česku podle statistiků už pátým rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, říká za statistiky Michála Němečková.
8: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
6: Celkový úbytek obyvatel trochu zmírnil počet lidí, kteří se do Česka přistěhovali. Bylo jich o 9 tisíc víc než těch, kteří ze země odešli. Převažovali mezi nimi Ukrajinci a Filipínci.
2: Sport.
6: Hokejisté Plzně uspěli v Lize mistrů i ve třetím utkání. Na ledě švýcarského Friburku vyhráli 4-2. Premiérové vítězství si připsal i Liberec, který porazil dánský Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Úvodní gol zápasu dal domácí útočník Jakub Rychlovský.
9: Myslím si, že všichni trenéři, hráči, všichni cítíme, že to úplně asi není ještě takový úplně ideální, aby jsme se chtěli prezentovat a pracujeme na tom každý den, ale vítězství si vážíme, prostě trápí nás to koncovka. V druhé třetině jsme se vytvořili, myslím, spoustu slibných šancí, spoustu šancí ze slotu, které musí končit gólem, takže teď na nás hráčích, aby jsme na tom dennodenně pracovali na tréninkách.
6: Čeští volejbalisté porazili na úvod mistrovství Evropy Řecko 3-1 na sety. Zítra odpoledne čeká národní tým v italském Modeně utkání proti Švédsku.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 za Souticemi a omezení na D11 za Břístvím. Dálnice D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Trhových Štěpánov. Pozor na nehodu, havaroval tam osobní auto. Na 62. kilometru už je v odstavném pruhu. Na místě je i policie, je to označené šipkou. Některá vozidla vybočují do levého pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení za Břístvím. Na 17. kilometru silničáři opravují vozovku, mají tam uzavřený levý pruh. Na východní části Pražského okruhu jeďte opatrně ve směru na Mladou Boleslav. Od Běchovic po odbočku na Hradeckou dálnici se pohybují silničáři s technikou, čistí tam vozovku. A na silnici 16 ze Slaného do Řevničova pozor na nehodu před Mšecem. U odbočky na Drnek osobní auto srazilo divoké prase. Připravte se na překážku na vozovce, na místo už jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Michalou van Erne.
12: A také s informací o tom, že evropští výrobci autodílů dál doplácejí na krizi v autoprůmyslu, plzeňský závod JTEC propustí zhruba 300 lidí, tedy polovinu svých zaměstnanců, ale s tím, že jim nabízí vyšší odstupné i pomoc s hledáním nové práce. Podrobnější budeme v tomto ohledu za několik minut a ty strávíme ve věřím příjemné společnosti někdejší Spice Girl Amy Banton. Hezký večer.
10: Večerní radiožurnál a

0: Posloucháte večerní radiožurnál. Jeden z největších zaměstnavatelů na plzeňských borských polích, společnost JTECT, chystá hromadné propouštění. Výrobce autodílů v Plzni výrazně redukuje výrobu, a to déle než po 20 letech, a také rozprodává část evropských aktivit. O práci přijde přibližně polovina ze 600 zaměstnanců.
1: Na jednu z posledních nočních směn nastupuje Jana Bezděková.
2: No, je to hodně bolestivá situace, teď půjdeme do neznáma.
1: Stroje z plzeňské haly zamíří do jiných zemí, kde JTECT působí. Důvody vysvětluje personální ředitel podniku Jan Jiřík.
3: Automobilový průmysl prochází významnými změnami, na které musí reagovat bohužel skupina JTECT. Na centrální úrovni bylo proto rozhodnuto o strategickém prodeji části evropských aktivit.
1: Plánované hromadné propouštění se bude týkat přibližně 300 zaměstnanců.
3: To je zhruba polovina. Ukončování pracovních poměrů nebude jednorázové, ale bude probíhat postupně v řádu několika měsíců.
1: S řešením situace pomáhá i úřad práce, který komunikuje jak s firmou, tak potenciálními zaměstnavateli v okolí i propouštěnými zaměstnanci, říká ředitelka krajské pobočky Pavla Janovská.
4: Zaměstnanci tak budou mít k dispozici informace o možnostech dalšího pracovního uplatnění ještě před skončením pracovního poměru.
1: Seznamy zaměstnanců, kterých se bude hromadné propouštění firmy JTECT týkat, si vyžádal i odborový svaz OS Kovo. Pokračuje vedoucí regionálního pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj Václav Pelc.
5: Očekáváme v nejbližších dnech, že ty seznamy nám budou předány.
1: Podle Václava Pelce je firma JTECT první firmou, která ohlásila hromadné propouštění v automobilovém průmyslu. Připouští ale, že někteří zaměstnavatelé v oboru úbytek lidí maskují jinými způsoby.
5: Zaměstnavatelé to nazývají optimalizací výroby, tím trošku zakrývají vlastně to propouštění.
1: Celkem 300 zaměstnanců z firmy JTECT bude dostávat výpovědi postupně až do jara příštího roku. Z Borských polí v Plzni, Pavel Hala, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
8: Někdy pa-

Skupina Opět a Radeček. Je ve škole výtah? Dostane se dítě na vozíku do třídy, jídelny nebo na toaletu? I takové věci musí rodiče handicapovaných často složitě zjišťovat sami. V Česku totiž chybí přehled, které školy jsou skutečně bezbariérové. Změnit se to teď snaží iniciativa Výtahy do škol. A my se tomuto tématu budeme věnovat hned, jakmile dozní kapela Pink Floyd.

0: Posloucháte Radiožurnál. Najít vhodnou školu pro dítě na vozíku, může to zabrat dost času. A když se vhodná škola nakonec najde, často to znamená i hodiny dojíždění. Rodiče si navíc musí často sami zjišťovat, zda se jejich dítě po škole vůbec bude moct bez problémů pohybovat. Celostátní přehled bezbariérových škol totiž v Česku chybí.
1: Barborka má kombinované postižení, péče o ní je trošku náročnější.
2: Vypráví Eva Valičková, maminka Barborky, která se pohybuje na vozíku.
1: 3 roky jsem ji vozila z Českého Krumlova do Českých Budějovic.
2: Když měla dcera nastoupit do základní školy, znamenalo by to dalších 9 let dojíždění. Školu našla 5 minut od domova. Budova ale není bezbariérová.
1: Má schodoles, ale ten nemůžete počítat úplně jako bezbariérový. Musíte to dítě přendavat z vozíčku na schodoles, ze schodolezu na speciální židličku a takhle několikrát za den.
3: A právě s tímhle problémem se rodičům a dětem snaží pomáhat iniciativa Výtahy do škol, kterou založila Jindra Landová.
4: Ani ředitelé nemají představu, co přesně bezbariérovost je. Pro někoho je to 1, 2, 3 schody, že to je bezbariérové.
2: Ucelený přehled o přístupnosti škol zatím nemá ani stát, potvrzuje dětský ombudsman Martin Beneš.
5: Ucelený přehled o bezbariérovosti škol v České republice bohužel stále k dispozici není. Je ale zřejmé, že skutečně bezbariérový škol je jen málo.
2: Ombudsman proto s odborníky připravil dotazník pro celostátní mapování a chce ho doporučit ministerstvu školství. Za úpravy konkrétních budov ale podle ministerstva odpovídají především jejich zřizovatelé. Pokračuje mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Macura.
6: Za stav školních budov a zajištění bezbariérového přístupu odpovídají zřizovatelé, což jsou u mateřských a základních škol obce a u středních škol kraje.
2: Ministerstvo na odstraňování bariér ročně vyčleňuje 10 milionů korun. U nově postavených škol už bezbariérový přístup vyžadují stavební předpisy. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: 23 hodiny 30 minut. To je čas zpráv a Adély Burešové.
4: Teroristické hnutí Hamas potvrdilo, že izraelská armáda zabila v pásmu Gazy jednoho z jeho velitelů. Izrael už dříve informoval o jeho smrti po čtvrtečním leteckém úderu na jihu pásma Gazy. Útok se odehrál v době, kdy Izrael pokračuje v leteckých úderech na region, a to i přes americké snahy obnovit příměří z roku 2025. Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy od počátku bojů zabila přes 73 tisíc Palestinců. Americká společnost Anthropic tvrdí, že zabránila pokusům o zneužití svých modelů umělé inteligence. Vyplývá to ze zprávy o letošních nejzávažnějších bezpečnostních incidentech veřejného systému Claude. Firma uvedla, že vyšetřila nebo zmařila taky několik případů pokusů zneužití softwaru, vývoje biologických zbraní nebo autonomních dronů. Ve zprávě Anthropic popisuje i pokusy o sběr citlivých dat od lidí a organizací napojených na ruské nebo čínské špionážní sítě. Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem. To je nejvíc za posledních 7 let a o 4% víc než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot, o pětinu víc než ve stejném období loni. V Mikulově se koná pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku akce je i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova je návštěvníkům vinobraní otevřený i zámek a zámecká zahrada. V sobotu projde průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Pálavské vinobraní potrvá do neděle. Tento víkend je i znojemské historické vinobraní.
5: Sport.
4: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále 7. Od postupové čtvrté pozice ji dělily 0,2 sekundy. Kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil 5. příčku, vyhrál Němec Huml.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 za Souticemi a taky v Brně, v Praze, v Brněnské ulici. Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru havarovalo osobní auto. Už je i s policií v odstavném pruhu. S opatrností projedete plynule. V Praze máme hlášenou nehodu v Brněnské ulici. U Chodova na 2. kilometru směrem od D1 z Brna havarovala dvě osobní auta. S opatrností průjezdné plynule. Na silnici 17 z Čáslavy do Chrudimi se za Vrdy srazilo osobní auto se zvěří. Srna leží poblíž odbočky na Starkoč, bezpečně se vyhněte. Podobnou překážku čekejte i na silnici 19 z Havlíčkova Brodu do Přibyslavy. Před Keřkovem směrem od Stříbrných hor sražená srna na vozovce. A na Benešovsku zpomalte na silnici 114 do Neveklova. Poblíž křižovatky na Neštětice překážejí následky nehody vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A dál pokračuje večerní radiožurnál s Michalou Panerne.
3: Z hudby nabídneme zanedlouho Mikea Oldfielda a o něco dřív kapelu Keane. Příjemný poslech a krásný večer.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Jako první Čech by se měl příští rok podívat na mezinárodní vesmírnou stanici. Armádní pilot a astronaut Aleš Svoboda už má za sebou měsíce tréninku. Dalšího teď čekají přímo ve společnosti SpaceX. Mimo jiné i v texaském Houstonu. Rozhovor s českým astronautem uslyšíte za chvíli.

0: Astronaut Aleš Svoboda by se měl v polovině příštího roku jako první Čech podívat na mezinárodní vesmírnou stanici. Ale už teď se přesouvá do Spojených států, kde ho čekají stovky hodin tréninku. Mimo jiné i na základnách společnosti SpaceX v Los Angeles nebo v texaském Houstonu. Náš zpravodaj ve Francii s ním mluvil na vesmírném summitu v Paříži.
1: To, co teď bude probíhat, a bude to v 90% ve Spojených státech, v Los Angeles a v Houstonu především, tak to bude příprava už přímo té konkrétní posádky zaměřená přímo na ten konkrétní kosmický let. To znamená, bude to zaměřené hodně na tu nosnou raketu Falcon 9, na ten návratový modul Crew Dragon a pak samozřejmě na ten americký orbitální segment ISS.
2: V čem se třeba liší váš trénink jako pilota kosmické lodi od dalších členů posádky? Co jsou ty zásadní rozdíly?
1: Já

0: a pak v neposlední řadě těch 13 českých experimentů, protože pro ten český průmysl, českou vědu a výzkum je tohle jedinečná příležitost tak tu svoji práci přenést do toho unikátního prostředí ISS.
1: Co byste chtěl, aby tato mise přinesla české vědě?
0: Tak jednak je to v podstatě jediná příležitost pro ten náš špičkový výzkum a špičkovou vědu a pro ty technologické demonstrace od našich firem českých realizovat ty svoje projekty na ISS, protože ISS tady nebude navždy. Současné plány jsou, že by měla skončit v roce 2030, respektive 32. Takže tohle je v podstatě jediná šance. A pak samozřejmě to, na co my hodně cílíme, tak jsou žáci, studenti, podpora vzdělávání, především takzvaných STEM oborů, to znamená motivace mladých lidí k tomu, aby šli studovat technické obory, a obecně podpora jednak průmyslu a jednak té mladé generace. I směrem třeba k aktivnímu způsobu života, to znamená část té mise bude mít i propojení směrem ke sportu.
2: Řekl Radiožurnálu astronaut Aleš Svoboda. Na vesmírném summitu v Paříži s ním mluvil náš zpravodaj Marcel Faltis. A teď prosíme o zvýšenou pozornost pozemskou. Tady je mimořádná zelená vlna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na silnici 35 z Chrastavy do Liberce buďte velmi opatrní. V okolí odbočky na Friedland dostala policie hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jedete od Hrádku nad Nisou na Liberec a jste za Chrastavou, zpomalte, jeďte opatrně, má tam jít auto v protisměru. Další zelená vlna v hlavních zprávách po půlnoci.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

Kapela Eurythmics, s vámi je Radiožurnál. Probudit se, obléct si úbor, vyčistit zuby, to je vězeňská rutina, ze které není úniku. A také ústřední linka inscenace Perpetuum Havel Pražského národního divadla. Dnes večer měla v paláci Akropolis druhou premiéru a na novinku vás pozveme za chvíli.

0: tak všechno mám.
1: Vězeňská cela, čtyři stěny a rutina, ze které se nedá vymanit. Bezejmenný vězeň kolem sebe napíná ostnatý drát a den za dnem čelí ubíjející prázdnotě. Pražská Laterna Magika uvádí novou inscenaci Perpetuum Havel. Ta vychází z pantomimického libreta prezidenta a dramatika Václava Havla z roku 1989 a propojuje fyzické divadlo s videoprojekcí. Světovou premiéru mělo představení v létě na prestižním festivalu ve francouzském Avignonu. Teď zamířilo do pražského paláce Akropolis.
2: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
3: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
2: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou. Havel to shrnul, nebo to dílo napsal do jednoho dopisu. On to ještě musel zkrátit, protože mu to cenzor nepustil, protože těch slov bylo víc, než měl dovoleno.
3: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin.
4: Nikdy jsem nečetl pořádně jeho dílo a teď tu jednu věc za druhou a jsem hrozně nadšenej a nemůžu uvěřit, jak je geniální vlastně.
3: Směje se tanečník. Divadlo nepracovalo jen s fikcí, ale i s realitou. Na vzniku hry se totiž podílely běloruské vězeňkyně.
4: Tancovat před nima, to byl obrovský šok a neuvěřitelně těžká práce pro mě, protože co já jim můžu sdělit. A i přesto se to povedlo do určité míry, jo? Nebo i přesto se to povedlo podle nich.
3: Vězeň svědomí, to je podle režiséra Boháče někdo, kdo obětuje své bezpečí, klid a možná i rodinu ve jménu pravdy.
2: Takovýhle lidé v zemích, jako je Rusko, ale Vietnam, Turecko, Čína, samozřejmě Irán, asi bychom jich našli hodně. Tak takovéhle země tyhle lidi trestají. A trestají je tak, aby nešli vidět, no, aby bylo na ně zapomenuto.
3: Jejich fotografie uvidí návštěvníci v paláci Akropolis během představení. První reprízu má Perpetuum Havel v sobotu 12. září. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A s novým dnem přinášíme hlavní zprávy.
1: Policie ukončila vyšetřování bývalého soudce Kafky, vinního z finančního podvodu desítek lidí. Američané si připomněli 25 let od nejhorších teroristických útoků na svém území. Tenistka Kateřina Siňaková ovládla s Američankou Townsendovou US Open a slaví 12. Grand Slamový titul v ženském deblu. Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, teploty až 23 stupňů. Je sobota 12. září. U hlavních zpráv vás vítá Adéla Burešová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Bývalému soudci hrozí až 10 let vězení.
3: Roman Kafka podle kriminalistů v letech 2022 až 2025 podvedl desítky lidí a připravil je o víc než 20 milionů korun. O obžalobě do konce září rozhodne dozorová státní zástupkyně, potvrzuje vedoucí krajského státního zastupitelství v Ostravě Libor Malý.
4: Policejní orgán ukončil vyšetřování a předložil spisový materiál na krajské státní zastupitelství v Ostravě s návrhem na podání obžaloby.
3: Bývalý soudce Kafka tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. Před rokem se v rozhovoru pro Radiožurnál k podvodům přiznal.
5: Ty skutky se staly, já se rozhodně se odpovědnosti jako nezříkám. Chci samozřejmě hradit tu škodu, kterou jsem způsobil.
3: K posunu v případu se Kafka odmítl vyjádřit. Chce jednat o uzavření případné dohody o vině a trestu. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Vláda Andreje Babiše zatím nepočítá s vydáváním 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je to nereálné.
6: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu, dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
7: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
6: V roce 2028 a 2029 je teď plán navýšit výdaje o 0,15% bodu. To je podle Ivana Bartoše z Pirátů málo.
8: Jsem viděl ty investiční plány armády, jak si modeluje, jaké projekty zastaví.
6: Spojené státy vyzvaly další členské země na to, aby urychleně posilovali obranu kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí také reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
9: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
10: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
9: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
11: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
9: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Turecká společnost Pegasus může odkoupit české aerolinie a Smartwings. Rozhodlo o tom antimonopolní úřad. Stanovil ale podmínku, podle které se Pegasus musí vzdát části svých letů na lince mezi Prahou a Antálií. Podle mluvčího úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martina Švandy to je kvůli zachování konkurence.
12: To spojení jsme povolili až poté, co společnost Pegasus navrhla, že nabídne převod letištních slotů některému z konkurenčních dopravců a ti potenciální konkurenti tedy budou moci rychle získat přístup k letištním slotům, a to v časech, které jsou vhodné pro provozování přímých pravidelných letů.
1: Rozhodnutí zatím není pravomocné, běží lhůta pro podání rozkladu. Pegasus je druhá největší turecká aerolinka, operuje v Evropě, Severní Africe a na Blízkém východě. Ve Spojených státech si připomněli čtvrt století od nejkrvavějších teroristických útoků na americkém území. Islámští radikálové 11. září 2001 unesli 4 letadla. Dvě z nich narazila do Světového obchodního centra v New Yorku, třetí do ministerstva obrany a čtvrté se zřítilo po souboji pasažérů s teroristy do pole v Pensylvánii. Americký prezident Donald Trump na pietě v budově Pentagonu řekl, že Amerika na to nikdy nezapomene.
13: Trump připomněl osobní příběhy lidí, kteří po útocích v New Yorku i Washingtonu ztratili své blízké. Mluvil o generaci, kterou poznamenala válka proti terorismu. Ta podle něj pokračuje v Íránu, který označil za největšího sponzora terorismu na světě. O válce s Íránem mluvil i ministr obrany Pete Hexet. Řekl, že tam američtí vojáci pokračují v boji, který začal před 25 lety. Bezprostředně po útocích teroristů z Al-Kaidy zemřeli téměř 3000 lidí. Další tisíce zemřeli na následky neštěstí. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: O čtvrtinu víc Švédů než minule odevzdalo své volební lístky už v předběžném hlasování. Parlamentní volby čekají Švédsko v neděli. V pátek skončila předvolební kampaň. Jejími hlavními tématy byla migrace, bydlení, klima, školství a nezaměstnanost.
14: V takzvaném předběžném hlasování, které je švédským voličům otevřené od konce srpna, už svůj hlas odevzdalo přes 2 miliony a 700 tisíc lidí. Podle švédského volebního úřadu je nárůst velký, kopíruje ale trend posledních několika desítek let, kdy se postupně předběžné hlasování stává čím dál tím obvyklejší. Letošní volby ale doprovází technické obtíže a některé odevzdané hlasy budou muset volební úředníci vyřadit. Voliči, kterých se to týká, ale mohou hlasovat v řádném termínu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Jméno Václava Havla bude využívat nová organizace. Oznámila to bývalá první dáma Dagmar Havlová. Dosavadní knihovna Václava Havla ve čtvrtek zveřejnila, že se nově přejmenuje na první prezidentskou.
15: S tím projektem nemám nic společného. Doufám jen, že se definitivně vyvarují užívání jména mého muže.
16: Říká Dagmar Havlová.
15: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji.
16: Jakým způsobem a zda vůbec bude první prezidentská knihovna jméno či dílo Václava Havla dál využívat, její vedení zatím nechce komentovat. Podrobnosti plánuje představit na pondělní tiskové konferenci. Už dříve ale instituce zveřejnila, že se chystá ve světové premiéře koncem září v New Yorku uvést nově objevenou Havlovu hru Varování. Nový projekt chce Dagmar Havlová představit 21. září. Podílet by se na něm podle našich informací měli bývalí zaměstnanci knihovny. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Kateřina Siňaková slaví společně s Taylor Townsendovou titul na US Open. Česko-americký pár porazil ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krieglová 2-1 na sety. Pro Siňakovou jde o 12. grandslamový titul v ženské čtyřhře. Ve finále prohrála jen třikrát. V New Yorku mluvila o tom, proč se jí v titulových zápasech daří.
17: Doufám, že to je tím, že prostě se dokážu prokousat tou nervozitou, dokážu se vlastně dostat k tomu svému lepšímu výkonu a věřím podle mě, že když si procházíme i tím turnajem, tak prostě ke konci se nám daří hrát lépe. Není to nic jednoduchého, ale prostě mám pocit, že už když jdu do toho finále, tak prostě je to jako další zápas, což samozřejmě pomáhá.
1: Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy v italské Modeně výhrou 3-1 nad Řeckem. V sobotu národní tým nastoupí od 16 hodin proti Švédsku. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále 7. Od postupové čtvrté pozice ji dělily 0,2 sekundy. Kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil 5. příčku, vyhrál Němec Huml.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D8 za Novou Vsí a překážka na D35 u Olomouce. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 13. kilometru havarovalo vozidlo, na místo jede policie. U Olomouce pozor na překážku na dálnici D35 ve směru na Ostravu. Ve sjezdu na Přerov na exitu 276 leží na vozovce sražená srna. V Praze hlásíte omezení ve Strakonické ulici ve směru z centra.
19: Před mostem inteligence ve směru na Velkou Chuchli. pruhu sekají trávu v prostředním pásu.
18: Kolona se tam netvoří, ale projíždějte opatrně. Na silnici 38 dejte pozor mezi Kolínem a Kutnou Horou. Mezi Šťáralkou a Libenicemi se na vozovce pohybují lidé. A nehodu vyšetřují na silnici 17 z Čáslavy do Chrudimi. Za Vrdy osobní auto srazilo Srnu, počítejte s překážkou na vozovce poblíž odbočky na Starkoč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách se budou teploty držet většinou kolem 13. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Procem.
20: Jak vysoký schodek státního rozpočtu je ochotno podpořit SPD? Kde je prostor pro snižování výdajů? A jak čelit rapidnímu růstu cen pohonných hmot? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miroslav Ševčík, zvolený za hnutí Svoboda a přímá demokracie. Dobrý den.
21: Dobrý den, přeji všem posluchačům radiožurnálu.
20: A také možná Českého rozhlasu Plus. Rozhovor natáčíme v 8.30. Otázka. Menší koaliční strany se tváří, že jsou překvapeny výší navrhovaného schodku státního rozpočtu, který má být 389 miliard pro příští rok. Co pak jste vůbec ani rámcově netušili, co se chystá?
21: Tak my jsme rámcově počítali s tím, co řekl premiér Babiš, někdy na konci července, že schodek bude výrazně pod 400 miliardami. Výrazně pod 400 miliardami si myslím, že je tak něco mezi 350 a 360 miliardami. Museli jsme samozřejmě vzít v úvahu to, co tady zanechala ta předchozí vláda, začít uklízet ten chlív.
20: Čekal jsem, kdy s tím začnete. Pojďme se bavit o tom, co spíš bude. Ještě se tam, vy jste třeba ani jako členové rozpočtového výboru neměli žádné indicie o tom, že to tady nebude těch, jak jste čekal, 350, ale spíš 390 miliard?
21: Pane redaktore, ty indicie neměl nikdo, jo? Protože paní ministrině se scházela s ministry, se projednávala s nima ty jednotlivé požadavky a ona sama si to sečetla až těsně předtím, než se to potom objevilo vlastně ve vládě a tím pádem ty výsledky věděl možná pan premiér o pár hodin dřív a ostatní se to dozvěděli tak, jak se to dozvěděli. Takže to je normální součty těch požadavků, které jsou za jednotlivé kapitoly státního rozpočtu.
20: Vy jste se nechal mimo jiné na vlnách Českého rozhlasu Plus slyšet, že takto vysoký schodek nepodpoříte. To je váš osobní postoj anebo stanovisko SPD?
21: Je to můj osobní postoj, protože já nejsem členem SPD a neúčastním se jednání vrcholových špiček této politické strany. Je to můj osobní postoj, ale vnímám, že i celá řada dalších, a nejenom z SPD, dalších poslanců má požadavky na to, aby se tento deficit snížil.
20: Například politolog Josef Mlejnek označuje postoj zejména motoristů, ale i SPD za divadlo pro voliče a čeká maximálně kosmetické úpravy rozpočtu.
21: Mlejnek je sám divadelník, takže on to může takhle vnímat.
20: Mě spíš zajímalo, jestli to budou... Nebo dobře, promiňte, já se vás zeptám jinak. Jaká výše schodku by byla pro vás přijatelná?
21: No pro mě bude přijatelná to, co nastínil pan premiér na konci července, že to bude hluboko po 400 miliard. Já už jsem jednou řekl, že hluboko po 400 miliard je pro mě 350 až 360 miliard. Vnímám tam ovšem určité položky, které musíme dodělávat za předchozí vládu, příšerné věci, které tam nadělal třeba ministr životního prostředí, které tam nadělal i Kupka, které nadělali ostatní ministři. To znamená, že to může být 350 až 369 miliard nebo tak nějak.
20: Premiéry ministryně financí za vámi byly ve středu a ve čtvrtek na poslaneckém klubu SPD. Alena Schillerová řekla, že debata se vedla především o budoucnosti a o plánovaných strukturálních reformách. Kam se teda jednání zatím posunula?
21: Jednání se posunulo tak, že budeme hledat úspory ve všech kapitolách, které SPD má v gesci, a chceme to samé i po ostatních ministrech, tak aby se ty jednotlivé miliardičky seškrtaly tak, aby to dalo ten schodek, o kterém jsem tady hovořil.
20: V pondělí jste jako SPD oznámili, že máte dvě varianty úspor za 8 a za 25 miliard korun. To stále platí?
21: No já mám za víc miliard, ale bude otázka, jak se k tomu postaví ostatní. Jo? Tak já vidím, třeba úspory by měly jít samozřejmě z ministerstva obrany, tam se ohání všichni tím, že to je ze zákona 2% ve vztahu k HDP, ale to je nesmysl, jo? Protože to nesplnili ani předchozí vlády a jak vidíte, když to porušili, tak se jim nic nestalo. Ještě to
20: ono to není tak úplně ze zákona, je to závazek vůči NATO. Čili vy máte pocit, že se nic nestane, pokud ty výdaje budou nižší než ta slíbená minimálně 2% HDP?
21: No, tak já si myslím, že z roku na rok, pane redaktore, zvyšovat do výzak 36 miliard výdaje, což je 23,3% z roku na rok, jo, je pro mě ekonomický nesmysl. I kdyby se zebralo 20 miliard, a to mluvím o své představě, jo, tak ten nárůst je o 16 miliard, to znamená, že to je o 10,5% u jedné kapitoly z roku na rok. Jo. Takže si myslím, že to je dostatečné. Navíc já nechci, aby se pokračovalo v tom, že se uzavřou smlouvy a že se budou platit zálohy ze záloh, ještě skoro bych řekl, to si myslím, že
20: dobře,
21: nám určitě...
20: Navrhujete nějakých 20 miliard škrtnout na obranné výdaje,
21: no,
20: ale...
21: No, to navrhuji, ale spokojím se i s 10 miliardami, protože...
20: A ta jednání, promiňte, už běží, nebo s kým tohleto v tuto chvíli projednáváte, probíráte?
21: To projednáváme uvnitř, to znamená, že jsme se o tom bavili na tom SPD, já jsem to řekl, když tam pan premiér byl, právě na vámi vzpomínané zkuse, a že si myslím, že tady tohle v podstatě takhle jde, takže teď se vrátí pan ministr někde v Koreji nebo kde, tak předpokládám, že se o tomhle bude jednat s ním a že se mu vysvětlí, že nemůže pokračovat v politice, kterou tady zavedla ta předchozí příšerná vláda, která...
20: Jasně, o té příšerné vládě už jste mluvil dvakrát, pojďme se bavit o té současné, ale pane poslanče...
21: Chcete to vědět, nebo chcete mě skákat do řeči?
20: Já vám musím skákat do řeči, abych se snažil moderovat ten pořad, což je můj úkol, ale
21: toho moderujte, promiňte, tak mě nechte domluvit, ale...
20: No dobře, ale vy už opakujete řečené. Já bych se rád ještě doptal na těch 8 miliard.
21: Pane redaktore, kde máme ty houfnice, kdy přijdou ty letadla, která nám budou k ničemu pro obrany schopnost, kde máme ty leopardíky, které...
20: Pane poslanče, mohli bychom se bavit o schodku rozpočtu, prosím.
21: No, tak já vám říkám, že nechceme pokračovat tady v téhle...
20: Ano. Rozumím a pojďme se tomu věnovat dál, abychom mohli probrat i další témata, jako třeba to, že minister pro sport Boris Šťastný za motoristy naznačil, že máte předběžnou dohodu na některých opatřeních ve zdravotnictví a ve školství. Jakých?
21: To já nevím, to se zeptejte pana ministra, když vám to naznačil, tak jestli to naznačil vám...
20: On to nenaznačil nám, on to řekl veřejně. Čili předpokládal bych, že o tom mluvíte.
21: Ale o tom se mluví, tak já vím, kde ve školství je spousta peněz, které se vyhazují za zavedení nesmyslné inkluze, která nikomu neprospívá, ani těm chudákům dětem, které jsou tímto postiženy. Že to mělo stát původně 2 miliardy ročně a stojí to přes 11 miliard ročně. Že tam je přes... teď už možná víc jak 30 tisíc přepočtených úvazků a ještě více asistentů. To je jedna věc, to znamená vrátit to tak, aby byli všichni spokojeni, aby se děti vzdělávali v kruhu těch, že tam nebude víc Ukrajinců ve třídě, kteří neumí česky, aby se normálním způsobem došlo k tomu, že budou vzdělávány na základě osnované nějakých RVŠ, které vlastně dovolují změnit tento veřejný statek vzdělání na základních školách úplně něco jiného. A jsou tam další rezervy. Původně za posledních asi 10 let se téměř o 500% zvýšily výdaje na soukromé školy. To možná někteří vaši posluchači ani neví, že některé střední soukromé školy mají příspěvek tak, jako by byly veřejný statek, jako kdyby to byly státní školy. Jsou tam další možnosti nefinancovat takovým nesmyslným způsobem vědu i na vysokých školách, kde to jsme snad ojedinilé dvě, tři země na světě, které takhle s tímto způsobem financují vědu a vybírají jenom některé položky, které se do těch vědeckých záležitostí počítají. Takže je tam, kde šetřit, ale zase, pane redaktore, vy to nerad uslyšíte, ale v zákoně je, že učitelé budou mít 130% mzdy, průměrné mzdy občana České republiky. A co, jak to dopadlo za té předchozí demoliční vládě? No spadlo to na 108%, asi ze 105%, víc jak 120% na 108%. Takže i tohle se musí zase vyhrabávat z toho nepořádku, co tady ta předchozí vláda nechala.
20: Hostem 20 minut radiožurnálu je poslanec SPD Miroslav Ševčík. Předseda sněmovny a SPD navrhuje škrtnout veškeré výdaje, které Česká republika vydává na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Vy jste pro?
21: Ježišmarja, tak když se podíváte na ty měsíční přehledy, tak my platíme přes 350 milionů, pozor posluchači, měsíčně třeba za jakoby státní pojištěnce ve zdravotnictví. 350 milionů, jo? To znamená, že to je přes 140 tisíc pojištěnců při té částce, která se platí za ty pojištěnce. A nezlobte se na mě, tito lidé v minulosti nepřispívali a ani asi nebudou možná přispívat v budoucnosti do našeho systému, tak proč bychom to za ně měli platit, notabene, když dostávají sociální dávky, tak ať si to z toho těch sociálních dávek, aspoň tady toto pojištění zdravotní, platí sami. A podívejte se, co se tady objevilo. Odkud myslíte, že tady máme to rozšířený černý kašel, svráb, neštovice a tuberu dokonce? No odkud to přišlo? No protože to nebyli očkovaní lidé, kteří nám sem přišli, jak to sem roznesli, a proto byly v minulých letech takové nárůsty a ještě s tím se zvýšily výdaje na zdravotnictví. Podívejte se, jak dlouho se musí čekat na vyšetření pro běžného českého občana, jakým způsobem se k tomu přistupuje. Já jsem proto, aby daňoví poplatníci České republiky, když platí daně, tak aby byly využívány tyto finanční prostředky především pro české občany, české domácnosti a když se týká to i firem, tak i pro české firmy. Takže já jsem jednoznačně pro, aby se konečně přistoupilo k tomu, že už se nebude na tohle brát ohled a ty miliardy ročně, aby se ušetřili.
20: Řečeno cynicky, podle čísel Ministerstva práce a sociálních věcí na ukrajinských uprchlících Česko loni vydělalo skoro 12 miliard. Stát za první necháte mě prosím domluvit. Za první tři čtvrtletí vydal za humanitární dávky, ubytování, zdravotní péče a vzdělání 11,5 miliardy korun. Z odvodů a některých daní získal víc než 23 miliard. Jinými slovy, příjmy významně převyšují výdaje. Tady nám ty počty úplně nevycházejí.
21: A to vám nevycházejí, protože to chystal bývalý ministr Jurečka, je úplně směšný v těch číslech, jo, jakým způsobem k tomu přišel. Úplný nesmysl to, co vykazoval. Jo.
20: A to z čeho vycházíte vy?
21: Já vycházím z těch tabulek, které zveřejňuje, respektive které jsou z ministerstva financí. Vám můžu říct,
20: takže ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí nesprávné údaje.
21: Ano, uvádí naprosto nesprávné údaje. Bych chtěl vidět, jestli Jurečka stál u těch pokladen v těch Lidlech a díval se, kolik odvedli na tom DPHčku a na dalších daních a jak to rozlišil. To jsou úplně nesmysly a hausnumera, které on uvádí.
20: No a proč tady vláda v tuto chvíli přestala uvádět ta čísla, o kterých teď mluvíte?
21: No, protože jsou to blbosti.
20: Ne, tak ta čísla, o která se opíráte vy.
21: Já vám říkám, to, to jim Bůh ví, kdo jim to připravil, protože jsou blbosti. To je ty čísla, které říkám já, tak ona je zveřejňuje. Každé čtvrtletí za všechny předchozí měsíce z toho čtvrtletí.
20: Výdaje státního rozpočtu na humanitární dávku ukrajinským uprchlíkům dlouhodobě klesají za první letošní pololetí. Dosáhly podle Ministerstva práce a sociálních věcí, a mluvím tady o prvním pololetí, ano, miliardu méně než před rokem. A taky přibývá Ukrajinců a Ukrajinek, kteří mají zaměstnání. Kolik byste tedy chtěli na těch lidech prchajících před ruskou válkou ušetřit?
21: Prchajících před ruskou válkou? Já si myslím, že oni teď budou prchat hlavně před občanskou válkou, která tam vznikne na základě toho, jak se...
20: A kolik byste rádi ušetřili, prosím?
21: Já si myslím, že se dá ušetřit zhruba 10 až 15 miliard ročně, pokud se přistoupí k těm opatřením, které navrhuje Tomio Okamura.
20: Premiér Babiš upozornil, že to není možné kvůli závazkům v rámci Evropské unie a možným sankcím. Dál na tom SPD bude trvat?
21: Já si myslím, že na tom šetření určitém lze trvat i přesto, protože podívejte se, Poláci to zavedli už v roce 25 v září, je prostě těm, kteří nepracují, tak se žádné sociální dávky neplatí. A dávají to pouze, tu pomoc dávají těm, kteří přispívají právě k té tvorbě. A ti, co nepracují, no tak prostě by ty finanční prostředky neměli dostávat.
20: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s místopředsedou rozpočtového výboru, poslancem zvoleným za SPD, Miroslavem Ševčíkem. Ministrině Alena Schillerová připouští, že vláda bude muset v příštích letech zvyšovat některé daně. S tím jste smířeni?
21: Daně?
20: Daně, ano.
21: Já si nemyslím, že by se museli zvyšovat daně. Jo, když zavede, oni mají problém samozřejmě s těmi návykovými látkami, případně s hazardem, no tak to je, ty daně jsou tam zavedené, ty návykové látky, to je samozřejmě problém nejenom České republiky, ale i v jiných zemích. No a s tím jako nemám problém, ale zvyšovat daně jako daň z příjmu právnických osob, fyzických osob, DPHčko, tak s tím nesouhlasím.
20: No a co by mohlo přinést do rozpočtu vyšší zdanění nebo vyšší daně z návykových látek nebo hazardu? O jaké části se bavíme?
21: Ne, to jsou jedno. To právě proto vám říkám, že to není podstatné, to jsou 100 milionové částky, to nejsou ani desítky miliard. To je jako, že se to zdaní, že to je, není prospěšné, zvláště pro mladou generaci, aby to užívali, tak tohle se zdaní.
20: A podpořili byste vyšší zdanění investičních nemovitostí? I to je úvaha.
21: Investiční nemovitosti, co to je? To je forma úspor pro mnohé občany. A poslouchejte, já jim to vždycky říkám, jestliže to mají jako investici, tak a pronajímají to, no tak z toho platí daň z příjmu, buď to, když to mají na fyzickou nebo právnickou osobu, tak z toho platí daň z těch zisků, které jim plynou z nájmu. Jo? Takže tam si myslím, že další zdanění není patřičné a bylo by to další dvojí zdanění, protože většinou ty nemovitosti, pokud to neukradli někde na Ukrajině a nekoupí si ty byty Ukrajinci, no tak už to jednou zdaněno bylo z těch příjmů, za které si to koupili, takže tady vidím spíš problémy jiné.
20: A nemělo by to ten efekt, myslím to zdanění investičních nemovitostí, že by to třeba pomohlo řešit bytovou krizi?
21: Ne, toto nepomůže. Jo, bytová krize vznikla tím, že tady Piráti x let měli na starosti stavební povolení. Když se podíváte v Praze, tak to je tristní. Nám od roku 2017 klesl počet stavebních povolení k bytové výstavbě asi na 57% tehdejšího roku. Celostátně to měli na starosti od roku 2021. Klesl počet stavebních povolení celostátně asi na 67%, jako když to vezmu jako politiku celostátní, to je problém. To byly problémy a další problém je, prostě sem přišla skupina lidí, která si nakradla z té pomoci, kterou dostali na Ukrajinu a kupují tyto nemovitosti, byty pro své účely a pak je pronajímají třeba i těm Ukrajincům. Ukrajinci to pronajímají Ukrajincům. To je, to zeptejte ve svém okolí, určitě někoho takového najdete, pokud bydlíte v Praze nebo v širším okolí, tak to je naprosto zřejmé.
20: Jak řešit aktuálně rostoucí ceny pohonných hmot? Vidíte pro řešení prostor na evropské úrovni, jak žádá Babiš?
21: Ne, vidím prostor na úrovni celosvětové, že konečně ti váleční štváči, který já nazývám jiným ještě slovem, který je podobné, tak přestanou a nebudou navyšovat v podstatě uměle cenu ropy. Jo. Vidíme, že to vystoupalo zase už nad $100 a pokud tohle ty válečné konflikty budou ukončeny, tak si myslím, že se zase vrátíme do normálu. Takže pro mě je primární mírová jednání a za každou cenu se snažit najít to řešení, aby jsme se vrátili k normálu a aby tady ty obchodní vztahy nebyly narušovány těmi válečnými konflikty. Pak to se učí, to je obecné blaho. Obecné blaho bude dosaženo daleko lépe v tom mírovém prostředí než v válečné ekonomice. Takže toto považuji za primární. No a samozřejmě od toho se potom odvíjí některé další opatření.
20: No a měla by se vláda tedy vrátit ke stanovování maximálních marží distributorů?
21: A já proto nějak extra nejsem, jenomže víme, že se to používá, že část toho řetězce od výroby až po ty distributory zneužívá této situace a když nastane rychlý nárůst ceny ropy na světových trzích, tak okamžitě reagují nárůstem té ceny pro konečného spotřebitele, když to klesá dolů, tak reagují zpomaleně. No samozřejmě, že mají vyšší zisky, no a ty jsou stejně už tak jako tak jsou zdaněny, tak částečně to pokryje, akorát, že to odnáší ty domácnosti, odnáší to firmy, které jsou na tom závislé. Takže není to řešení, které bych nějak opěvoval, ale dá se zase použít. Nicméně už bych nesnižoval spotřební daň.
20: Když se vrátíme k rozpočtu, jak to podle vás nakonec dopadne? Jaký je váš osobní odhad? Jak velký, a teď reálně, jak velký schodek bude mít státní rozpočet na příští rok?
21: Já si myslím, že bude mít mezi 360 až 370 miliardami.
20: A jste připraveni ho tedy obhájit před svými voliči v takové výši?
21: No tak voličům to musíme vysvětlovat, proč to vzniklo. A já to říkám vždycky, že ty veřejné finance se nedají jaksi změnit, respektive dát do pořádku během jednoho volebního cyklu. A to říkám zcela otevřeně celou dobu, že to bude trvat nejméně dva volební cykly, aby jsme se vrátili zpátky k tomu, co tady bylo třeba mezi rokem 2015 až 2019. Pane redaktore, tam byl celkový schodek přes 30 miliard a ročně to vycházelo na 6,56 miliard. 6,56 mezi roky 2015 a 2019. No musí budeme těžko vracet, protože nám ty veřejné finance rozvrátili úplně idiotické opatření celoevropské a celosvětové kvůli covidu a po covidu, jak vidíte, tak my jsme se vůbec pod těch 300 miliard dostali zcela výjimečně a je to furt někde nad 250 miliardami. Takže to je, ten rozvrat byl způsoben naprosto nesmyslným covidovým šílenstvím. Takže tam to začalo a bohužel to pokračuje dál kvůli válečným konfliktům a dalším záležitostem.
20: Ten odhad 360 až 370 miliard schodku, pro takový návrh rozpočtu vy budete ve sněmovně hlasovat?
21: Pane redaktore, já se s tím budu chtít seznámit podrobněji, protože samozřejmě budu chtít, aby se v těch kapitolách škrtalo, tak jak jsem naznačil již v úvodu tohoto pořadu, a podle toho budu samozřejmě hlasovat, ale schodek, který bude se pohybovat kolem 360 miliard, se blíží tomu, co sliboval premiér Babiš na konci července, že to bude hluboko po 400 miliardami, tak tam bych asi se přemluvil, abych hlasoval, ale samozřejmě s výhledem na to, že se bude upravovat ty deficity v budoucích letech.
20: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Miroslavem Ševčíkem, místopředsedou rozpočtového výboru sněmovny zvoleným za SPD. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
21: Já děkuji za pozvání a všem našim občanům přeji, aby jsme se měli lépe.
20: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
0: Radioservis představuje
4: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
0: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
4: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
0: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
4: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
22: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a nyní máme 4 minuty po půl jedné. Adéla Burešová a krátké zprávy.
23: Severofrancouzské Normandii mezi městy Rouen a Cannes vykolejil vlak přepravující zhruba 200 cestujících. Přes 40 lidí je zraněných, jedna žena je ve vážném stavu. Místní prefektura aktivovala krizový plán pro událost s větším počtem obětí. Příčina nehody zatím není známá, provoz na trati je dočasně přerušen. Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně. Dělníci umístili do opravované kopule v Opavě vzkaz příštím generacím. Na vrcholu proskleného zastřešení v budově bývalého obchodního domu Breda je kromě dopisu primátora tak i pamětní mince, mapa, brožura, pohlednice nebo texty o životě v Opavě. Časová schránka by měla odolat povětrnostním vlivům a čekat na své pozdější odhalení. Lázeňská města v Karlovarském kraji slaví 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy začaly v Mariánských lázních a pokračovat budou dnes v Karlových Varech. V neděli se pak přesunou do Františkových lázní. Program nabízí odborná setkání, koncerty, komentované prohlídky nebo otevření vybraných objektů.
24: Sport.
23: Judistka Tereza Bodnárová skončila třetí na Grand Slamu v Budapešti. Na turnajích této elitní kategorie vybojovala první medaili. 24-letá česká reprezentantka ve váze do 52 kg zaznamenala v maďarské metropoli 4 výhry a 1 porážku.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D8 za Novou Vsí a překážka na D35 před Olomoucí. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Mělníka Slaný. Na 13. kilometru se střetla 2 osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. Je to s opatrností průjezdné bez kolony. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce čekejte překážku u Kocourovce. Na kilometru 293,5 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy počítejte s omezením u Loděnice. Na 10. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projedete plynulé pravým pruhem. A u Příbramy zpomalte na silnici 66 do Milína. Na konci Příbramy provozu překážejí následky nehody. Srazila se tam 2 osobní auta. S opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
23: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit taky mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 14 a v Beskydech i kolem 10 stupňů. To byly zprávy. A teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
22: Přeji příjemnou víkendovou noc, ladíte noční Radiožurnál, který právě začíná, máme 8 minut po půl jedné a dnes je sobota 12. září. Mělo by nás čekat i celkem příjemné počasí, tak si užívejte víkendového času, užívejte volna a pojďme na první téma nočního vysílání. 80 cm za den. Takovou rychlostí postupuje ražba tunelu pod Českou ulicí v centru Brna. Za 2 roky v podzemní chodbě povede vodovod, kanalizace a také další sítě. Pod povrch Rušné silnice se podíváme v nočním Radiožurnálu už za malou chvíli.
25: Noční Radiožurnál
26: a Adam Carda.

0: Vzpomínka na 90. léta. To byl Phil Collins a jeho píseň Dance into the Light z roku 1996. A teď míříme do Brna. Pod Českou ulicí v centru města už jsou první metry podzemního tunelu pro inženýrské sítě. Stavba za víc než 500 milionů korun má být hotová za 2 roky. Stavbaři razí kolektor klasickým způsobem.
1: Odtěžujeme strojně čelbu, která je složena z plastických jílů. Následně je stříkaným betonem vystříkáno ostění, vložen výstužný prvek, oblouk, a je přidávána další vrstva.
2: Pracovní postup popisuje hlavní stavby vedoucí Tomáš Žák. Tunel razí stavbaři klasickým hornickým způsobem. Postupují proti sobě ze 2 10-metrových šachet.
1: Tato šachta se jmenuje Karolínka. Razíme směrem k náměstí Svobody. V současné době jsme na 16. tunelovém metru. Chtěli bychom se s kolegy, kteří razí od náměstí Svobody, prorazit v první polovině následujícího roku.
2: Po dokončení bude mít přes 3 metry vysoká chodba délku 235 metrů, říká Michael Benža z technických sítí Brno.
3: Práce pokračují dle předpokladu, to znamená nějakých 80 cm až metr za den výrubu. Kolektor by měl mít definitivně 21 odboček jednotlivým objektům, 3 nové technické komory, a až bude stavba dokončena, navážená stávající kolektor, tak to bude něco podobného, jak když se předávají klíče od bytu, dostaneme kompletně nově vybavený kolektor Česká do obstarání.
2: Stavba kolektoru bude stát víc než 500 milionů korun. Skončit by měla do roku 2028. Česká ulice potom dostane novou dlažbu. Místo litinové kašny, která stála v její horní části, vznikne nový vodní prvek, dodává mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
4: Plánujeme soutěž na nový umělecký prvek, který by ale právě fungoval i jako vodní a zároveň jako pítko.
2: Na České ulici taky přibude zeleň, konkrétně 2 platany. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
0: Noční Radiožurnál pokračuje, v této půlhodině nás čekají ještě Bengals, nebo zazní i Big Mountain, a hned teď je tu Shakira a píseň, kterou české publikum velmi dobře zná v podání Lenky Filipové. Zazní Je l'aime à mourir.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál pro vás má další případ kapitána Exnera.
1: Pánové, jsou zde snad? Jo, kvůli těm zmizelým.
0: V chatové oblasti se během 2 let ztratilo 6 lidí.
1: Vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí.
0: Zamotaný případ z pera Václava Erbena rozplétá kapitán Exner.
1: To je osud.
0: Audioknihu Pastvina zmizelých na CD dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Adéla Burešová doplní zpravodajský přehled.
3: Na pražském Vyšehradě bude den pro Ukrajinu. Anglická města začnou vybírat takzvanou turistickou daň. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Řecko 3-1 a bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů na horách kolem 14.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Den pro Ukrajinu bude dnes odpoledne na pražském Vyšehradě. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty, ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí, a také budou podle předsedy spolku Jana Heřmánka vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu.
5: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se.
3: Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států. Informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Pak by se měl Pavel přesunout do Nebrasky na setkání s tamním guvernérem Jimem Pillenem a zástupci Národní gardy. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo přesáhl 7 tisíc. Nemoc se rozšířila už do 7. provincie Jižní Ubangi, tentokrát na severozápadě země, daleko od epicentra nákazy. Podle konžských úřadů jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii země. Krváci ve horečce od letošního května podlehli přes 3 tisíce lidí. Starostové měst v Anglii budou moct vybírat takzvanou turistickou daň. O výši poplatků, který bude součástí ceny ubytování, budou rozhodovat v jednotlivých městech. Starostové zvolení za laboristickou stranu slíbili, že daň nebude vyšší než 5% ceny ubytování.
6: Podle šéfa asociace ubytovatelů Alexe Simpsona se Anglie zařadí mezi turistické destinace zatížené nejvyšší daní. Už teď se k ceně ubytování připočítává 20% daň z přidané hodnoty. Londýn dosud o výši turistického poplatku nerozhodl. S ohledem na to, že ho vede labouristický starosta, neměl by být vyšší než 5%. Dvě anglická města naopak turistickou daň zavedla už dřív. V Manchesteru se platí 1 libra, necelých 30 korun, za pokoj a noc. V Liverpoolu libry 2. Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Sport. Čeští volejbalisté úspěšně vstoupili v italské Modeně do mistrovství Evropy. Řecko porazili 3-1 na sety. Reprezentační trenér Jiří Novák vyzdvihl plnění taktických úkolů při bránění nejlepšího řeckého smečeře Atanasoise Protopsaltise.
7: Jsme věděli, že v podstatě ten tým bude táhnout, když on bude táhnout, takže jsme se ho snažili eliminovat. Podařilo se nám to, dá se říct, velice slušně, ale zase jsme se nevypořádali se střídajícíma hráči ve třetím setu, takže na jednu stranu spokojenost, na druhou stranu zvednutý obočí.
3: Hokejisté Plzně vyhráli v Lize mistrů na ledě švýcarského Friburku 4-2. Liberec porazil dánský Herning 2-1 po samostatných nájezdech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D11 za Břístvím a v Praze neprůjezdný Letenský tunel. Na D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení za Břístvím. Na 17. kilometru silničáři opravují vozovku, mají tam uzavřený levý pruh, projíždějte kolem nich opatrně. V Praze má být momentálně neprůjezdný Letenský tunel. Provoz obousměrně zastavil výpadek technologie. Na nehodu pozor na výjezdu z Příbrami na Milín. Na silnici 66 se srazila dvě osobní auta, s opatrností je to průjezdné. A na silnici 17 z Čáslavy do Chrudimi se za Vrdy srazilo osobní auto se zvěří. Sedna leží na vozovce poblíž odbočky na Starkoč, bezpečně se vyhněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 14, v Beskydech může teplota klesat i k 10 stupňům. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
2: Je to přesně tak, pokračuje noční radiožurnál. V sobotu máme 5 minut po 1 hodině. Svět podle Havla. Za chvíli vám nabídneme další díl naší série, ve které si na radiožurnálu připomínáme hovory z lán. A to u příležitosti 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta. Premiérové díly můžete poslouchat symbolicky vždy ve 14 hodin a 15 minut, tedy ve stejném čase, kdy se tyto rozhovory v 90. letech vysílaly. Včera jsme se zaměřili na vztah Václava Havla ke sportu. Reprízu nabídneme za pár minut.
4: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: To byl Kurt Nielsen v nočním radiožurnálu. A nyní je tu další díl seriálu k 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta.
1: Slyšet Havla.
2: Nalaďte se na měsíc s Václavem Havlem v Českém rozhlase.
0: Díky archivu pořadu Hovory z Lán připomínáme, o čem Václav Havel na radiožurnálu pravidelně mluvil každou neděli ve 14 hodin a 15 minut. Mohlo by se zdát, že není vzdálenější spojení než Václav Havel a sport, jenže on opakovaně ukazoval, že ač sám nesportovec, považuje sport za důležitou součást společnosti. Aktivně se tak zapojil do úvah o pořádání olympijských her v Tatrách, nebo se zastal neúspěšných sportovců.
1: Svět podle Havla.
3: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z Hovorů z Lán.
4: Vztah Václava Havla ke sportu byl, jak sám říkal, vlažný. Tedy co se týče aktivní role. Jinak prezident jako divák samozřejmě reprezentační týmy podporoval. Třeba v dubnu 1991 se při natáčení ve Vysokých Tatrách neváhal vyslovit proto, aby tehdejší Československo jednou hostilo zimní olympijské hry.
3: Když jsem tu byl před rokem, běhal jsem po horách na běžkách a pánové z té horské služby, kteří mě doprovodili, vázeli, se klonili k názoru, že by Tatrám velmi pomohlo, kdyby ty olympijské hry, které mají být, myslím, v roku 2020, se tady mohly pořádat. Později jsem zaregistroval takovou vlnu odporu proti tomu, která byla motivována obavou, že by ty olympijské hry mohly tu jedinečnou přírodní památku, kterou jsou Tatry, že by ji mohly ohrozit. Samozřejmě já nebudu prosazovat olympijské hry proti vůli těch, jichž se to nejbytostněji týká. Proto mě zajímá ten názor a nabyl jsem dojmu, že obava o tu přírodu pramení z takových zastaralých představ o tom, že když se nějaký takový veliký podnik někde chystá, takže se tam všechno splanýruje, zabetonuje a prostě zničí. Dnes je tomu jinak a spíš se zdá, že se tu lidé domnívají, že by pomohli těm Tatrám ty olympijské.
4: Havel si zároveň uvědomoval, že nevždy je ve sportu možné vyhrát. Zmínil to v únoru 1994, kdy se Česká republika zúčastnila zimních olympijských her poprvé samostatně a výprava 64 sportovců nepřivezla domů ani jednu medaili.
3: Já si vzpomínám, že jsem kdysi dávno za komunismu viděl v televizi pořád, kdy tam seděl Jaroslav Holík, tehdejší hokejista náš, a kolem něj sedělo asi 10 jakýchsi funkcionářů státních přes sport a v podstatě to mělo charakter procesu. Oni ho soudili za to, že kdesi nedal gól. A on byl v roli obžalovaného, se musel hájit proti tlustým dětkům, který kdyby si nasadili brusle a stoupili na led, tak rázem spadnou a zlobněj si, že bude. Mně toto připadá absurdní. Sportovci jsou bráni, jakoby jejich povinností bylo všude vyhrát a když nevyhrajou, tak jsou zrádci národa a národ má právo je trestat a poslat snad do vězení nebo co. Já, když jsem ten pořad viděl, tak jsem si říkal, já bych tím Holíkem, tak vemu hokejku a praskne všechny po hlavě.
4: Za to v květnu 1996 už naopak byla příležitost slavit. Hokejový národní tým ovládl šampionát v Rakousku a euforii podlehl i Václav Havel, který natáčení Hovorů z Lán tehdy absolvoval v dresu, který mu reprezentanti po triumfu darovali.
3: To, co mám na sobě, je tričko, které mi dali naši hokejisté, podepsané jimi všemi. Je to tedy dres vlastně se státním znakem na prsou. Dres číslo 25. Já samozřejmě jako každý jiný občan strašně rád koukám na hokej nebo na tenis a já se mu upřímně raduji z našeho vítězství. Vždyť já sleduji hokej od roku 45 od doby, kdy většina těch našich dnešních mistrů nebyla vůbec na světě.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z Hovorů z Lán.
5: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.
6: A

0: Nabít auto dokáže za 15 minut, kamion za 3/4 hodiny. Nová rychlonabíječka v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku je tou nejsilnější v Česku. Navíc jako teprve třetí v republice nabíjí i kamiony.
1: Já jsem rád, že tady přibyla. Určitě by bylo dobrý, kdyby přibyly i další.
2: Jako první si 600-kilowattovou nabíječku vyzkoušel řidič kamionu Martin Pazdera ze společnosti GV Logistics. Nejvýkonnější nabíječku v Dolním Dvořišti nainstalovala společnost E.ON. Podle ředitele divize Drive Infrastructure Martina Racmana je lokalita pro její využití ideální.
3: Přes Dolní Dvořiště vede hlavní transitní tah z České republiky do jižní Evropy a samozřejmě i zpět.
2: Podle údajů svazu dovozců automobilů dopravci v Česku od roku 2018 přihlásili přes 260 nákladních vozidel na elektrický pohon. Jen za letošní rok jich přibylo téměř 90. Jak Racman dodává, Stojan je připravený i na nabíjení elektroautobusů.
3: Už přichází na trh. Sice žádný v České republice aktuálně není registrovaný, to je jenom otázka budoucnosti.
2: Společnost E.ON chce současnou technologii využívat i na dalších místech v republice, potvrzuje ředitel Drive Infrastructure pro střední a východní Evropu Martin Klíma.
4: Nebudeme mít v plánu takto rychlou technologii instalovat u obchodních center, tam to smysl nedává, takže určitě budeme, ale podél hlavních dopravních tahů. Bude na Vysočině další jedna lokalita, mělo by to být, doufejme, snad do konce roku.
2: Nabíječku v Dolním Dvořišti momentálně plně využije pouze nákladní doprava. Maximální dobíjecí kapacitě se zatím blíží jen hrstka modelů osobních aut na trhu. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Adélou Burešovou.
1: Američané si několika minutami ticha připomněli oběti teroristického útoku na věže Světového obchodního centra v New Yorku před 25 lety. Na stejném místě četli taky jména obětí. K památníku přišli viceprezident J.D. Vance, všichni žijící bývalí američtí prezidenti i starosta New Yorku Zohran Mamdani. Americký prezident Donald Trump vystoupil s projevem u Pentagonu. Podle něj Spojené státy události 11. září nikdy nezapomenou. Zdůraznil zároveň, že Irán nikdy nezíská atomovou zbraň. Po požáru filipínského trajektu zemřelo nejméně 35 lidí. 56 se stále pohřešuje. Filipínským hasičům se už podařilo vstoupit na jeho palubu. Dřív jim v tom bránil hustý kouř a žár. Trajekt začal hořet v noci na čtvrtek cestou z Manily do západu filipínské provincie Palawan. Zachránit se podařilo 43 lidí. V Česku se po 4 letech objevil případ tetanu. Nakazil se 48-letý muž z Moravskoslezského kraje, kterého lékaři ošetřili kvůli tržné ráně na hlavě. Podle státního zdravotního ústavu není jasné, jestli byl očkovaný. Tetanus se mezi lidmi nepřenáší. Bakterie se do těla dostává například přes poraněnou kůži. Očkování je v Česku povinné pro děti. Dospělí ale podle lékařů často zapomínají na přeočkování. V Ústí nad Labem se dnes lidem mimořádně otevře vila továrníka Heinricha Schichta. Jeho rodina byla známá výrobou legendárního mýdla s jelenem. Prohlídky začnou v 11 dopoledne a skončí v 5 hodin odpoledne. Návštěvníky provede jeden z potomků továrníka Karl von Siemens. Otevření vily je součástí Dnů evropského dědictví, které se letos zaměřuje na ohrožené památky.
2: Sport.
1: Mistr světa Jakub Krejčí zakončil světový pohár vodních slalomářů 4. místem v závodě kajakářů ve finále seriálu SEU. V celkovém hodnocení obsadil český reprezentant 3. pozici. Závod vyhrál Francouz Kastrik o sekundu před Italem Ferracim, který ovládl celkové hodnocení světového poháru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 za Loktem a překážka na trojce u Votic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kutnou horu. Na 63. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolony čekáme až během dne, pracovat se tam bude až do neděle ráno. Na silnici 3 z Benešova do Tábora máme hlášenou překážku za Voticemi. Za odbočkou na Čechtice stojí osobní auto v jízdním pruhu, musí se vybočovat. V Praze aktuálně neprojedete Letenským tunelem, způsobila to porucha technologií. A na Teplicku opatrně při průjezdu Duchcovem směrem na Litvínov. Na průtahu obcí v Osecké ulici havarovalo osobní auto. Došlo také k úniku kapalin. Počítejte proto s možným omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevovat taky mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 14, jen v Beskydech i kolem 10 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
0: Populární seriál South Park mění své jméno. Novou sérii fanoušci najdou pod názvem South America. Proč se tvůrci rozhodli k této změně a kdy bude nová série dostupná, tak nejen to se dozvíte na irozhlas.cz v rubrice Kultura, kde tomu věnujeme celý článek. Tak tam nahlédněte a teď už zazní Reman a píseň Supergirl.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Navrhnout molekulu, která dokáže zahubit odolnou bakterii. Přesně o to se snaží brněnští vědci. V počítači jich vymodelovali biliony a teď některé testují v laboratoři. Za chvíli se za nimi vydáme v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Slyšeli jste francouzskou zpěvačku Zas v nočním radiožurnálu. A brněnští vědci hledají novou zbraň proti bakteriím, na které nezabírají běžná antibiotika. Nečekají ale, co účinného objeví v přírodě. Nové látky navrhují přímo na počítači, potom je vytvoří a testují v laboratoři. Za sebou už mají úspěšné testy na lidských buňkách i myších a ukazuje se, že jejich metoda nemusí mířit jen na bakterie. Pomoct může i v boji s rakovinou.
1: Nechceme vnášet špínu dovnitř a bakterie ven.
2: Robert Vácha z centra CEJTEC Masarykovy univerzity mě vede do speciální laboratoře, kde vědci testují nové látky proti bakteriím odolným vůči běžným antibiotikům.
1: Laboratoř byla vydezinfikována, jinak bychom se ani nemohli.
2: Otvíráme dveře od laboratoře, nasazujeme si plastové návleky, jelikož se jedná o citlivé prostředí.
3: Protože testujeme bakterie, která můžou způsobovat onemocnění, tak s těmi bakteriemi pracujeme v laminárním boxu.
2: Říká laborantka Dominika Kubinová.
4: Chrání to i vzorek, i pracovníka.
2: Právě se otevírá box, ve kterém běžně jsou ty nebezpečné bakterie.
4: Máme růstové médium, do toho přidáváme peptidy.
2: A co ten peptid pro tu bakterii znamená?
1: Může pro ní znamenat, že je to normální jídlo, ale my se snažíme, aby to pro ně bylo jedovaté jídlo.
2: Cílem vědců je podle Váchy navrhnout takovou malou bílkovinu, aby zabila bakterii, nejlépe jenom při kontaktu.
1: Ty peptidy udělají díry do té bakterie. Tam má kolem sebe ochrannou obálku, která ji chrání, a ty peptidy přijdou a udělají do ní díry a ta bakterie vlastně vyteče a umře.
2: Laborantka z CEJTECu Masarykovy univerzity Aneta Pouková mi ukazuje destičky s 96 malými jamkami. Každé z nich vědci sledují, jestli jejich nově navržený peptid bakterii zahubí.
5: A v chvíli, kdy máme ty peptidy otestované na bakteriích, tak je testujeme i na buňkách, abychom tedy zjistili, jestli jsou toxické nebo ne.
2: Takže tady máme další destičku, ale v té už se zkouší vyloženě ta funkce toho peptidu na lidských buňkách.
5: Nechali jsme to působit 24 hodin. A přidali tento žlutý reagent, který umožňuje zjistit, ve kterých jamkách ty buňky přežily a ve kterých ne.
2: Když těm buňkám neublíží, tak to vlastně funkční, je to správně.
5: Ano, ano, přesně tak.
2: Tým má za sebou už i rozsáhlá testování, nejen v laboratoři na bakteriích a buňkách, ale povedlo se jim vyléčit už i myši, říká Vácha.
1: Tyhle testy jsme provedli vůči acinetobakteru baumannii.
2: Tato velmi odolná bakterie může způsobit například infekci rány při kontaktu s půdou,
1: což teď je například u vojáků na Ukrajině.
2: Zároveň si ale mohou podle Kubinové přinést lidé s oslabenou imunitou z nemocnic, například po dlouhé hospitalizaci.
3: Může být původce také nosokomiálních infekcí, což jsou vlastně infekce spojené s nemocniční péčí.
2: Peptidy navrhli uměle na počítači. Vědci ale potřebovali zjistit, jak molekuly poskládat tak, aby byly jedovaté pro bakterii, ale bezpečné pro lidské buňky.
1: My jsme navrhli jako ani desítky, ani stovky takových molekul. My jsme jich navrhli 10 na 13.
2: Tedy 10 bilionů nebo také 10 tisíc miliard. A vytvořili také návod, podle kterého lze navrhovat další.
1: Teď bude na nás a dalších vědcích, výzkumnících, aby hledali mezi nimi a zkoušeli najít takové peptidy, které budou zabíjet selektivně některé špatné bakterie.
2: Výzkum ale nemusí přinést jen nová antibiotika.
1: My jsme otestovali některé ty peptidy vůči rakovinným buňkám a viděli jsme, že potenciálně by mohly najít uplatnění i v protirakovinné léčbě.
2: Antibiotická rezistence patří podle Světové zdravotnické organizace mezi největší zdravotní hrozby současnosti. Nová metoda by tak podle vědců mohla urychlit vývoj nových léčiv, aby lidstvo udrželo krok se stále odolnějšími bakteriemi. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Adéla Budešová, zazní zprávy.
4: Ministr obrany Zúna nakonec na čínskou bezpečnostní konferenci neodletí. V Chebu začíná Národní den železnice. Tenistka Siňaková vyhrála s Američankou Townsendovou ženskou čtyřhru na US Open a bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů, na horách kolem 14.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministr obrany Jaromír Zúna za SPD příští týden nakonec na bezpečnostní konferenci do Číny nepojede. Zastoupí ho pracovník ministerstva. Oznámil to předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura. S ministrem se dohodli, že bude zapotřebí v Česku, jak potvrdil i sám Zúna.
5: Finalizuje se náročná diskuze o přípravě rozpočtu na rok 2027. Čeká armádu dokončení koncepce výstavby armády České republiky. Připravují se dny na to, je vhodnější koncentrovat se na plnění těchto úkolů, protože na takovou konferenci se dá přihlásit i pomocí videokonference i jinými způsoby.
4: Singšanské bezpečnostní fórum, kam měl ministr jet, pořádají instituce napojené na čínskou armádu a je plně pod kontrolou čínské komunistické strany. Členové NATO a Evropské unie na něj ministry běžně neposílají. Pravidelně tam jezdí například ministři z Ruska, Běloruska, Íránu nebo třeba Vietnamu. Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 tisíc obyvatel. V zemi teď žije přibližně 10 milionů a 900 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Zemřelých bylo o 21 tisíc více než nově narozených. V Česku podle statistiků už 5. rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, říká za statistiky Michála Němečková.
6: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
4: Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem. To je nejvíce za posledních 7 let a o 4% více než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot, o 1/5 více než ve stejném období loni. Přehlídku historické i moderní železniční techniky nabízí o víkendu Národní den železnice v Chebu. Návštěvníci uvidí parní, motorové i elektrické lokomotivy a drezíny. Připravené jsou i jízdy zvláštních vlaků a komentovaná přehlídka železničních exponátů na Točně. Pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
7: Veřejnosti se otevřou brány chebského depa a uskuteční se tu největší železniční akce roku. K vidění budou nejnovější soupravy, které dnes běžně jezdí po českých kolejích, ale i historické parní stroje, u kterých si návštěvníci připomenou, jak se cestovalo dřív.
4: Sport. Kateřina Siňaková vybojovala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. S domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Česko-americká dvojice tak zkompletovala kariérní grandslam. Siňaková to jako první v historii dokázala se 2 různými partnerkami. V minulosti na všech turnajích velké čtyřky uspěla taky s Barborou Krejčíkovou.
8: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala. Je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo. Moje kariéra za mě prostě je skvělá.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D5 u Loděnice a překážka u Votic. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy počítejte s omezením u Loděnice. Na 10. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projedete plynule pravým pruhem. Na silnici 3 z Benešova do Tábora čekejte překážku za Voticemi. Za odbočkou na Čechtice stojí osobní auto, zasahuje do jízdního pruhu a vybočuje se tam. A v Praze zůstává mimo provoz Letenský tunel. Průjezd je zastavený v obou směrech kvůli poruše technologií. A na nehodu pozor v Duchcově na Teplicku. Na silnici do Litvínova v Osecké ulici osobní auto narazilo do dvou dalších vozidel. Na vozovku vytekly kapaliny. Očekávejte pohyb lidí na vozovce. Na hradě ji zpomalte. Další zelená